karton na burek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Dnes pro vás budu mít jednu velkou novinku. Něco velkého a pěkného, co vám určitě udělá radost. Ale nechám si to až na konec našeho pořadu. V něm uslyšíte povídání taky o droždí, o chování u stolu, čeká nás setkání s houslistou Pavlem Šporclem a taky vaření s šéfkuchařem a naším porotcem Romanem Paulusem. Díky němu si připomeneme nejlepší recept roku 2020, který může být samostatným jídlem i skvělou přílohou. Půjde o zelné šlíšky se slaninou a cibulkou, se kterými před 6 lety vyhrála Iveta Podlucká. Je to jeden z 36 výherních receptů z předchozích let, který se letos utká s těmi ostatními o titul Recept desetiletí. Tak ať je vám dobře na duši i v žaludku, přeje Patrik Rozehnal a slavte s námi!
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok a já už jsem se během té písničky od začátku přesunul teď znovu už po čase za naším kolegou, porotcem, šéfkuchařem, michelinským šéfkuchařem, má ty zkušenosti, Roman Paulus, jsme u něj doma a jenom připomínám, že jsme tu proto, že letos je to 10. rok, co se dělá podle vašich receptů a my ty recepty z předchozích 9 let jsme dali zpátky do oběhu a budeme mezi nimi spolu s vámi posluchači hledat recept desetiletí. Abychom si recepty připomněli, poprosili jsme třeba takové kolegy, jako je Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška, Ivan Vodochodský, ale i Roman Paulus, aby udělali recepty podle svého. Romane, na tebe padl tentokrát recept na to, co vyhrálo, to, co bylo na prvním místě, to je docela, řekl bych, závazek, jinak tě vítám.
1: Patriku, já taky děkuju za uvítání a já tě vítám tady u nás doma. No a jako tak všechno je závazek, jako my ty recepty, my tam máme přidat něco navíc, jako tak já jsem se snažil, aby to tak dopadlo, aby to nebyla žádná parodie nebo nějaký schazování toho receptu, protože si myslím, že to si to určitě nezaslouží.
0: A dělal jsi někdy něco takhle podle někoho, že by zároveň si tušil, že ten, podle koho to je, to třeba bedlivě sleduje?
1: To si úplně nepamatuju, to si myslím, že spíš ne. A jako já vždycky, i když jsme na porotě, tak říkám, že to je opravdu velká inspirace, těch receptů je mnoho a jsou opravdu až jako na výjimky, úplně jako promile procent, tak jsou strašně zajímavý a inspirativní, takže já to beru jako vážně a doufám, že ty jídla, které společně vaříme, tak že se mi povedou a že nikoho neurazím.
0: Budeme dělat zelné šlíšky, recept Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou. Je to takový hodně jednoduchý recept, svým způsobem ale i zvláštní a moc chutný. Jakou nejjednodušší věc z takového toho obyčejného domácího vaření, co dům dá, máš rád ty, nebo i zbytková jídla, to tak je svým způsobem styl jídel?
1: Asi francouzskou omeletu ze tří vajec.
0: To je tvoje snídaně?
1: To se dovedu představit jako moji oblíbenou snídaní třeba s kozím sýrem a vlastně je to minimum surovin, ale pouze pokud se opravdu dobře připraví, tak si na tom člověk pochutná.
0: Co u tebe nesmí doma chybět v lednici?
1: No tak ty vajíčka, jak jsem říkal, sýr, máslo, to je takový asi základ, jako řekl bych. No,
0: když začne mizet, tak řekneš, musíme nakoupit?
1: Je plno věcí, které u nás ale musí být, ale nemusí být v ledničce. Jo. Olivovej olej třeba, čerstvá zelenina, bylinky, takže jako toho je opravdu hodně, ale jako věci, co musí být úplně v lednici, tak jsou asi ty, co jsem vyjmenoval.
0: Něco z toho si připravíme i na to dnešní vaření, bude dělat Roman Paulus už za malou chvíli a já jsem sám zvědav, jak to dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Dobře, už víte, že jsme v kuchyni u Romana Pauluse, muže, který má bohaté kuchařské zkušenosti a nejen ty, i ty porodcovské. Nicméně recept, kvůli kterému se dnes scházíme u něj v kuchyni, abychom ho předělali, je to recept vítězný, tak se tu scházíme kvůli Ivetě Podlucké, ta ve Veselí nad Moravou v roce 2020 udělala zelné šlíšky, takový regionální recept a byl tak dobrý, že zvítězil, ocitl se na prvním místě. Romane, něco, čím se ho hodně změnil, překopal z toho nebo to nechal v původní verzi?
2: Mně se ten recept moc líbil a já jsem ho nechtěl hlavně překopat, ale spíš jsem si říkal, že bych ho jako zkusil tak trošičku ke svému obrazu přetvořit. Já mám hrozně rád bramborové šišky, mám hrozně rád chlupatý knedlíky, tak jsem se rozhodl tady v tom receptu to spojit a budou to takové zelné bramborové šišky, které opeču na pánvi společně se slaninou, cibulí a zakysanou smetanou.
1: Takže ze šlíšků budou šišky. Tak co si máme připravit a kolik čeho?
2: Takže my tady máme zhruba čtvrtku nastrouhaného zelí. Není jako nastrouhan na nudličky, ale vyloženě najemno na jemném struhadle. A to zelí se prosolí, nechá se asi hodinku odpočívat a vyždíme mezi něj potom vodu. A potom tam máme brambory, já tady mám teda ty vařený brambory, těch je zhruba půl kila.
1: Opět nastrouhané najemno.
2: Taky nastrouhané najemno, potom bude hrubá mouka, to bude zhruba takových 350 gramů, ale může být i trošku víc, zhruba dvě cibule, 50 gramů sádla, máme zhruba čtvrt kilo slaniny a já do toho těsta přidám také trošku soli a jedno vejce.
1: Pochoutkový rok. Co nás čeká? Co budeme dělat?
2: Takže já jako první to zelí vyždímu z něj vodu. Takže teď tady vlastně mám to zelí, který nám v těch šiškách udělají ty chlupy, který v chlupatých knedlíkách dělají syrový brambory.
1: Navíc, ale to obohatí o takovou další chuťovou dimenzi, že to nebude jenom taková ta bramborová.
2: Do misky si dáme nastrouhan brambory.
1: Trochu soli k bramborám.
2: Trochu soli, přidáme vejce, jedno nebo dvě podle velikosti.
1: A promícháme to vařečkou, spojíme to dohromady do kašičky.
2: Ano, ano, ano, přidáme zelí. Já myslím, že už teď to vypadá dobře, hle.
1: Jak má Roman radost úplně.
2: Já mám takové zkušenosti, že když to jídlo jako voní a vypadá dobře, když se připravuje, tak už potom určitě bude i chutná dobře. A přidáme mouku.
1: Kolik? Postupně? Najednou?
2: No, můžeme dát skoro všechno najednou a v případě, že těsto bude moc řídký, tak ještě trochu přidáme.
1: Jak bys poradil posluchačům, kteří nás jenom slyší, jak to těsto má vypadat, jak má být scelené, jak se má lepit nebo nelepit?
2: V podstatě ta konzistence by měla být tak, jako když děláme bramborové těsto na knedlíky.
1: Takže zmí se teď navál. A budeme vyvalovat háďata?
2: Budeme dělat češky. Udělám si takovej váleček, z něho si nakrájem porce. A tady už vidíme, jak pěkně se nám dělají ty zelný vlasy. Uděláme si takovýhle češky.
1: To znamená, vyválíme váleček, nakrájíme ho na kousky a z každého toho kousku jen tak jako lehkým stiskem ruky, jako když někomu máváš jenom na vále, tak pod tím vlastně takhle jako povaluješ ten kousek.
2: Ano, je to tak, ano, ano. A vlastně, když dobře zpracujeme ten váleček na začátku, tak je to jenom takový dohlazení v podstatě té šišky. Je dobrý nedělat je až moc tenký, protože potom při vaření se můžou rozpadat. Já si myslím, že tady to teďko, co jsme tady připravili, tak bude chutnat opravdu dobře, ale zároveň si myslím, že by to mohla být skvělá příloha třeba k nějaký vepřový pečení k moravskému vrabci. Jako to já si říkám jako často, že když se díváme na recepty nebo ty, který posluchači posílají, takže to jsou opravdu poklady.
1: Jak dlouho se vaří?
2: To stačí takový 4-5 minut maximálně.
1: Vytáhnout, nechat to kapat a pak jdou do pekáče rovnou.
2: Jdeme do pánvičky.
1: Do pánvičky v našem případě. Paní byla v pekáčku.
2: Jdeme do pánvičky.
1: Teď si uděláme něco, čím pak posypeme ty šišky.
2: Nakrájíme si cibuli a budeme ji krájet na nudličky. Povlákně. Jako kdybychom si připravovali cibuli na francouzskou cibulačku. Nakrájíme si najemno jarní cibulku.
1: Nachystal si pánev, co do ní přijde?
2: Ano, dáme sádlo a na sádle budeme postupně opékat.

0: Já to trošku opepřím. Ale Honce osolím, ale tam opatrně, protože za prvé jsme šišky vařili v osolené vodě a za druhý samozřejmě slaněné slaná. Patriku, dobrou chuť.
1: Já se na to tak těším.
0: Chuť je milosrdný v kritice.
1: Je to jemnější, trošičku kompaktnější oproti té původní verzi, ale dokonale vláčný a ježíš, tuhle přílohu já bych mohl k čemukoliv, nějakému masu, i samotný. Já mám rád i třeba jenom bramborový knedlík s cibulku, takže pro mě to jídlo úplně ideál. Jo?
0: A kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak bych k tomu dal ještě opečenou krekovičku.
1: Fakt je to moc dobrý. Já to zkusím ještě s tou zakysankou. Trošku, to jsme tam myslím neměli. Mhm. Jo, to tomu dá tu kyselost a to je takový to, co tě nutí ještě si dá další sousto.
0: Já myslím, že hezký. Je to možná ne jídlo na každodenní stravování, ale jednou za čas, když máme chuť si dát něco trošku sytějšího, tak úplně ideální strava.
1: Já ti za to moc děkuju. Jaký máš ty dojem po tom, co si udělal jídlo paní Ivety Podlucké, vlastně výherní recept z toho roku 2020?
0: No tak trošku jsem se bál, abych to nepokazil, ale tak já doufám, že paní Podlucká se na mě zlobit nebude, já ji tímto zdravím a snad si ten recept třeba podle té mý verze taky někdy vyzkouší.
1: Teď, už v téhle chvíli, je ten tvůj recept na našem webu pochoutkovýrok.cz. Je tam i ten původní. Navíc vedle sebe dvě fotografie původního receptu a toho současného pro srovnání. Video, všechno, co potřebujete. A je to jeden z těch 630 výherních receptů za posledních 9 let. Tímhle jsme se vrátili a uzavřeli rok 2020 společně s Romanem Paulusem u něj doma v kuchyni. A příště další recept, ten posluchačský vítězný z roku 2021 od paní Evy Mlčochové ze Seloutek bude dělat Naďa Konvalinková a půjde o název, který už Naďu rozesmál. Už to viděla, když se zase zamyslela, co se kdysi dělalo. Kozičkový desert.
0: Tak na to se těším.
1: My taky, takže příští týden už víme, co budeme dělat. Dnes se loučíme s Romanem. Ať se ti daří a bylo to příjemné setkání, jako vždycky s tebou.
0: Děkujeme a já doufám, že to není poslední recept, který spolu letos uvaříme.
1: Daleka ne.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Narozeninový pochoutkový rok, 10. ročník, pokračuje v tomto díle opět dalším zajímavým povídáním. Starší z nás si určitě vzpomenou, že takové droždí neboli kvasnice se dodávalo do obchodů ve velkých kostkách. Tam se potom ukrojil požadovaný kousek a ten jste si nesli domů. Kvůli přísným hygienickým pravidlům dnes kupujete droždí už balené a menší. Za historií i současností droždí se vypravila Alena Vykydalová do olomouckého sídla jedné francouzské společnosti, která v Česku droždí vyrábí. Za generálním ředitelem Tomášem Podivínským a marketingovou manažerkou Marcelou Jankovou.
1: Věděli jste, že proces kynutí těsta objevili už staří Egypťané? Jako mnoho jiných užitečných věcí byl i tento objev náhodný. Když nechali lidé těsto na slunci delší dobu, zjistili, že se jeho objem zvětšil.
2: Oni tenkrát ještě netušili, jaké chemické reakce tam probíhají.
3: A tehdy jenom se z toho poučili, takže opakovali stejné podmínky. My už dneska víme, že to těsto jim kynulo proto, protože v mouce jsou přirozeně zastoupeny takzvané divoké kvasinky. Když prostě vezmete mouku a smícháte ji s vodou, tím vytvoříte prostředí, ve kterém ty kvasinky se začnou rozvíjet. Takže strašně dlouhou dobu se vlastně droždí nevyrábělo, ale používalo se tak nějak nevědomky, díky tomu, že bylo přirozeně zastoupeno v té mouce.
1: Průmyslově se droždí začalo vyrábět teprve v druhé polovině 19. století, kdy francouzský biolog, chemik a lékař Louis Pasteur zjistil, že kvašení způsobují živé organismy kvasinky.
3: Droždí neboli kvasnice? To je pekařská surovina, která je složená z jednoho druhu hub, z kvasinek. Kvasinka, to je jednobuněčná houba. Co je třeba vědět, je, že je to živý organismus. Takže ta kvasinka žije celou dobu, kdy ji takzvaně vyrábíme a celou dobu, kdy ji skladujeme a žije ještě dlouho během používání v pekárně, dokud ji nezahubí vysoká teplota v peci. My sice říkáme, že droždí vyrábíme, ale není to pravda. My droždí neumíme vyrobit, my ho jenom množíme.
1: Pro domácí potřebu si na trhu můžeme vybírat ze dvou možností. Zvolit můžeme buď čerstvé droždí, anebo sušené.
2: Čerstvé droždí je slisované do tvaru kostičky a jeho používání je v České republice si myslím tradičnější než používání toho sušeného droždí. To čerstvé droždí je potřeba skladovat v lednici. Většina hospodyněk z něj je zvyklá vyrábět si kvásek, který potom přidává do mouky. A druhým je pak droždí sušené, balené do sáčku a není potřeba ho skladovat v lednici, stačí mu pouze pokojová teplota.
3: Trvanlivost toho droždí sušeného je rok až dva. Ta oficiální, my jsme tady jednou našli nějaký vzorek, který měl 10 let a furt to ještě fungovalo.
1: Kromě toho, že je droždí potřeba k vykynutí těsta, dodává mu také vůni a chuť.
2: Droždí přirozeně obsahuje vitamíny skupiny B a pak různé biologické prvky, jako jsou aminokyseliny, minerály nebo enzymy. A je už historicky známé z dob našich babiček, že dělali třeba droždivou pomazánku, která působí blahodárně na pleť. To je jako rarita.
3: Kolegové ze zahraničí, když slyší o droždivé pomazánce, tak se chytají za hlavu a říkají: Ježíš Maria, co to děláte? A když to ochutnají, tak říkají: a tím dáme recept.
0: Droždí určitě znají všichni ti, co pečou a vytváří třeba i kynuté věci. Inspirovat se můžete i na stránkách pochoutkovýrok.cz a to povídání o droždí tam najdete také. Za malou chvíli už nás čeká setkání s houslistou Pavlem Šporclem a mluvit budeme o jídle a vaření.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my máme příležitost si teď chvíli popovídat i s houslistou Pavlem Šporclem za účasti i Nadi Konvalinkové. Jaké bonbony jste dostávali jako odměnu?
1: Tenkrát byly asi jenom bompary, ne? Tak předpokládám, že bompary ty se dlouho cucaly. A moc jsem se na to těšil, protože jsem se vždycky snažil, abych zahrál dobře, abych si ty bonbony zasloužil.
0: Dostáváte i dnes jídlo jako odměnu za to, že hrajete? Nebo možná doma na to, že za chvilku přestanete hrát třeba?
1: Ne, já opravdu dostávám dokonce i jídlo, co by odměnu. Jednou jsem dokonce dělal i pořad pro televizi, kdy mě převlékli za žebráka a já jsem si musel vydělávat na ulici. A nejenom, že jsem si vydělal spoustu peněz a dokonce v jiném pořadu byl Petr Janda z Olympiku a ten nevydělal toho tolik, já jsem vydělal daleko, daleko víc.
2: Na housle
1: než on na kytaru, protože celkem logické vysvětlení to má, my jsme stáli na pěší zóně plné turistů a on, když hrál hity Olympiku, které my všichni známe, tak ty turisté je samozřejmě neznají. A já jsem chytře hrál Malou noční hudbu a takové ty hity, tak mě tam házeli. A mimo peněz mi tam hodili i rohlík se sýrem. takže to byla velká odměna, ale opravdu na těch koncertech občas dostanu nějaké ty dorty, nějaké bonbony mi tam dosínou. Jako myslím, že bych neumřel, kdybych hrál jenom na housle bez peněžní odměny.
0: To tak poslouchám, vy máte docela zkušenost s hraním na ulici. Co to metro v tom New Yorku? K tomu došlo jak?
1: No, ano. Já jsem byl, myslím, v New Yorku jeden z nejchudších studentů, i když samozřejmě v úvozovkách, protože měl jsem kde bydlet a prostě to zázemí jsem měl, i když jsem měl nejlevnější podnájem, kde bylo asi 15 koček a opravdu to nebylo nic krásného. Proto jsem se vlastně rozhodl tenkrát, že se stanu vegetariánem, protože jsem měl na výběr, buď si budu kupovat maso a už nebudu mít na tu zeleninu, anebo opačně. Tak já jsem se rozhodl, že si budu kupovat tu zeleninu a že maso opravdu vynechám. A občas jsem si tady i vydělával v tom metru, což byla úžasná zkušenost, protože já jsem v celku stydlivý člověk a už jenom vyndat si ten nástroj, ty housle z toho futralu, když mě lidi okukujou, pro mě není úplně to pravý ořechový.
0: Jak se vybírá místo v metru? To jste si tady nesměle řekl, tady by to šlo, nebo tady je závětří, nebo tady nikdo není dneska?
1: Já jsem hrál na 54. ulici v metru teda, tak se to jmenuje, že jo, v New Yorku, ty stanice a nevím, proč jsem si vybral zrovna. Tak bylo to takový, že to nebyla úplně ta nejfrekventovanější, ale zároveň ne ta nejmenší stanice. Takže se to tam docela se to tak střídalo. Bylo to v centru Manhattanu, takže samozřejmě tam bylo dost lidí. No a když už jsem ty housle teda vyndal a překonal jsem ten první stud, tak jsem opravdu tenkrát vydělal asi $60 za hodinu, což bylo jednou tolik, co průměrná americká mzda tenkrát. Tak si myslím, že jsem byl docela úspěšný. A hrál jsem tam několikrát. Byl to poměrně velký přivýdělek na tu tehdejší moji situaci a dobu. A dokonce jsem jednou si vydělával, a to byla moje poslední zkušenost, na hlavním nádraží New Yorkském, kde jsem si tady stoupnul, začal jsem hrát a přišel za mnou takový obrovský, velikánský černoch a řekl, že tam hrát nesmím. A já jsem se zeptal, proč tam nesmím hrát a on řekl, že to je jeho místo. A já jsem říkal, tak si stoupni vedle, ne, teď je to jedno. A když se mi pořád nechtělo, tak se mě zeptal, jestli mám povolení.
2: Aha.
1: A to jsem nevěděl, to samozřejmě jsem neměl povolení a nevěděl jsem, že nějaké potřebuji. A on říkal, že si musím dojít na ředitelství tam a že mi to musí jako povolit, abych tam mohl hrát. Tak já jsem se šel zeptat na to ředitelství a tam mi řekli, že bych musel hrát před nějakou komisí, aby mi povolili jako... Vyslovně to vyznělo tak, jako abych nedělal ostudu v tom metru. Aspoň jsem z toho to pochopil. A já jakožto student nejprestižnější školy hudební Juilliard School v New Yorku, mě to trošku urazilo, musím říct, moji ješitnost. A tak už jsem vlastně od té doby tam nehrál, protože samozřejmě žádný zkoušky před nějakou komisí jsem nechtěl dělat.
0: Tak vypnout si k nám na chvíli přišel tady Pavel Šporc, to a my moc děkujeme za tu návštěvu.
1: Děkuju moc za pozvání a všem spoustu krásné hudby a mnoho dobrého jídla.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety i dnes nechybí v našem vysílání narozeninového pochoutkového roku, který slaví 10 let. A Ladislava Špačka se chci zeptat, jak je to s překládáním jídla z talířů u stolu, když nám přinesou něco a my si to máme přeložit od obsluhy k sobě na talíř. Jak tento způsob servírování vlastně vznikl?
1: Ve středověku existovali takzvaní kráječi. To byli specialisté, kteří dranžírovali, to znamená vykosťovali a krájili to maso na plátky hostům, takže ti hosté si vlastně už brali ty nakrájené kousky a nemuseli zápasit s půlkou berana, který stál, ležel na stole. Jestliže budeme si mísu podávat, tak jsme v trochu jiné situaci. Je to běžné třeba, dejme tomu, při stolování v Americe. Byl jsem na několika obrovských banketech, při kterých v sále sedělo 1000 lidí. Bylo tam 100 stolů, u každého sedělo 10 strávníků, 10 hostů. 1000 pokrmů nevyexpeduje žádná kuchyně na světě v nějakém reálném čase. A proto ke každému stolu přišel číšník, který měl velké plato, velkou mísu a na ní měl 10 plátků masa, 10 kousků brokolice a 10 brambůrků. Hosté si překládali ty pokrmy sami na svůj talíř, protože on držel ten obrovský tác v obou rukou. Vždycky musel přijít z levé strany, protože kdyby přišel z pravé strany, tak si vykloubíme tu pravou ruku. Jestliže přijde zleva, tak levou rukou si nabereme pohodlně ten plátek a položíme na svůj talíř. Z toho vycházíme i při domácím stolování, anebo při stolování, při kterém si mísu budeme podávat. Jestliže hostitelka nabídne prvnímu hostovi, tomu nejčestnějšímu, nabídne mísu s pokrmem, který by si měl přeložit, tak mu ji přidrží, host si přeloží a potom už host posílá tu mísu dál, jeden za druhým kolem toho stolu. Takto vám to radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

0: A teď ta velká novinka. To překvapení, které jsme si schovávali na tento měsíc, aby vy jste měli, doufám, radost a taky spousta inspirace. Můžu oznámit, že v tuhletu chvíli se na trh dostala naše největší sladká kuchařka všech dob. Sestavili jsme kuchařku se 170 sladkými recepty. A protože je tak velká a obsahuje recepty z celé naší země, nazvali jsme jednoduše Sladké Česko. Najdete v nich všechny sladké pochoutky, dorty, buchty a koláče, které jsme jako recepty odvysílali za těch posledních skoro už 10 let. Jsou tam úplně všechny recepty od úplného začátku naší soutěže až do současnosti. A své přidali i naši porotci. A jeden bonus i já. Dohromady 170 krásných receptů. Ty, které už znáte a ty, které ještě nikdy v kuchařce nevyšly. Je to vůbec největší a jedinečná kuchařka, kterou jsme kdy sestavili. Tak pozor, právě teď slavnostně uvádíme i s vámi na trh a do vysílání, a to díky radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Pořídit si ji můžete už v téhle chvíli přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo si její doručení můžete objednat přes telefonní číslo. Pište si 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko si díky radioservisu tedy můžete objednat, ještě jednou pro jistotu opakuji to telefonní číslo 724 819 319 a pozor, volejte jen ve všední dny a v pracovní době, abyste se dovolali. Tu kuchařku jsme nazvali Sladké Česko, protože jsou tam recepty napříč celou naší zemí, ze všech možných rodin a ve všech možných úpravách. Z českých surovin, všechno, co zvládnete sami a to, co jste si oblíbili. A když už tuhle kuchařku máme, tak si oni taky zasoutěžíme. Co říkáte? Nejprve ale vyhodnotíme soutěž z minulého kola, kdy jsme soutěžili o kuchařky. A já jsem se vás ptal, co použil Vojta Vrtiška do receptu místo marmelády. Byl to gel, ovocný gel. Z těch správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kterým pošleme naše knižní kuchařky. Stali se jimi Zdenka Kristková z Plzně Bolevce, Ladislav Mík ze Slavkova u Brna a Alena Macků z Pardubic. Moc gratuluju. A teď už mám přichystané 3 úplně nové kuchařky Sladké Česko jako výhru pro 3 soutěžící. Pro ty, kteří správně odpoví na soutěžní otázku. Tu novou. Ptám se tentokrát, co přidal Roman Paulus dnes do těsta na zelené šlíšky. Byla to jablka nebo brambory? Co přidal Roman Paulus do těsta k zelným šlíškům, k tomu zelí? Pokud si myslíte, že to byla jablka, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že zelené šlíšky byly obohaceny o brambory, budete posílat soutěžní SMS pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte až do půlnoci z úterý na středu, vyhodnotíme to v příštím vydání Pochoutkového roku a připomenout si to všechno můžete i na webu pochoutkovýrok.cz. Tak do toho, držím vám palce. A jinak děkuju za přízeň, za pozornost a připomínám, nezapomeňte na tu naši velkou novinku. Sladké Česko, nová kuchařka, kterou si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz. Tak ať se jí daří a vám s recepty podle ní. Mějte se krásně.
1: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu, ne prášky nechci.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Srdečné pozdravy do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu opět vydáme za poklady jednotlivých regionů, které jsou natolik cenné, že nás dostali na seznam světového kulturního dědictví. Dnes ovšem nebudou ony poklady ani tak utajené, jako spíš méně viditelné, protože jsou trochu skryty ve stínu svých proslulejších sourozenců. Budeme cestovat napříč republikou a vydáme se nejen do blízkosti Prahy, ale i na Vysočinu a do středních a jižních Čech. A doufám, že po dnešní ochutnávce sami pocítíte touhu se na daná místa vypravit. Takže vzhůru na cestu!

0: Když se řekne památka UNESCO, každému okamžitě vytane na mysli historické centrum Prahy. A není divu. Na seznam světového kulturního dědictví bylo zapsáno už v roce 1992, co by unikátní soubor architektury od románského stylu po baroko a secesi. Jenže málo kdo ví, že na seznamu světového kulturního dědictví je i zámecký park v blízkých Průhonicích. Tento park by měli navštívit všichni milovníci zahrad a zahrádek. Vypadá totiž jako úchvatný obraz starého krajinářského mistra. A může za to jeden muž šlechtic, jehož jméno budeme s mým průvodcem často skloňovat. My se nacházíme s generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a také s historikem zahradního umění Zdeňkem Novákem.
1: Dobrý den.
0: Dole pod Průhonickým zámkem. Tak tady na tom místě, kdybychom se ocitli, pane řediteli, v roce 1881, tak by tady byl asi hustý les, neviděli bychom skrze stromy a možná nějaký malý rybníček, že ano?
1: Tak byl by tady rybník pod zámkem a jak vypadala obora, která se tady rozkládala, to skutečně nemám zdání. Ale to, co tady dneska vidíme, je výsledkem dlouholeté práce Arnošta Hraběte Silva Tarouka, který vytvořil úplně nový obraz krajiny kousíček od Prahy a krásně tady vidíme, jak pracoval. Hrany údolí potoka Botiče jsou poměrně nízké a proto, aby dosáhl jejich zvýšení, vysadil na ně obyčejné naše lesní smrky, americké douglasky a sázel je hustě a pak je postupně probíral, aby se neustále týkali korunami a aby nikdy nedošlo k takovému tomu vyholení, co posluchači znáte z lesu, že tam je bydlo a nahoře nějaká korunka. Tak to se v Průhonicích nikdy nestalo díky tomu, že promyšleně probíral ty okrajové porosty. Pak před tu temnou masu vysadil, tady třeba vidíme s paní Markétou vrbu, která už se probouzí pěkně na jaře do toho krásného zlatozeleného hávu. No a ta vrba se jasně kontrastně odráží od toho temného pozadí a díky tomu, že si všiml triku, které používají krajináští malíři, tak tu vrbu vysadil tak, aby se odrážela proti tomu tmavému pozadí a díky tomu máme pocit, že tmavé pozadí je dál, než ve skutečnosti je.
0: Takže opticky zvětšuje i velikost.
1: Opticky zvětšuje velikost z parku. Vrbu vysadil u rybníka, na jehož hladině se zrcadlí a protože smuteční vrba, to jsou samé čárky takhle dolů, vertikální, tak se zase zvyšuje pocit vertikality tady toho obrazu, který máme před sebou. Tady kousíček od nás napravo vyhloubil nový rybníček, upravil údolí potoka Botiče, který slyšíme, jak tamhle dole šumí. No a ten rybníček je tady vyloženě k tomu, aby získal další efekt zrcadlení, jak pro scenérie, které vidíme při pohledu od zámku, nebo když se naopak budeme k zámku blížit, tak ho tady uvidíme úplně symetricky zobrazený na té hladině toho malého jezírka. A zase celý ten prostor je limitovaný výsadbami jehličnatých stromů konifer a vidíme tady třeba takovou díru, které my zahradní archeologi říkáme průhled. Průhled další části parku, takže nás láká Silva Tarouka, abychom tam šli a vede nás po cestách, které místy zapouští do terénu, tak aby právě tyhle ty průhledy cesty nerušily, aby to bylo jednolitá travnatá plocha a pocit velikosti, rozsáhlosti, ohromnosti toho parku, aby se tím rozdrobením na malé částečky nezničilo.

0: a tady je i fůra takových různých prostředí, protože já si vzpomínám, že když jsem tady byla minule, že jsem byla okouzlena tím, že jdete část parku v jednom prostředí, který teda opravdu nepřipomíná středočeskou krajinu původní, ačkoliv pohledem Sylvie Tarouky asi ano, ale potom se najednou člověk ocitne v takovém jako intimním sevření tam na té jedné straně, kterou vidíme odsud, jsou vlastně skalky obrovské a vypadá to tam zase úplně jinak.
1: Asi proto, že to je prostě dílo génia. A on se řídil pravidlem, které popsal jeho veliký předchůdce, německý zahradní architekt kníže Hermann Pickler Muskau, který napsal, že zahrada má být jako galerie, že procházíte díky cestám, o kterých už Goethe řekl, že jsou to vaši němí průvodci zahradou, tak procházíte po cestách a před vámi se odvíjí obraz za obrazem. No a abyste se nenudili, tak ty obrazy musí být přiměřeně různé, ale zase nesmí být divoké, aby vás nějak zneklidnili, znervóznili, protože zahrada vás má nabít pozitivně, nemá vás nějak rozčilovat. Takže ten průhonický park je přesně takhle stavěn a střídají se tady světlé prvky, plochy, světlo, to je obloha samozřejmě nejsvětlejší, vodní hladina, louky a trávníky jsou světlé prvky a stromy, terénní útvary jsou temné prvky a ta geniální kombinace světlých a temných prvků vytváří právě to, co se vám tak strašně líbí.

0: Opouštíme našeho průvodce, generálního ředitele Národního zemědělského muzea a odborníka na zahradní umění Zdeňka Nováka a míříme do středních Čech, konkrétně do Kutné Hory. Její historické jádro s chrámem svaté Barbory je pokladem UNESCO od roku 95, ovšem zároveň s nimi i blízký Sedlec s katedrálou na nebevzetí Panny Marie a proslulou kostnicí, neboli osáriem. Největší evropská kostnice je v Paříži, ovšem ta nejpůsobivější je u nás a právě v Sedlci. Lidské ostatky jsou v ní totiž uspořádány do dekorativních objektů a obrazců.
1: Tak, milí posluchači, my už se nacházíme v dalším obrovsky cenném kusu historie kutnohorské části Sedlec, protože jsme v proslulé kostnici a jsme tady samozřejmě s průvodcem, vikářem Pavlem Topkem. Dobrý den.
2: Dobrý den, vítám vás.
1: Děkujeme, je to neuvěřitelně zvláštní místo. Jak vlastně vznikla tady ta unikátní kostnice a možná, že bychom měli říct, že je součástí chrámu Páně?
2: Kostnice vznikla původně jako stavba hřbitovního kostelíka. Sedlecký hřbitov měl významnou pověst. Podle ní tady opat Heidenreich zházel prst ze svaté země. Tím z hřbitova udělal takzvané svaté pole a byl velký zájem o to být tady pohřben. V dobách největší slávy měl hřbitov asi 3,5 hektarů a když se zmenšoval, tak se vykopala celá řada kostí. A byla otázka, co s nimi. Postupným vývojem se došlo k tomu, že ty kosti se umístí do spodní kaple kostela a aby se neumístili jen tak, tak se z nich vyrovnalo 6 pyramid. Velkou změnu, velkou stavební úpravu tady začátkem 18. století provádí Jan Blažej Santini Eichel. Pravděpodobně to byla součást jeho snahy revitalizovat, jak bychom dnes řekli, celý sedlecký klášter. A odhaduje se, že on také navrhl podobu kostních pyramid tak, jak je známe dnes.
1: Tušíme, otče, kolik částí těch lidských ostatků tady vlastně je. Tady zůstaly ostatky po nějakých morových ranách, takže kolik a z jakých období tady máme těch odpočívajících ostatků?
2: Odhaduje se, že tady v kostnici jsou umístěny ostatky možná až 60 tisíc lidí, pocházejí ze středověku a v převážné většině jsou to oběti epidemií, ať už morové, ať už hladomorů. V menší míře jsou to také oběti husitských bouří a nepokojů.
1: Já jenom pro posluchače, kteří tady nikdy nebyli, ty ostatky jsou uspořádány do neuvěřitelně krásných, pietních a velmi dekorativních obrazců, útvarů, lustru, svícnu a také do těch kosterních pyramid byly použity vlastně na ty dekorace jak kosti dlouhé, tak lebky a je to se skládáno do nejrůznějších opravdu až ornamentálních výzdob, takových závěsů, lustru a podobně. Vy jste říkal, že uspořádal Jan Blažej Santini Eichel?
2: Ano, odhaduje se, že ten tvar pyramidy navrhnul Jan Blažej Santini Eichel a ta pyramida vlastně má své duchovní poselství. Je to hora. Na hoře se Bůh zjevuje člověku. Pyramida je zjednodušený tvar hory. Navíc ty pyramidy tady jsou korunovány, takže naznačují slávu, moc, vítězství. To ale není vítězství smrti, ale je to vítězství nad smrtí. To je skutečně místo, kde se setkáváme s pro nás možná trochu cizím způsobem zbožnosti našich předků, kteří dennodenně byli se smrtí v kontaktu. Oni věděli, že lidský život směřuje ke smrti a doufali a věřili, že po té smrti bude něco následovat. A to všechno se snažili vyjádřit různým způsobem. Jedním z nich je třeba právě způsob, který vidíme tady v sedlecké kostnici.

0: Na Vysočinu se zpravidla jezdívá kvůli malebné krajině. Ovšem na jih Vysočiny většinou každý míří kvůli dalšímu pokladu, který je ve městě Třebíč hned dvojitý.
1: Tak milí posluchači, a my se skutečně nacházíme v Třebíči, stojíme před vstupem do baziliky svatého Prokopa s mužem, který vlastně může za to, že se třebíčské památky na seznam světového kulturního dědictví dostaly. Je to někdejší městský architekt pan Lubor Herzán, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Lubore, než si řekneme, jak to vlastně celé začalo, tak si napřed krátce musíme vysvětlit něco málo tady o té úžasné stavbě, u níž stojíme. Bazilika je samozřejmě křesťanská, katolická, židovská čtvrť je z podstaty židovská, takže ten zápis byl motivován také něčím, co bychom mohli nazvat soužití vzájemné, sousedské, či jak to označit.
2: Ano, myslím, že se označila velice přesně. Tam ty důvody k zápisu byly v podstatě tři. Jednak jedinečnost a unikátnost židovské čtvrti. Totéž vlastně platilo o bazilice, zase doklad křesťanské architektury středověké. A třetí bylo právě to relativně mírumilovné soužití dvou komunit, kde dokonce si křesťané a židé třeba ručili majetkem. Ta bazilika byla někdy ve 13. století postavená. A potom vlastně 1468 tady byl docela velký problém, protože Třebíč napadl uherský král Matyáš Korvín, který Třebíč vyplenil, včetně baziliky, a 200 let potom tady byla pustina, ve vlastní bazilice byla konírna, dole v kryptě byl sklad piva a podobně. A o 200 let později potom Matyáš Kaňka v duchu barokní gotiky nebo gotizícího baroka dostavěl tu baziliku. A poslední takový významný počin byl na přelomu 20. a 30. let 20. století, kdy Kamil Hilbert se svým synem dostali tu baziliku víceméně do současné podoby. I ostatní věci už jsou jako drobností.
1: My se teď přesuneme do židovské čtvrti, abych jenom doplnila vaše slova o to, že Matyáš Kaňka byl významným spolupracovníkem Jana Blažeje Santýnyho Eichla, takže ho znají i ti, kdož byli třeba na Zelené hoře, u Žďáru nad Sázavou, a zase Kamila Hilberta a jeho syna znají všichni, kdož chodí do chrámu svatého Víta, protože ta závěrečná dostavba byla právě jeho dílem. No, ale vy jste říkal, že to nejkrásnější, co tady v Třebíči vlastně je, nebo to nejzásadnější, co rozhodlo o tom společném zápisu, je židovská čtvrť, tak se tam teď půjdeme podívat.

0: My už jsme v úplném srdci Třebíčské židovské čtvrti. Stojíme teď u takzvané zadní synagogy. Když tou čtvrtí, milí posluchači, projdete, tak sami si musíte všimnout, že je to neuvěřitelně kompaktní urbanistický celek. Ale Třebíč je zase relativně malé město. Jak tehdy, pane Lubore, vlastně došlo k tomu, že byla vybrána právě ona a právě její židovská čtvrť jako reprezentant těch nejdochovalejších židovských čtvrtí z celé Evropy a vlastně z celého světa?
1: Principem zápisu do seznamu UNESCO je to, že by to měly věci ojedinělé a reprezentant nějakého typu. Středověký hrad, románské náměstí, renesanční zámek a tak dále. A tady těchto prvků už bylo vlastně v tom seznamu UNESCO poměrně dost, ale chyběla tam nějaká výrazná židovská památka. Tak jsme byli jedním z čekatelů. A právě v tom nominačním procesu se muselo to porovnat s dalšími významnými židovskými lokalitami ve světě a vysvětlit, proč je ta Třebíč nejvýznamnější.
0: Jak je možné, že nepodlehla tato židovská čtvrť žádné asanaci ani žádnému bourání? Ještě před rokem 89 za bývalého režimu, kdy se to běžně dělalo, že tady ty staré, malé, kompaktní uličky a domky se většinou zbořily a postavilo se tam něco nového, tak jak je možné, že v Třebíči ne?
1: No, Třebíč vydělala na své chudobě. Tady samozřejmě už od roku 1976 byl nastolen asanační plán, který počítal s tím, že vlastně celá tato čtvrť by měla být shrnuta buldozery z povrchu zemského a postaveno tady typické panelákové sídliště. Tím, že tady je to údolí řeky Jihlavky vlastně a jsou tady tekuté písky, čili bylo by poměrně náročné tady zakládat nové sídliště a nebyly na to peníze pořád. No a v tom perestrojkovém období tam už dokonce se začalo uvažovat o tom, že by se třeba ty některé reprezentanty té židovské architektury zachovaly, včetně této synagogy. Ovšem představa, že tu synagogu budou obklopovat paneláky, byla velice tristní.
0: V 90. letech po revoluci byla celá ta židovská čtvrť revitalizována, proto vypadá tak, jak vypadá dneska. Vy jste mi ale říkal, že tehdy Třebíč porazila mnohem slavnější evropská města.
1: No, to nebylo to poražení, ale to porovnání vlastně, z kterého vyplynulo, že Třebíč je nejzachovalejší ghetto v Evropě a de facto na světě. Tak jen tak namátkou Benátky, Toledo, Worms, Wroclaw a další.
0: Vy jste tady už řekl, že je to vlastně nejzachovalejší židovské ghetto na světě, tak v čem spočívá ta jeho největší hodnota? V tom, že je tady těch domů tolik, nebo že jsou ty uličky tak zachovalé a neporušené žádnými přístavbami, nebo z architektonického a urbanistického hlediska, v čem je ta největší vzácnost?
1: No, tady se musí vrátit trošku do historie. Mezi lety 1723 až 1848 tady bylo židovské ghetto, to znamená jasně oddělené území, kde směli žít jenom Židé a ti měli různá pravidla. Byl tady familiánský zákon, že se směl žít jenom nejstarší syn a podobné věci. A to území bylo omezeno na jedné straně řekou Jihlavkou, na druhé straně Hrádeckým kopcem a tak dále. A ten rozvoj židovského města probíhal tak, že se musela zastavit kdejaká mezerka a tím vlastně vznikla taková velice bizarní srostlice, která dneska je to, co tady vidíme. Jo? To je stav 118. století.
0: Takže oni se snažili vždycky do jakékoliv průrvy a mezery vmáčknout další domeček.
1: A nejen do průrvy, ale třeba zastavovali i ty uličky. Tam byla ulička mezi dvěma domy a potom se vlastně zastřešila a nad ní se udělal další patro. Jo? A takových bizarních věcí tady spousta, to se těžko popisuje, to je zapotřebí prožít a projít si to tady a těch věcí tady velice mnoho.

0: z jihu Vysočiny teď zamíříme na jih Čech, do obce ležící 16 kilometrů západně od českých Budějovic. Právě tam jsou totiž Holešovice, které jsou na seznamu UNESCO jako jediná naše vesnice, a to kvůli unikátnímu stylu, jemuž se říká selské baroko.
1: Tak milí posluchači, my už se nacházíme v samém srdci Holešovic a usedli jsme tady pod překrásnou starou lípou s panem starostou a také rychtářem, protože to má vyšito na zádech na své kamizole, Janem Jílkem. Dobrý den.
2: Dobrý den všem a i vám.
1: Napřed musíme naše posluchače z jiných částí republiky trochu uvést do této krajiny. Jak byste představil Holešovice někomu, kdo tady nikdy v životě nebyl? Jaká je tady oblast, kde se vlastně nacházíme a čím je typická?
2: Jsme na podhůří Blanského lesa, to znamená na předhůří Šumavy. Jsme velmi blízko k letě. Holešovice jsou zhruba 500 metrů nad mořem. Je to podhorská oblast. Její doménou byl chov dobytka a zemědělství. Velmi drsná a tvrdá oblast, která se vyznačovala pěstění plodin, které nebyly náročné na živnou půdu, protože tady máme skalistou oblast, velmi neúrodnou oblast. Nicméně Holešovice díky těm drsným podmínkám se staly takovým, jako řeknu, kořenem obcí, která si zachovala to tvrdé jádro, to svébytné, to zemědělství tady zůstalo po staletí doménou s tím, že ty sedláci potřebovali půdu k tomu, aby ty statky dokázali zvelebovat a dokázali je zachovat pro tu generaci tak, aby byly součástí světové kulturní dědictví.
1: Byla ta obec vždycky v minulosti bohatá, nebo my už teď vidíme takový ten relikt těch dávných časů? Vy jste říkal, že to tady bylo poměrně tvrdé, což asi generovalo i tvrdé lidi, ale ta stavení vypadají překrásně, tak vypadalo to tady třeba v 19. století stejně?
2: Vy jste narazila přesně na tu dobu, kdy se ty stavení začaly měnit v tuhle to krásný, to selský baroko, které je jakýmsi hybridem toho měšťanství, ty kultury přenesený z města sem na venkov. Myslím si, že to zdobný, nebo to, proč si sedláci začali ty své domy zdobit s ohledem na to, jak si to zdobili měšťané, protože jezdili na ty trhy nebo jezdili do těch měst, tak si to přinesli sem na tu vesnici. To, co to dneska vidíme, tak je mezidobí 1840 až 1920. V tom se Holešovice strašně změnily a dostali tuhle podobu. A ty statky dneska, které vidíte, že jsou kamenné nebo zděné, tak dříve byly dřevěné a jsou nejcennější z hlediska toho UNESCO.

0: Ono asi si každý klade otázku, kdo sem přijede, jak je možné, že se povedlo udržet takový unikátní architektonický komplex. Vy jste teď popisoval, jak se ti sedláci zvelebovali ta sídla, protože bohatli, protože chtěli je trošku napodobit šlechtu. Ale vysvětlete mi to kouzlo, jak je možné, že to přežilo všechny osudové a dějinné nástrahy minulého století, včetně normalizace, ale ještě předtím kolektivizace a ještě předtím války. Jak se to stalo, že ty Holašovice zůstaly úplně nedotčené?
1: Ta sem není úplně jednoduchá. Prostě je to taková delta, kterou musíte oběc a ta delta byla dlouho zapomenutá a právě Holašovice byly odříznuty.
0: A to je vlastně zachránilo.
1: A to je samozřejmě zachránilo, protože Holašovice byly i součástí Sudet, kdy došlo v roce 1946 k vysídlení původního německého obyvatelstva. Tím se přetrhaly ty kořeny, což je na jednu stranu škoda. Na druhou stranu ty lidi sem přišli, dostali to jakoby do vínku a teď mnohdy nevěděli, co s tím. Pak přišla kolektivizace, ale přesto všechno se v roce 1960 ty statky staly národní kulturní památkou. V roce 1998 měly tu čest právě být zapsáno jako jedinečná památka na seznam UNESCO a to z důvodu, že to není skanzen a že to je živá vesnice, že ty lidi tady žijí, že ty lidi si o ty statky pečují, že to rozvíjíme, že jsme obec jako samospráva, to znamená, snažíme se tu nastavit podmínky, aby se nám tu společně dobře žilo, ale zároveň jsme to kulturní dědictví pro ty další generace uchránili a zvelebovali.

0: A dnešní pátrání po utajených pokladech uzavřeme v Praze a s překvapivým hostem. Je jím profesor Pavel Calda, jedna z největších kapacit tuzemského porodnictví a genetiky, ale ve volném čase také skvělý fotograf a milovník památek a Prahy. O památkách UNESCO jsme spolu několikrát diskutovali a pan profesor při naší nedávné rozmluvě upozornil i na jedno nebezpečí.
1: Já se trošičku obávám, že to prohlášení památkou UNESCO je polibek smrti pro tu dotyčnou lokaci. Není to jenom osud Prahy, můžeme se podívat do Benátek a můžeme se podívat do Florencie a můžeme se podívat do řady dalších míst. Ten takzvaný overturismus si myslím, že je katastrofa. Já ho asi nezastavím, ani to není mým posláním, ale je mi to líto. Já říkám, že kdyby se u soutoku Vltavy a Sázavy postavila náhradní Praha jako kulisy Barrandovský a tam se ty turisti z toho letiště lifrovali rovnou, aby si tam mohli nakoupit ty typický český trdelníky v uvozovkách a ještě jim tam někdo chodil na chůdách a předváděl jim tam nějaký žonglérský kousky, že by byli úplně stejně spokojení, když si to všecko vyfotějí na ty mobily a že by to dopadlo úplně stejně, jako když je odvezete do skutečný Prahy a je mi tý skutečný Prahy opravdu líto.
0: Co si myslíte úplně na závěr, že je na Praze nejvíc okouzlující? Co na tom městě fascinuje vás ještě pořád?
1: To město je naprosto unikátní. Prahu nejde srovnat s žádným jiným světovým velkoměstem. Já jsem měl hrozně rád Malou Stranu a Podhradí a oblast Královské cesty, ale teď se jim významně vyhýbám. Ale je to nádherné město a samozřejmě jakožto pražský patriot na ně nedám dopustit.
0: A to je pro dnešek z našeho putování za vzácnými a ne vždy na první pohled viditelnými poklady našich regionů vše, milí posluchači. Pokud se do nich vydáte, mějte na paměti, že je s nimi nutno zacházet jako s drahokamy, protože když je dokázali uchovat a opečovávat ti, kdož tu byli před námi, měli bychom to dokázat též. Krásné dny plné překvapivých objevů vám přeje a naslyšenou případně setkání se těší Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači Cesty k uzdravení pořadu, který představuje možnosti léčby u různých onemocnění. Od mikrofonu Českého rozhlasu regionálního vysílání vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Martina Coufalová a Lenka Čurdová. Říká se, že oko je okno do duše, ale pro architekta je to především nejdůležitější nástroj k pochopení světa, prostoru a světla. Co se však stane, když se toto okno začne pomalu zatahovat neprostupným závojem, když bílá barva betonu zežloutne a ostré rysy mrakodrapu se rozpíjí v šedé mlze? Dnes vás vezmeme do fascinujícího světa moderní oftalmologie, kde se potkává technika přesná na mikrony s uměním vidět krásu. Budeme si povídat o diagnóze, která dříve znamenala nezvratné šero, ale dnes představuje jeden z nejbezpečnějších a nejúžasnějších návratů ke světlu. Řeč je o šedém zákalu. Naše pozvání přijali dva muži, pro které je precizní vidění profesní nutností i vášní. Přivítám pana doktora Pavla Němce, očního lékaře, ředitele sítě očních klinik Lexum, muže, který vrací zrak tisícům lidí. A mým druhým hostem je jeden z nejvýznamnějších českých architektů, muž, jehož stavby definují náš veřejný prostor, ale který se sám musel postavit výzvě slábnoucího zraku, pan inženýr architekt Josef Pleskot. Těším se na ně.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením. Víc k tomu už řekne oční lékař, pan doktor Pavel Němec, oční kliniky Lexum. Jak se šedý zákal projevuje a zda bránil v práci architektovi Josefovi Pleskotovi, na to všechno se začnu ptát právě teď. Pánové, vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pane doktore, s čím konkrétně za vámi přišel pan Pleskot?
3: Pan architekt za námi přišel s v podstatě takovou jednoduchou věcí, kterou každý očař hned jakoby od toho stolu řekne, tohle je jednoduchý a je to situace, v které zřejmě dokážeme velmi dobře pomoci a bude to vlastně vyhraná situace. Ale jediný, co nás vždycky zarazí, bývá profese toho pacienta, když přichází se šedým zákalem. A pokud je ta profese náročná na detaily, vnímání barev, celky, tak začneme být i my trošku nervóznější v hledání toho optimálního řešení pro takového pacienta. Takže ten výsledek, který je na konci operace, je dialogem od začátku o tom, jaké je očekávání pacienta, co mu můžeme nabídnout, co mu doporučujeme vzhledem k celkovému zdraví těch očí a jak se může potom ta zvolená optika, kterou mu operujeme do oka, jak se může používat. Na ty detaily toho, s čím vlastně konkrétně přišel, se možná zeptejte pana architekta, protože pro nás je to vždycky stejné. Rozmazané vidění, slábnoucí zrak, zvyšování dioptrií, vždycky takhle to nějak zní ten šedý zákal, ale ty konkrétní niance bývají u každého pacienta trošku rozdílné.
1: Jak to u vás začalo, pane inženýre? Víte, já bych se s vámi ráda bavila o architektuře veřejného prostoru a vůbec o tom, co jste v životě dokázal. Ale my jsme v pořadu Cesta k uzdravení. Čili jak se u vás projevil šedý zákal a možná, kdy vás to vyloženě zaskočilo?
2: No já nemůžu říct, že by mě to zaskočilo nějak úplně a že by mě to položilo na lopatky, jo. Ale protože přece jenom jsem člověk, který si myslí, že přes to zrakové vnímání se nějakým způsobem svět může samozřejmě jevit, ale taky vykládat, tak v okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše, tak jsem začal zjišťovat, odkud ten stín teda je, samozřejmě tu fyzikální podstatu jsem záhy pochopil a u své oční lékařky, paní doktorky Hajkové, jsem o tom mluvil a ona říkala, no, je to na hranici, není to úplně, kdyby vaše profese nebyla taková, jaká je, tak bychom to možná ještě odložili, ale já jsem říkal, paní doktorko, mě moc času nezbývá, já potřebuju, abych viděl zase jako dřív. Tak jsme se takhle začali radit, rozprostřela přede mnou možnosti, samozřejmě mě upozornila i na nějaké rizika, ty rizika jsem si spíš jakoby upozadil. Vybral jsem si společnost, která mě to udělá dobře. Už v okamžiku, kdy jsem přišel do společnosti Lexum, tak už jenom to základní vyšetření, které jsem absolvoval, bylo velice k mé spokojenosti, protože analyzovali můj problém a řekli mě na konci, my bychom pro vás měli takovéto řešení, ale na základě mých požadavků, protože já jsem říkal, chci vidět výborně na střední vzdálenost a relativně výborně na dálku. Ta střední vzdálenost je pro mě úplně nejdůležitější. Vnímání prostoru, interiéru, ulice a tak dále. A pak samozřejmě miluju horizonty, miluju volnou krajinu a i to vidění do té dálky je pro mě důležité. Na blízko si vezmu brýle. Dostal jsem vlastně doporučení, bylo mě řečeno, jste vhodný pacient pro to a to. A pak jsem přišel teda na operaci prvního oka, druhého oka, pan doktor Němec to asi posoudil ještě daleko pečlivěji, vyhodnotil to i ve vztahu k mé profesi a doporučil mi něco, čemu jsem vůbec nerozuměl, ale já jsem mu říkal, pane doktore, já chci vidět hodně doširoka, chci vidět hodně jasně, chci vidět, aby se mi barvy neskreslovaly, protože taky vím, jaká je vzájemná korelace mezi barvou a tvarem. Takže jsem chtěl, abych měl přirozený vidění barev a tím pádem, co je pro mě důležité, i tvaru a prostoru.

0: Cesta k uzdravení.
1: Dnes na téma šedý zákal s očním lékařem Pavlem Němcem a také s architektem Josefem Pleskotem, který po zákroku vidí přesně tak, jak si zadal.
2: Přesný popis toho, co pacient očekává od té operace, jaké je jeho přání, ve spojitosti s jeho profesí, vás samozřejmě vystaví do mírného presu, protože tam je obrovská odpovědnost za výběr toho řešení, to je první věc, musíte věřit tomu výběru toho řešení. Většinou takovéhle stavy, kdy přemýšlíme o těchto nadstandardních čočkách, si probíráme na vizitě celé refrakční, která rozhoduje o tom, jaký implantát je vhodný právě z hlediska těch požadavků. A za druhé je tam velký nárok na to provedení, musí to být precizně provedeno, aby ten výsledek, který slibujeme před tím zákrokem a který technologicky dodává ta čočka, to znamená, ona je tak vyrobená a měla by tak fungovat, tak aby jsme jí dokázali tu technologii dodat. A to záleží i na tom, jak se udělá ta operace, jak proběhne. Já se tady vrátím k tomu popisu, který říkal pan architekt. On velmi dobře zmiňoval ten začátek těch zrakových problémů, které bývají u šedého zákalu, a já už jsem je na začátku také zmínil. Tady je potřeba k tomu dodat ještě jednu věc. Nejenom, že se pacientům začne trošinku měnit barevné vnímání, anebo se objevují právě ty stíny související s periferními zákaly čočky, ale změní se částečně i trochu dioptrie. Vlastně první věc, pro kterou si pacienti přichází v takové situaci, kdy nastupuje šedý zákal, je, že velmi pravděpodobně potřebují nové brýle. Pro ty si vlastně přichází. Pan architekt už brýle měl a zkoušel multifokální korekci, tedy takové ty brýle, které vám umožní koukat do různých vzdáleností.
1: Které ne každému ale sednou.
2: Přesně tak. A právě to byla důležitá poznámka i v jeho popisu toho, co by chtěl. Chtěl by se těch brýlí zbavit, protože ne úplně přesně odpovídali tomu, co očekává od brýlové korekce a co mu nabízela. Z podstaty věci ty multifokální brýle polovina lidí nesnáší a nemá je ráda a dá je do šuplíku. A druhá polovina je adoruje a velebí až do nebe, protože si na ně zvykne dobře.
1: Pane architekte, vy jste dal docela náročné zadání panu doktorovi Němcovi. Povedlo se? Vidíte přesně tak, jak jste vyžadoval a chtěl a potřeboval?
3: Ano, pokud si dobře vzpomínám, tak vidím tak, jak jsem viděl předtím, než jsem začal mít problémy s viděním. Jediné, co mě pořád teda provází, je nějaké přespřílišné slzení těch očí a tak dále, ale to doufám, že je nějaká záležitost, která se asi buď usadí, anebo už to mám jednou provždy. Ale to je jediná věc, která mě trápí, jinak vidím skvěle, skvěle.
1: Souvisí šedý zákal s věkem?
2: Určitě, tak jako nám šednou vlasy, jako se nám dělají vrásky, tak se mění stavba a průsvitnost čočky. To je čistě věková záležitost. Jinými slovy, každý z nás, pokud se dožijeme určitého věku, dospějeme k šedému zákalu. A někdo trošinku dřív, protože bude mít úraz předchozí operace nebo případně cukrovku, o které jsme tady mluvili v jednom z předchozích pořadů, tam ta čočka se může skalit trochu dřív, ale normálně u většiny populace to bude někde mezi 65. a 75. rokem, kdy se začnou projevovat ty známky šednutí čočky nebo změny její transparence, abych byl přesný, to znamená průsvitnosti.
1: Co všechno ještě vlastně pacient, klient vidí, když přichází šedý zákal? Vy jste říkal, pane architekte, že se vám rozostřil obraz, přišel stín a je tam ještě něco, na co bychom si měli dát?

0: šedý zákal, pane doktore.
1: Možná se malinko vrátím ještě k tomu spektru těch problémů, které pacienti mají, protože pan architekt přišel v poměrně rané fázi zákalu, a to víceméně ještě k tomu asymetrické fázi, to znamená levé oko bylo víc postiženo než to pravé.
0: Ale pokud, a to je běžné?
1: Ano, stává se to. A pokud byste ale nechala tu čočku kalit dál, to znamená, čekali jsme s operací, tak ta čočka bude procházet postupně fázemi snižování průsvitnosti, takže to projde fází dalších barevných změn vnímání, dalšího rozmazání obrazu, velmi pravděpodobně takzvaným nárůstem mínusových dioptrií, tedy takzvaná myopizace. Ale když to spěje ještě dále, tak ta čočka se skalí až do takové perleťové barvy, jako perleťový knoflík, který míváme u košile, to znamená, stane se velmi netransparentní, neprůsvitnou. V tu chvíli se pacient dívá přes něco, co vypadá jako mléčné sklo v ordinaci. Sice obrysy stíny vidí, ale vlastně už to nemá žádnou ostrost. Tak to už jsou velmi pokročilé fáze a ty nemáme rádi. Špatně se to operuje, má to svá rizika, není to úplně příjemná situace. Takže radši opereme ty časnější fáze.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Otázka, jak se dá léčit šedý zákal, si myslím, že není úplně přesná. Asi bychom se měli zaměřit na moderní postupy a moderní technologie odstranění šedého zákalu. Protože asi léky na to žádné nejsou.
2: Přesně to říkáte. Ono se sice neustále o nějakých kapkách spekuluje, které by zpomalily kalení té čočky nebo dokonce zvrátily, ale nic takového zatím není. Jediným řešením šedého zákalu je v určité fázi rozvoje té nemoci operace. To znamená, odstraníme tu skalenou čočku a místo ní do oka dáme novou umělou čočku. Je to elegantní, jednoduchý výkon, který dnes trvá poměrně krátce. V dobách, kdy jsem já začínal s medicínou, tak se ještě pacienti hospitalizovali, leželi kvůli němu na lůžku u několik dní. Bylo to daleko složitější. Dnes ten přístup je naprosto moderní a troufnu si říct, abyste to na začátku už zmiňovala. Tohle je jeden z nejelegantnějších a nejúspěšnějších operačních výkonů v medicíně. Vemte si jenom to číslo, které se v České republice provádí těch výkonů, je někde mezi 150 až 180 tisíc.

0: tisíci operacemi za rok a všechny v podstatě končí v pásmu 95% a vyšší úspěšnosti. To je vlastně s jinými obory a segmenty medicíny naprosto nesrovnatelná úspěšnost.
1: Říká oční lékař z kliniky Lexum, pan doktor Pavel Němec. Pane architekte, vzpomenete si na ten zákrok, jak jste ho prožíval?
2: Já jsem strašně odevzdaný člověk. Věřím odborníkům, věřím vědě, věřím medicíně. Prostě já v tomhle tom nemám vůbec žádný problém. Jednou jsem se rozhodl, chtěl jsem zvýšit svoje schopnosti vidět a ono to vidění souvisí nejenom s tím ostrým viděním, ale když vidíte špatně, i vnímáte špatně, žijete špatně, prostě chtěl jsem si tenhle ten hlubší prožitek vidění až do vnitřku někam opravdu vylepšit a prodloužit a proto jsem šel naprosto s vírou.
1: Pane doktore, jak se diagnostikuje šedý zákal? Jakým vyšetřením pacient u vás projde? A potom samozřejmě mě zajímá následné ošetření, po případě chirurgický zákal. Mm-hmm.
0: To vyšetření vlastně vždycky začíná rozhovorem s pacientem a už když začne mluvit, tak my máme stopu nějakou. To znamená, jdeme samozřejmě po té takzvané refrakci, to znamená po těch dioptriích a díváme se na to, jestli dioptrie jsou správně nebo ne, protože velká část pacientů může mít jenom špatné dioptrie, my je dokorigujeme a vidí zase dobře. No a potom podstoupí velmi jednoduché vyšetření, což je úplně základní výrobní prostředek každého oftalmologa, vyšetření na takzvané štěrbinové lampě, tedy na mikroskopu binokulárním, kterým si zvětšíme to oko. A ten název štěrbinová lampa znamená, že si zúžíme paprsek světla a on nám krásně prořezává jednotlivé struktury oka, tak jak svítí do něj a my krásně vidíme zákaly té čočky. Tím jednoduchým vyšetřením víme hned, že máme co dočinit se šedým zákalem. To pacientovi sdělíme, ale pak nastává ta důležitější fáze, protože to je diagnóza, kdy určíme tu nemoc. Zbývají nám další oftalmologická vyšetření, kterými vyloučíme jiné patologie oka. To je velmi důležité, protože musíme vědět, že zrakový nerv centrální sítnice i nakonec ta periferní část jsou v pořádku, že na rohovce nemáme žádnou patologii, že fungují víčka a spojivkový vak je v pořádku. Takže vyšetříme dalších x struktur proto, abychom věděli, jaký zákrok můžeme nabídnout pacientovi. Tedy operace je skoro vždycky stejná, ale jaký implantát, jakou čočku mu můžeme doporučit. Ale po tomto diagnostickém setu vyšetření nastane velmi důležitá fáze, protože po rozhovoru s pacientem a po sdělení jeho přání si začneme vypočítávat ten implantát, který přijde do oka. To vypočítání toho implantátu je nesmírně náročné. Ona sice to za nás dělá dneska jedna mašinka, kde si pacient opře bradu a čelo, my zmáčkneme čudlík a vyleze nám nějaký výsledek. Ale ten výsledek pak musíme zkontrolovat, korigovat, případně přepočítávat ten výsledek dioptrií různými formulemi, rovnicemi.
1: Dovolím jenom dotaz, jestli tato šikovná mašinka je na všech očních klinikách, anebo jde o nějaké
0: tadle
1: speciální.
0: Tato musí být na všech očních klinikách, které chtějí operovat šedý zákal. Mm-hmm. Oni musí mít schopnost skalkulovat tu čočku, která přijde do oka. My vezmeme 20 dioptrií, což je přibližná síla čočky lidské, 20 dioptrií dáme z oka pryč a nějakých 20 dioptrií v průměru musíme dát dovnitř, ale každý z pacientů má jinou hodnotu, kterou mu budeme implantovat podle parametrů, které na tom oku změříme, udělá to za nás tedy ten přístroj. A potom tedy je náročné to, že si položíme před sebe ty papíry, které vyrazly z mašinky, jak jsme si teď řekli, z toho přístroje, který měří a kalkuluje dioptrie, a říkáme si, jestli nám to sedí nebo nesedí, odpovídá, konfrontujeme si délku oka, zakřivení, úhly přední komory, hloubku přední komory. Je tam x parametrů v tom oku, které zohledňujeme a to vše vůči implantátu, který jsme si na začátku už s pacientem domluvili, že by byl ten pravý implantát pro něj, tedy ta pravá čočka. A říkáme si, jestli to bude fungovat nebo nebude. Pak teprve nastává ta chirurgická fáze, tedy ta vlastní operace. Je to fakt krásný, elegantní výkon, který 2 mm otvorem se dostaneme k vlastní lidské čočce, otevřeme obal té čočky, vysejeme ten skalený vnitřek a do toho obalu, který tam jediný zůstane po té čočce, vložíme jako do nějakého igelitového sáčku ten nový implantát, který jsme si předtím spočítali, změřili a připravili. Během té operace, tak jak už tisíckrát jsem mluvil s pacienty, tak si většinou stěžují na 3 věci. Někteří z nich na to, když se nandá takzvaný rozvěrač na oko, protože musíme mít víčka držené nějakým mechanismem, aby bylo oko otevřené. Někteří z nich si stěžují na to, že první světelný impuls toho mikroskopu, kterým já se dívám do toho oka, tak je příliš silný a že je to oslňuje. A potom poslední fáze, kdy tam tlačíme tím malým 2mm otvorem čočku, která má vlastně 12 mm v průměru, je srolovaná do takové ruličky, tak tam někdy cítí tlak na to oko v té poslední fázi. Tak teď si rád poslechnu, jak to vnímal pan architekt.
1: Jak jste to vnímal, pane architekte?
2: Tak to je skvělý, protože já jsem vnímal, myslím, při druhé operaci, to znamená, když proběhla operace pravého oka, tak jsem vnímal jenom tu poslední fázi. Předtím to roztahování, příliš velký světelný tok, to mě všechno připadalo úplně normální, na co si dokážu ne že zvyknout, ale přijmout. A u toho levého oka jsem ani to vkládání nebo to rozvírání, to rozbalování té čočky vůbec nevnímal jako problém. U toho pravého jsem to cítil.
1: Důležité poselství. Není se čeho bát v případě, že nám diagnostikují šedý zákal. Máme tady navíc příběh moderní medicíny pana architekta Pleskota, kterému se vrátil zrak přesně dle jeho zadání. Pane architekte, na čem právě teď pracujete? Co vám dělá radost?
2: Celkově ta práce, vůbec všechny složitý úkoly, který můžu řešit, ty nejsložitější mě nejvíc baví. Pořád chodím do práce rád a samozřejmě udržování zdraví, aby sloužilo, je pro mě hrozně důležitý. Tak konkrétně jsme u medicíny, dělali jsme nedávno projekt Centrum experimentální medicíny na Albertově v Praze. A to Centrum experimentální medicíny se začne stavět. Takže to je jeden z projektů, který mi dělá velikánskou radost.
1: Gratuluju. A jsem ráda, pane doktore, že jste panu architektovi vrátil a zachoval zrak, že se budeme moci těšit na spoustu ještě vašich velkých architektonických počinů, protože přišla velká energie, odchází velká energie a ještě ostrovit.
2: Ještě klouby bych potřeboval.
1: To mi povídejte. Tak já vám moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu a hodně štěstí a zdraví.
0: Děkuji za pozvání.
2: Moc děkuji za pozvání taky.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát?

ty kytky jsou. Co se tady mohlo stát?

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Prezident Pavel dnes v Terezíně uctí památku obětí nacistické perzekuce. Pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km na dálnici D3 na jihu Čech se prodlouží až do konce letošního roku. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa se Slovinskem v prodloužení. Na jihu Čech bude většinou polojasno s teplotami do 17 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Prezident Petr Pavel se dnes v Terezíně zúčastní pietního aktu k uctění obětí nacistické perzekuce během druhé světové války. Hrad to oznámil na svém webu. Uctění památky připadá tradičně na třetí květnovou neděli. Pietní shromáždění začne v 10 hodin před malou pevností. Pavel navštíví také Centrum studií genocid Terezín, kde si prohlédne stálou expozici Zločin beze jména. Ministerstvo dopravy prodlouží testování 150-kilometrové rychlosti na části dálnice D3. Pilotní provoz začal loni v říjnu. Data zatím podle rezortu nestačí pro hodnocení bezpečnosti zvýšené maximální rychlosti, kterou podle počasí povolují proměnné dopravní značky. Policisté zatím podle dat od října do února řešili v úseku 39 nehod při všech maximálních rychlostech. Je to meziročně o 17 víc, popisuje ředitelství dopravní policie policejního prezidia Michal Hodboď.
3: Těch nehod, kdy tam byla 150, tak těch tam bylo těch větších nějakých 10 a těch menších, bavíme se o nějakých 4 nehodách.
2: Nikdo při nich nezemřel, při aktivní 150 se zranili 3 lidé. Rekonstrukci chodníku od Hřbitova směrem k místní části Borek připravují Dačice na Jindřichohradecku. Radní uzavřeli smlouvu s vítěznou firmou. Rekonstrukce začne v červnu a potrvá do konce srpna. Stavební úpravy za necelé 3 miliony korun popisuje místostarosta za ODS Jiří Baštář.
4: Spočívá v demolici stávajícího chodníku a vybudování nového, který bude určen pro pěší i cyklisty. Stavba zahrnuje výměnu části vodovodního řadu a vedení veřejného osvětlení včetně stožárů. Nový chodník povede v původní trase a jeho povrch bude ze živice.
2: Značku Regionální potravina na jihu Čech získá 9 produktů. Hodnotitelská komise je vybrala na mezinárodním veletrhu Czech Food Expo v Českých Budějovicích. Mezi oceněné potraviny patří játrová cihla z Bělčic, brinza z Horních Dvorců nebo tvarohový dezert z farmy Struhy. Do soutěže se letos v kraji přihlásilo 35 výrobců se 140 produkty, informovala novináře Eva Češpiva ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Ocenění Regionální potravina si producenti převezmou 20. srpna na veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích. Sport. Češi prohráli se Slovinskem 2-3 v prodloužení na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku. Góly dali pardubičtí útočníci Martin Kaut a Lukáš Sedlák. Šanci přitom bylo daleko víc. Co chybělo k dalšímu skórování národnímu týmu, naznačuje Sedlák.
5: Moc jsme hráli okolo, sice jsme byli u nich v pásmu, ale měli jsme víc chodit do brány, víc tam házet ty puky a dorážet, trošku to zjednodušit. Málo jsme se tlačili do těch přebrankových prostorů, tam jsme měli být daleko hladovější, urputnější a trošku více tlačit do té brány.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte převážně polojasno, místy přechodně až oblačno a jen ojediněle slabé přeháňky, zejména na Šumavě. Teploty mezi 14 a 17 stupni Celsia, na horách do 11. Slabý severozápadní až severní vítr, biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Ještě dnes ale počítejte v Kaplici nádraží na Českokrumlovsku s uzavírkou silnice číslo 3 kvůli opravě železničního přejezdu a ze stejného důvodu u Holkova uzavírkou silnice 155 směrem na Prostřední Svince. Objížďky jsou značeny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Pět hodin a k tomu pět minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, a to v neděli 17. května. Tak dobré ráno, hezkou neděli a klidnou neděli přeje ze studia Luboš Voráček.

Ona Čáková dospívala 7,5 minuty po 5. hodině. Dobré ráno, dnes je neděle 17. května, ten dnešní den už je 37. dnem tohoto roku a svátek dnes mají Anety. Původ jména Aneta je v hebrejském jméně Hanach, což znamená milostivá, nebo také milostiplná, nebo také vtipná a také sebevědomá. Latinizací toto jméno ztratilo počáteční H a při přejímání zdrobnělé formy Anna nebo Anete z francouzštiny vznikla samostatná forma tohoto jména s koncovskou Aneta. Tak Anetám k svátku všechno nejlepší. V roce 1991, 17. května, horolezec Leopold Culovský jako první Čech vystoupil na Mount Everest. A potom ještě vzpomeňme rok 2015, to v Praze skončilo mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2015 a tehdy si zlato odvezli Kanaďané. 17. května roku 1296 zemřela Anežka Přemyslovna, dcera Přemysla Otakara II., česká princezna a rakouská vévodkyně. V roce 1915 zemřel rodák z Prachatická, konkrétně z vesnice Běleč, Jan Váňa, to byl filolog a satirický básník. V roce 1969 zemřel v Římě Josef Beran, arcibiskup pražský a primas český, který byl politickým vězněm nacismu i komunismu. Komunistický režim mu navíc po většinu času znemožnil spravovat diecézi. Po jmenování kardinálem pak prožil Josef Beran poslední roky svého života jako vyhnanec ve Vatikánu. Zemřel v roce 1969. V roce 2015 zemřela písecká rodačka Simeona Hošková, výtvarná kritička se zaměřením na grafiku, také historička umění, kurátorka, redaktorka a překladatelka. A ještě vzpomeňme rok 2025. Loni zahynul v Itálii Jan Šrámek, meteorolog a moderátor předpovědi počasí na České televizi. Bylo mu pouhých 48 let. 17. května roku 1887 se v Bělčicích narodil Jan Bartoš, středoškolský pedagog, katolický spisovatel a literární historik. V roce 1908 se v obci Sedlec narodil Jan Bartuška, ministr spravedlnosti vlády Československa. Vzpomeňme také rok 1921, to se v Českých Budějovicích narodil Čeněk Pícha, československý hokejový útočník, levé křídlo, který celou svou kariéru spojil v nejvyšší československé hokejové lize s týmem AC Stadion České Budějovice. 94. narozeniny by dnes měl rodák z Líšnice u Milevska, kardinál Miloslav Vlk, římskokatolický duchovní, emeritní arcibiskup pražský a také římskokatolický teolog. 90. narozeniny by dnes měl rodák z Třeboňska, konkrétně z Břilic, Stanislav Neveselý, hokejista a trenér. 77. narozeniny dnes má Jiří Korn, zpěvák, kytarista, baskytarista, také tanečník, moderátor a herec. A ještě daleko mladší je Michal Vondrka, tento hokejový útočník, rodák z Českých Budějovic, má dnes 44. narozeniny. Vám, kteří také dnes máte výročí svého narození, tak všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Za čtvrt minuty bude 4:45, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo zejména oblačno, zpočátku pouze pak ojediněle s přeháňkami, méně oblačnosti se pak vyskytovalo v západní polovině kraje, kde k ránu může být až i jasno. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 5 až 2 stupni Celsia, ale místy byly i přízemní mrazíky. Na horách bylo plus 2 až minus 1 stupeň. Přes den nás čeká oproti sobotě méně oblačnosti a méně srážek. Bude převážně polojasno, během dne pak místy přechodně až oblačno a pouze ojediněle se slabými přeháňkami, a ty budou zejména na Šumavě. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách pak 8 až 11 stupňů Celsia. Vád by měl slabý severozápadní až severní vítr rychlostí 1 až 4 metry za sekundu, který se pak večer bude měnit na proměnlivý. Rozptylové podmínky ty budou dnes většinou dobré, večer pak místy mírně nepříznivé a biometeorologická předpověď, stejně jako včera, je dnes na stupni číslo 1, a to je mírná zátěž. A hned po ránu se také podíváme na zprávy, abychom se dozvěděli, jak to vypadá u vás za oknem. Před malinkým okamžikem přišla SMSka z Prahy. Obloha nad Prahou je téměř jasná, 6 stupňů a je bez větří. Květa pohodu přeje všem Josef. Josefe, děkujeme za zprávu a do Prahy přejeme také hezkou neděli.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Kvůli krizi v Hormuzském průlivu hrozí, že miliony lidí, hlavně v chudších zemích, budou hladovět. Světové zemědělství je závislé na průmyslových hnojivech a ta se vyrábí právě z plynu a ropy, často přímo v Perském zálivu. Kvůli blokádě Hormuzu se teď většina hnojiv ani potřebných surovin k zákazníkům nedostane. Budeme o tom mluvit za chvilku, teď ještě zaspívá Xindl X.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Pokračující blokáda Hormuzského průlivu žene nahoru ceny umělých hnojiv. Vyrábějí se z plynu a také z ropy a podle odhadů Světové banky by hnojiva letos mohla zdražit o třetinu. Podle Mezinárodního obchodního centra by to mohlo znamenat, že světové ceny potravin vzrostou o 6%. Nedostatkem jídla by kvůli tomu mohlo trpět až 45 milionů lidí. Problémy, které způsobují přerušené dodávky pohonných hmot a hnojiv, nejrychleji dopadají na menší ekonomiky závislé na jejich dovozu.
1: Pro zemědělství potřebujeme hnojiva, například močovinu na pole. Potřebujeme taky hnojivo NPK, ale to teď není. A když už se objeví, je jeho cena dvojnásobná. Jenže výkupní ceny plodin tomu neodpovídají. Farmáři jsou kvůli tomu pod obrovským tlakem.
2: Pytle hnojiva v regálech obchodů podle agentury Aninews marně hledají například někteří farmáři v Indii. Zmiňovaná močovina je v současném zemědělství nezbytná pro pěstování základních plodin, jako je rýže, pšenice nebo kukuřice. Bez ní klesnou výnosy, upozorňuje vedoucí analytička Mezinárodního obchodního centra Julia Spisová.
3: Sledujeme, že se farmáři situaci přizpůsobují. Někteří přecházejí na plodiny, které potřebují méně hnojiv. Jiní odkládají dobu hnojení a nebo používají menší množství hnojiv. A to má přímý dopad na výnosy i na objem potravin, který bude k dispozici v této i v dalších sezónách.
2: Indie přitom společně s Brazílií potravinami zásobují i další země a pokud budou prodávat méně a dráž, pocítí to trh s potravinami celosvětově. Problémy hrozí například Bangladéši. Ten dovoz potravin doplňuje vlastní produkcí. Ta je ale téměř úplně závislá na hnojivech z Perského zálivu. Navíc 4 z 5 bangladéských továren na průmyslová hnojiva dočasně přerušily provoz. Hnojiva se totiž vyrábějí z ropy a plynu a ty se teď Hormuzským průlivem taky nedostanou.
3: Na dovozu močoviny ze zemí Perského zálivu jsou závislé i další asijské a africké státy. Například v Nigérii víc než 90% dovozu hnojiv pochází právě z Perského zálivu. Podobně je tomu taky ve Středoafrické republice, Somálsku, Jihoafrické republice a nebo v Keni.
2: Dodává Julia Spisová z Mezinárodního obchodního centra. Sedba začala už v částech Asie, ale taky v Evropě. Čeští farmáři byli většinou na jarní hnojení před zásobení. Na podzim už ale vyšší ceny zřejmě taky pocítí, říká mluvčí agrární komory Barbora Pánková.
4: Většina farem kombinuje organická hnojiva s těmi průmyslovými. Tedy nahradit jeden typ druhým může fungovat jen do určité míry a nemusí zjistit požadovaný výnos, což se může podepsat na celkovém objemu produkce. Co se týká domácí produkce průmyslových hnojiv, Česko má vlastní kapacity, ale problém může být s dostupností jednotlivých složek pro jejich výrobu.
2: Podle Mezinárodního obchodního centra by celosvětovému trhu pomohlo, kdyby vývoz hnojiv navýšily země, které na to mají kapacitu i suroviny, například Egypt, Alžírsko nebo Čína. Jana Karasová, Český rozhlas.

0: Jsou tu zprávy a Pavlína Fendeková.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Plán ministerstva školství na rozšíření kapacit vysokých škol se hlavně v regionech zatím nedaří plnit. Některé univerzity nesplnily požadovaný růst počtu studentů a přišly proto o část mimořádného financování. Týká se to například škol v Ústí nad Labem, Liberci nebo Plzni. Univerzity upozorňují, že počty studentů ovlivňuje mimo jiné zájem maturantů o vysokoškolské studium i výsledky přijímacích zkoušek. Modernizace čeká čistírnu odpadních vod v Novosedlech nad Nežárkou na Jindřichohradecku. Vedení obce teď vyřizuje stavební povolení na nezbytné opravy. Vylepšení a posílení čistírny v místní části Mláka by mělo obecní rozpočet vyjít zhruba na 6,5 milionu korun. Podle starosty Filipa Mencla z hnutí Jihočeši 2012 se obec na její opravě podílí se společností Čevak. Plovoucí fontána ve Frimburské zátoce na Lipně bude mít letos silnější vodní efekt. Podle mluvčí společnosti Čevak Jitky Kramářové bylo potřeba navrhnout tvar trysky, zvolit vhodný typ čerpadla a celkové technické řešení tak, aby fontána byla funkční, bezpečná a zároveň šetrná k vodnímu prostředí. Fotbalisté Táborska a Artisu Brno si kolo před koncem šance národní ligy zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jihočeši porazili Opavu 1-0 a jsou teď druzí. Artis rozdrtil Žižkov 5-1 a na Táborsko ztrácí bod. Dynamo České Budějovice prohrálo včera doma s Chrudimí 1-2. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte převážně polojasno, místy přechodně až oblačno a jen ojediněle slabé přehánky, zejména na Šumavě. Teploty do 17, na horách do 11 stupňů. Vítr slabý, severozápadní až severní, biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Pozor dávejte na dálnici D3 za Chotovinami na Táborsku směrem na Prahu. Je tam sražená srna.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl šesté a k tomu 2,5 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Tak hezké nedělní ráno. I z malého snu může vzniknout velký projekt. To také dokazuje nová výstava galerie Signal Space, která vrací návštěvníky na náměstí Míru, kde začalo úplně první promítání Signal Festivalu. My se do Prahy vypravíme za chvilku, ale teď ještě budou hrát a zpívat Činasky.
3: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Jak z jednoho malého snu vznikl velký kulturní zážitek, který každoročně navštíví až 500 tisíc lidí, to si připomíná pražská galerie Signal Space, která rozšířila svou expozici o projekt Dream On, Where It All Began. Na dvoumetrovém 3D modelu baziliky svaté Ludmily návštěvníkům ukazuje 6 projekcí, které se od roku 2013 na známém Vinohradském kostele vystřídaly. A právě tam také začalo první promítání Signal Festivalu.
1: Signal Festival vznikl z nápadu, o kterém ani jeho zakladatel Martin Pošta nevěděl, jestli je vůbec realistický. Během 14 let ale přilákal přes 5,5 milionu návštěvníků.
2: Přišli jsme k tomu vlastně celkem náhodou, když jsme kdysi byli poptáni, abychom udělali videomapping na staroměstský Orloj, který se nám povedl, a viděli jsme, jak to vlastně rozáří oči lidem, tak jsme si říkali vlastně, co s tím dojmem a pocitem nejen našim, ale pocitem těch lidí, jak ho vlastně zvětšnit, tak vznikla vize a trochu taky sen postavit Signal Festival, kdy na první roky jsme pozvali umělce z celého světa, který nás bavili.
1: Oblíbený festival neláká návštěvníky jen ke známým památkám, ale často se snaží ukázat i místa, která lidé přehlížejí.
2: Signal Festival je 4denní akce v ulicích Prahy, kdy přivádíme to nejlepší ze světa digitálního umění do veřejného prostoru. To znamená, že vlastně lidé se mohou vypravit do města na procházku, na neznámý i známý místa, který vlastně na svěcujeme a rozhýbáváme pomocí digitálního umění.
1: Zakladatel Signal Festivalu chtěl vytvořit také prostor, kde by mohli digitální umění představovat celoročně. Loni proto vznikla galerie Signal Space. Její hlavní expozici Echoes of Tomorrow teď doplnil projekt Dream On, Where It All Began. Součástí je třeba obří stěna pohyblivých zrcadel s názvem Reflexe, která má proměňovat a odrážet okolní svět.
2: Jsou zde reflexe tvůrců Petra Vacka a Adama Cíglera, která zde bude přístupná veřejnosti vlastně celoročně. A potom jsme šáhli na jednu z nejoblíbenějších lokalit Signal Festivalu a vzali jsme celkem 6 videomappingů, které se odehrály na bazilice svaté Ludmily, a přenesli jsme je sem ve zmenšené podobě. Takže místo, které mají nejraději, jsme jim zpřístupnili znovu zde v Signal Space.
1: Tématem dalšího ročníku festivalu budou sny a vize. Výstavou tak chtěl Martin Pošta navázat na letošní ročník Signal Festivalu a ukázat, že ze snů můžou vzniknout i opravdové projekty. Valeria Oros, Český rozhlas.

0: Staňky, ty budou ale zejména na horách. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 5 až 1 stupeň, místy mohou být přízemní mrazíky a nejvyšší denní teploty zítra 15 až 19 stupňů. Zítra by měl vát slabý, proměnlivý vítr rychlostí do 3 metrů za sekundu a nebo bude zítra bez větří. Ale to bude zítra, teď se vrátíme k tomu dnešnímu dni. Neděle teprve začíná. Přichází nám další SMSky od vás. Vzhůru už je Marie, která píše, že v Plané nad Lužnicí mají 7 stupňů, oblačno, klid, zase ptačí koncert a tlak 1013 hektopaskalů. Všem hezký den také přeje. Marie, děkujeme za zprávu a také přejeme hezkou neděli.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Bond. Tipy pro volný čas.
1: 10 minut před 6 hodinou pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. V Pacelicích u Blatné dnes pořádají soutěž ve střelbě ze vzduchovek. Jmenuje se Zlatá muška. Začne ve 13 hodin na hřišti u obecního domu. Odhalení kamenů zmizelých takzvaných štolprštajnů začne v 15 hodin v Týně nad Vltavou. Pětní akt k uctění památky obětí holokaustu bude v domě Ustraků v lokalitě Horní Brašov. V Dolním Bukovsku od 8 hodin do 12 hodin pořádají trh s různým zbožím. V Prachatickém muzeu je od 10 do 16 hodin turistické focení s muzeem fotoateliér Seidl v Českém Krumlově. Registrovaní zájemci si odnesou fotku s autentickými rekvizitami ze starých časů. V Borovanském klášteře mají od 14 hodin dnes den otevřených vrat. Připravili

Tam komentovanou prohlídku kostela, také Rajského dvora i škapulířové kaple. Ve Vodňanech dnes uslyšíte koncert českého houslového virtuoze Václava Hudečka a také klavíristy Lukáše Klánského. Program začne ve 14 hodin v Městském muzeu ve Vodňanech. Mezinárodní den muzeí a galerií slaví od 9 do 17 hodin také poštovní muzeum ve Vyšším Brodě. Jedna ze dvou budov muzea je v areálu bývalého opatství cisterciáckého kláštera. Švestkový dvůr do Kořán, tak to je dnešní komponované odpoledne v Malovicích u Vodňan, kdy bude hostit sóla mužských interpretů s vesnickou pohodou na divadelních dvorcích. Otevírej ve 14 hodin. V Habeši u Strakonic dnes mají třetí ročník veřejných závodů horských kol pro děti, mládež i dospělé. A ještě jedna pozvánka, a to je na veletrh Hobby do Českých Budějovic. Od 9 hodin dnes nabídne výstavu závodních a také relích vozů, řízené modely kamionů, plně funkčních stavebních strojů a zemědělské techniky. A k tomu tradiční koncert v pivovarské zahradě s nejstarší jeho českou dechovkou. Hrát dnes budou na Hobby babouci.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Při dní otevřených dveří Českého rozhlasu České Budějovice si zájemci mohli včera prohlédnout i vysílací studia. Pelhřimov zjednoduší mladým rodinám přístup k městskému nájemnému. Šíření eboli v Africe nepovažuje zdravotnická agentura OSN za pandemii. Na jihu Čech bude převážně polojasno s teplotami do 17 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Budovu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích včera navštívili jeho posluchači. Při dní otevřených dveří návštěvníci nahlédli do vysílacích studií, archivu a seznámili se s rozhlasovou prací. Někteří sami zasedli za mikrofon.
3: Zoologická zahrada je...
4: Práci zprávaře si zkusil Pavel Vofek.
5: Čtu v kostele epištoly, takže jako nedělá mi takový problém, ale sám jsem cítil, že... To není úplně ono, jako klepalo se srdíčko.
4: Rozhlasáci návštěvníkům předvedli, jak se tvoří vysílání. Daniela Petrová se na návštěvu rozhlasu vydala už po několikáté.
6: Zajímá mě, jak vznikají pořady, které poslouchám. A pak mě hrozně baví, když ty hlasy dostanou tu konkrétní podobu člověka, který k něm patří.
4: Den otevřených dveří doplnil program ve studiovém sálu. Z Českých Budějovic Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
1: 15 nových bytů má rozšířit nabídku nájemního bydlení v Pelhřimově. Město za ně i s garážovým stáním zaplatí zhruba 77 milionů korun. V lokalitě Zelený vrch by měly vyrůst do konce příštího roku. Radnice chce zároveň upravit pravidla pro přidělování městského bydlení tak, aby bylo dostupné hlavně mladým rodinám, říká lidovecký místostarosta Karel Kratochvíl.
7: Myslím si, že když budeme schopni právě nabídnout těm mladým rodinám možnost bydlet relativně levně oproti běžnímu nájemnému, který není tažený tím, že to má někdo jako investiční byt, tak to bude jedině plus.
1: Epidemie eboli v Kongu a Ugandě nesplňuje kritéria pro vyhlášení pandemické pohotovosti, uvedla to Světová zdravotnická organizace. Šíření nákazy označila za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Podle agentury Reuters je cílem připravit okolní země na možnou zvýšenou pohotovost a získat podporu mezinárodního společenství. Organizace evidovala v konžské provincii Ituri několik desítek úmrtí na ebolu, v Ugandě jedno.
2: Sport.
1: Fotbalistky Sparty po 5 letech vyhrály nejvyšší soutěž. O jejich vítězství rozhodl triumf 2-0 na hřišti druhé Slávie v předposledním kole ligové nadstavby. Kapitánka Sparty Eva Bartoňová vyjmenovala týmové úspěchy této sezóny a uznala, že zažívá sezónu snů.
8: Jo, určitě, já jsem lepší nezažila, myslím si, že málo kdo tady zažil lepší. Dali jsme semifinále Evropské ligy, vyhráli jsme ligu, teďka ještě chceme double a uděláme pro to maximum, ale pro nás je to určitě sezóna snů.
2: Počasí.
1: Na jihu Čech očekávejte převážně polojasno, místy přechodně až oblačno a jen ojedinělé slabé přeháňky, zejména na Šumavě. Teploty mezi 14 a 17 stupni Celsia, na horách do 11, slabý severozápadní až severní vítr, biozátěž bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V tuto chvíli nemáme na jihu Čech hlášenou žádnou dopravní nehodu. V Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku počítejte ale s uzavírkou silnice 146, ukřížení se silnicí 105. Důvodem je oprava křižovatky, která potrvá do poloviny července. Sledujte dopravní značení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: 6 hodin a k tomu 4,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v neděli 17. května. Tak dobré ráno a hezký a klidný sedmý den v týdnu přeje ze studia Luboš Voráček. My se za chvilku společně ohledneme za trošku nepovedeným hokejovým utkáním. Hokejová reprezentace našeho výběru českého národního prohrála na mistrovství světa s týmem, který je z poloviny složený z hráčů z Olympie Lublaň. Ve slovinské sestavě najdete také hokejistu z prvoligové Třebíče, ale přesto mají Češi pouze jeden jediný bod za prohru 2-3 v prodloužení. Do švýcarského Friburgu se tedy pro podrobnosti vydáme za chvilku, ale ze všeho nejdřív je tu kapela Elán.

tím souvisí. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe.

0: Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Po úvodních dvou duelech tak mají ve skupině ve Friburgu místo 6 možných pouze 4 body. Českou reprezentaci dokázal zaskočit tým, který se v poslední roky pohybuje na hraně elitní skupiny zemí pro světový šampionát.
1: Dnes je sám na Pavláta, Machovec versus Pavláta je gól. Machovec překonává Pavláta střelou nad jeho lapačku. Slovinsko tak poráží poprvé v historii český tým na mistrovství světa, a to 3-2 v prodloužení.
2: Je to těžký tady ty zápasy, vždycky je lepší, když máte hodně zákroků, takový i ty zadarmo zákroky.
3: Po dvou třetinách, kdy jsme měli střely na bránu 34-2 v situaci 5-5.
4: Navazuje na debutujícího brankáře Dominika Pavláta trenér Radim Rulík. Češi si v zápase na rozdíl od soupeře nepomohli přesilovkou. Museli skóre otáčet, což se sice povedlo, ale v závěru Slovenci vyrovnali na 2-2. Na ledě u toho byli v českém dresu třeba Hronek a Chmelař z NHL. Další se zkušenostmi z nejlepší ligy světa, jako Kempný, Sedlák, Červenka nebo Kubalík. K tomu mistrovská část Party z Pardubic. Slovinci složili tým přesně z poloviny z hráčů Olympie Lublaň, včetně rodáka z Mostu Lukáše Horáka se slovinským pasem. K tomu najdeme v sestavě i obránce z prvoligové Třebíče. Před dalším zápasem turnaje se teď bude hodit den bez utkání. Pokračuje útočník Matyáš Melovský.
5: Určitě, myslím si, že trošku zase resetujeme tu hlavu a připravíme se na Švédy a možná je dobře, že jsme dneska dostali od těch Slovinců trošku facku, aby jsme se trošku probudili a zařadili na vyšší obrátky do dalšího zápasu.
3: Úplně s tímhletím útočným pásmem, že tam musíme něco změnit, to si řekneme zítra, s tím úplně úspěšný nebudeme.
4: Říká trenér hokejové reprezentace Radim Rulík. Příštím soupeřem národního týmu budou v pondělí večer Švédové. Z Friburgu František Kuna, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 6:45 a k tomu půl minuty. Máme pro vás informace o počasí. V noci bylo zejména oblačno, zpočátku pouze ojediněle s přeháňkami, méně oblačnosti pak se vyskytovalo v západní polovině kraje, kde k ránu může být také místy až jasno. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 5 až 2 stupni Celsia. Přes den nás čeká oproti sobotě tedy méně oblačnosti a také méně srážek. Bude dnes převážně polojasno, během dne místy přechodně až oblačno a pouze jen ojediněle se slabými přehánkami, a to bude zejména na Šumavě. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Vád by měl slabý severozápadní až severní vítr rychlostí 1 až 4 metry za sekundu, který pak večer se bude měnit na proměnlivý. Rozptylové podmínky, ty budou dnes většinou dobré, večer pak místy mírně nepříznivé a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž. No a podíváme se ještě na SMSky, ty nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text z vaší zprávy a všechno nám odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMS také z Trojových svinů, kde je polojasno, 2 stupně, ptačí zpěv. Pěknou neděli všem, přeje a zdraví Boža. Božo, děkujeme a do Trojových svinů také přejeme hezkou neděli. A ještě tu mám také zprávu z Nové Pece, kde jsou rovněž 2 stupně, přes mlhu prosvítá slunce. A krásný den přeje Dagmar. Dagmar, děkujeme za zprávu a i do Nové Pece přejeme hezkou neděli.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Nový třídílný experiment, který se jmenuje 72 hodin, ukazuje, jak jsou Češi připraveni na blackout, nebo případně výpadek vody a také třeba kolaps běžných služeb. Nabitá powerbanka nestačí. Někteří účastníci si balili konzervy a láhve vody, jiní víno, někteří parfém a třeba také elektrickou kytaru. Tak kde se můžeme podívat na první díl unikátního cyklu, o tom budeme mluvit za chvilku, ale ještě předtím necháme zaspívat Marka Ztraceného a jeho píseň Vlastní svět.

0: Co bychom si vzali, kdybychom během pár minut byli vlastně v případu, kdy vypadne proud, neteče voda a také vypadne telefonní signál? Tak ten nový třídílný experiment 72 hodin testuje, jak jsou Češi připraveni právě na krizové situace a také první tři dny bez pomoci státu. Série režisera Jana Látala navazuje na loňskou kampaň ministerstva vnitra a ode dneška i také první díl nabízí YouTubeový kanál, který se jmenuje Czech Experiment.
1: A víš, co si vemu?
2: Určitě nějaký drogy.
3: Nějaký chlast.
1: Tohle je parfémovaná mlha.
4: Podle průzkumu ministerstva vnitra si zhruba dvě třetiny Čechů myslí, že jim žádná krize nehrozí. Potvrzuje to i nový třídílný dokument 72 hodin. Jeho tvůrci dali desítkám náhodně vybraných lidí jednoduchý úkol. Během pěti minut doma vybrat vše, s čím by zvládli přežít první tři dny bez elektřiny, vody a internetu. Zatímco někteří sáhli po konzervách, lahvích vody nebo spacáku, jiní si připravili víno, mozzarelu, elektrickou kytaru nebo parfém.
5: Kdyby fakt nefungovala voda, kdybych nemohla vařit, tak to mám za sebe na sladky.
6: Mám pytel ořechů, to by mohlo stačit na tři dny.
4: Výběr následně hodnotili odborníci na krizovou připravenost, psychologii i záchranné složky. Většina oslovených podle expertů příliš neuspěla. Několik lidí ale dostalo i pochvalu. Třeba Hennadij Artemenko z ukrajinského Charkova, který má zkušenost s válkou i výpadky infrastruktury. Při balení myslel i na to, že kromě vlastní rodiny možná bude muset pomoct i sousedům.
7: Ve společnosti a kolem sebe máme lidi, kteří nedokážou o sebe postarat nebo budou panikářit nebo tak, ale když už jdeš do té krizi, tak bereš co nejvíc potravin a různých takových věcí, které potom můžeš za něco vyměnit, když se nevyužiješ. Ta krize přijde, je otázka jenom kdy.
4: Nikdo z oslovených si ale nepřipravil jednu z nejdůležitějších věcí. Informace. Pokračuje režisér Jan Látal.
8: Vidím to sám i u sebe, jo? Když víme, že při blackoutu po dvou hodinách přestane fungovat mobilní signál a jediná informace, jak získávat zprávy, jsou z rozhlasu, do kterého teď mluvíme, tak je to vlastně něco, co já třeba taky doma nemám, rádio na baterky.
4: A co bylo pro něj během natáčení největším překvapením?
8: Že to nebylo ani tak o těch zásobách, protože co se bude povídat, 72 hodin se dá přežít je vlastně o půstu nebo bez vody. Bylo to hodně o té psychice, o tom, jak se lidi potřebujou, jak jsou schopní se zachovat v krizi, jestli budou bojovat o zdroje, nebo si budou pomáhat, jestli budou spolupracovat.
9: Kdo z oslovených Čechů dokáže přežít tři dny jen z vlastních zásob?
10: Tři dny? Že bych jako loudila o jídlo.
11: To je věc, která tě může zabít.
4: V dalších dílech uvidíme tři vybrané dobrovolníky, které tvůrci experimentu uzavřeli do simulovaného bytu, respektive speciálního boxu postaveného na pražském výstavišti. Museli navíc řešit řadu simulovaných krizových situací. Od tornáda přes hladového souseda žádajícího o jídlo až po poskytování první pomoci. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: A teď je tady Pavlína Fendeková, která připravila zprávy.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Jihočeští profesionální hasiči mají díky spolupráci s krajem novou speciální mobilní požární techniku, konkrétně dvě velkoobjemové cisterny. Jak informují na síti X, zásadním způsobem ovlivní a zefektivní zásahovou činnost při likvidaci mimořádných událostí. Budou výjíždět zejména k lesním požárům. Cisterny budou na stanicích v Českém Krumlově a v Jindřichově Hradci. V Borovanech na Českobudějovicku dnes nahlédnout do historie kláštera a objevit fascinující detaily jeho výzdoby, od soch, oltářů a maleb až po reliéfy či tajemnou kryptu. Komentovaná prohlídka kostela Navštívení Panny Marie, Rajského dvora až Kapulířové kaple začíná v 15 hodin. Zájemce provede Tomáš Hunčovský ze Státního okresního archivu v Českých Budějovicích, informuje město na svém webu. Dnes je Mezinárodní den světla pro AIDS, připomíná oběti tohoto onemocnění. Při této příležitosti se červeně rozsvítí budovy v několika českých městech. Letos třeba Tančící dům nebo Žižkovská televizní věž v Praze nebo Moravské divadlo v Olomouci. Červené světlo má také vyjádřit podporu lidem, kteří s virem HIV bojují. Češi prohráli na mistrovství světa v hokeji se Slovinskem v prodloužení 2-3. Další zápas odehrají svěřenci trenéra Rulíka v pondělí proti Švédsku. A ještě počasí. Na jihu Čech bude převážně polojasno, během dopoledne bude přibývat oblačnosti a místy se vytvoří přehánky, zejména v západní polovině kraje. Teploty budou do 17, na horách do 11 stupňů, vítr slabý severozápadní až severní a biozátěž na stupni číslo 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. V Českých Budějovicích byla dočasně zjednosměrněná Jírovcova ulice u odstavného parkoviště ve směru k nádražní. Sledujte dopravní značení.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Půl sedmé a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké nedělní ráno. Začíná mi mořská nemoc, říká v nejnovějším audiodeníku 24-letá cestovatelka z Debrníka na Táborsku Aneška Pecháčková. Připravili jsme pro vás další část její charitativní výpravy a tentokrát bude po moři. Za chvilku ji uslyšíte, teď ale bude zpívat Leona Machálková.

0: Novozelandské cestování 24-leté studentky Jihočeské univerzity Anežky Pecháčkové pomůže Českobudějovické Arpidě s nákupem rehabilitačních přístrojů pro handicapované. Zatím její pouť po souši úspěšně teda skončila v cíli, ale teď její kilometry můžete adoptovat také na moři, protože Anežka se vypravila za velrybami do Nové Kaledonie. A rozhodla se také dál navyšovat částku pro Arpidu na platformě darujme.cz/tichý hrdina. K dnešnímu dni je tam 322 tisíc korun od 322 dárců. Ale teď už si pojďte poslechnout nový její audiodeník.
1: Tři tisíce kilometrů naděje.
2: Krásný dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu České Budějovice. Moje jméno je Anežka Pecháčková a přešla jsem s charitativním přesahem celý Nový Zéland po trase dlouhé 3050 kilometrů a vy si po celou dobu této cesty můžete adoptovat moje virtuální kilometry. To aktivně nebo pasivně, aktivně tak, že se zapojíte do výzvy a na platformě Darujme pod projektem Tichý hrdina si založíte svoji vlastní podvýzvu a vyzvete svoje okolí, aby si adoptovali vaše virtuální kilometry, anebo si čistě adoptujete moje virtuální kilometry. No a já se vám hlásím konečně z oceánu. Nakonec jsem všechno stihla. Během cesty a během stopu jsem stihla navštívit svoje trail rodiny. Bylo to moc krásný a až dneska opouštíme Nový Zéland, protože jsme ještě sejlovali, plachtili kolem Nového Zélandu trošku na severním ostrově, abychom se zvykli na to, jak to bude probíhat. Nahrávám vám zrovna hlasovou zprávu ve chvíli, kdy mi začíná mořská nemoc a já mám teďka zavřený oči, abych se nepozvracela. Houpe to s náma teda fest, co vám budu povídat. Vyjeli jsme na oceán a teďka 6 dní nebo 7 dní neuvidím pevninu, budeme mít noční hlídky. Život na lodi je strašně zajímavý. Dneska je 13. května a já tímto opouštím Nový Zéland a pluju, plachtím na plachetnici do Nové Kaledonie. Nový Zéland, Nová Kaledonie, všechno nové. Nové dobrodružství přede mnou. Za Český rozhlas České Budějovice Anežka Pecháčková.
0: Pokračování charitativního putování Anežky Pecháčkové z Deberníka na Táborsku, teď na moři u Nového Zélandu, si zpětně můžete také poslechnout na našich webových stránkách www.budějovice.rozhlas.cz a to v sekci Pořady Jihočeské odpoledne.

0: počasí.
1: Minutu před 6:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem a tam drží dnes službu stejně jako včera meteorolog Petr Fribauer. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Počasí u nás ovlivňuje výběžek vyššího tlaku vzduchu. Východ republiky pak ovlivňuje částečně ještě teplá fronta nad východní Evropou. Na jihu Čech máme jasno až polojasno, na východě kraje s více oblačností a beze srážek. Srážky se aktuálně vyskytují pouze na východě Moravy a Slezska. Teploty na jihu Čech se nejčastěji pohybují od 1 do 6 stupňů Celsia. Tepleji je aktuálně ve východní polovině kraje, kde se během noci vyskytovalo více oblačnosti. Na Šumavě jsou ale teploty ještě pod nulou až minus 5 stupňů Celsia. A nejnižší teplotu dneska naměřila stanice Kvilda Perla minus 8 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro jasno, teplotu 3,2 stupně Celsia, vítr slabý, jihozápadní 2 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1017 hektopaskalů a aktuálně stoupá. Churáňov hlásí také skoro jasno, teplotu 1,8 stupně a vítr slabý, západní 1 metr za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Odpoledne se bude nacházet naše území v nevýrazném tlakovém poli vyššího tlaku vzduchu. Bude tedy polojasno až oblačno a v západní polovině kraje s přehánkami. K večeru potom budou srážky ustávat a ubyde i oblačnosti. Maximální denní teploty budou vyšší než včera, mezi 14 až 17 stupni Celsia.

0: co zítra? Jak bude v pondělí?
1: V noci a zítra nás i nadále bude ovlivňovat nevýrazné tlakové pole. Zítra pak počasí u nás částečně ovlivní zvlněná studená fronta nad Německem. V noci bude tedy polojasno až jasno a beze srážek. K ránu se potom ojediněle mohou tvořit mlhy. Během odpoledne oblačnosti přibude a pouze výjimečně se mohou vyskytovat slabé přehánky, a to zejména na Šumavě. Minimální teploty budou stále nízké, mezi 3 stupni Celsia až 0 a místy se stále budou vyskytovat přízemní mrazíky. Maximální denní teploty potom mezi 16 až 19 stupni, na horách kolem 13. A vítr bude pouze slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu, anebo bude bez větří.
0: Tak to říká meteorolog Petr Flíbauer. Děkuji za to pro tuto chvíli, no a za hodinu se těším na slyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Jak se kdysi prodávalo maso v českobudějovickém podniku Masné krámy? No tak to uslyšíte za chvilku v ukázce z dnešního Vltavínu. Ale ještě předtím, po ránu blues v podání skupiny Katapult.

0: dnešním Vltavínu zapátráme v historii fenoménu jménem masné krámy. Ty znáte z různých míst jeho českého kraje, například z Třeboně, z Českých Budějovic a také z jiných krajů a měst, třeba z Moravských Budějovic, také z Horažďovic i z Plzně. A to buď s malým, anebo s velkým M masné krámy. Na začátku. Tak natáčel o nich také Zdeněk Zajíček, kolega redaktor, s Danielem Kovářem, s ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích. No a tady je ukázka.
1: Já když se podívám na stavbu masných krámů v Českých Budějovicích, tak ať mi všichni prominou, ale na mě to působí jako zmenšenina trojlodního kostela. Ono to opravdu takto bylo postavené schválně a přesně k tomu účelu, že tam byly jeden vedle druhého de facto samé malé masné krámy, takové tržiště?
2: Je to prostě tak.

0: Byla to taková tržnice a ta podobnost s tím kostelem, chrámem není náhodná. Říkáme tomu bazilika, to znamená, že je tam jedna střední loď, která je vyšší než ty boční a po stranách jsou takové menší teda lodě, bychom tomu řekli v kostele. Tady je ta postranní část je rozdělena vlastně na malé kóje, ve kterých se dneska v té pivnici dobře sedí, ale původně to byly krámky, kde se prodávalo to maso a bylo jich tam 22 a už od středověku víme, že vždycky majitelem toho jednoho krámu byl nějaký konkrétní řezník, zatímco celá ta budova patřila cechu řeznickému. Když nebylo dost řezníků, tak v některých těch krámcích se prodávaly i pekařské výrobky. Byly tam chlebné krámy, tak se říkalo chlebné lavice, protože každý ten řezník nebo pekař tam měl prostě takový pult, bychom dneska řekli, ale tehdy tomu říkali lavice. I v němčině máme proto výraz flashbang, čili masná lavice. A zatímco tou prostřední částí, tou vysokou lodí, procházeli zákazníci, kteří si vybírali maso, tak v těch bočních krámcích byly ty řezníci a doufali tedy v dobrý prodej.
1: Od kdy se dá datovat vznik masných krámů nejenom v Českých Budějovicích, ale vůbec ve všech městech, kde masné krámy byly?
0: V těch menších městech, městečkách je to řekněme doba baroka, třeba 17. 18. století, kdy se ty krámy staví na náklady místních cechů nebo obcí. V Budějovicích už víme, že ty masné krámy existovaly ve 14. století. A jejich stavbu můžeme datovat velmi přesně, protože původně byly přímo na Budějovickém náměstí. To náměstí je obrovské, ale původně bylo také z části zastavěno právě tady těmi malými krámky. A stalo se, že v roce 1364 byl ve městě císař a král Karel IV. Byl tu v létě a tak si nemohl nevšimnout zápachu, který vycházel z těch krámů na náměstí v tom letním horku. A zachoval se dopis, když se Karel vrátil do Prahy, tak nechal napsat list budějovickým, kdy nařizuje, aby ty masné krámy z toho náměstí odklidili někam do nějaké postranní ulice. A krátce poté tedy ty masné krámy byly přesunuty, bylo vybráno místo na rohu Krajinské a Hroznové, kam se ty krámy přesunuly. A ta dnešní jejich podoba ale pochází až z roku 1554 a to jejich průčelí empírové je ještě mladší až z roku 1830.
2: Slyšeli jste jenom krátkou ukázku z dnešního Vltavínu. Dozvíte se z něj mimo jiné také, co je to a kde je psí koryto. Nabídne také vyprávění Františka Knota, holiče v Českobudějovické nemocnici a také Rudolfa Peška, posledního jeho českého zvonaře. Celý pořad odvysíláme po zprávách v 9 hodin.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Prezident Pavel dnes v Terezíně uctí památku obětí nacistické perzekuce. V Novosedlech nad Nežárkou chystají modernizaci čistírny odpadních vod. Čeští hokejisté na světovém šampionátu prohráli se Slovinskem v prodloužení. Na jihu Čech bude přibývat oblačnosti, místy se vyskytnou přehánky a teploty vystoupí maximálně k 17 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendyková. Prezident Petr Pavel se dnes v Terezíně zúčastní pietního aktu k uctění obětí nacistické perzekuce během druhé světové války. Hrad to oznámil na svém webu. Uctění památky připadá tradičně na třetí květnovou neděli. Pietní shromáždění začne v 10 hodin před malou pevností. Hlavní projev u příležitosti 81. výročí osvobození bude mít předseda Ústavního soudu České republiky Jan Baxa. Pavel navštíví také Centrum studií genocid Terezín, kde si prohlédne stálou expozici Zločin bez jména. Modernizace čeká čistírnu odpadních vod v Novosedlech nad Nežárkou na Jindřichohradecku. Vedení obce teď vyřizuje stavební povolení na nezbytné opravy. Vylepšení a posílení čistírny v místní části Mláka by mělo obecní rozpočet vyjít zhruba na 6,5 milionu korun. Podle starosty Filipa Mencla z hnutí Jihočeši 2012 se obec na její opravě podílí se společností Čevak.
2: Čistírna odpadních vod v Mláce je v provozu od roku 90. Je to takový ten typ starší, který firma Čevak usilovně se snaží udržet v chodu, ale už ta technologie postoupila dále.
0: Spolek Stop sečení srnčat hledá dobrovolníky na monitoring srnčat a dalších drobných zvířat na loukách. Sledování může zachránit tisíce zvířecích životů. Předsedkyně spolku Pavla Benetová apeluje na všechny zájemce o tuto práci, aby se nepouštěli do záchranných akcí bez myslivců a zemědělců.
3: Myslivci mají aktuálně možnost využít pomoc již téměř 50 lokálních skupin po republice, z nichž většina vlastní také dron s termovizí. Apelujeme na všechny pejskaře, nepouštějte své psy na volno. Mnoho živočichů hyne snadno i na stres spojený s útěkem před psem.
0: Hudební soutěž Eurovize vyhrála bulharská zpěvačka Dara. 27-letá interpretka zaujala odbornou porotu a diváky se svou písní Bangaranga. Na druhém místě skončil Izrael, třetí bylo Rumunsko, v finále se účastnilo 25 zemí, včetně České republiky. Sport. Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili body. Po vítězství nad Dánskem překvapivě podlehli ve skupině Slovinsku 2-3 v prodloužení. Důvody porážky vyjmenoval reprezentační útočník Martin Kaut.
4: Nebyli jsme efektivní, přehrávali jsme situace a sice jsme měli 35 střel na bránu, ale gólman většinu všechno viděl, neměli jsme nikoho před bránu. Měli jsme se tam tlačit víc a ten zápas rozhodnul ve třetí třetině, ale přehrávali jsme to a musíme dát hlavy nahoru a připravit se na další zápas.
0: V něm Češi vyzvou v pondělí Švédsko. Počasí. Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl v 6 hodin ráno v Českých Budějovicích 1017 hektopaskalů. Na jihu Čech očekávejte převážně polojasno, během dopoledne přibývání oblačnosti a místy přehánky, zejména v západní polovině kraje. Teploty budou mezi 14 a 17 stupni Celsia, na horách do 11. Vítr bude slabý, severozápadní až severní, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Ještě dnes ale počítejte v Kaplici nádraží na Českokrumlovsku s uzavírkou silnice číslo 3 kvůli opravě železničního přejezdu a ze stejného důvodu u Holkova uzavírkou silnice 155 směrem na Prostřední Svince. Objížďky jsou značeny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 7 hodin a k tomu 5 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v neděli 17. května. Tak dobré ráno a hezký den. To přeje ze studia Luboš Voráček. Poznat zblízka rozhlasové profese a také zjistit, jak vznikají oblíbené pořady. Posluchači přišli včera k nám do Českého rozhlasu České Budějovice a při dní otevřených dveří někteří z nich dokonce sami usedli za mikrofon. Tak my vám tu atmosféru rádi přiblížíme za chvilku. Ze všeho nejdříve necháme zaspívat Michala Davida.

0: Komentované prohlídky rozhlasové budovy, také setkání s redaktory a také s námi moderátory a také například možnost třeba vyzkoušet si i namluvit text na mikrofon. Tak to včera byla možnost, Český rozhlas včera uspořádal den otevřených dveří a tu naši českobudějovickou stanici si přišli prohlédnout stovky z vás.
1: Kdyby někdo z vás měl chuť si vyzkoušet, jak se čtou zprávy naživo, tak může.
2: Práci zprávaře si zkusil Pavel Vofek.
3: Čtu v kostele epištoly, takže jako nedělá mi takový problém, ale sám jsem cítil, cítil jsem, že to není úplně ono, jako klepalo se srdíčko.
2: A nahrávku se svým výkonem si odnáší na památku domu. Její střihovou úpravu lidem předvedl mistr zvuku Michal Kolář.
4: Součástí bude komentované krmení. Nebo...
5: Zatím tam není nic, jak slyšíte. Tady je to i vidět, teda jste se tam bavili taky, že to i vidíme. Předminulý generální ředitel říkal, že stříháme nejenom ušima, ale i očima. Takže vidíte, že tady se stříhá, tady je to vidět takhle, tady nějaký mlásk malej, tady další nějaký mlásk.
2: Rozhlasáci návštěvníkům předvedli, jak se tvoří vysílání. Nahlédli pod ruce moderátorům i reportérům. Daniela Petrová se na návštěvu rozhlasu vydala už po několikáté.
6: Zajímá mě, jak vznikají pořady, které poslouchám. Poslouchám třeba trvale a tradičně Vltavín a pak mě hrozně baví, když ty hlasy dostanou tu konkrétní podobu člověka, který k něm patří.
2: Vyznívá mi z toho, že podporujete Český rozhlas. Proč je to podle vás důležité?
6: Je to zcela nepodbízivé médium. Já nemám žádné sociální sítě a nechci se nikoho dotknout, ale trochu tím opovrhuju. Takže se obracím jenom na zdroje, které jsou důvěryhodné.
2: Pravidelná posluchačka Alena Krejčí přivedla i dceru s vnukem.
7: Těšila jsem se na to několik let a konečně se to podařilo. Taky se těším na besedu s panem Sasmanem.
2: Zároveň zmínila důležitost současného systému financování médií veřejné služby.
7: Platíme poplatky samozřejmě. Určitě je to důležité, aby byly ty vysílací studia a vůbec média samostatný a nezávislý na státu.
2: Den otevřených dveří měl program ve studiovém sálu. Lidi si tu poslechli hudební představení, a to včetně tanečních rytmů v podání rozhlasového swingového orchestru. Z Českých Budějovic Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Informace o počasí přichází 8:15. Dnes bude oproti sobotě méně oblačnosti a také méně srážek. Bude převážně polojasno, ráno v západní polovině kraje až jasno a během dopoledne pak bude přibývat oblačnosti v celém kraji a místy se budou tvořit přehánky. Zejména pak v západní polovině kraje. K večeru budou srážky ustávat a bude ubývat také oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách pak 8 až 11 stupňů Celsia. Vád by měl slabý severozápadní až severní vítr rychlostí 1 až 4 metry za sekundu, který pak večer se bude měnit na proměnlivý. Rozptylové podmínky ty budou dnes většinou dobré a večer pak místy mírně nepříznivé. A biometeorologická předpověď je dnes na jedničce, to je mírná zátěž. Podíváme se na SMSky, ty nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té vaší SMSky a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka také z Jindřichova Hradce, kde na sídlišti Vajgar je oblačno až zataženo, klidno a 5 stupňů, píše a zdraví Marie. Marie, děkujeme. Ve Velešíně je jasno, 3 stupně, všem pěknou neděli přeje Andulka. Andulko, děkujeme. V Berloze je jasno, slabý vítr a 3 stupně, pohodovou neděli přeje Marie, tak i vám, Marie, děkujeme za zprávu. V Prachaticích je slunečné ráno, 6 stupňů, snad se zadaří, píše a pohodu přeje Helča. Helču, děkujeme. V Jindřichově Hradci u nádraží pak je skoro zataženo a slabý severozápadní vítr a jsou 4 stupně, pohodovou neděli všem přeje Milan. Milane, i vám děkujeme za zprávu. Pak tu máme SMSku z Volar, respektive Volar Rafanda, hlásí 1 stupeň nad nulou, jasná obloha, padá mlha, píší Luděka Zdeňka. Tak děkujeme. A ještě tu máme SMSku z Borovan. V Borovanech je oblačno, 5 stupňů. Hezkou neděli přeje Růža. Růžo, děkujeme a i do Borovan přejeme hezkou neděli.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
2: Jedlé dříny, venkovní orchideje nebo fotosyntézu probereme v dalším vydání Zelených světů. Krom toho přidáme pozvánku do botanické zahrady v Průhonicích. Nezapomeňte poslouchat v neděli po 11. hodině dopolední. K poslechu vás zvou Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.

0: Jihočeský spisovatel Václav Votruba získal renomé jako autor hororových příběhů ze Šumavy. Na svém kontě má ale i novelu ze současnosti, ta se jmenuje Řeka ztracených duší. A teď píše verše. Mluvit o tom bude také s Filipem Černým v knižní hlídce, kterou odvysíláme dnes odpoledne kolem 14:45. Tady je malá ukázka.
1: Co mě přivedlo? Já vlastně nevím, já miluji literaturu celý život. Už od dětství jsem četl knížky, hororové knížky. Tak to mě lákalo nejvíc. Ale na druhou stranu já hned na to dodám, já jsem často spojovaný jakožto hororový autor nebo označovaný za hororového autora, ale já to tak úplně necítím, protože ne všechno, co jsem napsal, jsou horory. De facto jenom ten šumavský děs, možná ještě kniha Insomnie, ale já obsát strašidelný příběhy mě baví a vždycky bavilo. Ale myslím si, že ten přesah mám větší a chtěl bych toho psát víc a mě prostě psaní baví. Ale musím říct, že v poslední době jsem takovej, možná by někdo řekl lehce línej. Já bych řekl možná lehce spíš vyhořelej. Mám teď takový útlum, brhl jsem se na to nejvíc komerční, co jako spisovatel můžu dělat, a to je psát poezii. Takže poslední dobou píšu poezii a čekám, že z toho hodně zbohatnu.
2: Nejvíc komerční poezie, takže píšete, předpokládám, rýmované reklamní slogany.
1: No, já dělám marketingu, takže svým způsobem takové věci taky dělám, i když dneska už je to něco, co asi úplně zmizí díky umělé inteligenci, ale ne, prostě klasickou poezii a já zrovna ty rýmy tam nemám.
0: Knižní hlídku odvysíláme dnes kolem 14:45 odpoledne.

0: Ve studiu sedí Pavlína Fendeková, čekají nás zprávy.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz rychlosti 150 km za hodinu na části dálnice D3 až do konce letošního roku. Vyšší maximální rychlost stát testuje od loňského října mezi Planou nad Lužnicí na Táborsku a Úsilným u Českých Budějovic. Podle rezortu zatím není dost dat k vyhodnocení bezpečnosti provozu, protože během zimy se zvýšená rychlost kvůli počasí využívala jen omezeně. Policie od října do února eviduje v úseku 39 nehod, nikdo při nich nezemřel. Rekonstrukce fotbalového hřiště v Novosedlech nad Nežárkou na Jindřichohradecku skončí letos na podzim. Opravy areálu u rybníka Starý vejdou na zhruba 9 milionů korun. Část nákladů by mohla pokrýt dotace od Národní sportovní agentury. Fotbalisté Novosedel kvůli pracím odehrají do konce září svá domácí utkání v nedaleké Stráži nad Nežárkou, informoval starosta Filip Mencel z hnutí Jihočeši 2012. Dobrovolní hasiči v Kalištích u Českých Budějovic budou mít novou budovu. Město nechá zbourat původní objekt ze 60. let a místo něj postaví modernější. Novostavba má být hotová v říjnu. Součástí budovy budou i prostory, kam budou obyvatelé chodit volit. Jak doplnila mluvčí českobudějovického magistrátu Jitka Bruha-Valclová, stavba vyjde na bezmála 7 milionů korun. Fotbalisté Táborska a Artisu Brno si kolo před koncem šance Národní ligy zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jihočeši porazili Opavu 1-0 a jsou teď druzí. Artis rozdrtil Žižkov 5-1 a na Táborsko ztrácí bod. Dynamo České Budějovice prohrálo včera doma s Chrudimí 1-2. A ještě počasí. Na jihu Čech bude převážně polojasno, bude ale přibývat oblačnosti a místy se vyskytnou přehánky. Teploty budou do 17, na horách do 11 stupňů, vítr slabý, severozápadní až severní, biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: U Zátoně na Českokrumlovsku havarovalo osobní auto mimo komunikaci. Je to mimo hlavní silnici, ale dávejte tam pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl osmé a k tomu 2:45. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Dneské nedělní ráno. My se za chvilku vypravíme na fotbalový trávník, protože fotbalové Dynamo České Budějovice možná zmizí z profesionálních soutěží. Spor mezi majitelkou klubu a zástupci města může znamenat ztrátu licence. Tahanice na stadionu na Střeleckém ostrově se týkají také akademie. Tak pohled jejího ředitele nabídneme za chvilku. Teď bude zpívat Jan Kalousek.

0: Sportovně se ve druhé fotbalové lize zachránili, ale hrát druhou ligu možná v příští sezóně nebudou. Řeč je o tradičním klubu v Českých Budějovicích, který se jmenuje Dynamo. Město mu vypovědělo smlouvu na nájem stadionu na Střeleckém ostrově. Klub tak teď řeší, kde odhraje příští sezónu. Budoucnost, to je to, co trápí také ředitele fotbalové akademie Dynama Petra Benáta.
1: Akademii tu situaci řešíme, je to logický, protože většina z nás zde působí dlouhou dobu. Máme vztah ke klubu, máme vztah k akademii, kterou budujeme 8. rokem. Rozhodně nám není lhostejný osud obou organizací.
2: Myslí Petr Benát klub, tedy hlavně druholigový A tým a úspěšnou klubovou akademii, kterou řídí.
1: Pro nás tuto chvíli jsou nejdůležitější naši hráči a naše hráčky, zajištění jejich sportovního osobnostního růstu a rozvoje. A já si troufnu říct, že v tomhle ohledu to nějaký zásadní vliv na běžný chod a provoz akademie nemá.
2: Zástupci města vyčítají majitelce Dynama špatnou komunikaci. Platí to směrem k městu stejně jako směrem k akademii. Zastupitel Českých Budějovic Viktor Lavička za ANO uvedl.
3: Ta akademie samozřejmě by měla mít velkou návaznost na tu akciovou společnost. Pro ně je zásadní ten business projekt Dynamem AS. Ta akademie je trošku upozaděná.
2: Ředitel akademie Petr Benáci ale nemyslí, že by majitelka Doroty Neke-Edeová nekomunikovala.
1: Komunikace se současným vedením, nebudu říkat paní majitelkou, není v ničem nějak diametrálně odlišná, než bylo s předchozími majiteli, už to byl pan Koubek nebo pan Jirka. Vždycky ta komunikace byla v rámci běžného provozu a chodu akademie otevřená, mezi námi je transparentní a stejně to cítím i se současným vedením.
2: Benát má konkrétní příklady.
1: Já jsem zaznamenal v médiích a ve veřejném prostoru názor nebo tvrzení, že s příchodem zahraniční majitelky a příchodem mnoha zahraničních hráčů budou upozorňováni odchovanci, hráči z akademie. Nicméně ta realita je z mého pohledu úplně jiná a v podstatě bych řekl, že současná doba, situace napomáhá tomu, že spoustu těch odchovanců příležitost dostává. V aktuální sezóně můžu říct, že to je 8 hráčů do 23 let. Nastoupil Ivan Hryhoruk, ročník 2008, který ještě příštím rokem bude dorostenec. Já bych rozhodně neřekl, že odchovanci nedostávají příležitost a je to spíš naopak a cítím to jako za poslední 10 let pro odchovance nejpříznivější dobu pro jejich zařazování do A týmu.
2: Petr Benát popisuje, jak vnímá nejbližší budoucnost Dynama České Budějovice. Klub, který vznikl v roce 1900, patří v České republice mezi nejtradičnější.
1: Vzhledem k tomu, že já nejsem účastníkem jednání mezi vedením klubu, Jihočeským krajem a městem Českým Budějovice, ten vývoj té situace si netroufnu odhadnout. Já bych si každopádně pro klub přál, aby byl rozvíjen tak, jak si zaslouží, aby ta značka, která už je tu 126 let, se mohla neustále posouvat, a protože moje zodpovědnost a kompetence je především v akademii, tak i tady bych si přál, aby rozvoj mládeže v městě Český Budějovice probíhal na té nejlepší možné úrovni, aby ty podmínky pro sportovní a osobnostní rozvoj hráčů byly maximální a především bych si přál klid na práci.
2: Dodal ředitel klubové fotbalové akademie Dynama Petr Benát. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Minutu po 7:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteorolog Petr Fribauer. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak je aktuálně počasí u nás tady na jihu Čech?
2: Počasí

0: čtení na hladinu moře je 1017 hektopaskalů a aktuálně stoupá. Churáňov hlásí také skoro jasno, teplotu 3,8 stupně Celsia a vítr slabý severozápadní 2 metry za sekundu.
1: Máte už informace o tom, jak to vypadá se stavem vody na jeho českých tocích?
0: Soumarský most, tam je sjíždění stále zakázáno, výška hladiny 47,2 cm. Ve vyšším Brodě je vody méně, ale nad hranicí sjíznosti, výška hladiny je 62 cm. Lužnice Pilař, tam je sjíždění možné, výška hladiny 134 cm a Bechyně vody méně, ale na hranici sjíznosti 99 cm. Otava Katovice je na hranici sjíznosti 46 cm. Teplota vody v řekách se pohybuje kolem 12 stupňů Celsia a teplota vody na Lipně byla včera 14,4 stupně Celsia.
1: A jak teplo bude dnes přes den?
0: Dneska ty teploty budou vyšší než včera, budou se pohybovat mezi 14 až 17 stupně Celsia, na horách kolem 10 stupňů. Odpoledne bude polojasno až oblačno, v západní polovině kraje místy s přeháňkami a k večeru budou srážky ustávat a ubyde i oblačnosti. Vítr bude dneska foukat slabý, severozápadní až severní, 1 až 4 metry za sekundu a večer se potom bude měnit na proměnlivý. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
1: A jak bude v noci a zítra?
0: V noci a zítra nás bude ovlivňovat nevýrazné tlakové pole a zítra pak částečně i studená fronta nad Německem. V noci bude tedy polojasno až jasno a beze srážek. K ránu se ojediněle mohou vytvořit potom mlhy. Během odpoledne oblačnosti přibyde, tedy během dopoledne oblačnosti přibyde a odpoledne bude převážně oblačno a pouze výjimečně se mohou vyskytovat slabé přehánky, a to zejména na Šumavě. Minima budou stále nízké, mezi 3 stupni Celsia až 0 a místy se mohou vyskytovat přízemní mrazíky. Maxima potom mezi 16 až 19 stupni, na horách kolem 13. Vítr bude slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu, anebo bude bezvětří. A biopředpověď pro zítřek je také na jednice, mírná zátěž.
1: A jaké počasí očekáváte na úterý?
0: V úterý bude oblačno až zataženo, místy s přehaňkami a během do odpoledne se výjimečně mohou objevit i bouřky. Večer potom budou srážky i oblačnost ubývat. Minima už budou vyšší kolem 6 stupňů Celsia a maxima kolem 18 stupňů. A vítr pouze slabý, převážně západních směrů do 4 metrů za sekundu.
1: To říká meteorolog Petr Flíbauer. Díky za to pro tuto chvíli a za hodinu se těším na slyšenou.
0: Na slyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Dnešní zajímavost v rubrice Co v učebnicích nebylo se bude týkat Pražského národního muzea. Už za chvilku všechno uslyšíme od Martina Písaříka, ale ještě předtím zaspívá Aneta Lengerová.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy, se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našly domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: První kameny zmizelých položí dnes v Týně nad Vltavou. Česká obchodní inspekce zjistila v prosinci porušení zákona u třetiny prodejců zábavní pyrotechniky. České juniorky ovládly na mistrovství Evropy ve sportovní střelbě týmovou soutěž v olympijské disciplíně sportovní pistole. Na jihu Čech vystoupí dnes teploty maximálně k 17 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Týně nad Vltavou dnes slavnostně odhalí první Stolpersteiny, tedy kameny zmizelých. Ty připomínají osudy obyvatel pronásledovaných nacistickým režimem během druhé světové války. Akce začne v 15 hodin v lokalitě Horní Brašov u domu u Straků. Po položení kamenů bude následovat komentovaná prohlídka domu. V 16.30 by pak měl začít koncert skupiny Tom Benik Prague Klezmer Band, informuje město na svém webu. Nová verze nahradí letos plovoucí fontánu ve Frimburské zátoce na Lipně. Nabídne silnější vodní efekt s tryskou do výšky až 20 metrů. Mluvčí společnosti ČEVA Jitka Kramářová k novince dodává.
3: Bylo potřeba navrhnout tvar trysky, zvolit vhodný typ čerpadla a celkové technické řešení tak, aby fontána byla funkční, bezpečná a zároveň šetrná k vodnímu prostředí. Nově zde také instalujeme čerpadlo o výkonu 26 metrů krychlových za hodinu.
2: Každý třetí prodejce zábavní pyrotechniky loni v prosinci nedodržel zákon. Vyplývá to ze zjištění České obchodní inspekce, která na konci loňského roku udělala skoro 200 kontrol. Nejčastěji se prodejci provinili prodejem pyrotechniky nezletilým. Přitom od loňského prosince platí přísnější pravidla pro ověřování věku kupujících. A také pro online prodej zábavní pyrotechniky, připomíná mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
4: Při realizaci kontrol jsme spolupracovali v 55 případech s mladistvými figuranty. Z toho porušení bylo prokázáno ve 24 kontrolách při přímém prodeji a v 10 kontrolách při prodeji online.
2: Česká obchodní inspekce kvůli kontrolám čtyřem prodejcům zakázala dodávat pyrotechnické výrobky na trh. Ve dvou případech také prodejcům zakázala zacházet s pyrotechnikou a dvěma dalším inspekce uzavřela prostory. Berlínská policie včera zatkla kvůli porušení zákona na propalestinské manifestaci 15 účastníků, informovala o tom agentura DPA. Průvodu se účastnili přibližně 2000 lidí a doprovázelo je zhruba 700 strážníků. Demonstranti protestovali proti izraelským vojenským akcím v pásmu Gazy a proti válce v Iránu. Zároveň si připomínali výročí takzvané Nakby, kterou Palestinci označují své hromadné vyhánění při vzniku státu Izrael v roce 1948. Manifestace se konaly také ve Frankfurtu nad Mohanem nebo v Londýně.
0: Sport.
2: České juniorky ovládly na mistrovství Evropy ve sportovní střelbě týmovou soutěž v olympijské disciplíně sportovní pistole. Viktorie Schindlerová, Anna Miřejovská a Klára Ticháčková při úspěšné obhajobě zlaté medaile vyrovnaly evropský juniorský rekord 1729 bodů a zvítězily o dva před Běloruskami. Třetí skončily Rusky.
0: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte převážně polojasno, dopoledne přibývání oblačnosti a místy přehánky, zejména v západní polovině kraje. Teploty budou mezi 14 a 17 stupni Celsia, na horách do 11. Vítr bude slabý, severozápadní až severní, biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehoda osobního auta se vyšetřuje u Zátoně na Českokrumlovsku, je to ale mimo hlavní silnici, přesto tam dávejte pozor.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Osm hodin k tomu 4:15. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v neděli 17. května. Dobré ráno a hezký a klidný sedmý den v týdnu přeje ze studia Luboš Voráček. Alenka v říši divů v podání Karla Zicha, to je píseň, kterou původně proslavili hned dvě kapely z ciziny. A za chvilku tady se dozvíme jejich jména v písničkách Cizí kapsy.

0: Písničky z cizí kapsy. Příběhy českých cover verzí. Yes, it was s Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8 hodině raní. Což je zrovna teď, a já na úvod řeknu, že uslyšíte hlas Karla Zicha v písničce, kterou ač už má svá léta, asi ještě dlouho nepůjde vymazat z paměti. Ostatně, proč bychom něco takového taky dělali? Byla by to škoda.
1: Telegram s adresou svět.

Hudební kariéra Karla Zicha byla do jisté míry obrazem určité rozpolcenosti nadaného interpreta, který dělil svůj pěvecký výraz mezi několik žánrů. V té, řekněme, hlubší, či chcete-li hudebně zajímavější etapě propůjčoval svou v našich končinách vzácnou barvu hlasu souboru Spiritual Quintet, v té další byl solidním popovým zpěvákem a prošel si i obdobím, kdy v něm mnozí mohli s trochou fantazie slyšet českého Elvise Presleyho. Přitom každé z těchto Zichových hudebních vtělení mělo svou kvalitu a byť se zejména v popové škatulce potkávalo s většinovým vkusem, vlastně nikdy nemuselo příliš zápasit s ošemetnou laťkou nějakého podbízení. Jeho Alenku v říši divů tak i po několika desítkách let od doby, kdy vyšla na Zichově sólové desce Mosty, můžeme brát jako dobré řemeslo, které přežilo, protože písnička má hezký melodický nápad a zpěvák ji v interpretaci dal to, co potřebovala. Abychom ale byli spravedliví, hodně z těch zásluh jde za původními autory písně, kterými jsou pánové Chin a Chapman, jinak autorský a producentský tým, jehož skladby měly v 70. letech výrazný výtlak na britské poprokové scéně. Do jejich stáje můžeme-li tak nazvat soupisku písňových odběratelů patřili třeba cingrlátkově rockový svéráz Gary Glitter nebo kapely Sweet, Mud, Racy či Smokey, tedy vesměs hodně populární jména své doby. Ostatně byli to právě Smokey, kteří song Living Next Door to Alice donesli ve své verzi z roku 1976 k nejvíce uším. Nebyli však první. O 4 roky dřív ve spíš folk-popovém podání ji nahrála australská skupina New World. Světové hitparády sice nezbořila, ale její zápis do historie jí nemůžeme upřít. Každopádně hudební nálada australské originální nahrávky se k textu skladby hodí víc než slavnější a rytmicky výraznější pojetí kapely Smokey, v níž se nakonec shlédl i Karel Zich. Ten měl ale pro písničku svůj příběh. Zatímco český text Zdeňka Rytíře vrství s odkazem na slavnou hrdinku knížky anglického básníka a matematika Lewise Carrolla Metafory příslibu možné budoucí lásky, kdy dívka už je jaksi vyhlédnutá, i když o tom ještě neví, originál je o poznání melancholičtější. Dokonce bychom z něj mohli uplést druhý díl nenaplněné love story po letech. Z Alenky je zase zpátky Alice a její tichý obdivovatel se dozvídá, že se jeho sousedka odstěhovala a lituje, že se jí nikdy neodvážil vyznat lásku, i když na to měl 24 let. No tomu se říká nesmělost. Takže pánové, ať už se vaše tajná kráska jmenuje jakoli, mlčeti vždycky není zlato. A i kdyby to neklaplo, je nakonec lepší být odmítnut, než nepoznán. A o tom zpívají jak Smokey, tak kapela New World, kterou si teď pustíme. Zdraví vás, Martin Schuster. Sally called when she got the word. She said,

0: počasí.
1: Minutu po 8:45 pro vás máme informace o počasí. Dnes bude oproti včerejšímu dni méně oblačnosti a také méně srážek. Bude převážně polojasno, ráno v západní polovině kraje až jasno. Během dopoledne pak bude přibývat oblačnosti v celém kraji a místy se budou tvořit přehánky, zejména pak v západní polovině kraje. K večeru budou srážky ustávat a ubude také oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách pak 8 až 11 stupňů Celsia. Vád by měl slabý severozápadní až severní vítr, rychlostí 1 až 4 metry za sekundu, který pak večer se bude měnit na proměnlivý. Rozptylové podmínky ty budou dnes většinou dobré, večer pak místy mírně nepříznivé a biometeorologická předpověď je na jedničce, to je mírná zátěž. A ještě se naposledy podíváme na SMSky. Za poslední úplnou hodinu ještě přišla zpráva ze Strakonic, kde je jasno 7 stupňů. Všem stále zdraví a pohodu přeje Jindra. Jindřichu děkujeme, do Strakonic také přejeme. Hezkou neděli.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: 5 minut po 16:15 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít za rozptýlením. V Pacilicích u Blatné dnes pořádají soutěž ve střelbě ze vzduchovky. Jmenuje se Zlatá muška. Začne ve 13 hodin na hřišti u obecního domu. Odhalení kamenů zmizelých, takzvaných štolprštajnů, začne v 15 hodin v Týně nad Vltavou. Pietní akt k uctění památky obětí holokaustu bude v domě u Straků v lokalitě Horní Brašov. V Dolním Bukovsku už od 8 hodin do 12 hodin pořádají trh s různým zbožím. V Prachatickém muzeu od 10 hodin do 16 bude turistické focení s muzeem fotoateliérem Seidl v Českém Krumlově. Registrovaní zájemci si odnesou fotku s autentickými rekvizitami ze starých časů. V Borovanském klášteře mají od 14 hodin den otevřených vrat, připravili tam komentovanou prohlídku kostela, rajského dvora, také škapulířové kaple. Ve Vodňanech dnes uslyšíte koncert českého houslového virtuóze Václava Hudečka a klavíristy Lukáše Klánského. Program začne ve 14 hodin v Městském muzeu ve Vodňanech. Mezinárodní den muzeí a galerií slaví od 9 do 17 hodin také poštovní muzeum ve Vyšším Brodě. Jedna ze dvou budov muzea je v areálu bývalého opatství cisterciáckého kláštera. Švestkový dvůr do Kořán, tak to je dnešní komponované odpoledne v Malovicích u Vodňan, kdy bude hostit sóla mužských interpretů s vesnickou pohodou na divadelním dvorci. Otevírají ve 14 hodin. V Habeši u Strakonic tam mají dnes třetí ročník veřejných závodů horských kol pro děti, mládež i dospělé. A pak ještě jedna pozvánka, ta je na veletrh hobby do Českých Budějovic, kde od 9 hodin uvidíte výstavy závodních a relích vozů, řízené modely kamionů, plně funkční stavební stroje a také zemědělskou techniku. A k tomu ještě také dnes bude tradiční koncert v Pivovarské zahradě společně s nejstaršího českou dechovkou. Hrát budou Babouci.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Horácova mladá sousedka je nalezena mrtvá. Byla to sebevražda nebo vražda? Případ pro malíře. ČT2. Všichni jsou hráči, ale jen jeden může být pokrový král. Steve McQueen v premiérovém filmu Cincinnati Kid. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendární herečky Ivy Janžurové film podle románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
4: Jsou tu zprávy a Pavlína Fendeková.
5: Půl deváté.
6: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Některé vysoké školy v Česku přišly o část peněz od ministerstva školství. Nesplnili totiž plán na navýšení počtu studentů hlavně v pedagogických, zdravotnických a lékařských oborech. Univerzitám se navíc nepodařilo udržet ani celkový počet studujících. Podle ministerstva ale nejde o zásadní škrty. Školy dostaly tyto peníze právě za účelem rozšíření kapacit. Kuchařky středního odborného učiliště v Dačicích dostanou nové vybavení. Modernizace kuchyně vyjde Jihočeský kraj na 18 milionů korun. Necelou polovinu pokryjí dotace. Součástí prací budou stavební úpravy, včetně nových rozvodů. Podle náměstka hejtmana Tomáše Hajduška z Hnutí naše Česko začne opravená kuchyně sloužit od začátku příštího školního roku. Den otevřených úlů pořádají dnes od 10 hodin včelaři z Černivska, což je část obce Uzeničky na Strakonicku. Připomínají si totiž 130 let od založení spolku, informuje na webu nedaleké město Bělčice. České Budějovice chtějí pro sezónu 2026-27 přihlásit mužstvo, které by hrálo třetí fotbalovou ligu. Získali by ji od některého současného účastníka soutěže. Radnice by pak v budoucnu chtěla na nový českobudějovický klub navázat i mládežnickou akademii, která teď patří pod Dynamo, informoval náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš z Hnutí naše Česko. Slalomáři Tereza Knéblová a Václav Chaloupka si výhrami ve třetím nominačním závodu zajistili návrat do české reprezentace v kategorii C1, kde v minulé sezóně chyběli. A ještě počasí. Na jihu Čech bude převážně polojasno, bude ale přibývat oblačnosti a místy se vyskytnou přeháňky. Teploty budou mezi 17 stupni, na horách do 11, vítr slabý, severozápadní až severní, biozátěž na jedničce.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: U Zátoně na Českokrumlovsku dávejte pozor, mimo hlavní silnici se tam vyšetřuje nehoda osobního vozidla.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je půl deváté a k tomu 2 3/4 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné nedělní ráno. Byla jsem pyšná na to, že můžu hrát s Jaroslavem Hurtem, řekla v roce 1963 někdejší členka činohry Jihočeského divadla Dagmar Neumannová. Jak už letopočet prozrazuje, připravili jsme pro vás další archivní perlu z našeho rozhlasového studia. Za chvilku ji uslyšíte.

0: Datum vzniku následující nahrávky, kterou teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice uslyšíte, je 25. březen rok 1963. A to znamená, že si pustíme další archivní perlu, tedy další z řady unikátních záznamů, které za dobu 81 let existence Českobudějovická stanice vznikly. Toho dne se u jednoho mikrofonu sešli redaktor Zdeněk Pražák a herečka Dagmar Neumannová, jedna z nejvýraznějších členek činohry Jihočeského divadla. A také o tom si se Zdeňkem Pražákem povídala.
1: Dagmar, váš celý umělecký život je vlastně spojen s Jihočeským divadlem.
2: Jen s Jihočeským divadlem, protože tady jsem nastupovala své první angažmá 15. září v 45. roce. Přijímal mě pan profesor Hurt, na toho mám hrozně krásné vzpomínky. Byl to můj vlastně první učitel, první režisér a hlavně slavný kolega. Byla jsem strašně pyšná, že jsem mohla s ním někdy hrát, protože on byl ještě současníkem té staré gardy, která už dnešním mladým kolegům ani nic neříká, ale pro nás to byl velký vzor, Vojan a tak dále. A s tím pan profesor Hurt ještě na Národním divadle hrával. Zažila jsem v Jihočeském divadle krásné éry.
1: To bylo České divadlo kde tehdy?
2: No, to vlastně taky musím říct. Začínala jsem v provizoriu. Staré divadlo bylo vybombardované a my jsme začínali, já měla první roli, jsem hrála v armáďáku.
1: Tedy Městský dům kultury v současné době.
2: Byla, to si taky pamatuju, v Katájevovi Cesta květů. Já byla celá šťastná, že jsem u profesionálního divadla.
1: Vy jste byla předtím?
2: Já jsem Pražačka a ve válce jsem hrála v ochotnickém studiu. No a odtud pramenilo moje rozhodnutí taky jít k profesionálnímu divadlu. No a pak šel život dál u divadla. Radostnější, méně radostný, ale několik krásných er jsem zažila.
1: Pomějme na ty hezké.
2: No, na ty hezké, no tak režisér Konstantin, to byla moc hezká éra.
1: Macháček.
2: Macháček, ano.
1: Vy pamatujete slavného Hamleta v Budějovicích?
2: Ano, ano, no, je to bylo představení. Měli jsme ho všichni rádi, přestože jsme v tom, vlastně všichni ostatní, kteří neměli role, tak jsme v tom statovali. Já jsem potom sice hrála za kolegyní, která onemocněla královnu Gertrudu, hrozně ráda.
1: Pamatuju.
2: Ale jinak jsme v tom všichni statovali, bylo to dlouhé představení. Jezdili jsme s tím i na zájezd, několikrát jsme to hráli i, myslím, v přírodě někde. Vracívali jsme se už zase z vítání, protože to bylo čtyřhodinové představení a přesto se lidem líbilo. Jestli pamatujete, tak se říkalo, že i z Prahy se na něj jezdívali dívat.
1: Zvítězilo v Žatvě. Tehdy.
2: Ano, hráli jsme to ve Stavovském divadle dnešním, tedy Tylovo divadlo.
1: Ano.
2: Jednou jsme vyhráli taky Žatvu, to bylo ještě dřív, se Strakonickým Dudákem, Konstantinovým.
1: To byl ten civilní?
2: No, aktualizovaný Strakonický Dudák. Nebylo to zrovna asi zdařile aktualizovaný.
1: Bylo to takové diskutované představení, abychom byli slušní.
2: Musím říct, že v novinách i pražských leta letoucí potom ještě při kterékoliv inscenaci v nějakém divadle Strakonického Dudáka se ať už hanlivě nebo v dobrým tato inscenace připomínala.
0: Slyšeli jste další archivní perlu Českého rozhlasu České Budějovice, rozhovor redaktora Zdeňka Pražáka a herečky Jihočeského divadla Dagmar Neumannové. Tuto nahrávku, stejně jako ostatní archivní perly, si také můžete pustit na našem webu www.budějovice.rozhlas.cz.

0: počasí.
1: Je 8:45, tak tomu ještě minuta a půl, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteorolog Petr Fribauer. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Už i na východě.

0: se ojediněle potom mohou tvořit mlhy. Během dopoledne bude oblačnosti přibývat a odpoledne bude převážně oblačno a pouze výjimečně se mohou vyskytovat slabé přehánky, a to zejména na Šumavě. Minimální teploty budou poměrně nízké, mezi 3 stupni Celsia a 0, a místy se stále mohou vyskytovat přízemní mrazíky. Maximální denní teploty potom mezi 16 až 19 stupni, na horách kolem 13 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu, anebo bude bez větří. A biopředpověď pro zítřek je také na jednice, mírná zátěž.
1: A pane Fríbovere, jaké počasí očekáváte na úterý?
0: V úterý se nad naším územím bude rozpadat studená fronta. Bude oblačno až zataženo, místy s přihaňkami a během odpoledne se výjimečně mohou objevit i bouřky. Večer budou srážky ustávat a přechodně ubyde i oblačnosti. Minima už budou trošku vyšší než zítra, a to kolem 6 stupňů Celsia, maxima potom podobné kolem 18 stupňů. A vítr slabý, převážně západních směrů do 4 metrů za sekundu.
1: No a pane Fribovore, můžeme se ještě podívat na středu?
0: Ve středu nás potom ovlivní další fronta, tentokrát teplá. Zpočátku bude polojasno, k ránu od západu začne přibývat frontální oblačnosti a i srážek. Během dne potom bude zataženo až oblačno, místy s přihaňkami nebo s občasným deštěm, a odpoledne se opět výjimečně můžou vyskytnout i bouřky. Večer potom oblačnosti i srážek bude ubývat. Minima budou stejné jako v úterý, kolem 6 a vlastně i maxima kolem 18 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, převážně západních směrů do 4 metrů za sekundu.
1: Říká meteorolog Petr Fríbauer. Díky za to a přeji hezkou neděli.
0: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Jedlé dříny, venkovní orchideje nebo fotosyntézu probereme v dalším vydání Zelených světů. Krom toho přidáme pozvánku do botanické zahrady v Průhonicích. Nezapomeňte poslouchat v neděli po 11. hodině dopolední. K poslechu vás zvou Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.

0: Je neděle a tak jsme pro vás připravili povídku, nedělní povídku. A už teď po ránu, 5,5 minuty před 9 hodinou vás rád pozvu k jejímu poslechu. Fritz Eckermann, tak to je bývalý sudetský Němec, který se narodil v jižních Čechách. Jeho rodina byla ale po druhé světové válce odsunuta. A on se na stará kolena pak desítky let po válce zkouší vrátit do svého rodného kraje. A vzpomíná přitom také na své dávné české lásky. Všechny měly ve jméně to strašné české R.
1: Mařenka, smáli se mu. Eckermann Hastrmann. Jeho první láska mu proklouzla mezi prsty jako mámení, protože nikdy nedokázal vyslovit její jméno. Ostatně pak to byla pihovatá Jíra a konečně Kateřina, jeho posvátná všechápající Katy. Přál si, aby stejné jméno zdobilo i jeho dceru. Hilda však dala přednost Aně. Konečně bylo to jméno Hildiny matky. Není to zvláštní. Poznal tu 3 nejkrásnější dívky svého života a všechny mají ve jméně tu hloupou, nevyslovitelnou hlásku.
0: Poslední útěk, tak se jmenuje povídka, z níž jste právě slyšeli krátkou ukázku. Její autorkou je jeho česká spisovatelka Stanislava Bumbová. Příběh po válce odsunutého Rakušana, který se po 10 letech vrací zpátky domů do jižních Čech, odvysíláme dnes krátce po 14. hodině. No a do té doby samozřejmě toho ještě ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice hodně uslyšíte. Za chvilku, za 4 minuty to budou zprávy, ty připravuje Pavlína Fendeková a hned poté nabídneme Vltavín, kterým vás provede Zdeněk Zajíček. Luboš Voráček děkuje za vaši ranní pozornost a přeji pěknou neděli. Klidný 7. den v týdnu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Včera si naše studio v rámci Dne otevřených dveří prohlédly desítky lidí. Venezuela vyhostila Madurova spojence do Spojených států. Oštěpař Jakub Vadlejch vyhrál meeting v Tokiu hodem za 85 metrů. Na jihu Čech bude přibývat oblačnosti, teploty vystoupí maximálně k 17 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Budovu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích včera navštívili jeho posluchači. Při dni otevřených dveří návštěvníci nahlédli do vysílacích studií, archivu a seznámili se s rozhlasovou prací. Někteří sami zasedli za mikrofon.
2: Zoologická zahrada.
3: Práci zprávaře si zkusil Pavel Vofek.
4: Čtu v kostele epištoly, takže jako nedělá mi takový problém, ale sám jsem cítil, že to není úplně ono, jako klepalo se srdíčko.
3: Rozhlasáci návštěvníkům předvedli, jak se tvoří vysílání. Daniela Petrová se na návštěvu rozhlasu vydala už po několikáté.
5: Zajímá mě, jak vznikají pořady, které poslouchám. A pak mě hrozně baví, když ty hlasy dostanou tu konkrétní podobu člověka, který k něm patří.
3: Den otevřených dveří doplnil program ve studiovém sálu. Z Českých Budějovic Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
0: Občanská komise ve Velkém Pěčíně u Dačic na Jindřichohradecku bude mít opravené zázemí. Rekonstrukce budovy za necelé 2 miliony korun zahrnuje opravu omítky i střechy. Stavební akci Dačice rozdělili celkem do tří částí, upřesnil místostarosta za ODS Jiří Baštář.
6: Dojde k opravě střechy, omítky a soklu. Oprava střechy zahrne novou omítku, nátěr a štuk římsy, spravení poškozeného krovu a novou krytinu. Přibude i nový hromosvod. Stavební práce budou probíhat od začátku měsíce srpna do konce října letošního roku.
0: Venezuelská vláda vyhostila kolumbijsko-venezuelského podnikatele Alexe Saaba do Spojených států amerických. Jde o spojence bývalého prezidenta Nicolase Madura. Saab byl před 6 lety ve Spojených státech obviněný z úplatkářství a uvězněný. V roce 2023 ho ale administrativa Joea Bidena propustila v rámci výměny vězňů. Jeho současné vydání podle agentury Reuters naznačuje, že by mohl poskytnout informace proti Madurovi. Sport. Oštěpař Jakub Vadlejch na úvod sezóny vyhrál meeting v Tokiu výkonem 85 metrů 24 cm. Úřadující mistr Evropy hodil přes 85 metrů poprvé od olympijských her 2024 v Paříži. Oštěpařské soutěže se na zlatém meetingu Continentální Tour zúčastnil z českých reprezentantů ještě Martin Konečný, který se výkonem 77 metrů a 53 cm zařadil na 5. místo.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte převážně polojasno, dopoledne přibývání oblačnosti a místy přehánky, zejména v západní polovině kraje. Teploty budou mezi 14 a 17 stupni Celsia, na horách do 11. Vítr bude slabý, severozápadní až severní, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Ještě dnes počítejte v Kaplici nádraží na Českokrumlovsku s uzavírkou silnice číslo 3 kvůli opravě železničního přejezdu. Ze stejného důvodu je u Holkova uzavřená také silnice 155 směrem na Prostřední Svince. Objížďky jsou značeny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Věřím, že i když jenom přečtu názvy zvukových záznamů, které vás v následující takřka hodině vysílání čekají, tak vás zaujmou. Zapátráme v historii fenoménu jménem masné krámy s malým, ale i velkým M na začátku. Dozvíte se, co je to a kde je psí koryto a poslechnete si vyprávění Františka Knota, holiče v Českobudějovické nemocnici a Rudolfa Peška, posledního jihočeského zvonaře.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín, ve kterém se dnes s Danielem Kovářem, ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích, vypravíme po stopách mastných krámů. Pokud se totiž třeba v Třeboni projdete po náměstí směrem od zámku k Hradecké bráně a zhruba na úrovni radniční věže uděláte vlevo v bok a projdete podloubím, tak se ocitnete v úzké uličce, která nese název Masné krámy. A tam skutečně vytušíte jeden malý obchůdek vedle druhého, kde kdysi dávno sídlili řezníci. To samé můžete zažít v Českých Budějovicích, když projdete z náměstí Přemysla Otakara II. Krajinskou ulicí směrem na sady, ale už se zastavíte u té první křižovatky s Hroznovou ulicí a opět vlevo uvidíte budovu, která nese název Masné krámy, a podobně to bylo i v dalších jiných městech. A ačkoliv naše generace nebo současné generace vůbec mají název Masné krámy spojený především ať už z restaurací v Českých Budějovicích nebo z galerií v Plzni, tak původně to bylo doslova nomen omen, čili skutečně obchod s masem. Je to tak?
2: Ano, ta naše známá pivnice, restaurace v Budějovicích je Masné krámy s velkým M, ale původně to byly Masné krámy s malým M, opravdu krámky, drobné obchůdky, kde se prodávalo maso, jeden čas i pekařské výrobky. A podobné masné krámy s malým M byly v podstatě v každém městě nebo městečku. Tady kolem nás byly masné krámy v Trhovísvinech, v Lišově, v Třeboni, v Týně, ve Vodňanech, ale samozřejmě i v dalších menších městech. Zdaleka ne všude se zachovaly, ale tam, kde se zachovaly, tam to stojí za to, protože je to velice pěkná památka. Krom těch budovických můžu jmenovat třeba gotické nebo goticko-renesanční masné krámy v Plzni. Možná ještě lépe zachovaná stavba než ty budovické. Tam sídlí umělecká galerie. Opravdu pěkné masné krámy jsou v Moravských Budějovicích, kde v těch krámcích sídlí muzeum zaniklých nebo zapomenutých řemesel. A velmi pěkné masné krámy si můžeme prohlédnout také v Horažďovicích, kousek za kostelem, kde dokonce jeden z těch krámů má jakoby skleněnou výlohu, dá se tam nahlédnout, je tam instalace, jakoby tam fungoval opravdu řezník a prodával maso.
1: Já když se podívám na stavbu masných krámů v Českých Budějovicích, tak ať mi všichni prominou, ale na mě to působí jako zmenšenina trojlodního kostela. Ono to opravdu takto bylo postavené schválně a přesně k tomu účelu, že tam byly jeden vedle druhého de facto samé malé masné krámy, takové tržiště?
2: Je to přesně tak, byla to taková tržnice a ta podobnost s tím kostelem, chrámem není náhodná. Říkáme tomu bazilika, to znamená, že je tam jedna střední loď, která je vyšší než ty boční a po stranách jsou takové menší teda lodě, bychom tomu řekli v kostele, tady je ta postranní část je rozdělená vlastně na malé kóje, ve kterých se dneska v té pivnici dobře sedí, ale původně to byly krámky, kde se prodávalo to maso a bylo jich tam 22 a už od středověku víme, že vždycky majitelem toho jednoho krámu byl nějaký konkrétní řezník, zatímco celá ta budova patřila cechu řeznickému. Když nebylo dost řezníků, tak v některých těch krámcích se prodávaly i pekařské výrobky. Byly tam chlebné krámy, také se říkalo chlebné lavice, protože každý ten řezník nebo pekař tam měl prostě takový pult, bychom dneska řekli, ale tady tomu říkali lavice. I v němčině máme proto výraz flashbang, čili masná lavice. A zatímco tou prostřední částí, tou vysokou lodí, procházeli zákazníci, kteří si vybírali maso, tak v těch bočních krámcích byly ty řezníci a doufali tedy dobrý prodej.
1: Od kdy se dá datovat vznik masných krámů nejenom v Českých Budějovicích, ale vůbec ve všech městech, kde masné krámy byly? Je na to nějaké jednotné období, to znamená, dejme tomu začátek gotiky nebo dejme tomu úderem roku 1200 a podobně?
2: Jednotné období to bych neřekl. V těch menších městech, městečkách je to řekněme doba baroka, třeba 17. 18. století, kdy se ty krámy staví na náklady místních cechů nebo obcí. V Budějovicích už víme, že ty masné krámy existovaly ve 14. století. A jejich stavbu můžeme datovat velmi přesně, protože původně byly přímo na Budějovickém náměstí. To náměstí je obrovské, ale původně bylo také z části zastavěno právě tady těmi malými krámky. A stalo se, že v roce 1364 byl ve městě císař a král Karel IV. Byl tu v létě a tak si nemohl nevšimnout zápachu, který vycházel z těch krámů na náměstí v tom letním horku. A zachoval se dopis, když se Karel vrátil do Prahy, tak nechal napsat list budějovickým, kde nařizuje, aby ty masné krámy z toho náměstí odklidili někam do nějaké postranní ulice. A krátce poté tedy ty masné krámy byly přesunuty, bylo vybráno místo na rohu Krajinské a Hroznové, kam se ty krámy přesunuly. A ta dnešní jejich podoba ale pochází až z roku 1554 a to jejich průčelí empírové je ještě mladší až z roku 1830.
3: Zmínil jste, že masné krámy provozoval cech řeznický. To znamená, když se nad tím zamyslím z dnešního úhlu pohledu, byl to jakoby vlastník budovy a pronajímal to jednotlivým řezníkům?
2: Ono to bylo trochu asi složitější. Ano, celá ta budova patřila řeznickému cechu, ale byla z části hrazena, nebo ta stavba byla financována z části i městem, městskou obcí, takže i město mělo co mluvit do podoby a údržby těch krámů jako takových, ale ty malé jednotlivé krámy byly zase majetkem toho konkrétního řezníka. Dokonce se prodávaly třeba zároveň s jeho domem. Pokud řezník prodával dům, ať už kdekoliv v městě, tak jeho součástí byl ten masný krám, který ale byl umístěn v těch masných krámech. Takže to bylo taky trochu složitější. Ono se to pak ukázalo třeba v roce 1830. To je rok, ze kterého pochází to známé empírové průčelí dnešních masných krámů, čili vlastně taková až ikonická památka budějovická. Tak to průčelí není původní. Původně mělo takový stupňovitý štít, podobně jako ty masné krámy v Plzni třeba, ale ty se potom znelíbily v roce 1830, kdy si lidé, kteří procházeli Krajinskou ulicí, a ta Krajinská byla nejvíc frekventovanou ulicí ve městě, tak si stěžovali, že ty masné krámy vypadají hrozně, že tam jsou namalovány český lev, jak drží sekeru, což byl znak řezníků. Vedle toho je namalován starý vůl. Skutečně na masných krámech býval často namalován vůl, prostě jako symbol toho řeznického řemesla. Dodneška vidíme třeba na masných krámech v Českém Brodě nebo ve Strachonicích toho vola, což nebylo nic jako špatného nebo hanlivého. Nicméně v tom roce 1830 ty budějovické krámy byly už tak zašlé, že byly spíš pro ostudu. Takže krajský úřad tehdy pověřil budějovický magistrát, aby s tím něco udělal. A magistrát nařídil cechu řezníků, aby ty masné krámy opravil a ten štít přestavil. Cech řezníků se tomu trošku bránil, protože na to neměli peníze. Nicméně magistrát řekl, to nás nezajímá, přestavte to. Udělalo se výběrové řízení, ze kterého vzešel vítězně stavitel Josef Bednařík a ten navrhl nějaké řešení, jak to má vypadat, ty masné krámy. Do toho mu, tak říkajíc, hodil vidle krajský inženýr Krátký, který udělal svůj návrh a to je to slavné průčelí, které dneska známe.
3: A co ty třeboňské masné krámy, jak jsem je zmiňoval na začátku, tam také skutečně sídlili řezníci?
2: To byly masné krámy a Třeboň není v tomto ojedinělá. Naopak ta uzavřená budova, jako máme v Budějovicích nebo v Plzni, je spíš výjimka. Častěji to bylo řešeno takto, že to byla taková ulička, kde vlevo vpravo byly souvislé řady krámků. Krom té Třeboně můžu upozornit třeba na Český Brod, kde přímo z náměstí procházíte takovou brankou a ocitnete se přímo v úzké uličce, kde také po stranách jsou malé krámky.
3: Zmínili jsme začátek, existovala nějaká doba největšího rozkvětu masných krámů?
2: Tak já bych to takhle asi netvrdil, protože maso, pivo a další potraviny základní se vždycky prodávaly dobře. Takže řezníci patřili k nejlépe situovaným měšťanům, nejenom v Budějovicích. Takže jakoby nějaká doba největšího rozkvětu, to bych si netroufal říct.
3: Přesto ale dnes už masné krámy jako masné krámy nefungují.
2: Ono to souviselo vlastně s novým zákonodárstvím ve druhé polovině 19. století, kdy zanikla cechovní organizace, byla nahrazena vlastně živnostenskými společenství. To jednak a jednak se Budějovice rozrůstaly do šířky, takže ti řezníci dali přednost tomu, že měli ten krám raději prostě u sebe v domě, tak aby byl blíž k zákazníkům a tak dále. Čili ty masné krámy potom koncem 19. století začaly chátrat. Nikdo se o ně nestaral, nikdo o ně neměl zájem a někdy po roce 1900 dokonce byly odsouzeny k demolici. Na jejich místě měl vzniknout dům, podobně vysoký jako ta protější budova banky nárožní. Nakonec ani na to naštěstí nebyly peníze. znovu se měly bourat počátkem 50. let 20. století, ale tam naštěstí někoho napadlo, že by to byla dobrá restaurace. A tak byla vlastně ta budějovická památka a jedinečná zvláštnost zachráněna.
4: Někdy je to tak a nezmůžeš tím nic.

0: Pokud jste poslouchali předchozí Vltavín, tak víte, že jsme navštívili zvláštní vesničku jménem Ounus. Byl to archivní záznam z cyklu Jihočeské vesnice, natočený pro pořad Vltavín 2. února roku 2005. Čili, co je to Ounus a kde ho najdete, to už víte. Dnes se v pokračování této nahrávky dozvíte, co je to koryto. I když upřímně řečeno, to asi víte. Ale co je to a kde najdete psí koryto, tak to vám řekne architekt Jan Pešta. Záznam natočila v roce 2005 Hana Soukupová.
1: Vesnice je ojedinělá v tom, že to je jedna z mála vesnic celé oblasti toho jihovýchodního Pošumaví, která se do dnešního dne zachovala v prakticky neporušeném stavu. Víme, že celá ta rozlehlá oblast jihovýchodní Šumavy byla v době socialismu dosti výrazně poškozena. Za prvé úbytkem původního obyvatelstva, za druhé i zřízením rozsáhlého vojenského pásma v Boletickém újezdu a ohromné množství těch vesnic zaniklo buď zcela, nebo z velké části. I těch, které nejsou přímo v tom vojenském pásmu, ale prostě jsou v těch odlehlých a těžko dostupných horských oblastech. A to koryto se jakýmsi zázrakem do dnešního dne zachovalo prakticky v naprosto nedotčené podobě. V té vesnici zanikla jenom asi jedna usedlost na návsi, takže celou tu obrovskou prostornou náves, tak jak ji dnes vnímáme, celá ta náves vlastně se dochovala prakticky nepoškozená.
2: Do jaké doby se vlastně tady dostáváme, když si prohlížíme tady tu zdejší náves?
1: Ta doba je asi poměrně mladá, i když zdejší lidová architektura dodnes nebyla podrobena nějakému hlubšímu průzkumu, takže vlastně o ní mnoho nevíme. Ty usedlosti, tak jak je dneska vidíme, v dnešní podobě pocházejí převážně asi až ze závěru 19. počátku 20. století, ale to vůbec neznamená, že by některé z nich nemohly mít podstatně starší jádra, protože většinu z těch usedlostí máme již na historických mapách stabilního katastru, jsou zachycené jako zděné, takže je docela pravděpodobné, že řada těch domů by při hlubším průzkumu mohla vydat nějaké zajímavější svědectví.
2: Jaká je náves?
1: Náves je mimořádně rozlehlá a nesmírně půvabná v tom, že je na východní straně otevřená do volné krajiny, takže návštěvník vlastně má před sebou nejenom kulisu těch obrovských patrových domů, ale v dálce mezi nimi vlastně průhled do celého Pošumaví a velice daleké výhledy.
2: Opět se díváme, tak jako na Jindřichohradecku, na takovou podstatně střízlivější architekturu, než je třeba ta blatská.
1: Je to tak. Ty domy mají velice střídmou výzdobu průčelí, v podstatě jenom takové ploché lizénové rámy nebo lemy okolo oken a to je v podstatě všechno. Je to typické pro celou tu rozlehlou oblast jihovýchodního Pošumaví, kde se setkáváme s velmi mohutnými patrovými stavbami, ale výrazově velice strohými.
2: Když si tady prohlížíme některé domy na návsi ve vsi Koryto, tak já si říkám, že to jsou tak veliké domy, že by spíš člověk čekal, že v nich bude škola nebo něco takového, ale jsou to všechno usedlosti. Proč byly tak velké?
1: Já na to nemám jednoznačnou odpověď, ale faktem je, že v celé té oblasti jihovýchodního Pošumaví i Novohradských hor se setkáváme s takto obrovskými domy, které mají často tedy valbové střechy, takže mohou připomínat i, jak říkáte, třeba školu nebo nějakou veřejnou stavbu. Možná bychom měli zmínit, že v oblasti kolem Lipenské přehrady a při česko-rakouské hranici dokonce byly rozšířené takzvané čtyřboké dvorce, firkanty, které jsou snad ještě mohutnější a skutečně jsou to obrovské selské usedlosti, které dokládají asi nesmírné bohatství, ale zároveň i pracovitost těch původních obyvatel. Faktem je, že všechny ty vesnice, zejména koryto, jsou dosti vysoko položené. Koryto má nadmořskou výšku přes 900 metrů a rozhodně to není úrodná oblast. Je to horská krajina s dlouhými zimami a neúrodnou půdou, ale to bohatství bylo bez pochyby založeno na pastevectví hovězího dobytka, takže zřejmě z toho plynuly značné příjmy a i ta prosperita těch vesnic a sedláků.
2: Máte nějaký třeba i soukromý názor na to, proč se právě tahle vesnice zachovala v tak nedotčené podobě?
1: Těžko říct, já proto vysvětlení nemám. Bez pochyby je to tím, že část usedlostí byla využita pro rekreaci, tak jako v jiných částech Šumavy, ale proč tato vesnice nějakou šťastnou shodou okolností přežila v takové úplnosti, to vysvětlit nemohu, ale je to fakt, protože z ostatních se neméně výstavných do dneška třeba dochovalo jenom několik málo usedlostí nebo jenom torzo.
2: Takže když už jsme na to narazili vlastně po několikáté, tak se musím zeptat, znamená to, že jsou chalupáři pro jihočeské vesnice požehnáním?
1: Tak určitě ano, ne možná v takové míře jako třeba v oblastech českého severu, ať už mám na mysli Krkonoše nebo Kukořínsko, Česko-Lipsko, tam tvoří chalupáři nebo rekreanti určitě drtivou většinu dnešního obyvatelstva vesnic. V jižních Čechách přece jenom v těch tradičních oblastech je zachováno ještě dosti výrazný poměr starousedlíků, ale každopádně řada hodnotných domů, zvláště v těch podhorských oblastech, by asi nebýt rekreačního využití nepřežila.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a ve Vltavínu teď zalovíme v rozhlasovém archivu. V letošním roce slavíme 81. narozeniny od prvního vysílání naší stanice a tak se snažím o to více vybrat archivní nahrávky, které u nás v průběhu času vznikly a které jsou skutečně něčím výjimečné. Tu následující natočil redaktor Lubomír Soukup 21. října 1965 s Františkem Knotem. To byl holič, ale ne ledéký. To byl totiž holič v Českobudějovické nemocnici a svérázný a zajímavý člověk. Ostatně posuďte sami.
1: Já poznal nemocnici v roce 29, když jsem se stal nemocničním holičem. No, tenkrát to byla jenom stará budova. Lékařů tady bylo 7. Dva primáři, bylo tady 5 úředníků, no samozřejmě byla to jenom stará budova, tam dneska kožní, to byla infekce. Tadyhle za starou budovou byla takzvaná hospodářská budova, no potom tady byla ta zvaná umyčí komora, že jo, a tam, kde dneska stojí lékárna, tak to byla takzvaná desinfekční stanice. S panem primářem Podlahou se znám nejdýl, protože toho si pamatuju, když medikoval, v prázdninách chodil jako student sem, tak už jsem ho tenkrát poznal a dosud tady s ním pořád pracuju a pořád jsme jaksi dobrý kamarádi, takový dobrý. Na traumačku chodím strašně rád, protože já jsem tady opravdu doma. Já přijdu za dveře, za vrata do nemocnice a jsem doma. Víte, a já musím být mezi nemocnejma, protože ve kšeftách, v holírnách, venku by mě to nebavilo. Já musím mezi nemocný, víte, ale co si jim tak řeknu, víte, to víte sám.
2: Pobavíte, jo, potěšíte, to vy umíte.
1: No, potěším, no snad.
2: A kolik takových lidí jste asi tady ostříhal a ohodil?
1: Ježíš, pane redaktore, to já myslím, že se nedá spočítat, protože kdyby se měl udělat průvod s těma lidma, co jsem já v nemocnici oholil, tak to by byl krásný průvod. V těch sádrách, víte, v těch dlahách, s těma berlema, to by musela být nádhera. A v nemocnici není jenom to špatný a jenom to smutný, tady je veselosti někdy až moc. To je taková událost ještě za pana Rady Hajma. Ten ovšem nebyl na takové věci háklivý, ten dovedl odpouštět a dovedl se zasmát, ovšem tak jako pod fousy. To se stala taková příhoda, to tady byl nějaký takový pacient, jmenoval se Princ, ale byl to teda ESO. A ty se oblekli večer, panu primáři vlezli do toho jeho kamrlíčku tam a oblekli se ho do bílýho a byli 3, dělali vizitu. A tenkrát tady byla taková mladá novicka, ta epiška budoucí. A pojď, tady byla první den, nevěděla, co se děje, tak se sebrala a šla s nima. Samo sebou, z druhé strany, stará sestra, která to viděla, tak tam ho nemutíkala, jo. Udělala tam velký poplach, ty se museli slet zřejmě. No a ráno to žalovala panu primáři, jo. Pan primář přišel na vizitu a říkala, sestra říkala, to jsou oni, ten a tamhle ten. Tak pan rada řekl, tak půjdete dneska domů. A ten princ povídal, pane primáři, teď já nejsem vyléčený. On říkal, to nevadí, včera jste mě zastupoval, tak se doma doléčíte. No včera jsem přišel na oční a promluvil jsem tam, ovšem ten můj pozdrav lovu zdar, jak tak obyčejně zdraví vám, vy to víte dobře. A jak jsem promluvil, tak jeden ten starý pán se ptal, je to slepec, se ptal, prosím vás, zeptejte se toho pana holiče, jestli se nemenuje Knot. No, ty se samo sebou řekli, jmenuje. Ježíš, já jsem vás prý poznal po hlase, v roce 31 jste mě tady taky střihal a holil. Je to nedávno, jsem přišel taky na jedno oddělení a tam se ke mně hlásil pacient. Říká, prosím vás, nejste vy ten mladík, jak tady byl s těma velkýma vlasama, takovýma černýma? Já se říkal, no, to možná jsem, ale ty vlasy už dneska nemám. On říkal, víte, já jsem tady ležel v roce 34, a tenkrát jsem byl na chirurgii a vy jste mě tam stříhal. Já jsem z Komářic, Kubata. Já se říkal, ježiš, pane Kubata, teď já jsem vás dobře pamatuju. Váš bratr přeci byl počťákem tamhle v tom, ve Velešině, nebo... A on říkal, jo, to byl můj bratr, my jsme tady totiž leželi oba dva. No, po tolika letech mě poznal. Říkal jsem už předtím, že v nemocnici být musím, A budu tady asi až do smrti. Já totiž do smrti nechci být, já tady chci být jenom do 90 let. Potom půjdu do penze.

0: Když jsem přemýšlel nad tím, z jakých nahrávek sestavím dnešní vydání Vltavínu, řekl jsem si, že udělám výběr výjimečných osobností, povolání a míst. A do toho přesně zapadá i další archivní nahrávka, kterou pro vás mám připravenou k našim českobudějovickým rozhlasovým osmdesátinám. Je to vyprávění Rudolfa Peška z 10. prosince roku 1986. Vyprávění posledního zvonaře na jihu Čech, který s ním na Dobré vodě u Českých Budějovic natočila Míla Hermanová. A hned v úvodu se ho zeptala, jaké byly poválečné začátky zvonařského řemesla.
1: No, byly dost těžký, protože se to znovu začalo budovat po válce, tak to nebylo tak jednoduchý. Práce to dalo dost. Ku příkladu zvonárna ve Vrbným stojí mezi dvěma cihelnami a my jsme na ty zvony nemohli potřebovat tu hlínu ani z jedné ty cihelny, protože ta hlína neodpovídala těm požadavkům, kterými jsme potřebovali. Tudíž jsme pro hlínu jezdili až do Jivna za Rudolfov, kde ta hlína nebyla tak mastná, jak my odborně říkáme, kde ta hlína byla jaksi píščitější a upravenější pro ty zvony.
2: Čili to jsou vlastně už takové začátky výroby zvonu, ano. O čem teď právě hovoříte.
1: Ano. To byla taková stolice, kde byla litěná forma zvonu, na které se nanášela hlína, prodělaná s plevami, jo, ručně. K tomu jsme potřebovali různý materiály. My jsme potřebovali včelí vosk, my jsme potřebovali králičí chlupy a pod ním se topilo dřevěným uhlím, že to bylo pořád žhavé, aby ta forma neustále schla. Jo.
2: Vy už jste tady hovořil o té hlíně a to byla vlastně taková, aby se dalo říci, první vrstva toho zvonu.
1: To byla první vrstva toho zvonu. A když se nanesla ta první vrstva, když uschla, nanášela se druhá, potom byla položena šablona toho zvonu a tím otáčením té formy vznikal ten tvar toho jádra, toho zvonu.
2: Vy jste se také zmínil o těch králičích chlupech. Na co jste je třeba potřebovali?
1: Tak ty králičí chlupy, to když už ta forma byla postavená, ten falešný zvon vytočený, tak se tam dávaly ornamenty anebo písmena. Ty byly z vosku, to jsme měli takový matrice, kde jste ten včelí vosk nalil na tu matrici a vznikla celá ta abeceda a z těch písmen jste stavil ten nápis, kdo ten zvon daroval a tak dál. A ty králičí chlupy, ty se brali do jemné hlíny, která se nanášela vlastovým štětcem na ty písmena a na ty vzory, co byly na tom zvonu, aby tu hlínu vázali, jak si. To byla taková vaznost, jo. Ty chlupy byly jemný a ta hlína tak nepraskala. A tím se právě ta forma zlepšovala. Nanášelo se několik těch vrstev té jemné hlíny a když byla jedna vrstva suchá, nanášela se druhá. A když už potom bylo možno, tak se nanášela silnější vrstva té hrubší hlíny už, jo, aby ta forma měla taky stabilitu nějakou. A nebo drátem se zpevňovala ta forma hliněná, vytírala se i pivem, že dostal takovou glazuru lesklou. Bylo to lepší, než kdybyste to dělalo vodou.
2: To by člověk neřekl, co jste všechno na to potřebovali.
1: No, zajímavá práce, je to moc. A když už potom to bylo hotový, ta forma, tak se ten kabát formy rozebral a ten falešný zvon se stejmul, vznikla dutina, síla toho zvonu, pak se ta forma dala zase dohromady, upevnila se řetězí a připravovala se k lití. U té pece vanové se udělala jáma a když se mělo lít, tak už předem se třeba 12 hodin nebo ještě díl tapet musela řádně vyhřát. To se stopilo kolik metrů dříví, než se ta pec roztopila. Když byla roztopená, dal se tam kov, měď a cín. Pravá zvonovina se skládá z 78% mědi a 22% cínu. No, když byly zvony odlitý, museli se nechat ponenáhlu chladnout, aby to taky nerušilo ten jejich tón. Pak se zvony za několik dnů vyprostily z té země, formy se rozbily. Ten zvon, ten byl třeba potom vyšlechtit, třeba máslíčkem ty písmena upravit a dráteným kartáčem vyčistit. I pískem jsme to drhli. Ten zvon byl jak stříbrnej každý, když se upravil. No, bylo potom třeba ty zvony vyzkoušet, jaký mají zvuk, tak se zavolal od Hace, který ty zvony hladil. Byl to nějaký dobrodinský, který přijel, měl konzervatoř a zkoušel tóny každého toho zvonu. Tak jsme dali ty zvony na takový stolice a on šel takových 200 metrů do zahrady daleko a my jsme tloukli na ty zvony a on z ty dálky zkoušel, i tam měl ty ladičky taky, jestli mu ty zvony ladí správně podle té objednávky, jak byly objednaný. Když to souhlasilo, bylo to v pořádku. Kdyby to nesouhlasilo, zvony nepřijal a museli se znovu rozbít a rozstavit.
2: A stalo se vám to třeba často?
1: Nestalo se nám to. Ne, nám se to nestalo. Tedy.
2: Já zatím, jak vás tak poslouchám, si myslím, že k té práci, kterou jste tedy ve svém životě dělal, byla jistě třeba určitá zodpovědnost a hlavně dělat tu práci poctivě.
1: Mě to řemeslo slevačský bavilo, těšilo, dělal jsem ho rád a celý život jsem dělal úkolů, nemohl jsem dělat zmetky, protože bych si nebyl vydělal a nebyl bych rodinu uživil. Co jsem dělal? Dělal jsem rád a s láskou. A to je důležitý. Kdo nemá tu lásku k práci, tak taky neudělá práci pořádnou.
2: My si vlastně povídáme pro náš pořad s mikrofonem za písničkou. A tak bych se vás ráda zeptala, také jste si při té své práci rád zaspíval? Máte rád písničky jihočeské?
1: Písničky mám rád. Rád si zazpívám a líbí se mi ty staročeské písničky, ku příkladu taková písnička Chalupky pod horami, jo, ta se mi taky moc líbí a i ty starší písně.

A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Jan Simota a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Deset hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Nová příručka radí pacientům, jak používat umělou inteligenci. V Novosedlech nad Nežárkou chystají modernizaci čistírny odpadních vod. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Na jihu Čech vystoupí teploty k 17 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. S používáním umělé inteligence radí pacientům nová příručka. Varuje třeba před tím, aby lidé po chatbotech chtěli určit diagnózu nebo léčbu. Umělá inteligence totiž na rozdíl od lékaře nezná celkový zdravotní stav, rodinnou anamnézu ani užívané léky. A má také tendenci utvrzovat člověka v jeho názoru. Pokračuje Matěj Misař z České asociace umělé inteligence.
2: Někdy si vymýšlejí zdroje a vymýšlejí si různé články. A toto je všechno velmi nebezpečné, zvlášť když vlastně posoudíme, že toto není umělá inteligence, která vám radí, jestli si máte koupit modrou nebo červenou sedačku, ale je to umělá inteligence, do které zadáváte svůj zdravotní stav a radíte se o tom, co s váma je.
1: Na příručce spolupracovali i Česká lékařská společnost a Ministerstvo zdravotnictví a je dostupná na webu České asociace umělé inteligence. Modernizace čeká čistírnu odpadních vod v Novosedlech nad Nežárkou na Jindřichohradecku. Vedení obce teď vyřizuje stavební povolení na nezbytné opravy. Vylepšení a posílení čistírny v místní části Mláka by mělo obecní rozpočet vyjít zhruba na 6,5 milionu korun. Podle starosty Filipa Mencla z hnutí Jihočeši 2012 se obec na její opravě podílí se společností ČEVAK.
3: Čistírna odpadních vod v Mláce je v provozu od roku 90. Je to takový ten typ starší, který firma ČEVAK usilovně se snaží udržet v chodu, ale už ta technologie postoupila dále.
1: Nejlepší odchov roku 2025 v kategorii savců měla Jihlavská zoologická zahrada. Porota organizace Česká zoo ocenila úspěšné vyvedení mláděte kočkodana Levova. Rozmnožování těchto primátů v zajetí přitom podle mluvčí zoo Simony Kubíčkové není právě snadné.
4: Není to běžné, ono ty kočkodany obecně jsou takový jako náročnější na chov, protože žijou v rodinných skupinách, není jich mnoho v těch zoologických zahradách, takže najít ten správný pár, který si sedne, může být někdy komplikované. Sport.
1: Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa poprvé v historii se Slovinskem, a to 2-3 v prodloužení. Ve Friburgu sice otočili skóre, ale nedokázali vedení navýšit. Právě to podle trenéra Radima Rulíka rozhodlo.
5: Měli jsme šance na to, ale nedali jsme gól a to rozhodlo, že jsme neodskočili víc než 2-1 a tak pak je to ošitný. Musíme to přijmout, musíme to zkousnout a připravit se na další zápasy.
1: Další utkání čeká český tým v pondělí proti Švédsku.
0: Počasí.
1: Na jihu Čech očekávejte převážně polojasno, dopoledne přibývání oblačnosti a místy přeháňky, zejména v západní polovině kraje. Teploty budou mezi 14 a 17 stupni Celsia, na horách do 11. Vítr slabý, severozápadní až severní, biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehoda se vyšetřuje v Husinci na Prachaticku. Pozor dávejte na křížení Komenského a Žižkovy nedaleko kostela. Na okraji Českých Budějovic v Českém Vrbném nefunguje světelná signalizace na silnici číslo 20. A opatrně také na dálnici D3 u Tábora ve směru na Kaplici se pohybuje člověk.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
6: Dnes pro vás budu mít jednu velkou novinku. Něco velkého a pěkného, co vám určitě udělá radost. Ale nechám si to až na konec našeho pořadu. V něm uslyšíte povídání taky o droždí, o chování u stolu, čeká nás setkání s houslistou Pavlem Šporclem a taky vaření s šéfkuchařem a naším porotcem Romanem Paulusem. Díky němu si připomeneme nejlepší recept roku 2020, který může být samostatným jídlem i skvělou přílohou. Půjde o zelné šlíšky se slaninou a cibulkou, se kterými před 6 lety vyhrála Iveta Podlucká. Je to jeden z 36 výherních receptů z předchozích let, který se letos utká s těmi ostatními o titul Recept desetiletí. Tak ať je vám dobře na duši i v žaludku, přeje Patrik Rozehnal a slavte s námi.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok a já už jsem se během té písničky od začátku přesunul teď znovu už po čase za naším kolegou, porodcem, šéfkuchařem, michelinským šéfkuchařem, má ty zkušenosti, Roman Paulus, jsme u něj doma a jenom připomínám, že jsme tu proto, že letos je to 10. rok, co se dělá podle vašich receptů a my ty recepty z předchozích 9 let jsme dali zpátky do oběhu a budeme mezi nimi spolu s vámi posluchači hledat recept desetiletí. Abychom si recepty připomněli, poprosili jsme třeba takové kolegy, jako je Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška, Ivan Vodochodský, ale i Roman Paulus, aby udělali recepty podle svého. Romane, na tebe padl tentokrát recept na to, co vyhrálo, to, co bylo na prvním místě, to je docela, řekl bych, závazek, jinak tě vítám.
1: Patriku, já taky děkuju za uvítání a já tě vítám tady u nás doma. No a jako tak všechno je závazek, jako my ty recepty, my tam máme přidat něco navíc, jako tak já jsem se snažil, aby to tak dopadlo, aby to nebyla žádná parodie nebo nějaký schazování toho receptu, protože si myslím, že to si to určitě nezaslouží.
0: A dělal jsi někdy něco takhle podle někoho, že by zároveň si tušil, že ten, podle koho to je, to třeba bedlivě sleduje?
1: To si úplně nepamatuju, to si myslím, že spíš ne. A jako já vždycky, i když jsme na porotě, tak říkám, že to je opravdu velká inspirace, těch receptů je mnoho a jsou opravdu až jako na výjimky, úplně jako promile procent, tak jsou strašně zajímavý a inspirativní, takže já to beru jako vážně a doufám, že ty jídla, které společně vaříme, tak že se mi povedou a že nikoho neurazím.
0: Budeme dělat zelné šlíšky, recept Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou. Je to takový hodně jednoduchý recept, svým způsobem ale i zvláštní a moc chutný. Jakou nejjednodušší věc z takového toho obyčejného domácího vaření, co dům dá, máš rád ty, nebo i zbytková jídla, to taky je svým způsobem styl jídel?
1: Asi francouzskou omeletu ze tří vajec.
0: To je tvoje snídaně?
1: To se dovedu představit jako moji oblíbenou snídani třeba s kozím sýrem. A vlastně je to minimum surovin, ale pouze pokud se opravdu dobře připraví, tak si na tom člověk pochutná.
0: Co u tebe nesmí doma chybět v lednici?
1: No tak ty vajíčka, jak jsem říkal, sýr, máslo, to je takový asi základ, jako řekl bych. No,
0: když začne mizet, tak řekneš, musíme nakoupit?
1: Je plno věcí, které u nás ale musí být, ale nemusí být v ledničce. Jo? Olivový olej třeba, čerstvá zelenina, bylinky, takže jako toho je opravdu hodně, ale jako věci, co musí být úplně v lednici, tak jsou asi ty, co jsem vymenoval.
0: Něco z toho si připravíme i na to dnešní vaření. Bude dělat Roman Paulus už za malou chvíli a já jsem sám zvědav, jak to dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Dobře už víte, že jsme v kuchyni u Romana Pauluse, muže, který má bohaté kuchařské zkušenosti a nejen ty, i ty porodcovské. Nicméně recept, kvůli kterému se dnes scházíme u něj v kuchyni, abychom ho předělali, je to recept vítězný. Tak se tu scházíme kvůli Ivetě Podlucké, ta ve Veselí nad Moravou v roce 2020 udělala zelné šlíšky, takový regionální recept, a byl tak dobrý, že zvítězil, ocitl se na prvním místě. Romane, něco, čím se hodně změnil, překopal z toho nebo to nechal v původní verzi?
1: Mně se ten recept moc líbil a já jsem ho nechtěl hlavně překopat, ale spíš jsem si říkal, že bych ho jako zkusil tak trošičku ke svému obrazu přetvořit. Já mám hrozně rád bramborové šišky, mám hrozně rád chlupatý knedlíky, tak jsem se rozhodl tady v tom receptu to spojit a budou to takové zelné bramborové šišky, které opeču na pánvi společně se slaninou, cibulí a zakysanou smetanou.
0: Takže ze šlíšků budou šišky. Tak co si máme připravit a kolik čeho?
1: Takže my tady máme zhruba čtvrtku nastrouhaného zelí. Není jako nastrouhan na nudličky, ale vyloženě najemno na jemném struhadle. A to zelí se prosolí, nechá se asi hodinku odpočívat a vyždíme z něj potom vodu. A potom tam máme brambory, já tady mám teda ty vařený brambory, těch je zhruba půl kila.
0: Opět nastrouhané najemno.
1: Taky nastrouhané najemno, potom bude hrubá mouka, to bude zhruba takových 350 gramů, ale může být i trošku víc, zhruba dvě cibule, 50 gramů sádla, máme zhruba čtvrt kilo slaniny a já do toho těsta přidám také trošku soli a jedno vejce.
0: Pochoutkový rok. Co nás čeká? Co budeme dělat?
1: Takže já jako první to zelí vyždímu z něj vodu. Takže teď tady vlastně mám to zelí, který nám v těch šiškách udělají ty chlupy, který v chlupatých knedlíkách dělají syrový brambory.
0: Navíc, ale to obohatí o takovou další chuťovou dimenzi, že to nebude jenom taková ta bramborová.
1: Do misky si dáme nastrouhan brambory.
0: Trochu soli k bramborám.
1: Trochu soli, přidáme vejce, jedno nebo dvě, podle velikosti.
0: A promícháme to vařečkou, spojíme to dohromady do kašičky.
1: Ano, přidáme zelí. Já myslím, že už teď to vypadá dobře, hele.
0: Jak má Roman radost.
1: Já mám takové zkušenosti, že když to jídlo jako voní a vypadá dobře, když se připravuje, tak už potom určitě bude i chutná dobře. A přidáme mouku.
0: Kolik? Postupně? Najednou?
1: No, můžeme dát skoro všechno najednou a v případě, že těsto bude moc řídký, tak ještě trochu přidáme.
0: Jak bys poradil posluchačům, kteří nás jenom slyší, jak to těsto má vypadat, jak má být scelené, jak se má lepit nebo nelepit?
1: V podstatě ta konzistence by měla být tak, jako když děláme bramborové těsto na knedlíky.
0: Takže zmí se teď navál. A budeme vyvalovat háďata?
1: Budeme dělat češky. Udělám si takovej váleček, z něho si nakrájem porce. A tady už vidíme, jak pěkně se nám dělají ty zelný vlasy. Uděláme si takovýhle češky.
0: To znamená, vyválíme váleček, nakrájíme ho na kousky a z každého toho kousku jen tak jako lehkým stiskem ruky, jako když někomu máváš jenom na vále, tak pod tím vlastně takhle jako povaluješ ten kousek.
1: Ano, je to tak, ano. A vlastně, když dobře zpracujeme ten váleček na začátku, tak je to jenom takový dohlazení v podstatě té šišky. Je dobrý nedělat je až moc tenký, protože potom při vaření se můžou rozpadat. Já si myslím, že tady to teďko, co jsme tady připravili, tak bude chutnat opravdu dobře, ale zároveň si myslím, že by to mohla být skvělá příloha třeba k nějaký vepřový pečení, k moravskému vrabci. Jako to já si říkám jako často, že když se díváme na recepty nebo ty, který posluchači posílají, takže to jsou opravdu poklady.
0: Jak dlouho se vaří?
1: To stačí takový 4-5 minut maximálně.
0: Vytáhnout, nechat to kapat a pak jdou do pekáče rovnou.
1: Jdeme do pánvičky.
0: Do pánvičky v našem případě. Paní byla v pekáčku.
1: Jdeme do pánvičky.
0: Teď si uděláme něco, čím pak posypeme ty šišky.
1: Nakrájíme si cibuli a budeme ji krájet na nudličky. Po vlákně. Jako kdybychom si připravovali cibuli na francouzskou cibulačku. Nakrájíme si najemno jarní cibulku.
0: Nachystal si pánev, co do ní přijde?
1: Dáme sádlo a na sádle budeme postupně opékat.

0: Já to trošku opepřím. Ale honce osolím, ale tam opatrně, protože za prvé jsme šišky vařili v osolené vodě a za druhý samozřejmě slaněné slaná. Patriku, dobrou chuť.
1: Se na to tak těším.
0: Chuť je milosrdný v kritice.
1: Je to jemnější, trošičku kompaktnější oproti té původní verzi, ale dokonale vláčný a ježíš, tuhle přílohu já bych mohl k čemukoliv, nějakému masu, i samotný. Já mám rád i třeba jenom bramborový knedlík s cibulku, takže pro mě to jídlo úplně ideál. Jo?
0: A kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak bych k tomu dal ještě opečenou krekovičku.
1: Fakt je to moc dobrý. Já to zkusím ještě s tou zakysankou. Trošku, to jsme tam myslím neměli. Jo, to tomu dá tu kyselost a to je takový to, co tě nutí ještě si dá další sousto.
0: Já myslím, že hezký. Je to možná ne jídlo na, na každodenní stravování, ale jednou za čas, když máme chuť si dát něco trošku sytějšího, tak úplně ideální strava.
1: Já ti za to moc děkuju. Jaký máš ty dojem po tom, co si udělal jídlo paní Ivety Podlucké, vlastně výherní recept z toho roku 2020?
0: No tak trošku jsem se bál, abych to nepokazil, ale tak já doufám, že paní Podlucká se na mě zlobit nebude, já tímto zdravím a snad si ten recept třeba podle té mý verze taky někdy vyzkouší.
1: Teď, už v téhle chvíli, je ten tvůj recept na našem webu pochoutkovýrok.cz. Je tam i ten původní. Navíc vedle sebe dvě fotografie původního receptu a toho současného pro srovnání. Video, všechno, co potřebujete. A je to jeden z těch 630 výherních receptů za posledních 9 let. Tímhle jsme se vrátili a uzavřeli rok 2020 společně s Romanem Paulusem u něj doma v kuchyni. A příště další recept, ten posluchačský vítězný z roku 2021 od paní Evy Mlčochové ze Seloutek bude dělat Naďa Konvalinková a půjde o název, který už Naďu rozesmál. Už to viděla, když se zase zamyslela, co se kdysi dělalo. Kozičkový desert.
0: Tak na to se těším.
1: My taky, takže příští týden už víme, co budeme dělat. Dnes se loučíme s Romanem. Ať se ti daří a bylo to příjemné setkání jako vždycky s tebou.
0: Děkujeme a já doufám, že to není poslední recept, který spolu letos uvaříme.
1: Daleka ne.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Narozeninový pochoutkový rok, 10. ročník, pokračuje v tomto díle opět dalším zajímavým povídáním. Starší z nás si určitě vzpomenou, že takové droždí neboli kvasnice se dodávalo do obchodů ve velkých kostkách. Tam se potom ukrojil požadovaný kousek a ten jste si nesli domů. Kvůli přísným hygienickým pravidlům dnes kupujete droždí už balené a menší. Za historií i současností droždí se vypravila Alena Vykydalová do olomouckého sídla jedné francouzské společnosti, která v Česku droždí vyrábí. Za generálním ředitelem Tomášem Podivínským a marketingovou manažerkou Marcelou Jankovou.
1: Věděli jste, že proces kynutí těsta objevili už staří Egypťané? Jako mnoho jiných užitečných věcí byl i tento objev náhodný. Když nechali lidé těsto na slunci delší dobu, zjistili, že se jeho objem zvětšil.
2: Oni tenkrát ještě netušili, jaké chemické reakce tam probíhají.
3: A tehdy jenom se z toho poučili, takže opakovali stejné podmínky. My už dneska víme, že to těsto jim kynulo proto, protože v mouce jsou přirozeně zastoupeny takzvané divoké kvasinky. Když prostě vezmete mouku a smícháte ji s vodou, tím vytvoříte prostředí, ve kterém ty kvasinky se začnou rozvíjet. Takže strašně dlouhou dobu se vlastně droždí nevyrábělo, ale používalo se tak nějak nevědomky, díky tomu, že bylo přirozeně zastoupeno v té mouce.
1: Průmyslově se droždí začalo vyrábět teprve v druhé polovině 19. století, kdy francouzský biolog, chemik a lékař Louis Pasteur zjistil, že kvašení způsobují živé organismy kvasinky.
3: Droždí neboli kvasnice, to je pekařská surovina, která je složená z jednoho druhu hub z kvasinek. Kvasinka, to je jednobuněčná houba. Co je třeba vědět, je, že je to živý organismus. Takže ta kvasinka žije celou dobu, kdy ji takzvaně vyrábíme a celou dobu, kdy ji skladujeme a žije ještě dlouho během používání v pekárně, dokud ji nezahubí vysoká teplota v peci. My sice říkáme, že droždí vyrábíme, ale není to pravda. My droždí neumíme vyrobit, my ho jenom množíme.
1: Pro domácí potřebu si na trhu můžeme vybírat ze dvou možností. Zvolit můžeme buď čerstvé droždí, anebo sušené.
2: Čerstvé droždí je slisované do tvaru kostičky a jeho používání je v České republice si myslím tradičnější než používání toho sušeného droždí. To čerstvé droždí je potřeba skladovat v lednici. Většina hospodyněk z něj je zvyklá vyrábět si kvásek, který potom přidává do mouky. A druhým je pak droždí sušené, balené do sáčku a není potřeba ho skladovat v lednici, stačí mu pouze pokojová teplota.
3: Trvanlivost toho droždí sušeného je rok až dva. Ta oficiální, my jsme tady jednou našli nějaký vzorek, který měl 10 let a furt to ještě fungovalo.
1: Kromě toho, že je droždí potřeba k vykynutí těsta, dodává mu také vůni a chuť.
2: Droždí přirozeně obsahuje vitamíny skupiny B a pak různé biologické prvky, jako jsou aminokyseliny, minerály nebo enzymy. A je už historicky známé z dob našich babiček, že dělali třeba drožďovou pomazánku, která působí blahodárně na pleť. To je jako rarita.
3: Kolegové ze zahraničí, když slyší o drožďové pomazánce, tak se chytají za hlavu a říkají: Ježíš Maria, co to děláte? A když to ochutnají, tak říkají: a tím dáme recept.
0: Droždí určitě znají všichni ti, co pečou a vytváří třeba i kynuté věci. Inspirovat se můžete i na stránkách pochoutkovýrok.cz a to povídání o droždí tam najdete také. Za malou chvíli už nás čeká setkání s houslistou Pavlem Šporclem a mluvit budeme o jídle a vaření.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my máme příležitost si teď chvíli popovídat i s houslistou Pavlem Šporclem za účasti i Nadi Konvalinkové. Jaké bonbony jste dostávali jako odměnu?
1: Tenkrát byly asi jenom bombary, ne? Tak předpokládám, že bombary ty se dlouho cucaly. A moc jsem se na to těšil, protože jsem se vždycky snažil, abych zahrál dobře, abych si ty bonbony zasloužil.
0: Dostáváte i dnes jídlo jako odměnu za to, že hrajete? Nebo možná doma na to, že za chvilku přestanete hrát třeba?
1: Ne, já opravdu dostávám dokonce i jídlo, co mi odměnu. Jednou jsem dokonce dělal i pořad pro televizi, kdy mě převlékli za žebráka a já jsem si musel vydělávat na ulici. A nejenom, že jsem si vydělal spoustu peněz a dokonce v jiném pořadu byl Petr Janda z Olympiku a ten nevydělal toho tolik, já jsem vydělal daleko, daleko víc.
2: Na housle než on na kytaru,
1: protože celkem logické vysvětlení to má, my jsme stáli na pěší zóně plné turistů a on, když hrál hity Olympiku, které my všichni známe, tak ty turisté je samozřejmě neznají. A já jsem chytře hrál malou noční hudbu a takové ty hity, tak mě tam házeli. A mimo peněz mi tam hodili i rohlík se sýrem. takže to byla velká odměna, ale opravdu na těch koncertech občas dostanu nějaké ty dorty, nějaké bonbony mi tam nosí, no, jako myslím, že bych neumřel, kdybych hrál jenom na housle bez peněžní odměny.
0: To tak poslouchám, vy máte docela zkušenost s hraním na ulici. Co to metro v tom New Yorku, k tomu došlo jak?
1: No, ano, já jsem byl, myslím, v New Yorku jeden z nejchudších studentů, i když samozřejmě v úvozovkách, protože měl jsem kde bydlet a prostě to zázemí jsem měl, i když jsem měl nejlevnější,

0: nejlevnější podnájem, kde bylo asi 15 koček a opravdu to nebylo nic krásného. A to proto jsem se vlastně rozhodl tenkrát, že se stanu vegetariánem, protože jsem měl na výběr, buď si budu kupovat maso a už nebudu mít na tu zeleninu, anebo opačně. Tak já jsem se rozhodl, že si budu kupovat tu zeleninu a že maso opravdu vynechám. A občas jsem si tady i vydělával v tom metru, což byla úžasná zkušenost, protože já jsem vcelku stydlivý člověk a už jenom vyndat si ten nástroj, ty housle z toho futralu, když mě lidi okukujou, pro mě není úplně to pravý ořechový.
1: Jak se vybírá místo v metru? To jste si tady nesměle řekl, tady by to šlo, nebo tady je závětří, nebo tady nikdo není dneska?
0: Já jsem hrál na 54. ulici v metru teda, tak se to jmenuje, že jo, v New Yorku, ty stanice, a nevím, proč jsem si vybral zrovna, tak bylo to takový, že to nebyla úplně ta nejfrekventovanější, ale zároveň ne ta nejmenší stanice, takže se to tam docela se to tak střídalo, bylo to v centru Manhattanu, takže samozřejmě tam bylo dost lidí, no a když už jsem ty housle teda vyndal a překonal jsem ten první stud, tak jsem opravdu tenkrát vydělal asi $60 za hodinu, což bylo jednou tolik, co průměrná americká mzda tenkrát. Tak si myslím, že jsem byl docela úspěšný. A hrál jsem tam několikrát. Byl to poměrně velký přívídělek na tu tehdejší moji situaci a dobu. A dokonce jsem jednou si vydělával, a to byla moje poslední zkušenost, na hlavním nádraží New Yorkském, kde jsem si tady stoupnul, začal jsem hrát a přišel za mnou takový obrovský, velikánský černoch a řekl, že tam hrát nesmím. A já jsem se zeptal, proč tam nesmím hrát, a on řekl, že to je jeho místo. A já jsem říkal, tak si stoupni vedle, ne, je to jedno. A když se mi pořád nechtělo, tak se mě zeptal, jestli mám povolení.
2: Aha.
0: A to jsem nevěděl, to samozřejmě jsem neměl povolení, a nevěděl jsem, že nějaké potřebuji. A on říkal, že si musím dojít na ředitelství tam a že mi to musí jako povolit, abych tam mohl hrát. Tak já jsem se šel zeptat na to ředitelství a tam mi řekli, že bych musel hrát před nějakou komisí, aby mi povolili jako... Vyslovně to vyznělo tak, jako abych nedělal ostudu v tom metru. Aspoň jsem z toho to pochopil. A já jakožto student nejprestižnější školy hudební Juilliard School v New Yorku, mě to trošku urazilo, musím říct, moji ješitnost. A tak už jsem vlastně od té doby tam nehrál, protože samozřejmě žádný zkoušky před nějakou komisí jsem nechtěl dělat.
1: Tak vypnout si k nám na chvíli přišel tady Pavel Šporc, a my moc děkujeme za tu návštěvu.
0: Děkuju moc za pozvání a všem spoustu krásné hudby a mnoho dobrého jídla.

0: Rada z etikety i dnes nechybí v našem vysílání narozeninového pochoutkového roku, který slaví 10 let. A Ladislava Špačka se chci zeptat, jak je to s překládáním jídla z talířů u stolu, když nám přinesou něco a my si to máme přeložit od obsluhy k sobě na talíř. Jak tento způsob servírování vlastně vznikl?
1: Ve středověku existovali takzvaní kráječi. To byli specialisté, kteří dranžírovali, to znamená vykosťovali a krájili to maso na plátky hostům, takže ti hosté si vlastně už brali ty nakrájené kousky a nemuseli zápasit s půlkou berana, který stál, ležel na stole. Jestliže budeme si mísu podávat, tak jsme v trochu jiné situaci. Je to běžné třeba, dejme tomu, při stolování v Americe. Byl jsem na několika obrovských banketech, při kterých v sále sedělo 1000 lidí. Bylo tam 100 stolů, u každého sedělo 10 strávníků, 10 hostů. 1000 pokrmů nevyexpeduje žádná kuchyně na světě v nějakém reálném čase. A proto ke každému stolu přišel číšník, který měl velké plato, velkou mísu a na

0: ne, mísu s pokrmem, který by si měl přeložit, tak mu ji přidrží, host si přeloží a potom už host posílá tu mísu dál, jeden za druhým kolem toho stolu. Tak to vám to radí Ladislav Špaček.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

A teď ta velká novinka. To překvapení, které jsme si schovávali na tento měsíc, aby vy jste měli, doufám, radost a taky spousta inspirace. Můžu oznámit, že v tuhletu chvíli se na trh dostala naše největší sladká kuchařka všech dob. Sestavili jsme kuchařku se 170 sladkými recepty. A protože je tak velká a obsahuje recepty z celé naší země, nazvali jsme jednoduše Sladké Česko. Najdete v nich všechny sladké pochoutky, dorty, buchty a koláče, které jsme jako recepty odvysílali za těch posledních skoro už 10 let. Jsou tam úplně všechny recepty od úplného začátku naší soutěže až do současnosti. A své přidali i naši porotci. A jeden bonus i já. Dohromady 170 krásných receptů. Ty, které uznáte, a ty, které ještě nikdy v kuchařce nevyšly. Je to vůbec největší a jedinečná kuchařka, kterou jsme kdy sestavili. Tak pozor, právě teď slavnostně uvádíme i s vámi na trh a do vysílání, a to díky radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Pořídit si ji můžete už v téhle chvíli přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo si její doručení můžete objednat přes telefonní číslo. Pište si 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko si díky radioservisu tedy můžete objednat, ještě jednou pro jistotu opakuji to telefonní číslo 724 819 319 a pozor, volejte jen ve všední dny a v pracovní době, abyste se dovolali. Tu kuchařku jsme nazvali Sladké Česko, protože jsou tam recepty napříč celou naší zemí, ze všech možných rodin a ve všech možných úpravách. Z českých surovin, všechno, co zvládnete sami a to, co jste si oblíbili. A když už tuhle kuchařku

0: kuchařku máme, tak si oni taky zasoutěžíme. Co říkáte? Nejprve ale vyhodnotíme soutěž z minulého kola, kdy jsme soutěžili o kuchařky. A já jsem se vás ptal, co použil Vojta Vrtiška do receptu místo marmelády. Byl to gel, ovocný gel. Z těch správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kterým pošleme naše knižní kuchařky. Stali se jimi Zdenka Kristková z Plzně Bolevce, Ladislav Mík ze Slavkova u Brna a Alena Macků z Pardubic. Moc gratuluju. A teď už mám přichystané 3 úplně nové kuchařky Sladké Česko jako výhru pro 3 soutěžící. Pro ty, kteří správně odpoví na soutěžní otázku. Tu novou. Ptám se tentokrát, co přidal Roman Paulus dnes do těsta na zelené šlíšky. Byla to jablka nebo brambory? Co přidal Roman Paulus do těsta k zelným šlíškům, k tomu zelí? Pokud si myslíte, že to byla jablka, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že zelené šlíšky byly obohaceny o brambory, budete posílat soutěžní SMS Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte až do půlnoci z úterý na středu, vyhodnotíme to v příštím vydání Pochoutkového roku a připomenout si to všechno můžete i na webu pochoutkovýrok.cz. Tak do toho, držím vám palce. A jinak děkuju za přízeň, za pozornost a připomínám, nezapomeňte na tu naši velkou novinku. Sladké Česko, nová kuchařka, kterou si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz. Tak ať se jí daří a vám s recepty podle ní. Mějte se krásně.
1: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu. Ne, prášky nechci,

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Německý Pforzheim evakuoval skoro 30 tisíc lidí kvůli zneškodňování bomby z druhé světové války. ČEVAK modernizuje fontánu ve Frimburské zátoce na Lipně. Oštěpař Jakub Vadlejch vyhrál meeting v Tokiu, hodil přes 85 metrů. Na jihu Čech vystoupí teploty maximálně k 17 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Kvůli nálezu bomby z druhé světové války v německém Pforzheimu se z oblasti muselo evakuovat až 30 tisíc lidí, informuje o tom agentura DPA. Podle sdělení města bezmála dvoutunovou pumu objevili dělníci během stavebních prací už ve středu. Evakuace lidí v okruhu kilometru a půl od nálezu tak byla naplánovaná dopředu. Pyrotechnici by měli bombu zneškodnit během dneška. Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km za hodinu na části dálnice D3 na úseku mezi Planou nad Lužnicí na Táborsku a Úsilným u Českých Budějovic. Stát testuje rychlost vyšší než běžnou 130 od října. Aktuální maximální rychlost podle počasí určují proměnné dopravní značky, ale hlavně v zimě se 150 nedalo jezdit skoro vůbec. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelka tak bude testovací provoz pokračovat až do konce roku.
2: Pro odpovědné rozhodnutí potřebujeme delší a reprezentativnější sledování v různých ročních obdobích. Dálnice D3 je například jednou z důležitých tras směrem na letní dovolené do Středomoří a právě v létě zde tak můžeme čekat silnější dopravní toky.
0: Nová verze nahradí letos plovoucí fontánu ve Frimburské zátoce na Lipně. Nabídne silnější vodní efekt s tryskou do výšky až 20 metrů. Mluvčí společnosti ČEVAK Jitka Kramářová doplňuje.
3: Bylo potřeba navrhnout tvar trysky, zvolit vhodný typ čerpadla a celkové technické řešení tak, aby fontána byla funkční, bezpečná a zároveň šetrná k vodnímu prostředí. Nově zde také instalujeme čerpadlo o výkonu 26 metrů krychlových za hodinu.
0: Výstava Cooking Potato Stories v Domě umění v Českých Budějovicích dává nový pohled na obyčejnou bramboru. Umělkyně Ana Núñez Rodríguez ji využívá jako symbol pro vyprávění o historii, migraci i kulturní identitě, popisuje kurátorka výstavy Kristýna Hájková.
4: Začala jí vnímat ne primárně jako potravinu, ale jako médium, skrz které může artikulovat otázky identity, paměti, kolektivního myšlení. Takže ta výstava vychází z premisy, kde brambora představuje naprosto zásadní médium pro utváření nějakých kolektivních vztahů.
0: Výstava potrvá do 26. července, poté Dům umění čeká rekonstrukce.
1: Sport.
0: Oštěpář Jakub Vadlejch vyhrál na úvod sezóny meeting v Tokiu, hodil 85 metrů a 24 centimetrů. Úřadující mistr Evropy překonal 85 metrů poprvé od olympijských her 2024 v Paříži. Martin Konečný se v Tokiu výkonem 77 metrů a 53 centimetrů zařadil na 5. místo.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je převážně polojasno, přibývá oblačnosti, místy se mohou vyskytnout přehánky, zejména v západní polovině kraje. Teploty budou mezi 14 a 17 stupni Celsia, na horách do 11. Vítr bude slabý, severozápadní až severní, biozátěž je mírná.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Českých Budějovicích se srazilo osobní auto s nákladním na Strakonické v zatáčce u Skonta. Je tam omezený provoz. Nehoda se vyšetřuje také v Husinci na Prachaticku. Pozor dávejte na křížení Komenského a Žižkovy blízko kostela.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
5: Zelené světy. A ne exkurze do říše rostlin.

0: Krásné nedělní dopoledne. Říká se, že jednou z podmínek, jak udržet zahradu v nejlepší kondici, je zabezpečit její rozmanitost. Různorodost rostlin živočichů na zahradě dává naději, že jako celek všechno bude dobře fungovat. Těmito pravidly jsme se nechali inspirovat i my při sestavování letošního 20. dílu Zelených světů. Ty dnešní budou tak rozmanité, jak je to jenom možné. Hoříte zvědavostí? Usaďte se a užijte si dnešní porci zahradnických informací. Klidné nedělní dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.

0: Vidět orchidej ve volné přírodě anebo někde ve venkovním prostředí, to není úplně obvyklá věc. My známe takové ty různé falenopsisy, vandy a podobně, ale my máme to štěstí a jednu takovou orchidej jsme, Pavle, objevili. Co je to zač?
1: Objevili jsme u nás na zahradě a je to pravděpodobně nějaký hybrid od našeho klasického střevičníku, který se vyskytuje i v naší přírodě jako vzácná chráněná rostlina. Ale toto je orchidej, kterou mám zakoupenou z výstavy zahradnické a máme tam ještě jednu vedlejší, která je ještě o rok starší. Oba jsou to střevičníky. Tak vlastně pocházejí původem z jedné nizozemské firmy a teď se musím tomu trošku usmívat, protože v roce 22 jsme tam byli na exkurzi společně, natáčeli jsme tam i pro naše posluchače a kromě toho, že ta firma pěstuje orchideje takové ty klasické pokojové a anturie, tak mají takový koncept pro milovníky orchidejí, aby mohli pěstovat tyto rostliny i na svých zahradách. A v rámci toho konceptu mají asi 5 nebo 6 rodů, které jsou mrazovzdorné v našich podmínkách. A ty se naučili pěstovat ve velkém, v laboratorním prostředí, takže umí vypěstovat velké množství kusů identických vlastností a nabídnout je zahrádkářům pro pěstování na zahradách. A na této návštěvě jsem propadl tomu pocitu, že bych takovou rostlinu moc toužil mít na zahradě, takže krátce po té návštěvě jsem v nějakém zahradním centru ji uviděl, to je ta starší, no a tady je ta novší, takže ta novší už kvete a ta starší to je nějaký jiný kultivar, který je trošičku později, že to zatím jenom nakvěta, ale v každém případě máme 2 trsiky, které doufáme, že se budou zvětšovat a růst do krásy.
0: Nelitujete, Pavle, že jste si tyhle orchidejky pořídil? Netrápí vás, mířím k tomu, jestli se jim daří v našich podmínkách?
1: No velmi jsem se jako bál toho, jak to udělat, protože jsou to rostliny, které, když mají to, co potřebují, tak by měly být velmi vděčné a měly by dobře a bujně růst, ale je to trošku alchymie se strefit do těch podmínek, které oni mají rádi. Zejména ty, které můžeme potkat v naší přírodě, tak prostě obvykle na okrajích lesů nebo v nějakých řídkých bučinách nebo bukovojedlových porostech, kde část neje stín, ale sem tam to sluníčko přes ty větve se dostane a polechtá ty rostliny trošičku. Takže toto si myslím, že je taková jakoby největší, nechci ani říct, že komplikace, ale taková ta nejdůležitější věc, kterou musíme na té zahradě dobře vymyslet, abychom ji našli dobré místo. No a v našem případě jsme obě tyto orchidejky umístili do té naší takzvané lesní zahrady. Teď, když u ní stojíme, tak na ní svítí přímé sluníčko, ale dlouho to nepotrvá, takže za chvilku přijde takový ten kropenatý stín nebo pohyblivý stín, který sem tam trochu tu rostlinu zastíní a potom se přijde na chvilku sluníčko a to si myslím, že je pro tyto rostliny ideální. Takže kdo tyto podmínky má, tak můžu o tom přemýšlet, jestli to zkusí a kdo je nemá, tak to je úplně zbytečné se o to vůbec snažit. A také bychom se při tom pěstování měli snažit trošku o to, abychom napodobili tu půdu v tom přirozeném prostředí.
0: A to je jaká?
1: No, to je hlavně půda, která by měla být kyprá, humózní, dobře propustná. Ve většině případů těch střevičníků by ta půda měla být vápenitá, anebo alespoň neutrální. A rozhodně by to neměla být taková tak půda, která vzniká takovým tím běžným zahradničením, že tam sypeme třeba kůru nebo tam dáváme různé textilie proti plevelu, tak to jsou věci, které těm orchidejím vůbec jakoby nesvědčí. Takže mělo by se to podobat trošku tomu, co vidíme, když jsme v lese.
0: To znamená?
1: To znamená, že v našem případě je to dokonce na místě, kam padá listy ze stromu. To listy vůbec nezhrabujeme, necháváme to tam, ono si pomalinku setlívá a vrací ty živiny do půdy. A kromě toho, že vrací ty živiny, tak vlastně té půdě dává trošku tu strukturu. Udržuje přiměřenou vlhkost, ale ne mokro, jenom vlhkost. Občas ta půda tam trošku proschne a když prší, tak zase si tu vláhu podrží delší dobu, než kdyby byla někde na obyčejném záhonku na slunci.
0: Čeho bych se trošku obávala, je možná období zimy. Jak přezimují takovéto orchideje?
1: Období zimy je pro střevičníky naprosto bezpečné. Jsou to rostliny, které z velké části pocházejí z horské oblasti Asie, případně Ameriky. A tento jeden jediný druh, o kterém mluvíme, to je ten střevičník pantofliček, tak ten roste v Evropě, to je jediný druh, ale vždycky roste v horách a v lokalitách, kde bývají zimy velmi silné. Takže mrazy kolem 30 stupňů by měl úplně v pohodě zvládnout, bez jakéhokoliv ohrožení. Problémy mohou nastat před jaří anebo začátkem jara, kdy už se chvílema otepluje, ta rostlina začne rašit a ve stavu, kdy má narostlé mladé listy nebo se otevírají ty pupeny, které vyrůstají z půdy, tak tu dobu je na ten mráz už citlivá. Takže kdyby v květnu měly přijít nějaké mrazíky a chtěli bychom tu rostlinu uchovat, tak ji musíme rozhodně na noc ochránit třeba nějakým plastovým krytem nebo nějakou ochranou, která vlastně neponičí ty jemné listy a květy té rostliny.
0: No Pavle, vy vaše orchideje, střevíčníky ochraňujete nejen před zimou, ale dokonce i teď. Máte okolo takový mini plůtek, mini ohrádku z takové speciální drátěnky, jakoby. Co to je, k čemu slouží?
1: Je to drátěnka měděná, která je vyráběna přesně pro zahradníky. Já jsem potkal tuto drátěnku při běžném nákupu v jednom řetězci potravinovém našem, kde mají takové doplňky i pro zahradničení. A neváhal jsem, okamžitě jsem tu drátěnku koupil. Minulý rok jsme vlastně kolem té orchidejky, kterou jsme měli vysazenou jako první, měli dané takové jakoby gumové kolečko, které bylo omotáno měděnou páskou, což je také velmi silná výpomoc, ale nevypadalo to úplně hezky. No a teď, když jsem potkal tu drátěnku, tak jsem vůbec neváhal a koupil jsem ji. Na tom obrázku toho výrobku je vyfocený nějaký salát, který je tím omotán, tou drátěnkou. Myslím si, že na salát by to bylo velmi luxusní řešení, protože každou jednu rostlinu tím chránit nebo dělat nějaký velký plutek by asi nebylo úplně snadné. Ale pro tyto rostliny, které jsou svým způsobem velmi mimořádné, tak si tu ochranu proti slimákům určitě zaslouží.

0: Nacházíme se se zelenými světy v Průhonické botanické zahradě a to společně s jejím vedoucím Pavlem Sekerkou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Sekerko, když člověk přijede do Průhonic, tak mnohdy se nám vybaví dendrologická zahrada, ale vy jste vlastně úplně v uvozovkách vlastně jiný podnik, tak nás sem pojďte pozvat. Co tady u vás najdeme?
1: Tak Průhonická botanická zahrada je v Průhonicích už od roku 62, ale je relativně málo známá. My jsme vlastně součástí návštěvnického areálu Průhonického parku. Takže jednu možnost, jak nás navštívit, máte, že projdete přibližně půl hodinky Průhonickým parkem a přijdete do naší zahrady, anebo můžete použít samostatný turniket, který ale vyžaduje elektronickou vstupenku. Botanická zahrada je specializovaná na jenom několik málo skupin rostlin. Jsou to především kosatce, pivoňky, denivky a růže. Ale tyhle ty skupiny máme sezbírány, vlastně by se dalo říct, v celé šíři, protože je máme od planých druhů přes prastaré odrůdy, historické odrůdy, až po ty nejnovější žhavé novinky. Takže pokud sem přijde návštěvník a přijde v době, kdy tyhle ty sbírky kvetou, tak uvidí opravdu průřez tím celým vývojem šlechtění od, řekněme, starověku až po současnost. Kromě těchto těch sbírek ale zahrada má i nějaké jiné zvláštnosti. Jsou to třeba ovocné sady, protože ona byla založena na místě, kde bylo pomologické arboretum, takže sbírka ovocných dřevin. To pomologické arboretum vlastně zaniklo někdy v roce 62-63, ale některé ty stromy nám zůstaly doteď a my se o ně staráme. Staráme se ve spolupráci s ovocnáři z Českého svazu ochránců přírody a staráme se o ně tak, že se snažíme zachovat vysokokmeny a současně starý způsob hospodaření. Takže ty sady nejsou chemicky ošetřované, v jejich podrostu jsou květnaté louky a snažíme se být přívětiví i pro ten hmyz, který nám v zahradě žije, i pro ty ostatní živočichy, které jsou na ty květnaté louky navázány. Kromě tohoto jsme zapojeni do některých ochranářských projektů, protože Unie botanických zahrad vytvořila seznam kriticky ohrožených druhů, které by bylo dobré konzervovat v botanických zahradách. A my přibližně 10 těchto druhů v zahradě máme a pěstujeme je tak, aby je bylo možné použít pro posílení populací v divoké přírodě.
0: Kromě výsadeb se návštěvníci mohou ve vaší botanické zahradě účastnit několika akcí. Pojďte nás na ně pozvat.
1: Tak během sezóny máme kurátorské provázení po sbírkách. Vlastně odborní pracovníci zahrady seznámí návštěvníky s těmi nejvýznamnějšími sbírkami. Termíny provázení najdete na našich webových stránkách, případně na Facebooku. Kromě toho máme pravidelně během sezóny umělecké výstavy. Je to o víkendech, kdy tady je tady výstava většinou obrazů, ale i fotografií. Jsou to díla, která mají nějaký vztah k zahradě, k přírodě, takže můžete vidět fotografie různých parků, můžete vidět olejomalby květin, podle toho, co teda který umělec ukazuje, a nebo také abstraktní umění, které ale propojuje, dalo by se říci, ten kubismus s linkami v zahradě a je to neuvěřitelné, jak i tyto obrazy do té zahrady patří. No a největší akce, které máme, jsou začátkem září. První víkend v září míváme Japonský den, což je veliká akce, která vzniká ve spolupráci s Česko-japonskou společností, s ambasádou Japonska v České republice. A během akce se představí nejrůznější bojová umění, představí se nám japonští umělci, kteří ukáží, jak se píše kaligrafie. Máme výstavu ikebany, výstavu bonsají. A pro děti jsou připraveny workshopy, takže děti můžou skládat origami, zahrát si go. No a samozřejmě pro rodiče je i občerstvení, takže kromě japonského jídla můžou ochutnat japonské pivo, japonskou whisky. A následující víkend, takže druhý víkend v září, Je připraven pomologický den, nebo tedy pomologický víkend, protože akce je o celém víkendu. A tuto akci pořádáme v široké spolupráci, účastní se jí ovocnáři z Českého svazu ochránců přírody, ale také se jí účastní šlechtitelé jabloní ze Střížovic, což je pobočka Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky. A případně většinou také se účastní Výzkumný ústav ovocnářský z Holovous. Tato akce jednak ukazuje historické odrůdy jabloní, ukazuje krajové odrůdy, čili odrůdy, které vznikaly a byly udržovány v jednotlivých regionech. Ukazuje nejnovější výsledky šlechtění, jsou to jabloně, které jsou rezistentní k chorobám, případně například na řezu tmavě červené. No a kromě těch vlastních odrůd můžou návštěvníci ochutnat různé produkty. Skauti nám tady dělají mošty odrůdové, takže ochutnáte mošty z odrůd jabloní, z odrůd hrušní. Docela zajímavé například je to, že trpké nedobré hrušky, když se zmoštují, tak dostanete vynikající sladký mošt, což normálně asi není známo. No a ještě kromě toho jsou připraveny procházky po našem sadu, kde lektoři návštěvníky seznámí, s jakým způsobem se udržují historické vysokokmenné sady. A již druhým rokem také budeme mít mykologickou exkurzi, kde tedy podle toho, jaké bude počasí a jaké vyrostou houby, uvidíme tedy bohatství těchto organismů v botanické zahradě.
0: Dá se tady strávit hodiny a hodiny. Na jaké ploše se vlastně rozkládá průhonická botanická zahrada?
1: Návštěvnická plocha v současnosti je kolem 15 hektarů a k této ploše ještě obhospodařujeme přibližně 3 hektary zásobních polí, zásobních ploch genofondových sbírek.
0: A naše posluchače sem srdečně zveme.

0: My jsme na konci loňského roku s Pavlem navštívili jednu velmi zajímavou výstavu. Možná si na to vzpomínáte a třeba jste slyšeli speciální vydání Zelených světů. Byla to výstava v Národním zemědělském muzeu a je věnovaná fotosyntéze. Říkám je věnovaná, protože ta výstava se koná i po celý tento rok. Pavle, já se k tomu musím vrátit, protože my jsme ještě dlouze potom cestou domů z Prahy do Českých Budějovic o té výstavě mluvili. Byli jsme nadšení a pro mě bylo naprosto objevné, že fotosyntéza se třeba dá i vidět na vlastní oči.
1: Pro mě to také bylo velmi objevné. Já jsem si to nikdy neuvědomil, že stačí se vlastně posadit k akváriu, které je pěkně osázené vodními rostlinami. A když se zadíváme do toho akvária, tak kromě těch velkých bublin, které tam jdou z toho vzduchového filtru, tak z těch rostlin se uvolňují ještě úplně malinkaté bublinky, nenápadné. A to jsou bublinky vlastně kyslíku, který ty rostliny vylučují ze svých listů. Je důležité jako říct, že to akvárium bylo dobře osvětlené. A díky tomu, že bylo dobře osvětlené, tak ta fotosyntéza tam fungovala na plné obrátky. A v rámci té výstavy to bylo ještě tak interaktivní, že tam byl vypínač na to osvětlení a bylo možné prostě těm rostlinám zhasnout, udělat jim noc, ale díky tomu tlumenému osvětlení, které bylo v té místnosti, tak ještě pořád bylo do toho akvárka trochu vidět. A jakmile se to udělalo, tak frekvence těch stoupajících bublinek najednou hodně polevila, takže jsme viděli, jak se vlastně ta rostlina dostává pomalinku do té temné fázy fotosyntézy, kdy vlastně ta produkce toho kyslíku už nemá ty grády, jako když na ní svítí to světlo.
0: Bylo to skutečně zajímavé. Potkali jsme tam spoustu výjimečných lidí. Bylo to fajn, kdybyste chtěli, tak si dohledejte tento speciál v našem archivu na webu budějovice.rozhlas.cz v záložce pořady. Tam najdete Zelené světy. Ale vy jste mi pak, Pavle, řekl, že fotosyntézu lze tedy vidět, ale že ji můžeme i ochutnat.
1: Ano, to jsem řekl a trvám na tom. Ono nejde jenom o to, že ji můžeme ochutnat, my můžeme normálně konzumovat, protože o tom jsme už vlastně říkali tenkrát, když jsme fotosyntézu probírali, že vlastně každé naše jídlo je ve finále produktem jakési fotosyntézy, ale já jsem to myslel úplně jako vážně, nejenom takto obrazně, ale opravdu vážně. Třeba můžeme ochutnávat fotosyntézu, když si dáme nějakou dobrou čokoládu, protože je sladká. A ta čokoláda je sladká díky cukru, který tam je. A ten cukr máme vyrobený díky tomu, že někde v nějaké řepě probíhala fotosyntéza a zpracovávala prostě ten oxid uhličitý za pomoci světelného záření od sluníčka a vody na cukr, ten základně. Potom v tom cukrovaru už se vlastně ten cukr zpracuje do té jiné podoby. Ale třeba můžeme tu fotosyntézu ochutnat napřímo i z rostlin. Určitě naši posluchači slyšeli o javorovém sirupu anebo o březové šťávě, která vlastně z jara, když proudí míza břízou, tak je sladká. To je také vlastně produkt fotosyntézy na ochutnání. A u té břízy, Hanko, četl jsem jednu moc hezkou věc. Byl to ve knize Hledání mateřského stromu, kde ta autorka vzpomínala na své dětství. Ta kniha byla hodně o tom, jak funguje les, jaké jsou procesy v lese, v rostlinách, jak funguje fotosyntéza, jak funguje spolupráce rostlina hub. A ona tam vzpomínala na své dětství, žila v Kanadě a psala tam doslova, že když byla malá, tak spolu s kamarádama nebo s rodinou, s dětma, s bráchama a se sestrama chodili do lesu, kde byly břízy a odhrňovali si tu listovou část z půdy a vyzobávali ten humus, který se nacházel těsně kolem kořenů bříz. A že to byl sladký humus, že oni, když měli málo cukru, že cítili potřebu prostě zamlsat, tak šli do březového hájku, protože bříza je rostlina, která tu fotosyntézu má extrémně výkonnou a těch nadbytečných produktů se zbavuje tím, že z kořenu vyloučí ven. No a ona tam potom tak velmi úsměvně psala, byla to paní Susan Simardová, autorka té knihy, že rodiče s tím neměli nějaký velký problém, že chodíme baštit hlínu do lesa, akorát jsme museli být častěji odčervováni.
0: Vy jste mluvil, Pavle, o té přímé konzumaci fotosyntézy, ale my ji můžeme konzumovat i nepřímo.
1: Tak to bylo takový bulvární pohled konzumovat fotosyntézu, ale v podstatě to tak, konzumovat její produkty jsme měli říct správně, ale k tomu dochází vlastně denodenně při každém jídle. I při zimci stejku nebo hamburgeru rozhodně musím mít fotosyntézu rádi, protože sice my máme to maso ze zvířat, ale zvířata jedla bylinou stravu, která by nemohla vzniknout bez toho, aby na ní svítilo sluníčko. Takže vlastně všechno, co je kolem nás, mohlo vzniknout díky fotosyntéze.

Je tady závěr dnešních zelených světů. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílovů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 80.

0: to.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Tento týden jsme se v seriálu o jihočeských zvonech vypravili do rodiště Mikoláše Alše v Miroticích na Písecku. Nedaleko kostela svatého Jiljí stojí zděná zvonice z roku 1670, která patří k nejhodnotnějším českým barokním zvonicím. V současnosti se v ní nachází tři zvony, které jsme si představili v minulých dnech. Dnes odvysíláme historickou nahrávku souzvuku tří zvonů laděných v hlavních tónech Fis 1, A1, H1, jak je roku 1941 zaznamenal Český rozhlas pro potřeby oblíbeného kulturně vlastivědného cyklu Zvony mého kraje. Zvony svatý Jiljí, svatý Václav a svatý Prokop, ulité slévárnou Buřil a Rys v Kuklenách u Hradce Králové roku 1927 padly na jaře 1942 za oběť německé válečné rekvizici. Tento unikátní zvukový snímek z archivu Českého rozhlasu v Praze je tak jediným svědectvím, jak tři mirotické zvony, laděné v motivu Te Deum, zněly před válkou. Dobré poledne.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Lebka svaté Zdislavy je venku z betonu, je v zachovalém stavu. Monitoring luk před sečením může v tomto období zachránit tisíce semčat. Kajakář Josef Dostál skončil šestý v závodě na 500 metrů na světovém poháru v Brandenburku. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 19 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Expertům se podařilo vyjmout lebku svaté Zdislavy z betonu. Uvedla to policie na sociální síti X. Podle nich je v zachovalém stavu a dál na ní budou pracovat restaurátoři. Do betonu lebku zalil muž, který ji v úterý večer ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí. Muž byl věřící a vadilo mu vystavování relikvie. Chtěli proto soukromně pohřbít. Teď je vyšetřovaný na svobodě, hrozí mu až 8 let vězení. Podle jeho právníka rozhodnutí lituje. Bazilika do budoucna plánuje zvýšit zabezpečení lebky pomocí tvrzeného skla. Česká televize a Český rozhlas by měly nadále plnit zpravodajskou roli. V průzkumu agentury NMS pro server Novinky tak odpovědělo více než 80% dotázaných, včetně voličů vládních stran ANO, SPD a motoristů. Pro zachování zábavních a sportovních pořadů je přes 70% respondentů. Veřejnoprávním médiím důvěřuje polovina obyvatel, výrazně víc než ostatním médiím. 44% lidí si myslí, že cílem připravované reformy je zvýšení vládního vlivu na vysílání. Naopak 30% oslovených s tím nesouhlasí. Průzkumu se ve druhém týdnu měsíce května zúčastnilo přes 1000 respondentů nad 18 let. V Borovanech na Českobudějovicku dnes můžete nahlédnout do historie kláštera a objevit fascinující detaily jeho výzdoby. Od soch, oltářů a maleb až po reliéfy či tajemnou kryptu. Komentovaná prohlídka kostela navštívení Panny Marie, Rajského dvora až kapulířové kaple začíná v 15 hodin. Zájemce provede Tomáš Hunčovský ze státního okresního archivu v Českých Budějovicích. Akce je součástí dne otevřených vrat kláštera Borovany, který začíná ve 14 hodin. Za zvýhodněnou cenu bude možné také vidět výstavu české korunovační klenoty na dosah, informuje město na svém webu. Spolek Stop sečení srnčat hledá dobrovolníky na monitoring srnčat a dalších drobných zvířat na loukách. Sledování může zachránit tisíce zvířecích životů. Předsedkyně spolku Pavla Benetová apeluje na všechny zájemce o tuto práci, aby se nepouštěli do záchranných akcí bez myslivců a zemědělců.
2: Myslivci mají aktuálně možnost využít pomoc již téměř 50 lokálních skupin po republice, z nichž většina vlastní také dron s termovizí. Apelujeme na všechny pejskaře, nepouštějte své psy na volno. Mnoho živočichů hyne snadno i na stres spojený s útěkem před psem. Sport.
0: Kajakář Josef Dostál skončil na světovém poháru v Brandenburku šestý v závodě na 500 metrů. Za třetím Bence Nádasem z Maďarska zaostal o 0,3 sekundy. Martin a Petr Fuchsovi dojeli sedmí na Debelkánoji v závodě na 500 metrů. Stejně dopadli Jakub Špicar a Daniel Havel na debelkajaku.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1016 hektopaskalů. Odpoledne bude na jihu Čech polojasno až oblačno, v západní polovině kraje místy s přeháňkami, k večeru budou srážky ustávat. Teploty budou mezi 14 a 17 stupni Celsia, na horách do 11. Slabý severozápadní až severní vítr se večer bude měnit na proměnlivý. V noci klesnou teploty na 3 stupně až 0, místy se vyskytnou přízemní mrazy. V pondělí očekávejte ráno jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy, dopoledne přibývání oblačnosti, odpoledne převážně oblačno a pouze výjimečně slabé přeháňky, zejména na Šumavě. Teploty budou mezi 16 a 19 stupni Celsia, na horách do 14. Vítr slabý, proměnlivý nebo bezvětří, biozátěž bude mírná.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda motorkáře se vyšetřuje u Vyššího Brodu na Českokrumlovsku. Na silnici 163 dávejte pozor ve směru na Dolní Dvořiště.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
4: Milí přátelé, přeji vám krásné sváteční popoledne. Je po 12. začínají písničky pro radost Českého rozhlasu České Budějovice s datem 17. května. Pojďte se teď na hodinku společně se mnou radovat z pěkné české dechovky a také gratulací, které pro většinu z vás znamenají opravdu hodně. Já vím, že zbližují, zastaví čas a také vrátí vzpomínky. Od mikrofonu vás zdraví a dobrou pohodu přeje Helena Pokutová-Hýnová. První písničku pošleme do Kardašovy Řečice, kde narozeniny oslavuje mladý muž Martin Žižka. Nachystaný je i hudební dárek, konkrétně píseň Odpouštím ti, lásko, tak ať se oslavenci líbí. Vážená redakce, dnes slaví své 19. narozeniny bubeník řečické kapely Martin Žižka z Kardašovy Řečice. Milý Marťo, jen to nejlepší, hodně štěstí, zdraví a pohody, jak v osobním, tak v muzikantském životě. Ať se ti vše daří tak, jak si přeješ a ať ještě dlouho rozdáváš radost všem lidem jako bubeník naší dechovky. To vše ti přejí kamarádi a muzikanti z řečické kapely.

dohrála dospívala řečická kapela. Vážená redakce, prosím o písničku pro pana Václava Vaněčka z Hajan, který dnes slaví 31. narozeniny. Je vášnivý myslivec a miluje babouky. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Ze srdce gratuluje maminka Renatka, bratr Lukášek a babi z Blatné. 56 let se dnes dožívá pan Tomáš Hon Snejman z Českých Budějovic, milovník lidových tradic. K lásce, k hudbě vede i své děti. Protože má rád babouky, určitě si rád poslechne jejich polku na Písecké silnici. S přáním všeho nejlepšího a pevného zdraví mu ji posílá kamarád Zdeněk Voráč. Pánové, je nám potěšením, protože z babouky oslavovat, to je prostě radost. Pane Honsnejmane a pane Vaněčku, zaspívejte si.

O další písničku se postarají Jižani. Pošleme ji panu Miroslavu Kurcovi k 60. narozeninám. Pan Miroslav Kurz žije v Horním Třeboníně. Léta jako voda běží, proto zůstaň stále svěží. Smích ať pokrývá tvůj ret, a to nejméně do 100 let. To ti přejí Stáňa, Mirďa s Hankou, vnoučata Tami a Kubík.

to byli Jižani. Vážená redakce, chtěla bych vaším prostřednictvím popřát mému milovanému manželovi, panu Václavu Filipčíkovi z Blatné, ke krásným kulatým 60. narozeninám. Vašku, v knize života je psáno, že 10. května to bylo 60 let, co si přišel ve Varnsdorfu na tento svět. Ať mnoho let je ti ještě přáno. K tomu ti chci povědět, že podle věku nepozná se stáří, když oči věčným mládím září a když se srdce umí smát, pak těch 60 let není znát. 60 let to přece není žádné stáří, ať se ti dál všechno daří, k tomu dlouhá léta, ať život tvůj stále jen vzkvétá. Ať prosté je přání moje, však z upřímného srdce pochází, ať pevné je zdraví tvoje, nech tě štěstí stále jen provází. Vše toto ti za všechny přeje tvá manželka Danuš s vnukem Matějem. PS, prosím o píseň, co je to ráj. Malá muzika zahraje i panu Karlu Pártlovi z Ločenic nesměně. Pan Karel Pártl, jak se dovídám, je dlouholetým členem sboru dobrovolných hasičů v Nesměni a dnes slaví 70. narozeniny. Do dalších let oslavenci hodně zdraví, štěstí a životní spokojenosti přejí kamarádi a kamarádky ze sboru dobrovolných hasičů z Nesměně.

Paní Jana Leštinová ze Šindlových dvorů má dnes v písničkách pro radost 3 dopisy. Cituji. Milé rádio, prosím o píseň pro naši drahou manželku, maminku a babičku, paní Janu Leštinovou. Milá Janičko, k tvým narozeninám a zároveň i k svátku ti přejeme pevné zdraví, radost a úsměv na tváři z každého dne a pohodu v kruhu nás všech. Jsi srdcem naší rodiny a jsme rádi, že tě máme. Ať je každý další rok naplněný štěstím, láskou a krásnými společnými chvílemi s námi. To vše ti přejí manžel Mirek, dcery Hanka s manželem Martinem a vnoučaty Lucinkou a Tomáškem, Eva s manželem Danem a vnoučaty Danečkem a Davídkem a kamarádi Maruška a Standa z Hostouně. Prosím, zahrajte písničku od babouku, které má tak ráda, konkrétně Mograurovi koně. Než se tak stane, paní Leštinová, poslouchejte dál. Na další cestě životem mnoho zdraví, pohody, životního optimismu a spokojenosti v kruhu svých blízkých vám, paní Leštinová, přejí za obec Litvínovice starosta Martin Král a členky sociální komise. A do třetice, hodně zdraví, pohody a spokojenosti, ještě hodně krásných chvil s manželem Mirkem i celou rodinou ve společnosti babouků. To přeje Jindra Čejka. No, ale babouky pošleme rozhlasovou poštou i do Bošilce. Další gratulace je pro pana Františka Drse. Pan František Drse z Bošilce slaví také kulaté životní výročí. Milý tatínku Františku, k tvým krásným 70. narozeninám ti přejeme ze srdce hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho všech tvých splněných přání. Ať tě štěstí provází na každém kroku, ať máš vždy důvod k úsměvu a ať se ti daří ve všem, co si přeješ. Pevné zdraví ti přejeme, aby tě nikdy neopustila síla a vitalita, která ti umožňuje užívat si života naplno a věnovat se své vášni veteránům. To ti ze srdce přejí syn Mirek s rodinou, syn Kamil a celá široká rodina. K blahopřání se připojují Pokutovi ze Skalice.

Malá muzika na uše Pepíka potěší paní Růženku Váchovou. Paní Růženka Váchová z Bořanovic u Vimperka slaví kulatiny. Milá Růženko, k tvému krásnému životnímu výročí ti přejeme hlavně pevné zdraví i trochu štěstí a lásky od všech, co tě mají rádi. Ze srdce gratuluji Boža a Vašek Zelenkovi. Další dopis, který doputoval do písniček pro radost, je pro pana Miroslava Štrobla ze Zálesí. Vážená redakce, prosíme o písničku od Malé muziky na uše Pepíka pro pana Miroslava Štrobla ze Zálesí, který se dnes dožívá krásných 70 let. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a klidu na naší milované chaloupce přeje manželka Růža a nejmilejší dcera Miruška. Ať ti dupou králíci a na zahradě všechno roste, jak má. Máme tě moc a moc rády, píše paní Růžena Štroblová. A my už posíláme písničku v té krásné Šumavě.

O písničku Ty naše Luka od Budvarky prosí gratulanti z dalšího dopisu. A tak se obracím na paní Danu Příhodovou z Doubravky. Právě dnes, 17. května, oslavuje své krásné kulaté narozeniny paní Dana Příhodová z Doubravky. Ať tě láska stále hřeje, ať se všemu jenom směješ, ať ti zdraví dobře slouží a máš všechno, po čem toužíš. Jsi naše skvělá manželka, maminka i babička a my ti děkujeme za tvou lásku, péči a trpělivost, kterou nám celý život dáváš. Vše nejlepší a hlavně zdraví do dalších let ti přejí manžel Vlastimil, děti Dana, Vlastík a Radek s rodinami, vnoučátka Verunka, Davídek, Péťa, Pavlík, Honzík a Baruška posílají velikou pusinku. Tak tolik z dopisu pro paní Danu Příhodovou. Paní Marie Bláhová ze Smilovic dnes připomíná krásné půlkulaté životní jubileum. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a radosti vám, paní Bláhová, přeji zastupitele a starosta obce Žimutice. No a do třetice tady mám dopis pro paní Anu Kotrbovou z Přeborova, která má dnes také narozeninový den. Vážená paní Kotrbová, přejeme vám mnoho zdraví, štěstí a radosti. Ať vás obklopují lidé, které máte ráda a ať vám život přináší spoustu krásných zážitků. Všechno nejlepší k vašim narozeninám přejí zastupitelé obce Přeborov. A my posíláme slíbenou Budvarku.

Noskov u Mladé Vožice, to je místo, kde dnes narozeniny slaví paní Jana Heřmánková. Vážená redakce, prosím, zahrajte písničku pro moji kamarádku Janu Heřmánkovou, která dnes slaví krásné kulaté narozeniny. Do dalších roků přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenost a radost z vnoučat a pravnoučat. Ze srdce gratuluje kamarádka Jarča a švagrová Milka. Paní Miloslava Točíková z obce Popelištná má dnes také kulaté životní výročí. Vážená paní Točíková, poslechněte si blahopřání. Milá maminko, babičko a prababičko, dnes slavíš krásné 80. narozeniny a my bychom ti chtěli poslat pár slov přímo od srdce. Děkujeme ti za každý úsměv, za pohlazení, za moudré rady i za nekonečnou trpělivost. Jsi srdcem naší rodiny, člověkem, který nás spojuje, povzbuzuje a učí, co znamená láska, dobrota a pokora. Jako maminka si nám dala pevné kořeny, jako babička si nám dala radost a pocit bezpečí a jako prababička si důkazem, že láska může růst přes generace. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, klid, radost z každého dne a ještě mnoho krásných chvil, obklopených těmi, kteří tě mají z celého srdce rádi. Ať tě úsměv nikdy neopouští a ať víš, že jsi pro nás tím největším pokladem. To vše a ještě mnohem více ti přejí tvoje děti Miluška, Jirka a Pavel s rodinami a velkou pusu posílají pravnoučata Elenka, Jolanka, Ilonka, Jiřík, Petřík, Honzík, Ondra, Bětuška, Kubík a Tereska.

Za další oslavenkyní paní Anou Bednářovou se vydáme do Chýnova. A toto je paní Bednářová blahopřání pro vás. Naše milá Aničko, ty jsi naše sluníčko. Vždy, když se usměješ, srdce naše zahřeješ. Přejeme ti štěstí, zdraví, ať tě život stále baví. Ať tě baví celý svět, ještě spoustu dalších krásných let. To ti ze srdce přeje přítel Jan Petru, dcera Anna a Vlastík. PS, prosíme o písničku Tvé vlasy kvetou.

obci Jetřichovec slaví narozeniny paní Iva Papežová. Milá mamko, přejeme ti do dalších roků především dobré zdraví, hodně štěstí a spokojenosti. Děkujeme ti za všechny uvařené obědy a upečené bábovky a za všechny vyrobené domácí zavařeniny, přesnídávky a ostatní tvoje produkty, které všichni milujeme. Máme tě moc rádi. Gratulují dcera Iva a synové Petr a Fanda. Srdečně gratuluje i manžel František. Babičku také zdraví a hodně sil a elánu jí přeje i všech 8 vnoučat a pravnoučata Dominika, Kristýnka, Adélka a malý Hynek. Prosíme, pokud je to možné, o písničku od Božejáků Božejáci přišli hrát. Zasní za chviličku, slibuji paní Papežová. Předposlední dopis, který držím v ruce, je pro paní Marie Peterkovou z Přestavlk u Sedlce Prčice. Milé rádio, prosím o písničku pro paní Marii Peterkovou z Přestavlk u Sedlce Prčice, která dnes oslavuje úžasné 93. narozeniny. Maruška je skvělá manželka, maminka, tchýně, babička a prababička. Milá Maruško, všichni ti přejí hodně moc zdraví, štěstí, radost z vnoučátek a pravnoučátek. K ním se přidávají Janička a Láďa z Letu. Přání posílá Láďa Hřídel.

Vážená redakce, právě dnes se dožívá krásných 90 let naše milovaná maminka, paní Emilka Jiříčková ze Starých Hodějovic. I přes různé zdravotní potíže je pořád aktivní a zastane mnoho práce v domácnosti. Vždy má pro nás vlídné slovo a ráda pomůže, když je třeba. Za to tím

Mamko, děkujeme a máme tě moc rádi. Přejeme ti, ať si ještě dlouho ve zdraví mezi námi. Ze srdce blahopřejí dcera Anna s manželem Františkem, synové Miloslav a Josef s rodinami, vnoučata a pravnoučata posílají velikou pusu. Vážená a milá paní Jiříčková, a my se připojujeme s gratulací, přejeme všechno nejlepší a posíláme veselku Ladislava Kubeše. Přátelé, a to už je dnes vše. Krásné odpoledne vám přeje Helena Pokutová-Hýnová.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, krátce po 11. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Předseda ústavního soudu Baxa na Tryzně v Terezíně varoval před projevy autoritářství. V Týně nad Vltavou odpoledne odhalí první kameny zmizelých. Rekonstrukce čeká budovu občanské komise ve Velkém Pěčíně u Dačic. V noci můžou teploty spadnout na nulu. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Pietní akt v Terezíně připomíná oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Tryzny na Národním hřbitově se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, politici, pamětníci nebo skauti. Předseda ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
2: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
1: Baxa varuje taky před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. V Týně nad Vltavou na Českobudějovicku dnes slavnostně odhalí první štolprštajny, tedy kameny zmizelých. Ty připomínají osudy obyvatel pronásledovaných nacistickým režimem během druhé světové války. Akce začne v 15 hodin v ulici Horní Brašov u domu u Straků. Po položení kamenů bude komentovaná prohlídka domu. Jak město informuje na svém webu, následovat bude hudební vystoupení skupiny Trombenik Prague Klezmer Band. Občanská komise ve Velkém Pěčíně u Dačic na Jindřichohradecku bude mít opravené zázemí. Rekonstrukce budovy za necelé 2 miliony korun zahrnuje opravu omítky i střechy. Stavební akci Dačice rozdělili celkem do tří částí, přibližuje místostarosta za ODS Jiří Baštář.
3: Dojde k opravě střechy, omítky a soklu. Oprava střechy zahrne novou omítku, nátěr a štuk římsy, spravení poškozeného krovu a novou krytinu. Přibude i nový hromosvod. Stavební práce budou probíhat od začátku měsíce srpna do konce října letošního roku.
1: Pyrotechnici v německém Pforzheimu dnes mají zlikvidovat bombu z druhé světové války. Dělníci ji našli v parku ve východní části města už ve středu. Do dnešního rána město evakuovalo skoro 30 000 lidí. Velitel hasičského sboru města Sebastian Fischer upřesnil, že lidé museli opustit své domovy z oblasti o poloměru 1,5 kilometru. Výjimkou je nemocniční klinika. Okolo té město vystavilo ochranné zdi, které ji chrání před případnou tlakovou vlnou.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude na jihu Čech polojasno až oblačno, v západní polovině kraje místy s přeháňkami, k večeru budou srážky ustávat. Teploty budou mezi 14 a 17 stupni Celsia, na horách do 11. V noci klesnou teploty na 3 stupně až 0, místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Zítra ráno očekávejte jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy. Dopoledne přibývání oblačnosti a odpoledne převážně oblačno, pouze výjimečně slabé přeháňky, hlavně na Šumavě. Teploty budou mezi 16 a 19 stupni Celsia, v tisíci metrech na horách naměří maximálně 14. Vítr slabý, proměnlivý nebo bezvětří, biozátěž bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehody z jihočeských silnic hlášené nemáme, ale kvůli opravě přejezdů počítejte s uzavírkou silnice 3 v Kaplici nádraží a taky silnice 155 u Holkova na Českokrumlovsku. Sledujte dopravní značení a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Hezký den a dobrou neděli přeji. Je tady třetí květnová neděle, jaro se nám bohužel na chvíli schovalo, ale to nevadí, my víme, že teď už nikam neuteče a počasí nám zase brzy ukáže svoji vlídnou tvář. A my si zatím můžeme naplánovat a případně udělat pár pěkných výletů. Zamíříme třeba do Litomyšle v Pardubickém kraji, kde letos vzpomínají na sochaře Olbrama Zoubka. Nejen, že vylepšili expozici jeho soch v zámeckém sklepení, ale jeho dcera připravila také nevšední výstavu v jejich litomyšlském bytě. Potom se vydáme do Zlínského kraje, do místa, kde se kdysi těžil vápenec a které je dnes nejen krásnou přírodní lokalitou, ale také chráněnou oblastí. Navštívíme romantický i poučný Kurovický lom. Podíváme se také do Jihočeského Tábora, kde budeme obdivovat zbraně a zbroj z kultovních filmů, oblíbených seriálů nebo i z dávno zapomenutých reklam. A nakonec nás čeká krásně barevná a voňavá zahrada Květnice na pražském vrchu Petříně, která jakoby vypadla ze známé Trnkovy zahrady.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Litomyšly v Pardubickém kraji si letos připomínají 100 let od narození sochaře Olbrama Zoubka, a to hned na několika místech. Jednou z hlavních novinek je komorní výstava nazvaná Můj tati O, kterou připravila jeho dcera a která nabízí velmi osobní pohled na umělcův život prostřednictvím dopisů, fotografií i vzpomínek. Proměny se ale dočkala i stála sochařova expozice, a to ve sklepení Litomyšlského zámku. Na obě místa se vydáme s naší pardubickou redaktorkou Milenou Potůčkovou.
1: Já stojím v Litomyšli na Smetanově náměstí u domu s číslem popisným 137. Možná někdo už tuší, že právě tady byl jeden z domovů významného sochaře, výtvarníka Olbrama Zoubka, a tohle místo právě teď znovu ožívá, a to díky Evě Zoubkové. Ten byt a ta výstava se otevírá v souvislosti se s tím výročím narození vašeho tatínka. A tady u toho sloupu do podloubí vznikla trvalá vzpomínka na Olbrama Zoubka. Co to je?
2: Je to návrh a realizace sochaře Jakuba Grece, který byl tatínkovým dlouholetým asistentem, jeho pravou rukou v ateliéru. Tatínek tvrdil, že netouží po nějaké pamětní desce, a tohle opravdu typická pamětní deska není. Je v tom určitá hravost a je tady jeho oblíbený citát tatínkův. Byl bych šťasten, kdybych mohl sobě i jiným připomenout, že obloha nad mraky je vždy modrá.
1: A je tady provrtaný ten sloup s modrým sklíčkem, takže když se podíváme nahoru, tak vlastně uvidíme to modré nebe, i když třeba není v tu chvíli.
2: Přesně tak, akorát se nesmíte dívat v noci, to neuvidíte nic.
1: Bytová výstava znamená, že je to opravdu v tom bytě, ve kterém jste bydleli jako rodina.
2: Ano, přesně v tom bytě. Tady jsou nějaké základní informace o mém otci, je to takový stručný životopis. A jsou tady i další texty, ale všechno to jsou vlastně úryvky z dopisů, které psal mojí mamince.
1: Z vás se vlastně tímto stala průvodkyně, protože všechny výstavy komentujete si sama. Nikoho jiného k tomu nepustíte. Je to natolik osobní?
2: Já myslím, že ano, že to s nikým jiným nejde. Ještě by teda byla skvělá moje maminka, ale nevím, jestli by se jí do toho chtělo.
1: Výročí 100 let od narození Olbrama Zoubka se promítlo i do jeho stálé expozice v litomyšlském sklepení zámeckém. Nastalo tady několik změn. Jejich autorem je scenograf David Bazika. Co všechno je tady jinak?
3: Řešili jsme to v několika rovinách. Jedna byla čistě technická, od vyčištění prostor i nové výbavby, nová elektroinstalace a hlavně nové osvětlení, které je opravdu významné. Sochy dostaly moderní způsob svícení, kde si hrajeme s kontrastem, s teplotou barev a hlavně s vyzněním krásných struktur zoubkových soch. A ta druhá je vrstva vlastně vložená, scenografická. Máme zde citace Olbrama Zoubka. Ty provází i fotografie ze Zoubkova života, které se k těm citacím vztahují.
1: Když tady někdo byl před pár lety, ten dojem bude jiný dneska, když to navštíví tu výstavu.
3: Já pevně věřím, že se nám podařil na začátku lehce neřešitelný úkol. To znamená, aby jsme dodrželi to, co si Zoubek jakýmsi způsobem kurátorsky rozmístil. Se sochami jsme z 95% nehýbali, ale přesto, že to je všechno úplně jiné. A to jak tím světlem, tak určitou nějakou kompozicí a doplněním o jeho život, oslavu jeho života, oslavu jeho myšlenek. On opravdu žil plným životem.
0: Říká scenograf David Bazika. Obnovená expozice soch Olbrama Zoubka v zámeckém sklepení tak nyní nabízí zcela nový zážitek. Do Litomyšle tak klidně mohou vyrazit i ti, kteří už výstavu v minulosti viděli. Tentokrát ji totiž uvidí doslova v trochu jiném světle. A vy do ní můžete nahlédnout už teď na webových stránkách našeho pořadu. Znáte naše stránky? Alespoň adresu výlety.rozhlas.cz.

Pojďme se teď v nedělní vysílání vrátit k 9. a 10. květnu k soutěžní otázce. My jsme se ptali na nejstarší roubenou stavbu u nás. Napověděl jsem, že její stáří bylo určeno na roky 1547 až 48. Měla být zdemolována nebo zrušena, zničena. Tato usedlost ale byla nakonec zachráněna, byla zrekonstruována a je to unikátní technická památka. Vidíte, jak někdy je dobré, když se něco nezboří, nezbourá, nezničí, tak tady se to povedlo. Tou nejstarší roubenkou je, ptali jsme se, tedy zdali ji najdeme v Vertyni v Podkrkonoší nebo v obci Proseč v okrese Chrudim, tak správně Ačko, je to Vertyni v Podkrkonoší. Ale i v té Proseči v okrese Chrudim najdeme roubenku. Jmenuje se Flora a je považována za jednu z nejkrásnějších, a to díky kombinaci tradičního stylu a moderního luxusu. Proč říkám tohle spojení, bude hned jasné, když řeknu, že byla postavena v roce 2019. Ale není to správná odpověď, tou je tedy Ačko. Kdo ji napsal, nebo kdo napsal to Ačko do odpovědi, měl šanci na výhru na flísovou deku, vylosováni nakonec byli tito posluchači a posluchačky. Pan Jan Jíra Dušejov, pan Martin Jindra Volary, paní Vanda Dužíková Třinec, paní Věra Prokopová Klatovy a pan Tomáš Kvasnica Chýně. Tak dnes je to 3:2, tentokrát muži jsou v převaze. Gratuluji ale všem. Takže flísová deka našla své majitele, ale stále hrajeme o výletnický batoh s řadou věcí, turisticky zajímavých věcí, a tam výherce budeme znát až na začátku června. Znát soutěžní otázku na tento víkend budete po třetí reportáži. Save!

0: malebné krajině na pomezí Hornomoravského úvalu a Hostýnských vrchů nedaleko obce Kurovice na Kroměřížsku ve Zlínském kraji je mezi kopci ukrytý Kurovický lom. Tento bývalý vápencový lom se po ukončení těžby proměnil v přírodní lokalitu s vysokou ekologickou hodnotou. Dnes je chráněn jako přírodní památka a představuje unikátní spojení geologického dědictví, biodiverzity a klidného prostředí pro odpočinek. Do lomu se vydala naše zlínská redaktorka Sylvie Pospíšilová. V galerii tamního centra ekologické výchovy na ní čekal majitel Kurovického lomu Martin Zelina.
1: Máme tady zpracovanou hezký galerii, co se týče skamenělin. Máme tady pirity, kalcity, dokonce tady máme žraločí zub, který se tady našel v Kurovickém lomu, protože dříve tady bylo moře.
2: Spousta těch živočichů je ohrožených.
1: Máme tady největšího vodního brouka na světě, vodomila černého. Další velkou zajímavostí je, že máme tady teďka udělaný výzkum vážek, kde je 33 druhů vážek. Máme tady výskyt víra velkého, nově jsem začal lítat ledňáček říční, dále nám tady je líce dudek a vlhy pestré.
2: Zdá se, že Kurovický lom je pro mnoho živočichů takovou dobrou adresou. Děti spíš od rodičů dostanou dům, auto. Vy jste dostal od tatínka lom. Je to dar, který jste ocenil, nebo to byl takový danajský dar, protože pečovat o národní přírodní památku asi není úplně jednoduché, nebo se pletu?
1: Já jsem neskutečně rád a vážím si toho. Byla mi svěřená důvěra od otce. Je to pro mě takový, bych řekl, i závazek, ale na druhé straně vám to přináší spoustu radosti.
2: Tak a my už jsme sešli od galerie dolů po Štěrkové cestě do Včelína. Jak vás napadla myšlenka přizvat tady do toho prostoru včely?
1: Historicky vlastně včely do přírody vždycky patřily. Vytvořili jsme Včelín, kde přijdete, jednak je to prosklené. Chodí nám sem pan Hrubý David, který nám dělá komentované prohlídky, který je odborník a má včelstva velmi dlouho.
2: Máte tady 5 velmi pohodlných lehátek, když se na ně tak dívám. Je to tak, že člověk přijde, lehne si a prostě jenom relaxuje?
1: Ano, je to vlastně založený na tom, že přirozenou formou vy vdechujete jednak ty výpary ze včel. Včely vydávají vibrace z úlu až do 1,5 km a dávají blahodárnou energii do těla.
2: Takže se vyplatí tady chvilku pobít?
1: Vyplatí se to, je to jednak na veliké sklidnění, na odpočinek. Většinou se stává, když sem přijdete a zaposloucháte se do bzučení včel, že za chvilku usnete, což je velice příjemné. A na druhé straně je vidět ten pohyb těch včel.
2: My už jsme s Martinem Zelinou sestoupili do údolí Klomu a stojíme u vodní hladiny, která je téměř smaragdová. Kdy se tady v tom lomu začalo těžit?
1: Těžba byla zahájena v roce 1840 a ukončena v 96. roku.
2: Ví se, jaká je tady hloubka?
1: Sloupec vody je 9 metrů, pořád voda obtíká, takže se, bych řekl, za celou dobu nikdy neskazila. Tím ještě, že je to vápenec, tak se to neustále desinfikuje.
2: A já teď vyzkouším, jakou má teplotu. V lomu bych očekávala, že bude hodně čerstvá, ale ona je příjemná. Jsme tady chviličku a já musím říct, že je tady naprosto božský klid. Když tady přijdete a jste tady úplně sám, co vám to místo dává?
1: Neskutečnou pokoru, klid, odpočinek a možnost pozorovat. Když přijdete sem, opravdu cítíte sklidnění a balzám i díky té vodě, která dělá tady, bych řekl, největší gro toho Kurovického lomu.
0: Říká jeho majitel Martin Zelina. Národní přírodní památku můžete navštívit od května do září. Celoročně se ale můžete ubytovat v apartmánech Centra ekologické výchovy. Stojí na okraji lomu. A v letních měsících můžete zažít koupání, které je úplně jiné než na městských koupalištích. V Kurovickém lomu zkrátka najdete harmonii.

0: centru jihočeského města Tábora stojí v parku pod hradbami Housův mlýn. Kdysi mlel obilí, fungovaly v něm také městské lázně a dneska se v něm nachází jedna z největších filmových zbrojnic v Evropě. Meče, štíty, luky, přilby ze dřeva, ze železa, z plastu a spoustu dalších artefaktů, které se objevily v řadě filmových snímků, si mohou prohlédnout i ti, kdo se rozhodnou Housův mlýn navštívit. Nás do táborské filmové zbrojnice vezme kolega Filip Černý.
1: Zvoní ostří mečů ve filmu Blade 2 a název tohohle filmu je taky uveden na ceduli vedle vchodu do táborské filmové zbrojnice, protože zbraně z Blade 2 v expozici najdete. Já tu stojím s majitelem zbrojnice, šermířem Petrem Nůskem, a ve skutečnosti těch filmů to je napsáno mnohem, mnohem víc. Letopisy Narnie, Šangajští rytíři. Máte všechny spočítané?
2: Nemám, vím, že těch filmů, oni to nejsou jenom filmy, jsou to třeba tak jako reklamy a televizní filmy, čili nejsou to jenom filmy z zahraniční provincie, tak to asi kolem stovky projektů, kterých jsme měli tu čest být. Divadel je víc, těch asi 300.
1: No tak pojďme se na to všechno dovnitř podívat. To je
2: splněný dětský sen, protože k tomu já vám řeknu takovou storku. Když jsem jako malý dítě, byl donucen matkou, abych navštěvoval nějaký výtvarný předměty, což jsem teda zoufale nechtěl, ale teď jí za to vlastně děkuju. Tak vím, že nám lektorka tenkrát zadala domácí úkol, aby jsme přes víkend nakreslili svůj dětský pokoj. Já jsem si namatlal na tu čtvrtku tenkrát pokoj, který vlastně byl skladiště zbraní. Ono se mi to po letech vyplnilo. Teď máme tu zbrojnici, ono tady je nějakých 3500 zbraní a zbrojí, když je to plné, ale protože to živá expozice, my z toho neustále půjčujeme na různé projekty, tak jakoby je milý, že jste nás navštívil a že to tady všechno vidíte.
1: Hned u vchodu zbroj z filmu Troja. To je takový, bych řekl, úplně wow efekt. To by mě zajímalo, je to vaše, anebo třeba skončí filmování a vy tu zbroj seberete a...
2: Myslíte jako, že jí šlohnem? Ne, ne. Ten produkt, to, co my vyrábíme, to jsou ty zbraně, to je jedno z našich jako filmových řemesel, tak to končí různým způsobem. Vy buď to vyrobíte a filmařům to půjčíte, nebo to vyrobíte a filmařům to prodáte a oni si to nechají. A nebo vy to vyrobíte, filmaři si to koupí a pak se toho zbavují a já to od nich odkoupu.
1: Zbroj z posledního samuraje, ta je taková impozantní. Ta měla příběh jaký? Tu jste musel odkoupit, anebo byla od začátku vaše?
2: Ne, my jsme měli to štígru, že jsme se dostali do tendru, tak jsme se dostali na zbrojíře anglický, který prostě si nevěděli rady, protože byli zahlceni tím filmem, tam bylo opravdu jako hrozně moc zakázek, nebo ta zakázka byla hutná, jak se říká jeho česky. A zkusili jsme tendry, jestli nám to vyjde, a my jsme s touhletou zbrojí, která v tom filmu teda nehraje, ale její kopie v ní hrajou, protože tam Tom Cruise jakoby je v této zbroji a se zbraněma je jakoby natáčený. Jo? A ta zbroj se odlivala z různých materiálů. To, co vy tady vidíte, tak je hliník a kov, což je těžký, to by ten Tom Cruise sice utáhl, ale nebyl by úplně šťastný a dal by nám to někde v cateringu vyžrat, jak se říká. A hlavně ta tamnější produkce z toho odlivala zbroj, třeba která je poškozená, zbroj, která je odblázená, a tak dále, a tak dále. A tahle ta zbroj, to je originál, podle kterého se to lilo, takže my máme takovýhle krásný zářez, že jsme vyráběli zbroj, podle níž se dělali zbroje přímo do tohohle filmu.
1: A zatímco poslední samuraj jde do bitvy, já s Petrem Nůskem jdu obdivovat další tisíce exponátů filmových zbraní a zbroje.
0: Loučí se z expozice v táborském Housově mlýně náš jihočeský kolega Filip Černý. A pokud tam sami někdy zavítáte, můžete nejen obdivovat filmové zbraně a zbroj, ale třeba se i ubytovat v pokojích s filmovými kulisami. Výlety. My jsme právě navštívili unikátní filmové zbrojnice v Táboře. Po Česku je roztroušena celá řada míst, která si oblíbili filmaři a později i turisté. Jmenujme hrady, zámky, přírodní kouty, ale i malebné obce. Mezi velmi oblíbené filmové vesničky patří také ta, které se díky četným natáčením přezdívá Vesnický Hollywood. A na ten nebo na tuto vesnici se ptáme. Napovím, že za památkovou rezervaci byla vyhlášena v roce 1995. Tou obcí je za A Vesec u Sobotky v Českém ráji, za B Hoštice u Volině v jižních Čechách. Tak typujte, hledejte a odpovídejte textovou zprávou, píše se takto. Výlety, mezera A nebo B, Druhá mezera, pak křestní jméno, příjmení a adresa. Vždycky dodávám, nezapomeňte na poštovní směrovací číslo. Máme třeba v Česku několik dlouhých lhot, pak bychom pátrali třeba, do které máme poslat výhru. Takže nezapomeňte na PSČ, jak se říkalo a říká. A tuhle zprávu pošlete na telefon 90 011 04 do dnešní půlnoci, vždycky je to do půlnoci nebo minutu před půlnocí je uzávěrka a zpráva je spoplatněna 4 korunami, službu totiž zajišťuje náš partner ATS Praha. Takže multifunkční nožíky jsou ve hře, stále také hlavní cena, ta květnová, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky Alulife a kniha 7 krásky na cestách. Znění, tedy celé znění soutěžní otázky, ne, že teď by to bylo poloviční, ale prostě vždycky najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Jsou tam i odvysílané reportáže, fotografie, interaktivní plánovací výletnická mapa, prostě všechno, co se vám může hodit, třeba právě na ty krásné, příjemné jarní dny, byť teď s trochou deště.

0: Tajemná, romantická, uklidňující. Taková je zahrada Květnice na pražském vrchu Petříně. Je jako stvořená pro procházky nebo klidné posezení a snad každých 14 dnů je jiná. Trvalková zahrada vznikla pod ohradní zdí Petřínského růžového sadu, jehož je součástí, a je jako vystřižená z Trnkovy zahrady. Do Květnice nás teď zavede naše pražská kolegyně Jolana Nováková.
1: Tady to kdysi bývala navážka, teď je to nádherná romantická zahrada Květnice. Od kdy tady je?
2: Celý růžový sad je na bývalých vojenských pozemcích, které se začaly předělávat v roce 1932 až 1943. Tím vznikla i Květnice.
1: Máte nějaká čísla v hlavě?
2: Rozloha Květnice činí přibližně 1600 metrů čtverečních a v nadmořské výšce jsme přibližně 320 až 325 metrů nad mořem.
1: To říká Lukáš Kolář z lesů hlavního města Prahy. My se tady procházíme, prohlížíme si. Kolik těch květin tady dnes je?
2: Dnes je tady přibližně 3000 květin. Jedná se převážně o trvalky a cibuloviny. Zahrada je významná tím, že kvete v podstatě celé vegetační období, takže se mění před očima. Postupně to na sebe navazuje tak, jak je ta zahrada koncipována.
1: Nemusíte být smutní, pokud byste nestihli přijít třeba na jaře, protože opravdu každé roční období tady má svoje, i když zima asi ne, protože v zimě je zavřeno.
2: V zimě je zavřeno, otevřeno je od dubna do konce října. Bez poplatku je to volně přístupný a pouze na noc se zamyká.
1: A těch bílých chalaviček tady krásných a na nich sedí zamilované páry a nejen ti, taky turisté samozřejmě. Ale máte tady spoustu zajímavostí, tak jednou zajímavostí je určitě ta nádherná vistárie, obrovská, která popíná celou tu jednu zeď.
2: Je to překrásný pohled, máme tady krásnou vyhlídkovou plošinu, z který je vidět celá Květnice, téměř celá Květnice, a v zadní části je sklepení, kde býval dřív sklad munice a střelného prachu, když zde byly ještě hradby, a tohle je vystaveno na baště číslo 4.
1: Ano, to je důležité, to jsme neřekli, aby si dokázali posluchači představit, ve které části Petřína se vy nacházíme. Vypadalo to tady tehdy, před těmi 90 nebo kolika lety, stejně jako teď nebo podobně?
2: Byla snaha, aby to vypadalo stejně nebo nejvíc podobně. V roce 2021 proběhla rekonstrukce Květnice a byla koncipována tak, jako před těmi téměř 100 lety.
1: To znamená, že máte nějaké obrázky, jak to tady tehdy vypadalo, podle toho jste jeli.
2: A plány. Ano, je to tak.
1: Tady je taky takový vodní prvek a bývaly tady sochy.
2: Sochy zde bývaly, Rusalka a Vodník od Viléma Amorta, ale Rusalka byla v 90. letech ukradena a už po rekonstrukci, která probíhala v roce 2021, nebyly sochy navráceny a zřejmě se s tím ani nepočítá.
1: Troufám si tipnout, že protože by si je mohl zase někdo odnést.
2: Asi zřejmě je to tak.
0: Přitakává správce zahrad vrchu Petřína Lukáš Kolář z lesů hlavního města Prahy, který půvabnou a romantickou zahradou Květnicí provedl naši kolegyni Jolanu Novákovou. A pokud byste se do ní chtěli podívat hned teď, máme pro vás jako vždy fotografie na webu našeho pořadu. Připomínám adresu výlety, krátce vylety.rozhlas.cz.

A je tu závěr dnešních, tedy nedělních a vlastně i víkendových výletů. No a tradice velí připomenout soutěžní otázku. My jsme navštívili filmové zbrojnice v Táboře, tím jsme se vlastně inspirovali. Po Česku je totiž roztroušena řada míst, která objevujeme díky filmům. Pak se díváme na domy, které jsme třeba viděli ve filmech, nebo na náměstí, na přírodní úkazy a tak dále. Je tady prostě řada míst, která si filmaři oblíbili, později i turisté, hrady, zámky, přírodní kouty, ale i malebné obce. Mezi velmi oblíbené filmové vesničky patří také ta, které se díky četným natáčením přezdívá, pozor, vesnický Hollywood. Napovím, že za památkovou rezervaci byla vyhlášena v roce 1995. Tou obcí je za A Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B Hoštice u Volyně v jižních Čechách. Tak hledejte, pátrejte a odpovídejte textovou zprávou. Celé její znění najdete, teď už nebudu opakovat, na webu vylety.rozhlas.cz. Jenom připomenu, hrajeme o multifunkční nožíky, o hlavní cenu také za měsíc květen, tedy o výletnický batoh, to je batoh s reflexními prvky, vhodný do šera na silnici, když půjdete, aby vás nezajelo auto. A v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak si představím, že flísovou deku roztáhnete někde na pasece, vezmete si brýle, sundáte ty naše ponožky, otevřete alulahev se studeným pitím a knihu Sedmi krásky na cestách a budete si užívat. Ať už s tím batohem nebo bez něj, si užívejte zbytek neděle, přeji vám krásný den, hezké jaro a těším se na slyšenou opět za týden, až se ozve znělka výletu. Vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Koaliční rada se podle premiéra Babiše bude návrhem zákona o veřejnoprávních médiích zabývat na konci května. Lebka svaté Zdislavy je venku z betonu, je v zachovalém stavu. Pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km za hodinu na dálnici D3 na jihu Čech se prodlouží až do konce letošního roku. Zítra bude slunečno s teplotami do 19 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice bude podle něj i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
2: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
0: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu, kritizovala ji řada ministerstev a institucí. Předloha je podle nich nelogicky uspořádaná, chybí v ní taky jasná definice pojmu média veřejné služby. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy řekl, že připomínky očekával. Zabývat se teď bude jen těmi relevantními. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo dostat z betonu, do kterého ji zalil zloděj. Uvedla to policie na sociální síti X. Relikvie je podle nich zachovalá a teď na ní budou pokračovat restaurátorské práce. Lebku v úterý ukradl zloděj z baziliky v Jablonném v Podještědí. Policie ho chytla ve čtvrtek a po 7-hodinovém výslechu zjistila, kde lebku ukryl. Muži podle policie vadilo, že je světice vystavovaná, chtěli soukromně pohřbít. Podle jeho právníka svého rozhodnutí lituje. Ministerstvo dopravy prodlouží testování 150-kilometrové rychlosti na části dálnice D3. Pilotní provoz začal loni v říjnu. Data zatím podle rezortu nestačí pro hodnocení bezpečnosti zvýšené maximální rychlosti, kterou podle počasí povolují proměnné dopravní značky. Policisti zatím podle dat od října do února řešili v úseku 39 nehod při všech maximálních rychlostech. Je to meziročně o 17 víc, popisuje ředitel ředitelství dopravní policie policejního prezidia Michal Hodboď.
3: Těch nehod, kdy tam byla 150, tak těch tam bylo těch větších nějakých 10 a těch menších, bavíme se o nějakých 4 nehodách.
0: Nikdo při nich nezemřel, při aktivní 150 se zranili 3 lidé. Výstava Cooking Potato Stories v Domě umění v Českých Budějovicích dává nový pohled na obyčejnou bramboru. Umělkyně Ana Núñez Rodríguez ji využívá jako symbol pro vyprávění o historii, migraci i kulturní identitě, popisuje kurátorka výstavy Kristýna Hajková.
4: Začala jí vnímat ne primárně jako potravinu, ale jako médium, skrz které může artikulovat otázky identity, paměti, kolektivního myšlení. Takže ta výstava vychází z premisy, kde brambora představuje naprosto zásadní médium pro utváření nějakých kolektivních vztahů.
0: Výstava potrvá do 26. července, potom Dům umění čeká rekonstrukce.
1: Počasí.
0: Poledne bude na jihu Čech polojasno až oblačno, v západní polovině kraje místy s přeháňkami, k večeru budou srážky ustávat. Teploty budou mezi 14 a 17 stupni Celsia, na horách do 11. Slabý severozápadní až severní vítr se večer bude měnit na proměnlivý. V noci klesnou teploty na 3 stupně až 0, místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Zítra ráno očekávejte jasno nebo skoro jasno, ojedinělé mlhy. Dopoledne přibývání oblačnosti a odpoledne převážně oblačno, pouze výjimečně slabé přeháňky hlavně na horách. Teploty budou mezi 16 a 19 stupni Celsia, na horách do 14. Vítr slabý proměnlivý nebo bezvětří, biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Větší zdržení očekávejte u Tábora na silnici 19. Na napojení silnice od Klokot srazila se tam dvě auta a tvoří se kolony. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Písničky, které nestárnou, a nedělní odpoledne, které má své poklidné tempo. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Radek Diviš. Začíná jeho české odpoledne. V této hodině nabídneme příběhy z našeho kraje i chvíle, které stojí za to vychutnat si bez spěchu. Čeká nás čtení na neděli, s ním spojená soutěž a samozřejmě i knižní hlídka Filipa Černého, která se tentokrát bude věnovat básničkám a proze Václava Votruby. A chybět nebude ani vaše oblíbená hudba. Těšit se můžete na Vladimíra Mišíka, Michala Tučného a právě teď na Lucii Vondráčkovou.

0: Čtení na neděli.
1: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. V květnu si každoročně připomínáme konec druhé světové války. Téma druhé světové války bude přítomné i v povídce, kterou jsme pro vás vybrali na třetí květnovou neděli. Jmenuje se Poslední útěk a její autorkou je jihočeská spisovatelka Stanislava Bumbová. Poslední útěk je příběh Rakušana Fritze Eckermanna, který v rámci poválečného odsunu Němců musel jako mladý muž odejít z rodného statku v jižních Čechách. Jeho další život je samý debakl. Po roce 1989 se jako 72-letý zkusí do svého jihočeského rodiště vrátit.
2: Netrpělivě poposedával. Ostatní cestující toto podstatné několikaminutové zpoždění, jak se zdá, vůbec nevnímají. Ne, podle vlaků se tu hodinky skutečně seřizovat nedají. Dvě ženy se daly do klidného, nevzrušeného hovoru. Snažil se je poslouchat, vnímat jejich slova, vždyť dříve přeci rozuměl docela obstojně. Zvláštní, jak se takové věci snadno zapomínají. Tápal ve významech, které spíše odhadoval z gest a výrazu tváří. Nerozuměl. Byla to vzdálená cizí řeč, až ano, opět ta jejich zvláštní drnčivá hláska. Na to si vzpomínal velice dobře. Jistě. Ta drobná, usměvavá dívka, kterou tehdy miloval z hlouby své nejopravdovější chlapecké duše. Jak? Mařenka, smáli se mu. Eckermann Hastermann. Jeho první láska mu proklouzla mezi prsty jako mámení, protože nikdy nedokázal vyslovit její jméno. Ostatně pak to byla pihovatá Jíra a konečně Kateřina, jeho posvátná, všechápající Katy. Přál si, aby stejné jméno zdobilo i jeho dceru. Hilda však dala přednost Aně. Konečně bylo to jméno Hildiny matky. Není to zvláštní. Poznal tu tři nejkrásnější dívky svého života a všechny mají ve jméně tu hloupou, nevyslovitelnou hlásku. Podíval se z okna. Neznámá krajina netečně míjela dychtivé staré oči, toužící alespoň po jediném známém obrazu. Neměl bych se asi tolik těšit, pomyslel si Fritz Eckermann a odvrátil oči od okna. Budu pak zbytečně zklamaný. Pomalým, rozvážným krokem opustil nádraží a ubytoval se v nejbližším hotelu. Konečně něco známého. Hotelové pokoje mají všude něco nepříjemně stejného. Více či méně pohodlné lůžko, ručník s podnikovým logem a zrcadlo se stárnoucí tváří Fritze Eckermanna. Zítra bude potřeba poohlédnout se po nějakém slušném bytu. Z kapsy svého zavazadla vylovil jakousi cedulku s adresou. Svůj nový život. Svůj návrat. Prostě zbytek života nebude trávit mezi těmito špatně obílenými stěnami. Usínal s veškerou tíhou svých 72 let. Další útěk. Tentokrát domů. Nebyla to chyba jet zrovna sem. Co když se mu to stane zase? Ne, to už se nesmí opakovat. A konečně, jaký pak je tohle domov? Nikoho tu nezná a nikdo nezná jeho. 50 let je dlouhá doba a dokonce i křivdy by už mohly přebolet. Prý odsun. Ani dobytek by takhle nehnali. Všechno opustit, nechat té české lůze schrábnout celý náš statek. česká lůza, oblíbený výraz Fricovy matky. Pamatoval si i víc. Frici, s tou dívkou se už nebav. Proč? Je to Češka, mluvila o Mařence. Moc tomu tenkrát nerozuměl. Často si chtěl promluvit s otcem, ten ho však vždy odbýval větou Hitler pole neoseje a Henlein nezorá. Jenže Jíře zastřelili tátu kvůli pitomému rádiu, když ho udal soused, se kterým Fricův otec sedával v hospodě. Kateřina a její rodina se zase nikdy z toho divného výletu do Polska nevrátila. Katy, ta židovka, ta je přece v Polsku, ne? Všichni Židi jsou asi v Polsku, nebo tak. A ráno nažní kopřivy prohousata. Kolikrát si vzpomněl na tuto matčinu větu, když už dlouho po válce prohlížel v knihách a časopisech fotografie z koncentračních táborů. Nazí lidé v nekonečně dlouhých řadách, matky s dětmi v náručí opravdu vypadaly jako ta housátka, podajná, odevzdaná, všechápající. Opravdu moc chtěl, aby se jeho dcera jmenovala Kateřina. Měl to tu rád kdysi. Pracovali by s otcem na svém poli, hospodařil by na statku. Ano, byl by šťastný. Tak to mělo být. Německo. To byla práce na stavbách, náhlá smrt otce a zanedlouho i matky. Začal pít. Naivní, krásná Hilda, která by se jistě stala šťastnou a úspěšnou ženou nějakého krásného, morálního a inteligentního muže, kdyby ve zničeném Německu nějaký zbyl, vzala za vděk opíjejícím se rakušákem. Věřila, že až se narodí dítě, Fritz snad přestane pít a bude všecko v pořádku. Doufala marně. Zakrátko se rozvedli. Před 15 lety Hilda zemřela a Anna se za otce stydí. Prý je vdaná za nějakého lékaře. Tak rád by ji někdy viděl. Už mnohokrát jí chtěl říci, že už je konec, že nepije. Vydržel to však vždy jen nějaký čas. Pak se několik dní nezřízeně opíjel, dokud ho někde zase neprobrali z delíria. Potom hnán student před sebou samým utíkal pryč z místa na místo, z hotelu do hotelu a dnes se vrací domů. Konečně dnes už může. Česká republika je už svobodná a otevřená světu. Je to krásná chvíle. Bude to krásná noc. Absurdní. Způsob, jak se sem dostal, jak tu teď sedí v pohodlném křesle proti cizí dívce, která k němu div nevzhlíží, jako by jí mohl něco nabídnout. Nemile ho zaskočilo, že na adrese, kterou si přivezl zaznamenanou na cedulce, už několik měsíců nebyla agentura zprostředkovávající ubytování, ale jakýsi úřad. Ihned se ho ujala ochotná úřednice a obstojnou němčinou vysvětlila, že nic není problém. Ano, mluví jenom německy. Chtěl by někde bydlet, tak jsem si vzpomněla na vás. Víte, dcera je na té škole moc spokojená. Ano, jistě, zdržím ho tu. Naschledanou. A pozdravujte pana manžela. Úslužnost, s kterou mluvila do telefonu, byla Fritzovi krajně nepříjemná. Jedna známá nedaleko nabízí podnájem. Možná by se vám tam líbilo. Nebojte se, můj muž byl právník, smlouvu by vám sepsal on. Děkuji, rád se na něho obrátím. Nedůvěřoval, byl však zvědavý. Konečně chce jen někde bydlet. Za několik minut se ve dveřích objevila postarší žena. Obrys láhve, rýsující se v igelitové tašce, kterou podstrčila úřednici, byl dostatečně výmluvný. Ale paní Novotná, to přece nemuselo být. Vy jste pomohli naší Lence na tu školu. To je v pořádku, děkuji vám. Ani nevíme, zda se panu Eckermannovi u vás bude líbit. Zaslechl své jméno. Vzpřímil se tedy. Chvíli proti sobě stáli v jakémsi trapném okamžiku nedorozumění. Žena ho konečně uchopila za ruku a srdečně jí potřásla. Novotná, moje jméno. A paní Novotná, těší mě, Eckermann. Fritz Eckermann. Aha, tak jdeme. Naschledanou. Naschledanou a děkuju za ochotu. Vyndal z kapsy peněženku a podal úřednici 100 korun. Vzala si ji s rutinním úsměvem. To víte, tady se bez známých neobejdete. Tomuhle státu vládnou známí. Známí známejch, tak je to. Chcete práci? Známého. Chcete povolení? Známého. Chcete pronajmout byt? Známého. Jinak se vám tam nastěhuje kde jaká verbež nebo studenti a máte pobytě. Mluvila česky. Fritzovo ja natürlich bylo jen reakcí na tón jejího hlasu. Nejspíš něco objasňovala. Neměl by se začít učit česky? Prohlídka v celku útulného a čistého bytu byla strohá, nicméně v němčině. Zde spát, zde jíst, tady koukat na televizi, zde mít se, toaleta. Chodbou se začaly rozléhat svižné kroky. Paní Novotná viditelně ožila. No to bude Klárka. Klárko! Jak reagovat na cizí dítě? Jak reagovat na cizího starého muže? Klárka je dcera mé sestry. Tohle je pan Eckermann, Klárko. Dobrý den. Mluví jen německy. Guten Tag. Pan Eckermann u nás asi bude bydlet. Opravdu? Paní Novotná bez hnutí v tváři a změny tónu hlasu přešla z němčiny k češtině. Zeptej se ho, kolik by dal.
0: Za co?
2: Za nájem, ty trdlo. Jak se řekne nájem?
0: Teta se ptá, nájem, kolik vy byste...
2: Částka, na níž se dohodli, znamenala pro Fritze vidinu laciného podnájmu. Pro paní Novotnou to byl celý její měsíční plat. Spokojenost na všech stranách.
0: Teta se ptá, můžeme pomoci vám při zařizování?
2: Je roztomilá, pomyslel si Fritz, když pozoroval dívku odevzdaně listující v jakémsi slovníku. Připadalo mu to až směšné. Rodina Novotných, navlečená v roztrhaných teplácích z kbelíky a hadry, spěla nezadržitelně vstříc lepším zítřkům úklidem vlastního bytu. Fritz Eckermann si náhle připadal jako něco víc. Rozhodně by tu před někým nelezl po kolenou a nedrhl podlahu špinavým rejžákem. Jak jsou nízcí, trapné. Děkuji mnohokrát, paní Novotná. Podával jí 1000 korunu. Rozpaky? Proč si to nechce vzít? Všude se za práci platí. Co jsou tihle Češi za náturu? My jsme vám pomohli rádi. Ano, děkuji. Pan Novotný vzal demonstrativně bankovku z napřažené ruky a vrátil ji s důrazným ne zpět do Fritzovy peněženky. Co tedy chtějí, když ne peníze? Vzpomněl si na láhev alkoholu podstrčenou úřednici. Náhle se však otočil ke Kláře. Učíš se německy už dlouho? Asi 7 let, 3 roky na základní škole a 4 na střední. Nechtěla by ses zdokonalit? Učil bych tě. Já bych do toho šel, souhlasil pan Novotný, když mu byl návrh přeložen. Počkej, táto, je to cizí chlap, Bůh ví, co je zač. Nechat s ním holku samotnou, raději se zeptej doma, Klárko. zeptám se rodičů. A rodiče souhlasili. Fritz přemýšlel, zda by i on své Aně dovolil chodit k cizímu muži, kterého nikdy neviděl. Nejspíš ne, ale ona se ho nikdy na nic neptala, nikdy ho nežádala o svolení. Dohoda o doučování Kláry výměnou za pravidelný úklid bytu se Fritzovi zdála v skutku velice přijatelná. Jmenuji se Klára Janáková, narodila jsem se dne 19. prosince 1978. To je ti tedy skoro 19 let. A vám? 19 let? Jsi velmi mladá. Mně je 72. 72, jste velmi starý. Chápal, že se soustředila na gramatickou správnost své výpovědi. Chápal, ale dotklo se ho to. Křečovitě se pousmál. Znejistila. Udělala jsem chybu? Ne, vlastně ne, říkáš to dobře. Pokračuj. Narodila jsem se ve Volarech, kde také žiji. V současné době navštěvuji střední školu. Mám mnoho přátel. Chodíme do divadla, kina a na koncerty. Mám také ráda přírodu. Šumava je teď na podzim velmi krásná. Ráda čtu a dívám se na televizi. Chci se naučit dobře německy, abych mohla po maturitě pracovat v zahraničí. Školomecky přednášela pečlivě naučené fráze. Děvenko zlatá, na takové jako si ty tam opravdu čekáme, pomyslel si Fritz. Chceš pracovat v zahraničí, kde? V Německu? Snažil se o vstřícnost. V Německu ne, nemám Němce ráda, zarazila se. Vy jste Němec? Zeptala se opatrně. Ne, vlastně jsem se narodil v Čechách, ale jsem Rakušan. V Německu jsem žil po válce. Má dcera je Němka. Proč nemáš ráda Němce? Neumím to říci německy. V naší rodině je nikdo nemá rád. Můj děda byl, hledala ve slovníku, v Reichu za války. Teď už je snad jiná doba. Německo je demokratický stát jako vy. Mají peníze a my ne. Kupují u nás levně jídlo a věci. Vysedávají v našich hospodách, na které my nemáme. Jsou hluční, nadávají na nás, dovolují si u nás, co by si nedovolili doma. Myslí si, že už jim patříme. Nelíbí se mi být levnou kolonií. Slova, která neznala, říkala česky, proto Fritz všemu nerozuměl. Těžko říci, kde se bere ta zášť na obou stranách. Snad to všechno bude chtít čas. Rakušané mi nevadí, shrnula své rozhořčení Klára. Raději bych však pracovala ve Švýcarsku. Klára, nenápadná, skoro nevzhledná, s typickými slovanskými rysy. Roztomilá, když se zlobila, zapálená pro svou pravdu, a jindy zase naivní, křehká jako ptáče. Podivná zemitá ženskost, trochu přemýšlivá, jindy prchlivá. Slova jí předbíhala myšlenky, bloudila a ztrácela se v neprozkoumaných zákoutích cizího jazyka i své formující se osobnosti. Dalo se na ní neuvěřitelně rychle zvyknout. Chodila na lekce poctivě, pilně a včas. Kolikrát už mu scházela ta její nevtíravá přítomnost, to věčné Klára, ne Klára. Když postával sám uprostřed cizího pokoje s pocitem prázdnoty a stísněnosti. Kolikrát už pohledem postrkoval ručičky hodin, aby byly blíž smluvené hodině. Pociťoval dávno nepoznanou radost z Klářiných návštěv. S otcovskou něhou jí chystal čaj a koláč a bylo mu upřímně líto, když odcházela.

0: Stál mlčky uprostřed starého hřbitova. Kdo ví, který z těchto sotva znatelných hrobů patří jeho rodině? Kdo ví, který z těch rezavých, pokroucených a přelámaných křížů střežil místo posledního odpočinku otcových rodičů? Co to vůbec pohledává? Ruiny zhroucených zdí jejich domu, prorostlé křovín, zaváté sněhem, přerostlý sad se starými trouchnivějícími stromy rýsujícími se lítostivě proti bílé zimní obloze jako na špatném obrazu? Vždyť i tenhle opuštěný hřbitov není nic než kýč, sentimentální, absurdní a zbytečný. Náhle upřel pohled na vybledlou fotografii nejbližšího náhrobku. Byla už velice zničená. Opatrně ji otřel dlaní. Projela jim rakovina prázdnoty. Bylo mu mdlo a úzko. Tak Mařenka znamená Marie. Bože, vždyť je to tak jasné. Mařenka je Marie. Marie. Mohl by to jméno volat tisíckrát za den. Bože, to je tak směšné, tak zoufale směšné. Začal se podivně tlumeně smát. Smál se i v autobuse, který ho odsud odvážel, jen už mu bylo hořko po duši až k pláči a sucho a lítostivo. První láhev vypil ještě v restauraci u autobusového nádraží. Ty ostatní si přinesl domů. Teto, on neotvírá. Zvonila jsem nejmín třikrát. Ježiš Maria, aby se mu tak něco stalo. Za ten kumbál nám nikdo víc nedá. Kde jsou ty náhradní klíče? Co je mu? Co by mu bylo, dobytku ožralýmu? Foj, to je prase. Neměli bychom zavolat záchranku? Já ho proberu sám. Nesahej na něj, Fando. Když má nachlast, má na špitál taky. Udusí se nám tu s vratkama a co my tu s ním? Klárko, běž zavolat tu sanitu. Nenastydne se tu takhle neoblečený? Neměli bychom ho dát na postel?
1: Ještě se budu dřít s nějakým ochlastou. Bůh ví, co je to zač.
0: Za ty prachy je mi to jedno. Neznamená pro mě víc než jeho peníze. Už jedou!
1: Haló, pane Eckermann, chtějí nějaké doklady? Dokumenty, pás? Sáhni mu do kapsy.
0: Má tady nějaký peníze?
1: Ty mu dejte sebou, bude je potřebovat. Tenhle vejlet ho přijde pěkně draho.
0: Dveře sanitky se zavřely. Podrážděná slova, kterým Fritz bez tak nerozuměl, dozněla a jeho život se opět ubíral známým směrem.

Obezřetně se vplížil do domu, hlavně nikoho nepotkat, tiše odemknout a vklouznout do bytu. Teď je třeba vylít a vyhodit všechen alkohol. Ano, a také uklidit nepořádek. Naštěstí se mu tentokrát podařilo nepozvracet stěny. Zaklekl k podlaze se kbelíkem a hadrem. Na chodbě se ozvaly kroky. Rychle se vzpřímil. Kroky však se schovývavou netečností minuli Fricův byt a pokračovali dál. Kdypak ho asi odsud vyhodí. Dobrý den, pane Eckermane. Tady je potvrzení o zaplacení nájmu. Je konec měsíce. Už je vám lépe? Ano. Pohled zabořený k nohám paní Novotné. To je dobře. Vytáhla z kapsy staré zástěry papír. Budete vy nový koberec asi potřebovat. Hezký koupit ve městě. Manžel pomoci přivést. Děkuji, paní Novotná. Nevzpomínal si, kdy mu bylo naposled tak nepříjemně a trapně. Ale kam jít, kam zase utíkat? Pomalu odcházel pro obálku s nájmem. Svižné kroky na schodech. Klára? Zeptal se váhavě i se špetkou naděje. Ne, Klára je pryč. Přijde zase ve středu na hodinu němčiny? Nerozumím. Přijde zase Klára? Co s Klárou? Já nevím, nerozumím vám. Každý den poslouchal klapnutí dveří, kroky míjející jeho byt. Čekal dlouho a čekal zbytečně. Už nikdy k němu nepřišla. Nebylo komu chystat čaj a koláč. Prošla mu životem a zmizela. Frau Novotná, zastavil ji na schodech. V jedné ruce držel cedulku, druhou podával paní Novotné jakési německé noviny. Novina pro Klara. Učit lépe němčina. Den co den se na botníku paní Novotné objevují noviny s nápisem Klára s poctivě protaženou čárkou nad A. Klára. Znělo to naléhavě. Byla to prosba i volání o pomoc. Klára, volal mlčky Fritz Eckermann, když stál u okna a hleděl do prázdnoty světa. Klára, psal na noviny tlustým modrým fixem a pečlivě vybarvoval vykřičník. Klára, znamenalo, odpust mi, vrať se, jsem tu strašně sám.

0: Poslední útěk. Tak se jmenovala povídka Stanislavy Bumbové, kterou jsme pro vás v roce 2018 natočili v našem rozhlasovém studiu. V režii Jakuba Doubravy účinkoval herec Jan Dvořák, mistr zvuku Michal Kolář. Posloucháte jeho české odpoledne na Českém rozhlasu České Budějovice a po písničce nás jako obvykle čeká telefonická soutěž o knihu. Volat můžete na telefonní číslo 221 55 44 11.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Michal Tučný v jihočeském odpolední na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. A teď nás jako obvykle čeká soutěž. Ve hře je krásná knížka pro ty, kteří se zajímají o naše dějiny. Ostatně i v povídce, kterou jste právě slyšeli, byly velké dějiny v pozadí přítomny. Těžké téma, poválečný odsun Němců z naší země. A o tomto tématu se dočtete i v knížce s názvem Přepište místní dějiny autorů Michala Stehlíka a Martina Gromana. Vydalo nakladatelství Jota, které nám knížku do soutěže věnovalo. No a já už mám na telefonu někoho, kdo si chce s námi dnes v neděli odpoledne zasoutěžit. Tady je Český rozhlas České Budějovice.
1: Dobrý den.
0: Radek Diviš, já vás zdravím, dobrý den. Koho máme na telefonu?
1: Blanka Šímová, České Budějovice.
0: Milá Blanko, mám pro vás soutěžní otázku. Bude jednoduchá, pokud jste tedy pozorně poslouchala. A já se zeptám na to, jak se jmenoval hlavní hrdina příběhu. Víte to?
1: Fritz Ekerman.
0: No, takže Carl Jung to asi nebude. Hermann Schwarz taky ne. Rudi Miller taky ne. Takže zase Fritz Ekerman.
1: Ano, ano.
0: A to je samozřejmě správná odpověď. Gratulujeme.
1: Děkuju.
0: Užijte si výhru a mějte hezké nedělní odpoledne. Vydržte mi na telefonu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Knižní hlídka Filipa Černého.
1: Dobrý den, dneska se hlídka prodírala literárním houštím a narazila v něm na Václava Votrubu. Spisovatele, autora strašidelných příběhů, který se snaží vyskočit ze škatulky šumavských hororů a zkouší se svými drápky uchytit i na dalších literárních haluzích. Co ho přivedlo ke psaní?
2: Co mě přivedlo? Já vlastně nevím, já miluji literaturu celý život. Už od dětství jsem četl knížky, hororové knížky, tak to mě lákalo nejvíc. Ale na druhou stranu já hned na to dodám, já jsem často spojovaný jakožto hororový autor nebo označovaný za hororový autora, ale já to jako úplně necítím, protože ne všechno, co se napsal, jsou horory. De facto jenom ten šumavský děs, možná ještě kniha Insomnie, ale jeho psát strašidelný příběhy mě baví a vždycky bavilo. Ale myslím si, že ten přesah mám větší a chtěl bych toho psát víc a mě prostě psaní baví. Ale musím říct, že v poslední době jsem takovej, možná by někdo řekl lehce línej, já bych řekl možná lehce spíš vyhořelej. Mám teďka takový útlum, brhl jsem se na to nejvíc komerční, co jako spisovatel můžu dělat, a to je psát poezii. Takže poslední dobou píšu poezii a čekám, že z toho hodně zbohatnu.
1: Nejvíc komerční poezie, takže píšete, předpokládám, rýmované reklamní slogany.
2: No, já dělám marketingu, takže svým způsobem takové věci taky dělám, i když dneska už je to něco, co asi úplně zmizí díky umělé inteligenci, ale ne, prostě klasickou poezii, a já zrovna ty rýmy tam nemám.
1: Možná teď ne, ale dřív to neplatilo. Na Krchově koná se slavnost, je zatím jediná sbírka poezie Václava Votruby, která vzala na sebe podobu vydané knihy, takže slyšte úvodní verše. Na Krchově koná se slavnost. Na Krchově koná se slavnost, mrtví i živí chtějí se smát. Dnes končí rovnodennost, pak bude čas jít spát. Tolik veršotepec Václav Votruba. Nebojte, rovnodennost ve skutečnosti nekončí ani dneska, ani zítra, ba ani popozítří, takže hezky zůstaneme vzhůru a ještě si řekneme, co vychází za nové knížky. A zůstaneme zároveň v klídku, relaxujeme, protože stres je prevít, jak říká Andrea Jakešová.
3: Ono ve stresu se nám zvyšuje hladina určitých stresových hormonů. Známý je například kortizol. A není to úplně tak, že okamžitě, jakmile jsme trošku ve stresu a zvýší se nám kortizol, tak bychom byli hned v tu chvíli náchylní k nějakému onemocnění. Ale dlouhodobě zvýšená hladina tohoto vlastně stresového hormonu může snižovat naši imunitní odpověď a jsme pak náchylnější k propuknutí nějaké nemoci.
1: To byla ukázka z rozhlasového pořadu Jeste, ať vám to sluší. A ten teď vydává radioservis v knižní podobě. Kniha si ponechává onen sympatický název Jeste, ať vám to sluší, a obsahuje také recepty na zdravá a ku podivu přitom i na chutná jídla. Nové povídky Malostranské a jednu z Davids napsala Kateřina Bečková, historička, kdysi i předsedkyně klubu za Starou Prahu. Knihu s ilustracemi Barbory Kiškové pak vydala ve svém nakladatelství Schola Ludus Pragensia. Kateřina Bečková povídkami ze současnosti navazuje na Jana Nerudu z minulosti a navíc přihodila právě tu povídku z Davids, protože Davidce má z Prahy nejraději. Jak se jí povídky povedly, nechám na posouzení pléno titulo čtenářstva. Přátelé Arnošta Lustiga očima Františka Cingera. To je jedna z řady knížek, která vychází u příležitosti letošního stého výročí narození autora knih, jako je Dita Saxová nebo Modlitba pro Kateřinu Horovicovou. František Cinger v knize Přátelé Arnošta Lustiga popisuje 11 Lustigových kamarádů. Sám patřil mezi jeho přátelé, a tak na závěr v jeho podání jeden oblíbený Lustigův židovský vtip, jak ho František Cinger převyprávěl pro Knihcentrum. Mějte se hezky a aspoň trošičku vesele.
4: Sára starší sedí a říká kon, jdou si sednout ke mně. On říká, co pak, Sáro, že se vtipom mě. A on říká, já už se na tebe nemůžu ani dívat.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mousa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Česká televize a Český rozhlas jsou podle průzkumu stále nejdůvěryhodnější média v Česku. Nový depozitář v Pelhřimově vyřešil kapacity muzeí na desítky let. Dobrovolníci využívají drony s termokamerami pro záchranu srnčat při sečích. Na jihu Čech se v noci můžou objevit přízemní mrazíky. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Česká televize a Český rozhlas by měly dál plnit zpravodajskou roli. V průzkumu agentury NMS pro serv novinky tak odpovědělo víc než 80% dotázaných, včetně voličů vládních stran ANO, SPD a motoristů. Pro zachování zábavních a sportovních pořadů je přes 70% respondentů. Veřejnoprávním médiím důvěřuje polovina obyvatel, výrazně víc než ostatním médiím. 44% lidí si myslí, že cílem připravované reformy je zvýšení vládního vlivu na vysílání. Naopak 30% oslovených s tím nesouhlasí. Průzkumu se ve druhém květnovém týdnu zúčastnilo přes 1000 respondentů nad 18 let. Kraj Vysočina v Pelhřimově otevřel nový centrální depozitář pro svá muzea. Celkem nabízí skoro 2,5 tisíce metrů úložné plochy. Jeho kapacita by měla muzejníkům vystačit následujících 30 let. Své sbírkové předměty tam budou ukládat i pracovníci Muzea Vysočiny v Jihlavě, uvedl jeho ředitel Karel Malý.
6: Náš stávající depozitář, který máme v Jihlavě, v Helenině, ten je zaplněný, bych řekl, tak na 90-95% v téhleté chvíli. Tak pro nás tady naprosto zásadní věc archeologické sbírky.
5: Dobrovolníci zachraňují tisíce novorozených srnčat na jihu Čech při jarních sečích trav. Používají přitom například drony s termovizí, které mapují pohyb zvířat. Sekání trávy ohrožuje kromě srnčat mladé zajíce nebo některé ptačí druhy. Na zvířata schovaná v trávě by měli dávat pozor mimo jiné majitelé psů, říká předsedkyně spolku Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
7: Mnohdy si lidé myslí, že jejich roztomilý malý pejsek nemůže způsobit žádnou škodu, protože žádné zvíře neuloví. Ale v případě těch mláďat nebo i ptáčků sedících na hnízdech stačí jenom stres a následkem toho ten živočich může ohynout.
5: Útok dronu způsobil požár v areálu jaderné elektrárny Barakach v Abú Zabí. Bezpilotní letoun narazil do elektrického generátoru mimo její vnitřní oblast. Informuje o tom tiskové oddělení Metropole Spojených arabských emirátů. Neohlásilo zatím žádné zraněné. Federální úřad pro jadernou regulaci potvrdil, že základní systémy elektrárny fungují normálně a útok nenarušil úroveň radiační bezpečnosti.
8: Sport.
5: Oštěpař Jakub Vadlejch ovládl meeting v Tokiu, vyhrál výkonem 85,24 metru. Poprvé od olympijských her v Paříži před 2 lety tak překonal hranici 85 metrů. Martin Konečný se v Tokiu s výkonem 77,53 metrů zařadil na 5. místo. A slovenští hokejisti zvítězili ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku i po druhé. Po úvodní výhře nad Norskem porazili Itálii 4-1. Spojené státy pak přehráli Velkou Británii 5-1.
4: Počasí.
5: Odpoledne je na jihu Čech polojasné až oblačné, v západní polovině kraje jen místy s přeháňkami, k večeru budou srážky ustávat. Teploty se pohybují mezi 14 a 17 stupni Celsia, na horách jsou maximálně do 11. Slabý severozápadní až severní vítr se večer změní na proměnlivý. V noci klesnou teploty na 3 stupně až 0, místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Zítra ráno očekávejte jasno nebo skoro jasno, ojedinělé mlhy. Dopoledne přibývání oblačnosti, odpoledne převážně oblačno a pouze výjimečně slabé přeháňky. hlavně na Šumavě. Teploty budou mezi 16 a 19 stupni Celsia, na horách do 14. Vítr slabý proměnlivý nebo bezvětří, biozátěž bude mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Zhruba desetiminutové zdržení vás zastihne na hlavní silnici 19 mezi Táborem a Dražicemi. Na křižovatce se silnicí do Klokot se srazila dvě auta a v okolí se tvoří kolony. Policie taky vyšetřuje nehodu v Českých Budějovicích, na Lidické a na křižovatce s Pivovarskou. Jezděte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: I krátce po 15. hodině vás budeme bavit písničkami, které nestárnou. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Radek Jiviš, pokračuje Jihočeské odpoledne. I teď přidáme příběhy a témata, která se k nedělnímu času hodí nejlépe. Tentokrát se můžete těšit na pravidelný pořad Jihočeské nebe, který dnes prozradí, co zajímavého můžeme pozorovat na noční květnové obloze. Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo připomene, co všechno je potřeba vědět o infarktu myokardu. A chybět nebude ani premiéra kalendária Petry Matouškové. Příjemný poslech.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Ležící lev, pana držící v ruce klas. Nejenom tyhle hvězdné výjevy najdete na noční jarní obloze.
1: Jihočeské nebe s Janou Tichou.

0: Přiznám se, že jsem se chtěl teď několikrát podívat večer na hvězdy, ale jako s udělání bylo zataženo. Snad nám tentokrát ale už budou hvězdy přát, je tu totiž jihočeské nebe s ředitelkou Českobudějovické observatoře a planetárie Janou Tichou. Já jsem Filip Černý a tématem našeho setkání jsou jarní souhvězdí.
1: Máme květen, čili už celý jarní měsíc podle astronomie i podle počasí většinou, kromě takzvaných smrslých mužů. A to je dobrá příležitost si představit jarní oblohu nebo jarní souhvězdí. Nejnápadnějším a podle mě nejhezčím souhvězdím té jarní oblohy je souhvězdí Lová, které se dá na obloze dobře popsat jako ležící kočku, takovou tu, co si takhle ty pacičky dá před sebe, jako paní máma, když křivě kouká z okna, tak se jako stočí před sebe a zadní packy má schované pod sebou, je ocas má otočený kolem těla, ale má zvednutou hlavu a i při tom ležení všechno bedlivě pozoruje kolem sebe a protože je to lev, tak ta jeho hříva je znázorněna taky tím obloukem hvězd. Na zádi, jakoby na ocase, je poměrně jasná hvězda Denebola, ale tou nejjasnější hvězdou souhvězdí Lva je hvězda, kterou má na hrudi, na srdci a to je hvězda, které říkáme Regulus. Regulus znamená latinsky malý král. Regulus se nachází na ekliptice, čili na té myšlené čáře, po které se pohybují planety a měsíc a vlastně slunce. A je to jedna ze čtyř hvězd, které dělí ekliptiku.
0: Proč se tomu souhvězdí říká lev?
1: Název souhvězdí pochází minimálně z antiky, kde představoval takzvaného nemejského lva. To byl první úkol siláka Herakla nebo Herkula latinsky. Zabít toho lva, který pustošil širé okolí a který byl i lidožravý. Ale zřejmě je název toho souhvězdí ještě daleko starší a pochází už z nějakých babylonských, ne-li sumerských představ o tom, jak popisovat hvězdnou oblohu. Je to jedno ze zvířetníkových souhvězdí.
0: Zvířetník neboli zvěrokruh vlastně není jenom o zvířatech. Máme ještě teď na obloze nějaké další zvířetníkové znamení.
1: Další zvířetníková souhvězdí na jarní obloze jsou potom Pana a Váhy. Lev je nejblíže k západu, takže nejdříve zapadá. A jak si ještě dál k západu, začátkem jarních nocí jako večer, bychom tam ještě vykoukali raka, což je poslední zvířetníkové zimní souhvězdí. Pana a Váhy potom následují postupně po lvu směrem k východu, když se koukáte na obloze. Panu si můžeme představit, jak si jí vykoukat mezi těmi hvězdami jako běžící postavu, která je vlastně se jako rozmachuje rukama i nohama, jak běží, nestojí na místě a podle některých zobrazení před sebou v té vstažené ruce drží klás obilný a tím představuje bohyni Deméter, antickou bohyni úrody. Ale někteří autoři antičtí říkají, že Pana je bohyní spravedlnosti Diké, která se nedokázala natolik smířit s lidskou špatností, že odlétla na oblohu a tam zůstala jako Pana. A že to souhvězdí Vah, které následuje po Paně a ke kterému by se dalo říct, že vztahuje tu ruku, ta běžící osoba. Takže to jsou ty váhy na to vážení spravedlnosti, takové ty historické vážičky, co je vlastně držíme uprostřed a vyrovnává se váha na těch dvou miskách. A takovou bohyni spravedlnosti myslím, že najdeme i na Budějovické radnici mezi těmi barokními sochami.
0: A ten klas, co drží Pana v ruce?
1: Právě v tom klasu nebo v té vstažené ruce směrem k váhám je nejjasnější hvězda souhvězdí Pany, hvězda zvaná Spica. A Spica spolu už se zmíněným Regulem ve lvu jsou dvěmi hvězdami takzvaného jarního trojúhelníka a tou třetí hodně jasnou hvězdou jarní oblohy je hvězda Arcturus, naoranžovělá jasná hvězda v souhvězdí Pastýře. Pastýř má v češtině několik jmén, protože někdy se mu říká pastýř, někdy honák, někdy volák, jakože pás voly a pak jezdil s tím volským spřežením, ale v současných knihách nebo informacích na internetu se většinou setkáte s tím pastýřem.
0: Jsou ještě nějaká další zajímavá souhvězdí k vidění?
1: Dalšími zajímavými souhvězdími jarní oblohy, které už jsou ale hodně k jihu. Tyto, které jsem teď jmenovala, vlastně najdete jako směrem od Velkého vozu směrem k jihu. Lva určitě nepřehlédnete, ale když se budete dívat nízko k obzoru, tak tam najdete ještě tři souhvězdí, která patří do jarních a já řeknu jenom jejich jména, necháme si je na příště a to jsou souhvězdí Hydry, Havrana, Boháru.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest zahrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou, chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti.

chtěl bych napsat báseň. Báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek. Chtěl bych pro tebe napsat

0: 14 hodin 28 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice. A za chvíli je tady premiéra Kalendária. Petra Matoušková v něm připomene 10. výročí úmrtí ilustrátora a rodáka z Českých Velenic Adolfa Borna.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Kalendárium.
1: Vítejte u dalšího kalendária, milí posluchači. Připomeňme jména a výročí vybraných osobností spojená nejen s Jihočeským krajem, která najdeme v týdnu od 18. května. Příjemný poslech. Května před 105 lety zemřel v Mladé Vožici na Táborsku Josef Jung, ředitel prvního stálého českého cirkusu. 18. května uplyne 115 let od úmrtí hudebního skladatele Gustava Mahlera, který pocházel z Kaliště na Pelhřimovsku. května slaví významné životní jubileum 85 let výrazná česká herečka Iva Janžurová, která pochází z Žirovnice na Pelhřimovsku. 19. května se před 120 lety narodil v Jindřichově Hradci právník, kulturní a vlastivědný pracovník, překladatel a taky autor šumavských pověstí Antonín Rauš. května před 75 lety zemřel v Českých Budějovicích lékař, spisovatel a člen skupiny Linie, kterého za války věznili v koncentračním táboře Rudolf Stejskal. 21. května by se 90 let dožil Václav Daneš, malíř, knižní grafik a varhaník, který pocházel z Písku. 22. května uplyne 10 let od úmrtí malíře, grafika, ilustrátora a karikaturisty Adolfa Borna, rodáka z Českých Velenic. V pořadu Slovník aneb posezení Miroslava Horníčka s přáteli z roku 1991 vzpomínal autor oblíbených postaviček Macha a Šebestové na své dětské kreslení.
2: Tak samozřejmě, že i to vždycky čerpá člověk z vyprávění rodičů, potažmo příbuzných, že? Kteří tedy vyprávěli, že jsem tedy pastelkami kreslil po nohách židlí, že? A tak dále. To byly zřejmě takový ty spontánní výtvarní projevy, které v podstatě teď přetrvávají v moderním umění. Tak
3: ano, jako ano, ano.
2: A pak to prostě šlo přes kresby na útržcích papíru, což říkám záměrně, až papírem se šetřilo, že? Tím se vždycky vytváří ta atmosféra, jak umělec chudých poměrů ze vší potom slávy dosáhl. No ale prostě kreslil jsem, ale pamatuju si teda už potom to intenzivně, že si pamatuju třeba jednu příhodu z obecné školy. Já používám pořád to termínu obecná škola, až jsem nepochopil potom ten nový druh školství. Prostě obecná škola je od první do pátý.
3: Pro mě taky, pořád, ano.
2: To vím, že jsem už kreslil tam a platil jsem za takového jaksi prostě kreslícího teda hocha a jeden pan profesor, vlastně do pan učitel, na obecné škole učitel, ten mě vyvolal a dal mě namalovat foxteriera, protože já rád kreslil jako prostě třeba foxterier, jak táhne nějaký těžký předmět. A tehdy jsem se strašně zapotil nad tím a samozřejmě, že jsem splál k tomu učiteli určitým druhem nenávisti, že? Protože mě vlastně svým způsobem takhle deprimoval a zesměšňoval prostě, ale zajímavý je, že to působilo nějakým pedagogickým způsobem na mě, že jsem skutečně si všímal od té doby psů a jiných zvířat i lidí, jak vypadají, když táhnou třeba těžký předmět.
1: Málo kdo ví, že první adaptaci Tolkienova Hobita má na svědomí právě rodák z Českých Velenic a ilustrátor Adolf Born, který s americkým režisérem Jeanem Deitchem vytvořil krátkometrážní animák Hobit v roce 1966. Původně zamýšlený celovečerní film se tehdy nepovedlo zrealizovat. května je výročí 210 let od skonu zakladatele tuškárny Kohinor v Českých Budějovicích Josefa Hardmuta. František Husák byl divadelní a filmový herec, loutkoherec a vedoucí loutkových souborů a kroužků pro děti, který žil dlouhodobě v Českém Krumlově. 24. května by se dožil 90 let. Dnešní kalendárium je u konce, u dalšího vydání se uslyšíme opět za týden, ve stejném čase tak, jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pěkné jarní dny přeje Petra Matoušková.

0: Paul Simon, polovina legendární dvojice Simon a Garfunkel a také legendární píseň z legendárního alba, které vyšlo v roce 1986 a jmenovala se Graceland. Sportovně se ve druhé fotbalové lize zachránili, ale hrát druhou ligu možná v příští sezóně nebudou. Řeč je o tradičním klubu v Českých Budějovicích, který se jmenuje Dynamo. Město vypovědělo smlouvu na nájem stadionu na Střeleckém ostrově. Klub tak řeší, kde dohraje příští sezonu. Budoucnost je to, co trápí i ředitele fotbalové akademie Dynama Petra Benáta.
1: V akademii tu situaci řešíme, je to logický, protože většina z nás zde působí dlouhou dobu. Máme vztah ke klubu, máme vztah k akademii, kterou budujeme 8. rokem. Rozhodně nám není lhostejný osud obou organizací.
2: Myslí Petr Benát klub, tedy hlavně druholigový A tým a úspěšnou klubovou akademii, kterou řídí.
1: Pro nás tuto chvíli jsou nejdůležitější naši hráči a naše hráčky, zajištění jejich sportovního osobnostního růstu a rozvoje. A já si troufnu říct, že v tomhle ohledu to nějaký zásadní vliv na běžný chod a provoz akademie nemá.
2: Zástupci města vyčítají majitelce Dynama špatnou komunikaci. Platí to směrem k městu stejně jako směrem k akademii. Zastupitel Českých Budějovic Viktor Lavička za ANO uvedl.
3: Ta akademie samozřejmě by měla mít velkou návaznost na tu akciovou společnost. Pro ně je zásadní ten business projekt Dynamem AS. Ta akademie je trošku upozaděná.
2: Ředitel akademie Petr Benáci ale nemyslí, že by majitelka Doroty Neke-Edeová nekomunikovala.
1: Komunikace se současným vedením, nebo budu říkat paní majitelkou, není v ničem nějak diametrálně odlišná, než bylo s předchozími majiteli, ať už to byl pan Koubek nebo pan Jirka. Vždycky ta komunikace byla v rámci běžného provozu a chodu akademie otevřená, mezi námi je transparentní a stejně to cítím i se současným vedením.
2: Benát má konkrétní příklady.
1: Já jsem zaznamenal v médiích a ve veřejném prostoru názor nebo tvrzení, že s příchodem zahraniční majitelky a příchodem mnoha zahraničních hráčů budou upozorňováni odchovanci, hráči z akademie. Nicméně ta realita je z mého pohledu úplně jiná a v podstatě bych řekl, že současná doba, situace napomáhá tomu, že spoustu těch odchovanců příležitost dostává. V aktuální sezóně můžu říct, že to je 8 hráčů do 23 let. Nastoupil Ivan Hryhoruk, ročník 2008, který ještě příštím rokem bude dorostenec. Já bych rozhodně neřekl, že odchovanci nedostávají příležitost a je to spíš naopak a cítím to jako za poslední 10 let pro odchovance nejpříznivější dobu pro jejich zařazování do A týmu.
2: Petr Benát popisuje, jak vnímá nejbližší budoucnost Dynama České Budějovice. Klub, který vznikl v roce 1900, patří v České republice mezi nejtradičnější.
1: Vzhledem k tomu, že já nejsem účastníkem jednání mezi vedením klubu, Jihočeským krajem a městem Českým Budějovice, ten vývoj té situace si netroufnu odhadnout. Já bych si každopádně pro klub přál, aby byl rozvíjen tak, jak si zaslouží, aby ta značka, která už je tu 26 let, se mohla neustále posouvat a protože moje zodpovědnost a kompetence je především v akademii, tak i tady bych si přál, aby rozvoj mládeže v městě Český Budějovice probíhal na té nejlepší možné úrovni, aby ty podmínky pro sportovní a osobnostní rozvoj hráčů byly maximální a především bych si přál klid na práci.
2: Dodal ředitel klubové fotbalové akademie Dynama Petr Benát. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Počasí je dnes už daleko příjemnější, ale i teplejší jarní teploty můžeme vyhlížet až v průběhu příštího týdne.
1: Počasí.
0: A jak tomu skutečně bude, to už je otázka pro meteorologa Petra Friebauera, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude polojasno až jasno a beze srážek. K ránu se potom ojediněle mohou tvořit mlhy. Během zítřejšího dopoledne oblačnosti začne přibývat a odpoledne pak bude převážně oblačno a pouze výjimečně se mohou vyskytovat slabé přehánky, a to zejména na Šumavě. Ty noční teploty budou poměrně nízké, mezi 3 stupni Celsia až 0, a místy se budou vyskytovat přízemní mrazíky. Maximální denní teploty potom mezi 16 až 19 stupni, na horách kolem 13 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu, anebo bude bez větří. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
0: A jaké bude 3. květnové úterý?
2: V úterý se nad naším územím bude rozpadat studená fronta. Bude tedy oblačno až zataženo, místy s přihaňkami, a během odpoledne se výjimečně mohou objevit i bouřky. Večer potom budou srážky ustávat a přechodně ubyde i oblačnosti. Ty minimální teploty už nebudou tak nízké a budou se pohybovat kolem 6 stupňů Celsia, maximální denní potom kolem 18 stupňů. A vítr bude slabý, převážně západních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: Čekají nás ve středu také nějaké přehánky?
2: I ve středu nás čekají přehánky. Počasí u nás ovlivní teplá fronta postupující přes naše území od západu. Zpočátku tedy bude ještě polojasno. K ránu potom od západu začne přibývat oblačnosti a i srážek. Pojediněle se potom budou ráno tvořit mlhy. Během dne potom bude převážně zataženo až oblačno, místy s přehánkami nebo občasným deštěm, a odpoledne se opět výjimečně mohou vytvořit i bouřky. Večer potom oblačnosti i srážek zase začne ubývat. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 6 a maximální kolem 19 stupňů Celsia. A vítr stále slabý, západní směru do 4 metrů za sekundu.
0: A na závěr se ještě zeptám na čtvrteční počasí.
2: Ve čtvrtek bude polojasno až oblačno, zpočátku ojediněle, během dne potom místy s přehánkami. Odpoledne se výjimečně opět mohou tvořit i bouřky a večer potom budou srážky opět slábnout. Minima kolem 7 a maxima kolem 19 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, jihozápadní až západní, který se během dne bude měnit na severozápadní a odpoledne přechodně zesílí na mírný 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Tolik Petr Friebauer, kterému děkujeme a přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Celý rok s bylinkami. Jak se cítit dobře za pomoci darů přírody od ledna až do prosince, to detailně popisuje nová kniha Bylinkové radosti bylinkářky Anny Bednářové. Každá kapitola se zaměřuje na aktuální sezónu, popisuje bylinky a jejich účinky a nabízí praktické tipy pro sběr i různé možnosti použití. Podrobnosti autorka poví přímo v našem vysílání. Popovídáme si s ní totiž v pondělí 18. května po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Lebku svaté Zdislavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Podle Dominikánů z Jablonného je to zázrak. Dobrodružné hřiště na píseckém sídlišti Portič už přilákalo skoro 1500 návštěvníků. V několika evropských městech zasahovala policie kvůli chaosu před obchody firmy Swatch. Zítra vystoupí teploty k 19 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se ji podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého je zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil. Řád Dominikánů z Jablonného práci restaurátoru oceňuje, řekla za klášter sestra Roberta. Podle ní je překvapivé, že lebka vypadá nepoškozeně.
3: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to byla úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Zdislavu, to je přímo vás nebe přímo.
2: Jak uvedl děkán dominikánského kláštera Pavel Maria Majer, zloděj při krádeži část lebky poničil. Jde o 5 velkých úlomků, které zůstaly v relikviáři. Restaurátoři se tyto úlomky pokusí k lebce navrátit. Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí 35-letý muž. Podezřelého policisti zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Skoro 1500 mladých i velkých stavitelů už přišlo na dobrodružné hřiště Adventure Playground na píseckém sídlišti Portič. Děti tam pod dohledem lektorů staví z reálných materiálů bunkry, domečky nebo prolézačky. Hřiště oživuje místo a nabízí rodinám smysluplné trávení volného času na sídlišti, přiblížila v našem vysílání koordinátorka projektu Vendula Petruňová.
4: Hřiště bude v provozu do soboty 23. května. My doufáme, že bude dostatek vůle a příští rok se nám podaří dobrodružné hřiště otevřít třeba na 5 měsíců, anebo dokonce na stálo.
2: Projekt organizuje Sladovna jako součást festivalu Pískoviště. Jihlavská zoologická zahrada měla nejlepší odchov roku 2025 v kategorii savců. Porota organizace Česká zoo ocenila úspěšné vyvedení mláděte kočkodana Loveova. Rozmnožování těchto primátů v zajetí přitom podle mluvčí zoo Simony Kubíčkové není právě snadné.
5: Není to běžné, ono ty kočkodany obecně jsou takový jako náročnější na chov, protože žijou v rodinných skupinách, není jich mnoho v těch zoologických zahradách, takže najít ten správný pár, který si sedne, může být někdy komplikované.
2: Celkem zahrady přihlásili do soutěže 51 mláďat.
1: Sport.
2: Kajakář Josef Dostál dojel 6. na 500-metrové trati na světovém poháru v Brandenburgu. Bratři Martin a Petr Fuchsovi skončili 7. na debelkanoji na stejné distanci. Taky 7. byli Jakub Špicár a Daniel Havel na debelkajaku v závodě na 500 metrů. Motocyklový závodník Filip Salač obsadil ve velké ceně Katalánska v kategorii Moto 2 7. místo a připsal si nejlepší výsledek v sezóně. V Barceloně vyhrál domácí González.
1: Počasí.
2: Noc bude na jihu Čech jasná a chladná, teploty klesnou na 3 stupně až 0, místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Zítra ráno očekávejte jasno nebo skoro jasno, ojedinělé mlhy. Dopoledne přibývání oblačnosti a odpoledne převážně oblačno, pouze výjimečně slabé přehánky, hlavně na Šumavě. Teploty budou mezi 16 a 19 stupně Celsia, na horách do 14. Vítr slabý proměnlivý nebo bezvětří, biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: K vážné nehodě vyjeli záchranáři na hranice Jihočeského kraje s Vysočinou. Na silnici 408 z Dačic do Jemnice u Třebětic se srazila dvě auta. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
6: Na úvod toho dnešního dílu by stačilo pustit si jeden charakteristický smích a už byste měli jasno, o kom bude řeč. To by ale bylo moc jednoduché. Možná by stačilo stejně tak dobře slyšet i to slavné zajíknutí nebo vidět seknutí koutkem v detailu tváře. To všechno je typické pro herečku, která se objeví ve všech dnešních ukázkách. Čeká nás zábava, tak se trochu naladíme.
7: Podívejte se na mě.
6: No.
7: Připadám vám otrávená?
6: Ani ne, ale mohla byste mít lepší náladu. Já jsem Patrik Rozehnal. Vítám vás.
7: Já jsem Iva.
6: Iva Janžurová, já vím. Narozená 19. května roku 1941 v Žirovnici a my teď spolu máme před sebou takový hodinový dýchánek, plný legrace.
7: Postavila jsem na kávu.
6: Ne, děkuju, já kávu nepiju.
7: Neodporujte mi, já jsem pracovala v jiu-jitsu. Dáte si kávu?
6: No dobře, ale měli bychom vybrat ukázky do našeho pořadu. Co?
7: Co na mě koukáte? Vybírejte, vybírejte. Nebo vás vemu to ulatí.
6: Vy jste opravdu od rány.
7: Tak prosím, vybírejte, vybírejte.
6: Vydržte, ještě se musím kouknout na pár životopisných dat.
7: Tak ukažte, já se na to taky podívám. Já se v tom strašně ráda čtu. To je něco jako moje paměti, víte?
6: Tak to byste mohla poradit, čím začít.
7: Tadyhle máte, podívejte se, tady inspirace z doby, kdy jsem pracovala v restauraci a jídelny. Čtěte?
6: Jo, vy myslíte v seriálu Eliška a její rod. To jste si asi zavařila, co?
7: Jo, no, ano. Ale jenom krátce, jenom do té doby, než...
6: Než přišla herecká kariéra par excellence.
7: Jaká jsem?
6: Úžasná. Tak můžem začít.
7: Zkuste to. Ale rychle.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komedii.

kreslí ta osoba vzala, je pravá nebo se zdála, vítá

Madame de Jeanjou, celá se lidem dá, Madame de Jeanjou, žijící legenda, zbožňuje nemožné výzvy, líčidlem zamázne jizvy kvůli všem hrám.

0: Tohle byl písňový hold Ivě Janžurové od Igora Orozoviče. A my budeme vyprávět příběh téhle legendární herečky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se 19. května roku 1941. A do jaké rodiny přišla?
2: Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině.
0: Nicméně vždy o sobě tvrdila, že je prostě Jihočeškou. Už ve svém dětství ráda malovala, dělala ruční práce, bavila své okolí. Jak potvrdila i v pořadu, aby řeč nestála.
2: To jenom jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala. Chtěla mě kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řek, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu.
0: Pravda ale byla taková, že se přihlásila na DAMU a taky po pár letech dokázala, že na to herectví skutečně má. Po škole nastoupila v Liberci a odtamtud se záhy vrátila do Prahy na Vinohrady, kde hned první sezónu dostala roli Janis Arku. Začalo se o ní mluvit jako o velkém talentu. Krátce poté ji Kachyňa svěřil i hlavní roli v dramatu Kočár do Vídně. Filmoví režiséři a tvůrci pořadů v ní ale také brzy objevili komediální talent. A dokážeme vám to hned na jedné ukázce z rozhlasu. S Josefem Veldou povedou řeč o pletení a mužské emancipaci.
3: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
2: Že zase v kloubech cítíš, že ti dneska padne karta, veď to znám. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
3: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
2: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
3: No dovol, to je Goethe.
2: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
3: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
2: Co?
3: Rousseau.
2: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
3: Práce muže trvá do západu slunce. Práce ženy není hotova nikdy.
2: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
3: Co bysme slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
2: V kredenci.
3: I s drátama?
2: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
3: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
2: Teploměr a acylpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
3: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
2: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
3: A co bych proved?
2: No,
4: Ještě před měsícem sis neuměl přišít ani knoflík.
3: No jo.
4: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. Dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
3: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
4: Máš kapes?
3: Ale no, tady někde, na. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
4: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pletení.
3: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
0: Gesta a mluva Ivy Janžurové jsou tak výrazné a typické, že někdy není poznat, kdy hraje a kdy mluví normálně. Jiří Krejčík o ní kdysi řekl, že má 30x víc mimických svalů v obličeji než normální člověk.
2: Možná, že takový ten podvědomý pocit, že teda nejsem dost hezká, mi nikdy nebránil zase, abych naopak se nebála být ještě víc ošklivá, než jsem. Takže už když jsem s bratrama jako dítě hrávala doma rodičům divadlo, tak jsem se nejradši nechala namaskovat za mužský a vycpat polštářema a hrát tlustýho pána od naproti, pán jsme čerpali témata k našim domácím divadlům z nejbližšího okolí. A tohleto jako maskování se, to zvošklivování se nebo zesměšňování se, bych řekla přímo, protože zase být úplně vošklivej nestačí ke komice, ono tam musí být taková ta míra, vlastně takový trošičku bych řekla i roztomilosti v té ošklivosti. Takže to mě nikdy vůbec nedělalo potíže a vlastně jsem to často vyhledávala, tak jsem se stala už na škole takovým, už na té pedagogické jsem platila jako zábavný takovej inventář té třídy. A pravda je, když jsem začala vážně studovat herectví, tak jsem s tím začala mít trošku potíže. Tam jsem se trošku začala cítit už zavázaná tomu velkému slovu umění a přestala jsem s takovým tím taškařením navíc. Ale nakonec jsem se zase zdravě vrátila do těch kolejí té komiky a měla jsem velký štěstí, že jsem narazila na spoustu režisérů, kteří to chtěli rozumně a pěkně v dobrých komediích využít.
0: Když už jsme u komedií, víte, že slavný snímek Pane, vy jste vdova měla okořenit svou hlavní rolí kdysi Jiřina Bohdalová? Jenže dostala tehdy od komunistů stopku a tak tu roli nakonec stvárnila Iva Janžurová. A dobře.
5: To prčec.
6: Zrovna jsem říkal, že jsem myslel, že nepřijdete.
5: To bych musela být padlá na hlavu, aby si něco takového nechala ujít. Hele, nešahej.
6: Po koktání ani památky. Ale myslím, že máte trošku hlubší tembr.
5: Tak tímhle tím mám jako ty lidi.
7: Prosím tě, pospěš si, nebo to proštěhneš.
5: Číčo, já tě prošvinu.
6: Žerty stranou, Evelino, a pospěšte si. Za chvíli začínáme, ano?

0: právní řád. Setkání s Ivou Janžurovou na vlnách Českého rozhlasu pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě jako studentka na DAMU hrála v letech 1961 až 63 v několika filmech. Její role byly ale epizodní a ostatně i filmy jsou dodnes vesměs zapomenuté. První větší příležitost dostala ve válečném dramatu Adžije republika v roce 1965. A mezi první filmy patří třeba i snímek Spadla z měsíce. Jak vzpomínala v pořadu, aby řeč nestála.
2: Spadla z měsíce byl film, na který mám dost výrazné vzpomínky, protože Zdeněk Podskalský hledal tu hlavní představitelku, což měla být velice hezká studentka, která vystuduje agronomii nebo něco takového, přijde na tu vesnici a tam začne ovlivňovat moderním zemědělstvím to JZD a tam jsou takový, tam byly dvě hlavní takové postavy, hrál je Jiří Sovák a Vlastimil Brodský a ti se do ní jako zblázní a ty manželky pak protestují a žárly a tak dále. No a já jsem dostala příležitost udělat herecký zkoušky na tuhle tu krasavici, tak na mě nastoupil takovej nejproslulejší barandovský maskér a když viděl ten můj obličej, který měřil i zrcadlem, který mi přikládal pod bradu, tak nějak zkoušel, zkoumal bych řekla, ty moje rysy, jak je vylepšit, aby mi pomohl té roli. Tak potom se rozhodl a začal na mě malovat takový stíny, jako, že se mu něco zdálo moc vypouklý, jako, že bambulka na nose, tak mi ho vystínoval ten nos do ouska a tadyhle mi udělal takový, jako zase stínem, takový propadlý tváře. No, nebudu to přehánět, už si to jistě dovedete představit.

0: Já potom, takhle, když jsem nehýbala tím obličem, tak to bylo dobrý, ale jakmile jsem začala hrát a mluvit, tak se ty stíny daly do naprosto nesmyslného pohybu a ten obličej definitivně zošklivěl, takže jsem tu roli samozřejmě nedostala. A myslím si, že kdyby býval možná ten maskerský výkon na mě nebyl uspořádaný, takže by to bylo o něco lepší, ale kdo ví. Dostala jsem tam roli takový dívky vesnický a mnohokrát jsme potom se Zdeňkem Podskalským potom mluvili, když už jsem měla za sebou jako úspěšný komedie, jako byla Svatba jako řemen nebo Penzion pro svobodný pány, takový z těch prvních mých komedií. A ten Podskalský vždycky říkal, to jsem byl hlupák, že jsem vás tam prošvihnul na této roli.
1: No, co já taky. Já z vizity do kantýny, z kantýny na pacienty a než se stačím, viděl jsem fikovat také večer.
2: Ano, on jí to mnohonásobně oplatil Zdeněk Podskalský ve slavné komedii Světáci, kdy si zahrála jednu ze tří lehkých dam. Právě teď jsou u té slavné večeře.
1: No to skutečně člověk žasne, víte? My lékaři máme dokonce občas naději, že appendix zmizí jako brzlík.
3: Ej, paní doktore, brzlík.
1: V dětství. To je zajímavé, že?
2: V roce 1968 si Iva Janžurová poněkud zavařila tím, že spolu s Martou Kubišovou vítali Alexandra Dubčeka. A tak následovaly sankce. Byla z těch různých zákazů naprosto zcepenělá. Ulítaly jí včely, jak říkala. Měla i období, kdy na jevišti ztrácela text. A stávalo se, že najednou jen trčela na jevišti a nevěděla, kdo je, co hraje a kde je. V té době se jí moc nedařilo ani v soukromí. Vzala si kameramana Jana Eisnera, ale zanedlouho se rozvedli. A jejím celoživotním partnerem se později stal herec a režisér Stanislav Remunda, se kterým přivedla na svět i dvě dcery, Sabinu a Teodoru. A když mluvíme o partnerských vztazích, je tady scénka nazvaná Hlupák manžel. Uslyšíte vedle Ivy také Josefa Větrovce nebo Lubomíra Lipského. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody.
4: Moje sako, vezmi
5: si. Pro pána Chaléka, zhoda.
4: Spadlo, posíkám, spadlo.
5: Vezmiš, pod kanapé.
4: Cože?
5: Pod kanapé, povídám.
4: No to, tak dělej něco.
6: Drahoušku! Představ si, všecko vybouchlo, takže jsem se vrátil.
5: To jsem to ráda. To je milé překvapení. Milé překvapení.
6: Co je to?
5: Tohle?
6: Kdo to je?
5: Vida. Vida, kdo by to byl? To je Ludvík.
6: Ludvík! Ludvíku, kamaráde, co tady děláš?
4: Ahoj.
6: Co tu děláš?
4: Nazdar, Láďo. To je situace, co tohle to?
6: A čemu? Čemu se chechtáš?
4: Ty se taky skutíš a směš. Jen co si obléknu saku, dovolíš asi?
6: A ty se nesměješ.
5: Já už jsem se nasmála. Až.
4: My jsme se nasmáli, to byla legrace. Mám to také Vládíkovi vyprávět.
5: Já nevím co, ale jen mu to řekni. Já si to ráda poslechnu ještě jednou.
4: Já jsem tady zrovna manželce. Tvé manželce jsem vyprávěl takový... Zkrátka dobře, já jsem vyprávěl. Příběh. Veselý, komický. Já už se ani smát nemůžu. Vidíš to? Podívej se na mě. Ale že to bylo zábavné, Vítka?
5: Popukám.
4: No, ale prosím, vlastně nesedneš. Vládíku, proč jsem přišný pohled?
6: No, tak počkej, porád si mi ještě neřekl, co si tady dělá pod tím kanapem. Notabene, takhle v košili.
4: No tak vidíš, tak sedneme si.
6: No tak pojď.
4: To ti právě chci totiž vyprávět. No. Já mu to řeknu od začátku. To... Ať se Vládík taky zasměje, co?
5: To bude, myslím, nejlepší.
4: No jo, mě se stala Vládíku taková podivná příhoda. Ale prosím, doufám, že budeš diskrétní.
6: Ano, samozřejmě, znáš mě, tak povídej.
4: Ten příběh se může klidně jmenovat manžel Trumbera, nebo taky manžel Hlupáček. No zkrátka, dobře, já jsem byl včera večer na návštěvě u jisté dámy, nikoho nebudu jmenovat. Seděli jsme takhle na pohovce.
6: No, hezky to začíná, podívej na Ludvíka.
4: Ne, už mě, sedíme takhle na pohovce, já jsem jenom tak ve vesě, tedy ne ve vesě. Já jsem v košili, bez saka.
6: Určitě jste se líbali, ty rošťáku, víš?
5: Lázo, ty máš fantazii.
4: Ale jo, ale jo.
5: No, jo?
4: Já myslím, že to odhad správně, ne?
5: Jo.
4: Odhad to správně. No my tak sedíme na pohovce a líbáme se.
6: Jo.
4: A v tomhle jednou přeci nechlastení klíčů, kroky. To zkrátka dobře, kdo myslí, že přišel?
6: Instalatér?
5: Co by tady dělal, co by tam dělal ten instalatér?
4: Manžel.
6: Jo, manžel, ale no, že mě to hned nenapadlo.
4: Děsivá situace. Přítel, já v tom kvaltu nemůžu najít nikde svoje sako. Asi někam spadlo, asi na zem nebo za kanapé.
5: To je prekérní situace, já bych se zbláznila.
4: No právě, představte si to, já hledám to sako. Nikde ho nemohu najít, tak si kleknu a chci se dostat pod to kanapé.
6: Pod kanapé?
5: Ládíku, jistě, že pod kanapé to přece dá rozum.
4: No a právě tuhle tu historku jsem vypravil tvým manželce i s názornou ukázkou, když si přišel.
6: Jo, tak, tak takhle to teda
5: dělá
6: bylo.
5: Dělá to dobře, já jsem se mohla potrhat smíchy.
6: Teď už tomu rozumím.
4: No prostě, představte si to, když manžel vstoupil, tak já jsem chtěl pod to kanapé, ale já jsem se tam nevešel, chápeš?
6: Hrozná situace,
5: no,
6: viď?
5: No teď se tomu smějeme, ale muselo to být velice nepříjemné.
4: No chápeš, jistě, že teď jsem už do toho musel skočit, jak se říká po hlavě, teď už to bylo buď a nebo manžel takový typický blbeče, jo?
6: Počkej, nebyl to ten...
4: Ne, hádat je zakázáno, Já nemohu povadnout dech, já se potím. Víš, já jsem úplně zničený, manžel na mě kouká krvavýma očima, dovedeš si to představit?
6: No těžko, ale dovedu, povídej,
4: no, tak to je napínu. Měl jsem strach samozřejmě, tak jsem to vzdychání, hekání a změnil v hektot a já jsem se mu vysmál do očí tomu Trumberovi, no to jsem taky měl dělat, já jsem se smál. No.
5: Neuvěřitelná pohotovost, já se taky směj, ale zároveň mi jde mráz po zádech. No by to do toho Ludvíka řekl.
6: No, jsi ohromný a poslední, jak jsi se z té situace dostal?
4: Jak velice jednoduše, já jsem řekl pravdu. No, já jsem mu vyprávěl, že se celá tahle příhoda neodehrála v této chvíli, ale jako někdy jindy. Já s manželkou někoho úplně jiného, víš? Říkal jsem mu, že se tomu směju a že jsem manželce právě předváděl, jak jsem tenkrát lezl pod krabe pro to sako. Chápeš, umí to, no? Já jsem lhal, pravda, ale lhal jsem pravdivě.
6: A ten blbec tomu uvěřil?
4: Nejen, že uvěřil, ještě se smál. No,
5: a tím vlastně byla celá situace zachráněna.
4: Mějte se moc krásně.
6: Poslechni, on byl tak pitomý, že se nezeptal, jak jsi se z té situace dostal.
4: Jak myslíš?
6: No.
4: Jaký situace?
6: No, když vstoupil ten manžel.
4: To byla... Kdy?
6: Kterému si nalhal, že se to stalo s tamtím, co se de facto stalo s ním. Rozumíš?
4: S kým?
6: No s tamtím, s tím předevčerejším.
4: A s tedy?
6: No počkej, no co bys na to řekl, kdyby se tě na to zeptal?
5: Láďo, taková choulostivá situace, a ty v tom hledáš logiku.
6: Ale počkej, prosím tě, Ludvík není žádný hlupák. Určitě naše východisko. No. A našel by ho zas, kdyby bylo zapotřebí, víš?
4: No samozřejmě, no, kdyby se mi manžel zeptal, tak bych mu zase klidně řekl, že jsem právě manželce vyprávěl celou tu příhodu.
6: Ale no to je fantastická historka. Poslední to bys měl napsat a poslat do televize, do kabaretu. Počkej, ono to nemá poentu. Přátelé, nemá to, to bych chtěl nějakou poentu. Co kdybychom vycházeli z toho, proč si se nemohl dostat pod to kanape?
4: A prosím tě.
6: No?
4: Z čeho jako?
5: Láďo.
6: No co?
5: Láďo, nedělej z toho drama. Zasmáli jsme se, pobavili jsme se, tak co z toho dělat, jen u tebe se to netýká.
4: No to je fakt. Načo myslet věci, ke kterým vůbec nedošlo, proč si zbytečně zaměstnávat mozek, že jo, dobrou
6: moci. Vítě to legrace, neblázni, stačí trocha fantazie. Hele, co kdyby jsme vycházeli z toho, že ses nemohl dostat po to kanape, protože už tam někdo byl.
4: Je už tam někdo byl, co je toho zabitovinu?
6: Dejme tomu přítel toho manžela, který ho tam předtím schoval.
4: A prosím tě, to je nemožné.
6: No počkej, proč by to bylo nemožné?
5: Tomu by nikdo nevěřil.
6: Ne, já už jsem něco podobného slyšel. Jednomu jinému kamarádovi, no nechci ho jmenovat, se to stalo, vážně.
4: A co, jako?
6: No, že schoval přítele pod otoman, aby vystopoval jeho manželku. No a ten dotyčný potom ve vhodný okamžik vylezl a svědčil při rozvodu ve prospěch manžela. Čestný slovo, fakt.
4: Ty mě děsíš.
6: Ne.
4: Tomuhle nesmyslu nemůže nikdo ale uvěřit.
6: To já si myslím, že někdo tomu uvěří.
5: Kdo by tomu uvěřil?
6: No, někdo.
4: Já.
6: Možná, že ty.
5: Já.
6: No, a on taky možná.
4: Já pro zrovna já jsem padlý na hlavu, nebo co?
6: No, už asi jo. Melichare. Kamaráde, poles.
7: Uctivá pokladnost, svátaní.
6: Pojď. Dovolte. abych vám představil svého přítele Melichara, který bude svědkem při našem rozvodovém řízení. Naschledanou.
7: Povídám.
8: Bylo to naschledanou.
9: Božka, zůstaň aspoň do Vánoc.

Sam.

0: takhle, ten podivnej neklid. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě, nemůžu. Fakt. Má láska spadla jako staré
1: Tak, sirup.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: 70. léta znamenala pro Ivu Janžurovou spoustu příležitostí. A taky přišel na řadu seriál Nemocnice na kraji města, ke kterému dostávali dokonce i odborné školení. Je to pravda?
2: Je to pravda. A myslím, že tyhle ty pokusy se inspirovat na pracovišti, my jsme třeba před natáčením Nemocnice na kraji města byli taky v Mostecké nemocnici a já jsem se dokonce vetřela, ačkoliv to mé profesi té vrchní sestry nenáleželo, vetřela jsem se na operační sál a viděla jsem operaci kyčelních kloubů. Tak všechny tyhle ty pokusy se nějakým způsobem věrně inspirovat na těch skutečných pracovištích nedopadají moc dobře, ale je pravda, že tam někdy vznikne ten správný nápad, že se ten herec chytí nějaký úplně jiný nepatřičný inspirace a to je třeba důležitější, než kdyby studovala 3 dny nějakého skutečného blázna, ale ten nápad chytit nějakou charakteristiku postavy, která by se mně osobně hodila pro představu té figury, kterou mám hrát, ten může vzniknout úplně jinak. A třeba se to stane ve snaze se inspirovat na nějakým pracovišti.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy jste ten nový pacient?
4: Ano, prosím. Václav Pěnka, a jméno mé. Ale můžete mi říkat Vašku.
3: Tak žádný návštěvy mimo povolené hodiny, žádný kouření, žádný pašování alkoholu. A televizi tady pouští jen... to se vás netejka.
4: Sestřičko, prosím vás, nezbyly po mně nějaký šaty?
3: Ano, převzali jsme, ale všechno bylo v hrozně katastrofálním stavu.
4: Třeba to nevadí, to můžete klidně vyhodit, ale vzpomeňte si, nebyl tam tranzistorák. Já nejsem schopný si uvědomit, když to na mě spadlo, jestli jsem ho držel v ruce nebo ne.
3: Rádio tam bylo, ale... Tady se nevyhrává.
4: No proč, by tady bylo veselo?
3: No za prvé by to rušilo ostatní pacienty a za druhý ke cvičení tady

0: nahrává vlastní muzika.
1: No, výborná, výborná, z roku 1-2.
0: No, už jsem řekla.
2: A já jsem stejně přesvědčený, že kdybyste jenom trošku mohla, že byste ho přinesla.
0: Uvidíme.
1: Teda, pánové, vy jste s ní zahýbal jako nikdo před váma.
2: Protože je to hodná holka.
1: Cože, Huňková? Zvaná Zrzavá Fena? Prosím vás, tam má nejhorší pověst z celý zdejší sestavy.
2: To jste, pánové, na obrovském omylu. Já jsem přesvědčený o tom, že je to hrozně hodná holka.
3: Podle slov režiséra Dudka a také autora scénáře Jaroslava Dítla byl seriál úspěšně promítán ve všech tehdy spřátelených zemích východního bloku, tedy kromě Sovětského svazu. Odůvodněno to bylo tím, že by v Rusku nikdo neuvěřil, že existuje takováhle nemocnice. Když sestra Huňková povýšila z pozice obyčejné vrchní sestry na tu staniční, přišla i nějaká změna v přístupu k té roli, paní Ivo?
0: Fakt je, že když jsem postupovala v té roli z té sestry staniční na tu vrchní, tak jsem přemýšlela, jak to jako udělám, jak ta postava bude reagovat na to povýšení. A měli jsme tam takovou paní doktorku, ortopédku, která nám víceméně těm hercům, kteří hráli ty ortopédy, tak těm podávala často informace, jak mají vzít který nástroj do ruky, nebo co mají říct navíc pacientovi třeba, kde ten scénář nebyl úplně nějaký latinský názvy doplňovala a tak dále. Tak já jsem jí tak jako poprosila, jestli by mi nemohla dohlídnout na tu moji kreaci toho postupu do té vrchní sestry. A ona říkala, že samozřejmě, ale vlastně nedošlo k takovému přímému rozhovoru, kde bychom se bavili, a došlo rovnou k filmování, kdy jsem ze dne na den začala točit tu vrchní sestru už. A já jsem tak jako tam vnášela najednou takový vyšší požadavky teda na ten personál, který byl kolem mě, se kterýma jsem se předtím kamarádsky tak jako snášela, tak jsem začala být na ně přísná, začala jsem velmi kontrolovat i co dělají lékaři a tak mě napadaly najednou ty pokyny, ty vrchní sestry, jsem si tam vymýšlela do toho Dítlova textu, samozřejmě jsem si každý den na každý záběr něco připsala. A on mě to velice rád trpěl. A ta paní ortopedka pak povídala, já vám nemusím k tomu nic radit, to je přesný, jakože souhlasila, že ty vrchní sestry se jí takhle vyjevějí i v té profesi, jako některý samozřejmě, jako ta moje postava. Takže, ale doma jsem to nemusela provozovat, ono mi to stačilo na tom place.
4: Můžete mě říct, kdo tuhle novinku tomu pacientovi vyzvonil?
0: No... To už ani nevím, to tak nějak vyplnulo samo.
4: Samo? Sama ani panenka Maria nepřišla do jiného stavu.
0: No, tak půjdete tam nebo nepůjdete?
4: Už letím, holubičko.
0: Co jste to řekl?
4: Uhněte mi z cesty nebo řeknu ještě něco daleko výživnějšího.
3: Už ze slov Josefa Dvořáka v seriálu Nemocnice na kraji města je jasné, že se ti dva, tedy Iva Jenžurová a Josef Dvořák, v seriálu také zblížili. Ale potkali se i vícekrát u jiné práce. Třeba tentokrát u té rozhlasové ve scénce nazvané Svatební fotografie. Ukázka je z humorestu U stonožky.
5: Dobrý den, uctivá poklona, tak co to bude, milostivá paní?
6: Víte, já bych chtěla, mistře...
5: Ano.
6: ...fotografii. Ano. No, ale aby to bylo něco...
5: Chápu, jste umělce, mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
6: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
5: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je no. Růžovej záhoneček.
6: Jo.
5: A ta očka, a ta očka, a ta očka, kukadýlka.
6: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
5: No tak já a Alain Delon, no. Že? To nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
6: No.
5: Tedy ten váš obrázek, že?
6: No.
5: Víte, myslím, nějaký žánr, krásná paní.
6: Jo.
5: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
6: No, totiž...
5: Ano?
6: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
5: Svatební... Ovšem v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte? Kam jste ho schovala?
6: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
5: Upřímnou soustrast.
6: No, dík.
5: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, ledaže, já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
6: Co? Klofnout?
5: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
6: Jo, vlastně proč ne?
5: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
6: Akt?
5: Akt. Akt.
6: Akt?
5: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
6: Jo.
5: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí. Jo. Tak takový solidní, až staročesky pojatý materiálek, jaký ukrýváte vy, madam.
6: A tohle navrhujete mě? Vy čuně z fotoaparátu.
5: Ano, já čuně z fotoaparátu. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
6: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit, že se o svou pověst dovedu sama postarat.
5: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
6: Fajn.
5: No, já totiž znám muže, že
6: jo?
5: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
6: Zajíc v pytli? To ano. Mám být já?
5: No, obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt, vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
6: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
5: No, jak myslíte, takže, madam, co si račte přát?
6: No, chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?
5: No, na ženicha, bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře, chcete chlapa, dejte si udělat akt.
6: Tak vy s tím nepřestanete.
5: No.
6: V tom případě vás musím upozornit, že na těhle těch rukou... Ještě neoschla krev.
5: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
6: Jo, řízla. Podřízla jsem. Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, oči jako dva talíře a v každém chtíč, víčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
5: Na hřbitově? To vy, madam?
6: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
5: Na hřbitově leží?
6: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen, slepičky nad ním hrabou. Koutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
5: Paní, já mám slabé nervy.
6: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl přitom vášní. A kde je teď?
5: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madam. Šmaria, já to nechci slyšet.
6: A tě mu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každý kníry jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
5: Ty taky? Ale paní, prosím, ty těch mrtvejch jako hub po dešti.
6: Nebo ten... Hele...
5: Ano?
6: Vy ale máte pěkný krček.
5: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
6: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
5: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom, paní, já mám žaludeční vředy.
6: Nebo tehdy ten Kubánec? U pasu mačety? Psi vyli hrůzou, protože ve vzduchu byla krev?
5: Ano.
6: Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
5: Mějte smilování, paní.
6: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
5: No to je, kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
6: Jo. Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
5: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
6: Jo, a hezky mě obejmout.
5: Cože? Ne, to nikdy, to, ne, to mě radši klidně taky.
6: Nebo ten boxer, no. Ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
5: Ne, já to nechci vědět,
6: no,
5: já to
6: kde?
5: Nechci vědět.
6: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
5: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
6: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
5: Šmarja, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
6: Jo.
5: Já vás radši obejmu.
6: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
5: Ano.
6: Je to naše svatební fotografie.
5: Ano.
6: A na tý mají manželé vypadat šťastně.
5: Ano, ano, ale co pak to dedí? Vždyť já se třesu jako ratlík.
6: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
5: Ano?
6: Můj první se položil už u těch tří Arabů.
3: A teď jedno filmové a hudební setkání s Karlem Gottem.
7: Já tě poznávám. Já jsem ti chtěla říct, že jsem tenkrát jsem se strašně styděla si to říct.
8: Já jsem taky trochu stydlín v tomhle. Jsem pomalejší, ale to je let, co?
7: No.
8: Kolikrát jsem ti to tenkrát chtěl říct?
7: Dneska už je asi na to pozdě.
8: Ne, teď právě přišel náš čas.

0: Tati, tak tady jsi a já tě všude hledám. Pojď,
1: omlouvám se.
0: Jinak to nestihneš.
2: Ano. No, ale...
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Tak to bylo setkání Karla Gotta a Ivy Janžurové. Tedy pěvecká role herečky, které všichni její známí, včetně dcer, říkají zásadně Ivuška. Nejčastěji se prý učí při práci na zahradě, když pleje a okopává. Je členkou spolku Dámy vína, má ráda ruční práce a je také značně technicky zdatná. A kdyby toho volného času měla jen o trochu víc, určitě by ráda sedávala i v kině, tak jako za mlada.
5: To by mě jako opravdu tohle bavilo, když jsem byla studentka, tak v Praze, když už jsem studovala na DAMU, tak já jsem, jakmile jsem měla volný odpoledne, jak jsem začala s prvním promítáním a zběhala jsem třeba 4 biografie za sebou, mě to tak hrozně těšilo. A ten můj starší bratr, co mi říkal, že nemůžu být herečka, že nejsem dost hezká, tak ten sice vystudoval práva, ale jeho vášní byl film, a stal se potom zaměstnancem filmové distribuce pražský. To ještě vůbec netušil, že já taky budu točit někdy. A s velkým nadšením a s velkou vášní taky jako zhlížel filmy.

0: kousek scénky nazvané V seznamovací kanceláři.
1: My se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
2: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavněji bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
1: Sekačku.
2: Sekačku, ano.
1: No, to asi těžko. Ačkoliv, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
2: No vidíte, tak to bych bral teda,
1: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
2: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
1: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
2: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
1: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
2: Nekuřáka a abstinenta?
1: Ano, myslím, že takového něco říkala.
2: A že říká ten nekuřáka a abstinenta?
1: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
2: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
1: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
2: Jo, takhle proto. Ano.
1: Tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
2: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
1: Ne. To je velmi pohledná žena.
2: Já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
1: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
2: Jo, myslíte?
1: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
2: No, to zvětší trošku, asi ano. No, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
1: Prosím?
2: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
1: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
2: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
1: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
2: Že nějaká sešlá se mi zdá, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
1: Odřenej zadek?
2: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
1: boule?
2: Nevím,
1: no jo. No tak to je normální, ne?
2: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím, jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
1: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
2: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte? On si chce taky někdy vypučit můj soused, víte?
1: Váš soused?
2: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
1: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
2: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte.
1: Prosím
2: no,
1: vás.
2: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejbaná, nebo co to je. Jestli do ní něco nevělo, nebo co takový, já nevím.
1: Tak to se stane.
2: Taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
1: No. Víte? To víte, všechno nemůže mít tak akorát.
2: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
1: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci.
2: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a kdyby když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
1: No.
2: Tak zatím naschledáno.
1: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
2: Ne, já myslím, že
0: Iva Janžurová nastoupila do Národního divadla v roce 1987. Za tu dobu dostala cenu Thálie a taky cenu Alfréda Radoka. Má dohromady 5 českých lvů, medaily za zásluhy o stát a dostala i na festivalu v Karlových Varech cenu za mimořádný přínos českému filmu. A nezapomeneme ani na fakt, že byla už uvedena do Dvorany slávy TT. Mezi slavné osobnosti řadíme i my tady v rozhlase. Proto jsme ji dnes věnovali tenhle hodinový medailon. Tak zas někdy příště. Mějte se krásně a nezapomeňte se smát. Je to zdravé a pro ostatní i nakažlivé.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: V Terezíně se sešli politici i pamětníci, aby uctili památku obětí nacistické perzekuce. Pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km na dálnici D3 na jihu Čech se prodlouží až do konce letošního roku. Slovenští hokejisti na mistrovství světa porazili Itálii 4-1. V noci můžou teploty spadnout na nulu. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Na Národním hřbitově v Terezíně se dnes sešli politici, pamětníci nebo třeba skauti, aby připomněli památku obětí nacistické perzekuce. Akce k příležitosti 81. výročí osvobození se účastnil i prezident Petr Pavel. Michaela Vidláková vzpomíná, že v roce 1942 ji do Terezína deportovali nacističtí Němci jako šestiletou.
2: Jen díky několikanásobnému štěstí, souhře náhod, tátově prozíravosti a nevím čemu všemu, jsem se tady před 81 lety a dokonce s oběma rodiči dočkala té šťastné chvíle osvobození.
0: Vidláková připomíná, že zhruba 1,5 milionu židovských dětí takové štěstí nemělo a konce války se nedožilo. Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz se zvýšené rychlosti na 150 km za hodinu na části dálnice D3. Na úseku mezi Planou nad Lužnicí a Ústí a Usilným stát testuje rychlost vyšší než běžnou 130 od října. Aktuální maximální rychlost podle počasí určují proměnné dopravní značky. Hlavně v zimě se 150 nedalo jezdit skoro vůbec. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky tak bude testovací provoz pokračovat do konce roku.
3: Pro odpovědné rozhodnutí potřebujeme delší a reprezentativnější sledování v různých ročních obdobích. Dálnice D3 je například jednou z důležitých tras směrem na letní dovolené do Středomoří a právě v létě zde tak můžeme čekat silnější dopravní toky.
0: Plzeňský kraj je po Jihočeském druhý nejzalesněnější v republice. Lesy zaujímají zhruba 310 tisíc hektarů, travní porosty 115 tisíc. Data zveřejnil Český statistický úřad. Další podrobnosti dodává jeho mluvčí Lenka Hamouzová.
4: V Plzeňském kraji byl zaznamenán meziroční pokles orné půdy o téměř 350 hektarů. Naopak u zahrad a lesních pozemků došlo ke zvětšení ploch. Za posledních 10 let se podíl orné půdy v kraji snížil o 1,5 procentního bodu, tedy o více než 6 300 hektarů, a to ve prospěch trvalých travních porostů a v menší míře také k užitku zahrad.
0: Plocha orné půdy se meziročně zmenšila ve všech okresech, výjimkou je Tachovsko, kde byl zaznamenaný její nárůst téměř o 60 hektarů. Policie v několika evropských městech v sobotu zasahovala u obchodů společnosti Swatch. Stovky lidí si do nich přišli koupit limitovanou edici hodinek. V italském Miláně vypukla před obchodem v době jeho otevření rvačka. V Paříži policie proti davu použila slzný plyn. Policisti zasahovali taky v obchodním centru poblíž nizozemského Hágu. Informuje o tom britský deník Guardian, podle kterého lidé na hodinky ve frontách často čekali i několik dní. V některých městech firma Swatch z bezpečnostních důvodů obchody ani neotevřela. Sport. Slovenští hokejisti ve skupině světového šampionátu vyhráli nad Itálií 4-1. Spojené státy porazili Velkou Británii 5-1. Ve Friburgu a v Curychu se dnes budou hrát ještě další 4 zápasy.
1: Počasí.
0: Noc bude na jihu Čech jasná a chladná, teploty klesnou na 3 stupně až 0, místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Zítra ráno očekávejte jasno nebo skoro jasno, ojedinělé mlhy. Dopoledne přibývání oblačnosti, odpoledne převážně oblačno a pouze výjimečně slabé přehánky, hlavně na Šumavě. Teploty budou mezi 16 a 19 stupně Celsia, na horách do 14. Slabý proměnlivý vítr nebo bezvětří, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Z jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Kavárna. Kulturní magazín.
5: Proto, abyste poznali práce současných španělských ilustrátorů, už nemusíte jezdit do Madridu nebo do Barcelony. Stačí navštívit Palác ilustrace v Českém Krumlově na zámku, kde je pod názvem Maestros k vidění tvorba 10 předních španělských ilustrátorů. A my si ji dnes prohlédneme v kavárně, u které vás vítá Pavla Kuchtová. My jsme se dneska s kavárnou vypravili do Českého Krumlova, právě jsme vystoupali několik schodů v bývalé zámecké mincovně, abychom se ocitli v Paláci ilustrace. Možná jsme trochu udýchaní, protože těch pár schodů nám trošku dalo zabrat. Jsem tady s ředitelem Ivo Janouškem a jsme tady proto, že vy tady právě teď máte novou kolekci španělských ilustrátorů.
6: My se nacházíme v prvním patře objektu mincovny na druhém zámeckém nádvoří a máme tady kolem sebe zhruba 1000 m² výstavní plochy. Když vystoupíme nahoru, tak hned nás na úvod přivítá text jako v pohádce, jenže doopravdy, což si myslím, že je něco, co každý návštěvník, když přijde do našeho interiéru, tak hned pozná. Na jedné straně se nachází 5 sálů a velká červená knihovna, které jsou určeny pro prezentaci naší sbírky, kterou dal dohromady Otakar Božijovský a budoval ji po celý svůj život během tvorby nakladatelství Bohem Press. My jsme se ale rozhodli, aby si o nás lidé nemysleli, že jsme ve spacím vagónu, že se tady vlastně nic neděje a nic neměníme, tak jsme se rozhodli, že každý půl rok přivezeme do Čech nějakého zajímavého hosta nebo hosty Paláce ilustrace, který trošku na tu každou sezónu, ať letní nebo zimní, přinesou něco jiného. A my teď tady máme našeho prvního hosta a tím je výstava Maestros Ilustración Española, výběr 10 španělských ilustrátorů současného umění ze všech koutů Španělska. Vlastně jsme si řekli, Španělsko je v paláci. Tentokrát nemusíte ani do Madridu nebo do Barcelony, protože Španělsko je v paláci. Tahle ta výstava, výběr těchto ilustrátorů je vlastně nejenom poprvé v České republice, ale i poprvé ve střední Evropě, protože to je něco, co navazuje na naší činnost.
5: My jsme tady v Paláci ilustrace byli zhruba před rokem a představovali jsme vlastně celou tu sbírku, která je tady k vidění. Palác ilustrace je otevřený zhruba půl roku nebo možná necelý rok. My jsme si tu sbírku trochu představovali, ale pojďme se teď podívat právě do té španělské části. Jak jste řekl, bude se to tady proměňovat každý zhruba půl rok, něco na léto, něco na zimu a začínáte Španěly. Proč padla volba právě na ně?
6: Řekli jsme si, že musíme přivést něco, co bude lidi zajímat. To je první věc. Druhá věc je, že jsme chtěli nastavit už od prvního momentu tu laťku vysoko. A ta třetí věc je, že Otakar má do Španělska úžasné kontakty. Vlastně teda ta výstava vznikla, dalo by se říct, úplně jednoduše. Otakar prostě zavolal svému dobrému příteli, ilustrátorovi, který pracoval pro Bohem Press, ten se jmenuje Javier Zabala, narozený v Leonu v Madridu, se slovy vyber 10 nejlepších španělských ilustrátorů, zabal to a pošle nám to do Krumlova, uděláme jim tady velkou výstavu. A Javier vybral 10 špičkových ilustrátorů ze všech koutů Španělska. Z Madridu, Barcelony, Leonu, Alicante, Huesky, Saragozy a tak dále a tak dále. Opravdu ze všech koutů Španělska. A ti nejlepší ilustrátoři, kteří se věnují jak komiksu, jak klasické ilustraci, tak volné tvorbě a tak dále, kolážím, tak ty nejlepší z nich, mimochodem prakticky všichni obdrželi národní ceny, nebo byli oceňovaní na bienále v Bratislavě, nebo byli oceňovaní na veletrhu, světovém veletrhu v Boloni, tak všichni zabalili svoje originály, poslali je do Madridu a z Madridu ta velká zásilka přijela do Českého Krumlova. A tak poprvé ve střední Evropě je výběr toho nejlepšího ze španělské ilustrace v Českém Krumlově.
5: A my teď máme tu možnost procházet se právě Palácem ilustrace, tím horním patrem a tuhle tu úžasnou sbírku obdivovat a dívat se na ní. Ti autoři mají být ti nejlepší ze Španělska. Ono se to asi těžko určuje, ale na druhou stranu vy už jste řekl, že byli oceněni na mnoha soutěžích, v mnoha přehlídkách a tak dále.
6: Španělsko je velká země s obrovskou kulturou, nejenom co týče architektury, umění, designu a literatury, takže samozřejmě vybrat 10 nejlepších je těžký. Na druhou stranu ten styl a ten vkus, který se protíná sbírkou Otakara Božejovského, tak se trošičku protíná i výběrem těch autorů. Je to vlastně kurátorský výběr ve spolupráci Otakara Božejovského a Javiera Zabaly. Čtyři z těch ilustrátorů, kteří jsou z té vystavení, pracovali pro nakladatelství Bohem Press. Tři z nich dokonce začínali u nakladatelství Bohem Press jako neznámí malíři, z nich se pak stali postupně světové hvězdy.

0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: V kavárně si dnes prohlížíme novou výstavu španělských ilustrátorů s názvem Maestros. Vidět ji můžete v bývalé mincovně zámku Český Krumlov, která se proměnila na palác ilustrace. A právě tam nás vzal kurátor Ivo Janoušek.
2: No, my se nacházíme v první místnosti, která je celá věnovaná ilustrátorovi Javierovi Zabala, který stojí za tím, že ta výstava tady je. V tomto prvním sále jsou tady ilustrace, vidíme tady Dona Quixota, vidíme tady úžasné ilustrace plné domků, je to kombinace akvarelu, kreseb, koláží. Je to vlastně průřez s nejrůznějšími technikami, ten jeho styl je jako velmi osobitý a já si musím říct, že ho mám velmi rád. A musím ještě říct jednu věc, že ta výstava má pro nás ještě jeden obrovský přínos, protože už dneska víme, že část z těch originálů, které jsou tady teď vystaveny, se podaří, že zůstanou nadále v naší sbírce. A to je vlastně i trošku naše myšlenka, že naši ilustrátoři a ilustrátoři, kteří budou mít tady výstavu, tak většinou část z těch originálů vždycky zůstane v té sbírce, v paláci ilustrace, a tak ta sbírka a ta kolekce, která je zde uložená, bude nejenom čím dál lepší, ale i čím dál větší.
1: Čili vy tady máte nejen sbírku Otakara Bužejovského, ale postupně budujete i svou vlastní, a to si myslím, že je velmi důležité pro takovou instituci, jako je palác ilustrace.
2: My jsme tady v sále, který je tím velkým hlavním, vlastně největší sál, který bude věnován pro právě tyto samostatné výstavy. Já bych tady ještě předtím, než budu mluvit o těch dílech, bych chtěl trošku upozornit na jednu věc. My jsme v letošním roce dostali cenu Czech Grand Design, hlavní cenu za architekturu modulárního systému, který byl navržen pro palác ilustrace. A aby si, jak už jsem říkal, o nás nemysleli, že jsme ve spacím vlaku a že ten náš systém je skutečně modulární, jak o něm tvrdíme, tak jsme se rozhodli, že i změníme ten interiér té výstavy. Takže jsme tady vybudovali takovouhle 9-metrovou stěnu, na které je kolem 5,5 tisíce mosazných šroubků, mimochodem, kde každý ten šroubek je nejenom dekor, ale zároveň funguje jako závěs na obraz. Je to vlastně jako nekonečná nástěnka a z těch kostek, kterých je složená, se dá vlastně postavit úplně cokoliv. A ta velká stěna se najednou stala prostorem prezentace nejrůznějších ilustrátorů, kteří se tady protínají vedle sebe. Ať zmíním Emilia Gonzáleze Urberuagu, který pracoval pro nakladatelství Bohem Press. Úžasná díla Antonia Santose, který má takové tváře, které jsou velmi jako zjednodušené. Jsou tady krásné dřevořezy, linority, tisky. Jsou tady ilustrátoři, kteří třeba získali cenu za nejkrásnější knihu Evropy, což je tady vedle mě Arcadio Lobato, který je proslaven svými akvarely. Arcadio Lobato mimochodem je velevážený profesor na mezinárodní ilustrátorské škole v Sarmede na severu Itálie. Tady hned za mnou je Carme Sole Vendrell, to je jedna z určitě nejvýznamnějších španělských ilustrátorek, která je takovou ikonou katalánska. Mimochodem teď v současné době vzniká velké muzeum v Barceloně katalánské kultury a ona tam bude zastoupená za prezentaci vlastně španělského umění z pohledu ilustrace. Ty originály, které tady jsou, tak jsou nejenom díla, která jsou ikonická, ale zároveň jsou tady díla, která byly třeba namalovány právě pro nakladatelství Bohem Press, protože Carme Sole Vendrell je nejstarší z těch ilustrátorů, kteří tady jsou, ale hlavně to je jediná žena. A proto na ní upozorňuji.
1: Tak to jsme rádi. My si určitě popovídáme s Otakarem Bužejovským právě o jeho vydavatelství Bohem Press, ale také o spolupráci přímo se španělskými ilustrátory. Ale teď jsme tedy přímo v té expozici s Ivo Janouškem a prohlížíme si a postupně si procházíme celou tu nádhernou kolekci, která je tady připravena. Dá se říct, Ivo, že třeba jsou ti španělští ilustrátoři něčím specifičtí? Liší se nějak jejich tvorba třeba od ostatních autorů Evropy?
2: Je to crazy. Je to barevný, je to prostě, jako mě to hrozně baví. Možná řeknu na úvod jednu věc. Tato výstava pro mě jako kurátorsky byla nesmírně obtížná, protože dostat do dvou sálů 10 ilustrátorů, který každý z nich tvoří naprosto rozdílně. Jsou tady barevné věci, jako je komiks, Jsou tady tiché obrazy, to je vlastně prakticky tuška, která je nesmírně jemná. Jsou tady koláže, jsou tady věci, které jsou velmi pastózní, takový až jako rustiko. Takže jsou tu věci, které jsou sice vystavený vedle sebe, ale jsou jako diametrálně odlišní. Takže pro nás bylo docela těžký nastavit vlastně tu rytmiku těch děl, jak ty autory vlastně poskládat vedle sebe, aby to v té výstavě fungovalo. Zároveň to byl těžký úkol i z toho důvodu, že se nacházíme v barokním sále, který má 19-stoletovou šablonovou výmalbu plnou květin, zároveň jsou tady zlacená barokní kamna, z oken máme nádherný výhled na Český Krumlov, který je v údolí pod náma, teďkon krásně osvětlený sluncem. Do toho je náš modulární systém plný tisíců mosazních šroubků a do toho v dubových rámech je tady 70 originálů od 10 předních španělských ilustrátorů a každý z nich tvoří úplně jinak a z té španělské kultury se v tom svém stylu reprezentuje jinou formou. Takže když třeba tady se díváme na dílo Pabla Auládela, který je velmi jemný, vlastně to je to skoro na hraně renesančního schématu, kdy jsou to postavy až takové jako potvory, až po postavy, které jsou, jako kdybyste se nadívali na renesanční obraz, jako kdybyste se dívali do španělské historie a když projdete za roh, tak na vás tady křičí barevné věci Javiera Olivárese, to je vlastně člověk a umělec, který byl ocen národní španělskou cenou za komiks, je to ikona španělského komiksu a najednou tady na nás kouká bejk a lev v plných prostě barvách a je to vlastně najednou moderní a já musím říct, že jsme si to vlastně i užili i z toho důvodu, že nás vlastně strašně baví do toho historického prostoru na takovouhle zeď dát prostě takhle barevný komiks a vlastně trošku rozbít a hrát si s tím kontrastem víc, protože ostatně ocenění za Czech Grand Design, který jsme dostali za interiér Paláce ilustrace a za architekturu O+M studia Ondřeje a Moniky Čechových, tak byl i v tom, že ne vždycky méně znamená více.
1: A já musím říct, že tady se to vůbec nepere, že ta krásná starorůžová, která je právě na té mobilní stěně, na které se dá právě instalovat jakákoliv výstava, téměř jakákoliv výstava, krásně koresponduje, jak se říkal, s tou šablonovou výmalbou, která je taky na starorůžovém podkladě. A přitom ta moderní díla tady působí velice, velice dobře. A pravda je, že ta španělská barevnost, ten temperament, takové to slunce, které nám tady občas chybí, tak to se podařilo do téhle kolekce dostat.
2: Pak je tady jedna věc. Připravili jsme jak pro výstavu Španělů, tak pro naší sbírku průvodce výstavou, který je samozřejmě v několika jazycích. A je to průvodce, který nejenom popisuje příběhy jednotlivých ilustrátorů, co dokázali, v čem jsou vlastně výjimeční, aby jsme je tomu českému publiku představili, tak v případě sbírky ten výstavní průvodce, ten oficiální průvodce výstavou, kromě příběhu jednotlivých ilustrátorů, poodkrývá i příběhy těch jednotlivých dětských knížek, protože každá ta ilustrace není jenom nádherný obraz na stěně, ale je to ještě příběh z dětské knížky. A jak říká Otakar Božijovský, to, co je důležitější než ta ilustrace, je ten text.
1: Krásně nás ředitel Paláce ilustrace Ivo Janoušek, který je zároveň kurátorem výstav, provedl touhletou nádhernou kolekcí španělských ilustrátorů. Já za to moc děkuji a půjdeme za Otakarem Božijovským, který vlastně stojí za tím, že vůbec Palác ilustrace tady je, že je naplněný velikou krásou a že máme možnost tady teď obdivovat i umění španělských ilustrátorů.

0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: V Paláci ilustrace nově můžeme vidět kolekci španělských ilustrátorů. Tahle sbírka se sem dostala také díky Otakaru Božejovskému, který sem věnoval celou svou sbírku ilustrací. Ale povězte, pane Božejovský, v čem je tahle španělská kolekce zajímavá?
2: Mě to padlo z toho důvodu, že mezi komunistickým československým a fašistickým Španělskem nebyla vůbec žádný kontakty. A Španělé, jak víte, je velice kulturní národ a mají fantastický malíře a architekty a všechno možný, výbornou literaturu. A tak mě napadlo, abych představil, nebo aby jsme představili tady v tom muzeum českým publikum něco, co předtím ještě nevidělo a co je stejně strašně zajímavý. Je to tedy úplně jiný než třeba česká ilustrace, ale o to jde. Jo, každá ilustrace, každý národ má takový vlastní specifikum. A kvůli tomu jsem si myslel, že by to bylo tady vhodné udělat. A kromě toho z těch 10 španělských ilustrátorů, já jsem zpracoval se 4 z nich, to znamená, že všechny dobře znám. A tak mě napadlo udělat tohleto výstavu, protože možná toto je poprvé, co se vůbec něco takového přihodilo. Je to tak důležitý, že by to bylo škoda, aby se to neudělalo.
1: A co tedy bylo tím impulzem, že zrovna jste se jako pro první proměnou sbírku rozhodli pro Španěly? Jsou to nějaké vaše kontakty dlouhodobé?
2: No, tak já jsem třeba, rozumíte, 3 z těch ilustrátorů, já jsem dělal ze 4, 3 z těch ilustrátorů začínali u nás, jako v Bohem Presu. No, já jsem měl nakladatelství v Cirichu. A my jsme tam měli velikou výstavu v Muzeum současného umění, kde jsme byli pozvaní španělskou infantkou. A tam jsme se seznámili s těma 3 ilustrátorama a ty za náma přišli a ukazovali nám věci, které byly, dá se říct, na Španělsko tenkrát velice moderní. A říkali mě, nás tady nikdo nechce, protože nás nechce jít publikovat, nikdo nebude publikovat. Já jsem říkal, o to líp. Jsem říkal, tak budu vás publikovat já a prodám to těm, kteří vás odmítli. Co se taky stalo?
1: A v čem byl třeba ten přístup těch španělských ilustrátorů jiný? Dá se to takhle říct? A nebo vzpomenete na nějaké tituly, které jste právě společně vydali?
2: No, těch titulů bylo hodně. Jo, my jsme měli třeba s Arkadem Roval, to jsme dostali cenu za nejlepší knížku Evropy. To bylo jako jedna z 20 nejlepších knížek na světě. Třeba ten Emilio Urbaga, tenkrát byl velice moderní a ty španělský nakladatelé to prakticky nechtěli, protože to bylo úplně velký riziko taky. Jo. A já jsem měl to štěstí jako nakladatelství, že to, co já jsem vydal, tak všichni prakticky kopírovali. Jako oni si mysleli, že na co šáhne Bohem Press, takže to bude ze zlata. To znamená, že mi věřili. Jo, ty klienti, my jsme to dělali v 67 jazycích. Jo. A my jsme dostali nejvíce vůbec na světě. Ale to je taky, že jste musela se být taky odvážná. Jako my jsme k tomu byli otevřený.
1: Říká Otakar Božejovský, majitel nakladatelství Bohem Press, který zprostředkoval výstavu předních španělských ilustrátorů v Českokrumlovském paláci ilustrace. Zajděte se na ně podívat, stojí za vidění. Inspirativní dny vám přeje Pavla Kuchtová.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Milí přátelé, přejeme vám co nejpříjemnější chvíle strávené při poslechu našeho pořadu, jehož prostřednictvím byste se mohli přesunout do různých časů písničkové zábavy. Spoza pomyslných světel ramp vás rád zdraví Jiří Kasal. Možná, že si někteří z vás vzpomenou na kasovně úspěšnou americkou komedii Čarodějky z Eastwicku. Jednou z nich byla dnes dozajistě světoznámá zakrátko 80-letá herečka a zpěvačka známá světu jako Cher. Nejprve se však proslavila, když tvořila nižnější polovinu interesantního druhdy manželského a vokálního páru Sonny and Cher.

Baby Don't Go, Zlato neodcházej, to byl v roce 1964 vlastně první hit dvojice Sonny & Cher. Nejprve malý a potom řečeno tenisově, druhým podáním velký. Cher zpívá o osudu chudé 18-leté dívky z rozvrácené rodiny, která je frustrovaná a neoblíbená v malém městě, odkud chce uprchnout za štěstím. Sonny zaujal v textu písničky roli dívčina přítele a prosí, aby neodcházela, že jí má moc rád. Písničku Baby Don't Go bylo dobré zahrát na začátek i z toho důvodu, že její autor, tedy Sonny Bono, vtiskl do jejího textu lecos z životního příběhu jeho někdejší vokální i životní partnerky Sherilyn Sarkisian. Ta se narodila v El Centro v Kalifornii 20. května roku 1946, tedy před 80 roky. Její biologický otec byl Američan arménského původu. Živil se jako řidič kamionu, ale propadnul hazardu a drogám a jeho otisk v životě Cher byl naštěstí malý. Její matka, Georgia Holt, modelka a herečka, měla složitý částečně indiánský původ. Častěji měnila partnery a život Cher v dětství a rané mládí příliš radostný nebyl a neměl daleko od jejího prvního výrazného solového hitu, tedy od jeho slov. Gypsies, tramps and thieves, cikáni, tuláci a zloději.

and Thieves, cikáni, tuláci a zloději. To byl song, v něm Cher zpívá z pohledu 16-leté romské dívky, která se narodila ve voze putovní show. V tomto hitu autora Boba Stona jsme se dostali až do roku 1971, kdy už dvojice Sonny and Cher byla za svým zenitem, a tak se rychle vraťme do raných kapitol jejího příběhu. Druhý z dvojice Sonny and Cher, Sonny Salvatore Bono, byl příkladem typického self-made mana, tedy někoho, kdo z nuly se sebou dokáže udělat velké věci. Tento muž italského původu spatřil světlo světa 16. února roku 1935 v Detroitu. Když mu bylo 19, přesídlil z města benzínu a automobilů do centra celuloidového světa, do Hollywoodu. Ale na zář reflektorů si ovšem musel ještě pár let počkat. Zpočátku se živil lecčíms, například jako masér, holič, řidič autobusu nebo dělník u pásu. I jeho časný dotyk se světem hudby byl spíše nesmělý, když někdy v roce 1957 dostal bezvýznamné místo u jedné nahrávací společnosti. Sonny Bono se zamiloval jednoho dne do velmi mladého děvčete jménem Sherilyn Sarkisian. Láska to byla jako trám, i když mezi milenci bylo 11 let věkového rozdílu. Za rok se neoficiálně vzali. Nutno připodotknout, že Sonny za sebou jednu manželskou zkušenost měl. Sherry už se tehdy snažila uplatnit jako zpěvačka, a tak Sonny přemluvil svého šéfa, Phila Spectra a zároveň přítele, aby mohla zpívat v podpůrném sboru tenkrát slavné dívčí skupiny Ronettes. Zároveň Sonny and Cher se spojili také jako vokální duo, nejdříve pod antikou inspirovaným názvem Cesar and Cleo a zakrátko už pod svými vlastními jmény Sonny and Cher. A za nějaký čas se toto duo proslavilo, jistě k tomu hodně přispěl také tento superhit I Got You Babe, mám tebe zlato.

Mám tebe, nenechám tě odejít, mám tebe, abys mě moc miloval. To se jistě tehdy upřímně ujišťovali o vzájemné lásce Sonny and Cher ve svém největším hitu I Got You Babe z roku 1965, který v jiném hudebním stylu přivedla na vysoké příčky hitparád o 20 let později britská popreggae kapela UB40 a v Čechách natočili jako duet Dana Hobzová a Josef Laufer s kapelou jeho Čecha Karla Duby pod názvem Kousek tebe. Hit I Got You Babe je na debutovém albu Sonny and Cher Look at Us, podívejte se na nás, které patří k folkrockovým klenotům 60. let a po stránce zvukové přinesl plody spolupráce Sonnyho Bona se svým kamarádem, geniálním producentem Philem Spectrem. Dvojice Sonny and Cher se stala módní záležitostí nejen po stránce hudební, ale také vizuální i způsobem prezentace. Ovšem na další písničkovou bombu nechala čekat příznivce zhruba 2 roky, ale byl to mistrovský kousek, nejen po stránce hudební. Písnička se jmenovala The Beat Goes On, tedy volněji přeloženo Život běží dál. V roce 1967 ji natočila smetánka kalifornských studiových muzikantů a za povšimnutí stojí také text Sonnyho Bona The Beat Goes On, v němž jemně ironicky komentuje to, jak se vnějškové prvky kultury mění, zatímco některé aspekty života zůstávají konstantní. Jako některé módní výstřelky, charlestonský tanec nebo obchod s potravinami na rohu zamířili na smetiště dějin. Na jejich místo přicházejí supermarkety, stále rychlejší auta, minisukně a tak dál. Sonny and Cher a The Beat Goes On.

The beat goes on, život běží dál a další z výrazných hitů dvojice Sonny & Cher, který má také českou verzi, známější Zdařilou a pohotovou. Ještě v roce 1967 ji natočili Petr Spálený a Ivon Přenosilová s textem Jiřího Štajdla a s kapelou Apollo Beat jako Zlý znamení. Během společné kariéry se oba partneři také projevovali jako zpěváci samostatně. Cher ve větší míře, Bono v menší. Nejlepším příkladem je velký solový hit Cher, který pro ní napsal Sonny Bono Bang Bang, My Baby Shut Me Down. Prásk, prásk, můj miláček mi střelil z roku 1966. Ta střelba je metaforou pro konec lásky a manželství dvou lidí, ale nejprve si spolu hrajou jako děti. Bylo mi 5 a jemu 6. Jezdili jsme na koních vyrobených z klacíků. Nosil černou a já bílou. Vždycky vyhrál ten závod. Prásk, prásk, střelil mě. Sekla jsem sebou na zem, prásk, prásk, ten hrozný zvuk, prásk, prásk, můj miláček mě střelil. No a pak v té písničce oba vyrostou a ona se ho vezme s tancem a s kostelními zvony, ale on ji pak opustí. Cher a 60 let starý, její v Americe i v Evropě velký hit Bang Bang, My Baby Shut Me Down.

Tak to byl první velký solový hit zpěvačky Cher, Bang Bang My Baby Shut Me Down. Tuto písničku pak rychle natočila ještě v roce 1966 Nancy Sinatra a ta její verze je dnes paradoxně známější, neboť ji mnohem později použil režisér Quentin Tarantino v prvním díle filmu Kill Bill. V Čechách tuto písničku zpívala Lucie Bílá. Každá, i ta svérázná pohádka jednou končí. A tak tomu bylo také u společné cesty páru Sonny a Cher. Jejich úspěchy ke konci 60. let slábly a pak blednul také jejich vztah. Jejich oficiální manželství skončilo po 5 letech v roce 1974. Uzavřelo tak 10 let slávy extravagantních výstřelků a divokého soužití dvou nanejvýše temperamentních osobností. Jejich oddělené cesty však bezesporu nevedly do zapomnění. Cher s představou věčného mládí vlastně stále pokračuje ve hvězdné kariéře zpěvačky a herečky, korunované hity i Oscarem a Zlatými globy. Sonny zdařile zhodnotil svůj kapitál z vlastnictví několika restaurací a vyhlas populární postavy i na poli politickém. Nejdříve na komunální scéně, co by starosta kalifornského města Palm Springs a v roce 1994 byl za republikánskou stranu zvolen do Senátu, kde se stal oblíbeným zásluhou svých svérázných projevů, kterými prý dokázal rozesmat i ty nejchladnější ze senátorů. Sonny Bono zemřel ve věku 62 let 5. ledna roku 1997 na následky zranění, která si přivodil při lyžování v Nevadě. Ovšem dnešní Světla Ramp byla motivována nadcházejícím jubileem Cher a tak je uzavřeme jejím obrovským hitem z roku 1974, Dark Lady, tedy paní v tmavém. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za přízeň a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře mnoho dobrého.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Celý rok s bylinkami, jak se cítit dobře za pomoci darů přírody od ledna až do prosince, to detailně popisuje nová kniha Bylinkové radosti bylinkářky Anny Bednářové. Každá kapitola se zaměřuje na aktuální sezónu, popisuje bylinky a jejich účinky a nabízí praktické tipy pro sběr i různé možnosti použití. Podrobnosti autorka poví přímo v našem vysílání. Popovídáme si s ní totiž v pondělí 18. května po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Horácova mladá sousedka je nalezena mrtvá. Byla to sebevražda nebo vražda? Případ pro malíře. ČT 2. Všichni jsou hráči, ale jen jeden může být pokrový král. Steve McQueen v premiérovém filmu Cincinnati Kid. A ČT Art

0: příležitosti významného životního jubila legendární herečky Ivy Janžurové film podle románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Spolek Milion chvilek pro demokracii uspořádal v krajských městech pochody na podporu médií veřejné služby. Lebka svaté Zdislavy by se měla v nejbližších dnech vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí. Dobrovolníci využívají drony s termokamerami pro záchranu srnčat při sečích. Noční teploty klesnou na jihu Čech k nule, zítřejší denní vystoupí k 19 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán, příjemný večer. Spolek Milion chvilek pro demokracii dnes ve 12 krajských městech organizuje pochody na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií. Akcí s názvem Ruce pryč od médií chce upozornit na obavy z politického ovládnutí České televize a Českého rozhlasu. Pochod v Českých Budějovicích sleduje reportérka Eva Dubská-Petrová.
3: Možná slyšíte bubny a píšťalky, které pochod v Budějovicích taky doprovází. Jeho účastníci se sešli v 17 hodin před budovou rozhlasu, kde vyjádřili jeho pracovníkům svoji podporu. Odpovědí jim byl nápis vylepený v oknech budovy Děkujeme. Mají sebou transparenty s nápisy jako Podporuji veřejná média a nebo Český rozhlas do uší, ne na vodítko. Už se přesunuli do centra města a pochod zakončí na náměstí Přemysla Otakara II. Z Českých Budějovic Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
2: Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí do konce května. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se ji podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil.
4: Je to zázrak pro celý kraj, protože tak rychle to dokázat, to je přímo vás nebe přímo.
5: Sestra Dominikánka Roberta neskrývala dnes radost práce restaurátorů, kteří lebku svaté Zdislavy po dvou dnech vyjmuli z kbelíku, do kterého ji zloděj dal a zalil betonem. Teď ještě musí očistit a zakonzervovat. Podle děkana dominikánského kláštera Pavla Márie Majera by se ta lebka mohla brzy vrátit do Jablonného.
6: Je naděje, že do zdislavské pouti by mohla se dostat zpátky k nám. Ovšem druhá otázka je, zdali a jak ji budeme vystavovat vzhledem k tomu, co se stalo.
5: Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla vznikne komise ze zástupců biskupství, farnosti a Libereckého kraje, která rozhodne o dalším způsobu prezentace lebky svaté Zdislavy. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Dobrovolníci zachraňují tisíce novorozených srnčat na jihu Čech při jarních sečích trav. Používají přitom například drony s termovizí, které mapují pohyb zvířat. Sekání trávy ohrožuje kromě srnčat mladé zajíce nebo některé ptačí druhy. Na zvířata schovaná v trávě by měly dávat pozor mimo jiné majitelé psů, říká předsedkyně spolku Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
7: Mnohdy si lidé myslí, že jejich roztomilý malý pejsek nemůže způsobit žádnou škodu, protože žádné zvíře neuloví, ale v případě těch mláďat nebo i ptáčků sedících na hnízdech. Stačí jenom stres a následkem toho ten živočich může ohynout. Sport.
2: České Budějovice chtějí pro sezónu 2026 až 2027 přihlásit mužstvo, které by hrálo třetí fotbalovou ligu. Získali by od některého současného účastníka třetí nejvyšší soutěže. ČTK to řekl náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš z Hnutí naše Česko. Radnice by pak v budoucnu chtěla na nový klub nastupující pod hlavičkou Českých Budějovic navázat i mládežnickou akademii, která teď patří pod Dynamo. Počasí. Noc bude na jihu Čech chladná, teploty klesnou na 3 stupně až 0, místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Zítra ráno očekávejte jasno nebo skoro jasno a ojediněle mlhy. Od dopoledne přibývání oblačnosti, odpoledne převážně oblačno a pouze výjimečně slabé přehánky, hlavně na Šumavě. Teploty budou mezi 16 a 19 stupni Celsia, na horách do 14. Vítr slabý, proměnlivý nebo bezvětří, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Hustý provoz je aktuálně na hlavním tahu 20 z Českých Budějovic na Písek, konkrétně mezi Dasným a Češnovicemi. Zdržíte se tam okolo 10 minut. Žádné nehody hlášené nemáme, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

18 hodin a 5 minut posloucháte nedělní vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. A právě teď startují vaše oblíbené melodie podvečera, kdy si můžete splnit svá hudební přání pro dobrou náladu nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

ladíte Český rozhlas České Budějovice. Právě teď dospívala Leona Machálková, píseň Svět je plný bláznů. No a před námi je první dnešní přání melodii podvečera. Vážená hudební redakce, zahrajte prosím 17. května pěknou písničku paní Marii Podlahové z Mydlovar k jejím 78. narozeninám. Milá oslavenkyně, hodně štěstí, protože s ním je život jednodušší. Hodně zdraví, protože je v životě nejdůležitější. Dobrou náladu, protože s ní je život veselější. Také hodně zážitků, stoulek po přírodě, protože s nimi je život pestřejší. Ze srdce tvoje kamarádka Eva. Pro oslavenkyni jsem vybrala píseň Nejhezčí tango. A tady je.

Karel Gott byl poslem dobrých zpráv v melodiích podvečera na Českém rozhlase České Budějovice. Krásný podvečer, zdravím všechny posluchače i vás do studia a moc prosím o písničku od Marcela a Emilky z Moškových. Mámo a táto, děkuji vám pro slečnu Kláru Procházkovou k narozeninám. Milá Klárko, přejeme ti štěstí, aby ses měla skvěle i v dešti. Jsi naše úžasná kamarádka, ať je tvůj život jak pohádka. Hodně zdraví, abys šťastná vždycky byla, k tomu úsměv na tváři, ať se ti vše vydaří. Krásné narozeniny přejí kamarádky Adélka, Martinka, Jiřínka z Prahy a teta Anička z Kunic Praha Východ. Moc děkuji za zahrání a přeji hezký večer.

Ladíte nedělní melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice. Dobrý den, chtěli bychom zahrát písničku pro Stanislavu Jirouškovou ze zahrádky k 72. narozeninám. Hodně štěstí, zdraví a lásky jí přejí Kukolíkovi ze zahrádky. Kukolíkům se omlouvám a paní Stanislavě posíláme píseň od Valdemara Matušky, slavící z Madridu.

nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Uuu!

0: podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMS-ku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 1103. Hudební pozdravení Jiřího Kasala.
1: Minulou neděli bylo 80 legendárnímu a stále koncertně se svou zelenou kytarou aktivnímu skotskému písničkáři, který se v Glasgow narodil jako Donovan Phillips Leach, ale svět ho zná pouze jako Donovana. Jeho písničky a jejich éterická snová poetika nepochybně obohatily kouzelná 60. léta a hippie éru a atmosféru tohoto desetiletí a dočkali se značné obliby. A to jak na britských ostrovech, tak v Americe, ale i v jiných zemích, včetně Československa. Mám na mysli písničky jako Catch the Wind, Mellow Yellow, Jennifer Juniper, Sunshine, Superman, Atlantis a jiné. V Československu ovšem Donovan koncertoval až v době vzdálené od jeho největší slávy v roce 1983 jako zahraniční host na Bratislavské Lyře a o rok později v Praze v tehdejším Paláci kultury v rámci hudební akce Planeta míru. Jsem rád, že jsem se mohl přímo dotknout Donovanovy návštěvy a setkat se s ním už v tomto století, když se tento slavný písničkář s fingerpickingem, tedy specifickým stylem hry na kytaru, zúčastnil v létě roku 2002 festivalu Slunce ve Strážnici a přenocoval na jihu Čech v třeboňském hotelu Zlatá hvězda. Na to jsem šířej před 4 roky zavzpomínal v pořadu Světla ramp. Některé Donovanovy hity mají také české verze, jmenovitě Catch the Wind, neboli Vánoční Ježíšek Jaroslava Hudky, Jennifer Juniper jako Čaroděj Dobroděj a Yellow Mellow, tedy Motel Modrail, obojí s Václavem Neckářem a také Colors ve velmi jemném pojetí písničkářky Zdenky Lorencové. Ta dala této skladbě od Donovana název Žlutá.

Posloucháte Melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice. A máme tu další přání. Prosíme o zahrání pěkné písničky pro pana Miroslava Mráze z Níhošovic k 81. narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti vám přeje obecní úřad a kulturní komise v Níhošovicích. A samozřejmě Český rozhlas České Budějovice se připojuje a posílá pěknou písničku.

Marie Rotrová. Zítra, tedy v pondělí 18. května, posílí řady sedmdesátníků pan Jiří Kopejtko. Aby se mu dobře a ve zdraví žilo na chalupě v Potočné, neopouštila ho radost a dobrá nálada, ze srdce přeje osazenstvo obecního úřadu v Číměři. Na přání oslavence prosíme o píseň Už mi lásko není 20 let od Jiřího Zmoška. Moc krát děkujeme, nemáte zač a gratulujeme.

Hezkou neděli 17. května. Včera jsem si náramně užila den otevřených dveří Českého rozhlasu. My také a ještě jednou všem těm, kteří vážili cestu a zavítali k nám, moc děkujeme, bylo to opravdu senzační. Dnes má 65. narozeniny irská zpěvačka Enya, moje též oblíbená interpretka. Nejvíc mi v poslední době od ní hrála písnička Wild Child. A dnes má též narozeniny i váš rozhlasový kolega z Českého rozhlasu Sever, moderátor Zdeněk Lukesle. Jeho zdravím, jako všechny ostatní posluchače Českého rozhlasu České Budějovice, Sylvie z Prahy a co asi posílá Wild Child od Annie.

18 hodin a 58 minut, tolik dnešní melodie podvečera. Od mikrofonu se loučí Radek Diviš, který přeje pěkný večer při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice.

0: hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Koaliční rada se podle premiéra Babiše bude návrhem zákona o veřejnoprávních médiích zabývat na konci května. Dobrodružné hřiště na píseckém sídlišti Portyč už přilákalo skoro 1500 návštěvníků. Počasí, noční teploty můžou na jihu Čech klesat.

0: Rad Knule. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobrý večer. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května, řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice bude podle něj i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
1: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
0: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu, kritizovala ji řada ministerstev a institucí. Předloha je podle nich nelogicky uspořádaná, chybí v ní taky jasná definice pojmu média veřejné služby. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy řekl, že připomínky očekával. Zabývat se teď bude jen těmi relevantními. Pyrotechnici v německém Pforzheimu úspěšně zneškodnili víc než 1,5 tunovou nevybuchlou bombu z druhé světové války. Podle místních úřadů operace trvala zhruba 15 minut. Z oblasti se kvůli zneškodňování pumy muselo evakuovat kolem 30 tisíc lidí. Zpravodajský portál Tagesschau napsal, že šlo o jednu z největších podobných operací v Německu za poslední roky. Bombu ve středu objevili dělníci během stavebních prací. Občanská komise ve Velkém Pěčíně u Dačic na Jindřichohradecku bude mít opravené zázemí. Rekonstrukce budovy za necelé 2 miliony korun zahrnuje opravu omítky i střechy. Místostarosta za ODS Jiří Baštář upřesnil, že stavební práce budou probíhat od srpna do října. Skoro 1500 mladých i velkých stavitelů už přišlo na dobrodružné hřiště Adventure Playground na píseckém sídlišti Portič. Děti si tam pod dohledem lektorů staví z reálných materiálů bunkry, domečky nebo prolézačky. Hřiště oživuje místo a nabízí rodinám smysluplné trávení volného času na sídlišti, přiblížila v našem vysílání koordinátorka projektu Vendula Petruňová.
2: Hřiště bude v provozu do soboty 23. května. My doufáme, že bude dostatek vůle a příští rok se nám podaří dobrodružné hřiště otevřít třeba na 5 měsíců, anebo dokonce na stálo.
0: Projekt organizuje Sladovna jako součást festivalu Pískoviště.
3: Počasí.
0: Teploty v noci klesnou na 3 stupně až 0, místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Zítra ráno očekávejte jasno nebo skoro jasno, ojedinělé mlhy. Odpoledne převážně oblačno a pouze výjimečně slabé přehánky, hlavně na horách. Teploty mezi 16 a 19 stupni Celsia, na horách do 14. Vítr slabý proměnlivý nebo bezvětří, biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Policie vyšetřuje dopravní nehodu u Českých Budějovic mezi Starými Hodějovicemi a Roudným podél dálnice D3. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači Cesty k uzdravení pořadu, který představuje možnosti léčby u různých onemocnění. Od mikrofonu Českého rozhlasu regionálního vysílání vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Martina Coufalová a Lenka Čurdová. Říká se, že oko je okno do duše, ale pro architekta je to především nejdůležitější nástroj k pochopení světa, prostoru a světla. Co se však stane, když se toto okno začne pomalu zatahovat neprostupným závojem, když bílá barva betonu zežloutne a ostré rysy mrakodrapu se rozpíjí v šedé mlze? Dnes vás vezmeme do fascinujícího světa moderní oftalmologie, kde se potkává technika přesná na mikrony s uměním vidět krásu. Budeme si povídat o diagnóze, která dříve znamenala nezvratné šero, ale dnes představuje jeden z nejbezpečnějších a nejúžasnějších návratů ke světlu. Řeč je o šedém zákalu. Naše pozvání přijali dva muži, pro které je precizní vidění profesní nutností i vášní. Přivítám pana doktora Pavla Němce, očního lékaře, ředitele sítě očních klinik Lexum, muže, který vrací zrak tisícům lidí. A mým druhým hostem je jeden z nejvýznamnějších českých architektů, muž, jehož stavby definují náš veřejný prostor, ale který se sám musel postavit výzvě slábnoucího zraku, pan inženýr architekt Josef Pleskot. Těším se na ně.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením. Víc k tomu už řekne oční lékař, pan doktor Pavel Němec, oční kliniky Lexum. Jak se šedý zákal projevuje a zda bránil v práci architektovi Josefovi Pleskotovi, na to všechno se začnu ptát právě teď. Pánové, vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pane doktore, s čím konkrétně za vámi přišel pan Pleskot?
3: Pan architekt za námi přišel s v podstatě takovou jednoduchou věcí, kterou každý očař hned jakoby od toho stolu řekne, tohle je jednoduchý a je to situace, v které zřejmě dokážeme velmi dobře pomoci a bude to vlastně vyhraná situace. Ale jediný, co nás vždycky zarazí, bývá profese toho pacienta, když přichází se šedým zákalem. A pokud je ta profese náročná na detaily, vnímání barev, celky, tak začneme být i my trošku nervóznější v hledání toho optimálního řešení pro takového pacienta. Takže ten výsledek, který je na konci operace, je dialogem od začátku o tom, jaké je očekávání pacienta, co mu můžeme nabídnout, co mu doporučujeme vzhledem k celkovému zdraví těch očí a jak se může potom ta zvolená optika, kterou mu voperujeme do oka, jak se může používat. Na ty detaily toho, s čím vlastně konkrétně přišel, se možná zeptejte pana architekta, protože pro nás je to vždycky stejné. Rozmazané vidění, slábnoucí zrak, zvyšování dioptrií, vždycky takhle to nějak zní ten šedý zákal, ale ty konkrétní nuance bývají u každého pacienta trošku rozdílné.
1: Jak to u vás začalo, pane inženýre? Víte, já bych se s vámi ráda bavila o architektuře veřejného prostoru a vůbec o tom, co jste v životě dokázal. Ale my jsme v pořadu Cesta k uzdravení. Čili jak se u vás projevil šedý zákal a možná, kdy vás to vyloženě zaskočilo?
2: No já nemůžu říct, že by mě to zaskočilo nějak úplně a že by mě to položilo na lopatky, jo. Ale protože přece jenom jsem člověk, který si myslí, že přes to zrakové vnímání se nějakým způsobem svět může samozřejmě jevit, ale taky vykládat, tak v okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše, tak jsem začal zjišťovat, odkud ten stín teda je, samozřejmě tu fyzikální podstatu jsem záhy pochopil a u své oční lékařky, paní doktorky Hajkové, jsem o tom mluvil a ona říkala, no, je to na hranici, není to úplně, kdyby vaše profese nebyla taková, jaká je, tak bychom to možná ještě odložili, ale já jsem říkal, paní doktorko, mě moc času nezbývá, já potřebuju, abych viděl zase jako dřív. Tak jsme se takhle začali radit, rozprostřela přede mnou možnosti, samozřejmě mě upozornila i na nějaké rizika, ty rizika jsem si spíš jakoby upozadil. Vybral jsem si společnost, která mě to udělá dobře. Už v okamžiku, kdy jsem přišel do společnosti Lexum, tak už jenom to základní vyšetření, které jsem absolvoval, bylo velice k mé spokojenosti, protože analyzovali můj problém a řekli mě na konci, my bychom pro vás měli takovéto řešení, ale na základě mých požadavků. Protože já jsem říkal, chci vidět výborně na střední vzdálenost a relativně výborně na dálku. Ta střední vzdálenost je pro mě úplně nejdůležitější. Vnímání prostoru, interiéru, ulice a tak dále. A pak samozřejmě miluju horizonty, miluju volnou krajinu a i to vidění do té dálky je pro mě důležité. Nablízko si vezmu brýle. Dostal jsem vlastně doporučení, bylo mě řečeno, jste vhodný pacient pro to a to. A pak jsem přišel teda na operaci prvního oka, druhého oka, pan doktor Němec to asi posoudil ještě daleko pečlivěji, vyhodnotil to i ve vztahu k mé profesi a doporučil mi něco, čemu jsem vůbec nerozuměl, ale já jsem mu říkal, pane doktore, já chci vidět hodně doširoka, chci vidět hodně jasně, chci vidět, aby se mi barvy neskreslovaly, protože taky vím, jaká je vzájemná korelace mezi barvou a tvarem. Takže jsem chtěl, abych měl přirozený vidění barev a tím pádem, co je pro mě důležité, i tvaru a prostoru.

0: Cesta k uzdravení.
1: Dnes na téma šedý zákal s očním lékařem Pavlem Němcem a také s architektem Josefem Pleskotem, který po zákroku vidí přesně tak, jak si zadal.
2: Přesný popis toho, co pacient očekává od té operace, jaké je jeho přání, ve spojitosti s jeho profesí, vás samozřejmě vystaví do mírného presu, protože tam je obrovská odpovědnost za výběr toho řešení, to je první věc, musíte věřit tomu výběru toho řešení. Většinou takovéhle stavy, kdy přemýšlíme o těchto nadstandardních čočkách, si probíráme na vizitě celé refrakční, která rozhoduje o tom, jaký implantát je vhodný právě z hlediska těch požadavků. A za druhé je tam velký nárok na to provedení, musí to být precizně provedeno, aby ten výsledek, který slibujeme před tím zákrokem a který technologicky dodává ta čočka, to znamená, ona je tak vyrobená a měla by tak fungovat, tak aby jsme jí dokázali tu technologii dodat. A to záleží i na tom, jak se udělá ta operace, jak proběhne. Já se tady vrátím k tomu popisu, který říkal pan architekt. On velmi dobře zmiňoval ten začátek těch zrakových problémů, které bývají u šedého zákalu, a já už jsem je na začátku také zmínil. Tady je potřeba k tomu dodat ještě jednu věc. Nejenom, že se pacientům začne trošinku měnit barevné vnímání, anebo se objevují právě ty stíny související s periferními zákaly čočky, ale změní se částečně i trochu dioptrie. Vlastně první věc, pro kterou si pacienti přichází v takové situaci, kdy nastupuje šedý zákal, je, že velmi pravděpodobně potřebují nové brýle. Proto si vlastně přichází. Pan architekt už brýle měl a zkoušel multifokální korekci, tedy takové ty brýle, které vám umožní koukat do různých vzdáleností.
1: Které ne každému ale sednou.
2: Přesně tak. A právě to byla důležitá poznámka i v jeho popisu toho, co by chtěl. Chtěl by se těch brýlí zbavit, protože ne úplně přesně odpovídali tomu, co očekává od brýlové korekce a co mu nabízela. Z podstaty věci ty multifokální brýle polovina lidí nesnáší, nemá je ráda a dá je do šuplíku. A druhá polovina je adoruje a velebí až do nebe, protože si na ně zvykne dobře.
1: Pane architekte, vy jste dal docela náročné zadání panu doktorovi Němcovi. Povedlo se? Vidíte přesně tak, jak jste vyžadoval a chtěl a potřeboval?
3: Ano, pokud si dobře vzpomínám, tak vidím tak, jak jsem viděl předtím, než jsem začal mít problémy s viděním. Jediné, co mě pořád teda provází, je nějaké přespřílišné slzení těch očí a tak dále, ale to doufám, že je nějaká záležitost, která se asi buď usadí, anebo už to mám jednou provždy. Ale to je jediná věc, která mě trápí, jinak vidím skvěle, skvěle.
1: Souvisí šedý zákal s věkem?
2: Určitě, tak jako nám šednou vlasy, jako se nám dělají vrásky, tak se mění stavba a průsvitnost čočky. To je čistě věková záležitost. Jinými slovy, každý z nás, pokud se dožijeme určitého věku, dospějeme k šedému zákalu. A někdo trošinku dřív, protože bude mít úraz, předchozí operace nebo případně cukrovku, o které jsme tady mluvili v jednom z předchozích pořadů, tam ta čočka se může skalit trochu dřív, ale normálně u většiny populace to bude někde mezi 65. a 75. rokem, kdy se začnou projevovat ty známky šednutí čočky nebo změny její transparence, abych byl přesný, to znamená průsvitnosti.
1: Co všechno ještě vlastně pacient... Klient vidí, když přichází šedý zákal. Vy jste říkal, pane architekte, že se vám rozostřil obraz, přišel stín a je tam ještě něco, na co bychom si měli dát pozor?
3: Já si neuvědomuji. Skutečně u mě to byl jenom ten stín z té levé strany. Dokonce jsem taky diskutoval, jestli neprovést tu operaci jenom na jednom oku. To mě bylo rozmluveno a já jsem to pochopil. Takže přijal jsem tu možnost operaci obou očí, protože samozřejmě to pravé oko by bylo postiženo tím šedým zákalem asi co by dub.
1: Nechtěl jste, jak jste tady řekl, aby se vám svět deformoval a to se povedlo. Jakým zákrokem prošel pan architekt a vůbec, jak se vlastně odstraní šedý zákal, pane doktore?
2: Možná se malinko vrátím ještě k tomu spektru těch problémů, které pacienti mají, protože pan architekt přišel v poměrně rané fázi zákalu a to víceméně ještě k tomu asymetrické fázi, to znamená levé oko bylo víc postiženo než to pravé.
1: Ale pokud, a to je běžné?
2: Ano, stává se to. A pokud byste ale nechala tu čočku kalit dál, to znamená čekali jsme s operací, tak ta čočka bude procházet postupně fázemi snižování průsvitnosti, takže to projde fází dalších barevných změn vnímání, dalšího rozmazání obrazu, velmi pravděpodobně takzvaným nárůstem minusových dioptrií, tedy takzvaná myopizace. Ale když to spějí ještě dále, tak ta čočka se skalí až do takové perleťové barvy, jako perleťový knoflík, který míváme u košile, to znamená, stane se velmi netransparentní, neprůsvitnou. V tu chvíli se pacient dívá přes něco, co vypadá jako mléčné sklo v ordinaci. Sice obrysy stíny vidí, ale vlastně už to nemá žádnou ostrost. Tak to už jsou velmi pokročilé fáze a ty nemáme rádi. Špatně se to operuje, má to svá rizika, není to úplně příjemná situace. Takže radši opereme ty časnější fáze.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Otázka, jak se dá léčit šedý zákal, si myslím, že není úplně přesná. Asi bychom se měli zaměřit na moderní postupy a moderní technologie odstranění šedého zákalu. Protože asi léky na to žádné nejsou.
2: Přesně to říkáte. Ono se sice neustále o nějakých kapkách spekuluje, které by zpomalily kalení té čočky nebo dokonce zvrátily, ale nic takového zatím není. Jediným řešením šedého zákalu je v určité fázi rozvoje té nemoci operace. To znamená, odstraníme tu skalenou čočku a místo ní do oka dáme novou umělou čočku. Je to elegantní, jednoduchý výkon, který dnes trvá poměrně krátce. V dobách, kdy jsem já začínal s medicínou, tak se ještě pacienti hospitalizovali, leželi kvůli němu na lůžku u několik dní. Bylo to daleko složitější. Dnes ten přístup je naprosto moderní a troufnu si říct, abyste to na začátku už zmiňovala. Tohle je jeden z nejelegantnějších a nejúspěšnějších operačních výkonů v medicíně. Vemte si jenom to číslo, které se v České republice provádí těch výkonů, je někde mezi 150 až 180 tisíci operacemi za rok. A všechny v podstatě končí v pásmu 95% a vyšší úspěšnosti. To je vlastně s jinými obory a segmenty medicíny naprosto nesrovnatelná úspěšnost.
1: Říká oční lékař z kliniky Lexum, pan doktor Pavel Němec. Pane architekte, vzpomenete si na ten zákrok, jak jste ho prožíval?
3: Já jsem strašně odevzdaný člověk. Věřím odborníkům, věřím vědě, věřím medicíně. Prostě já v tomhle tom nemám vůbec žádný problém. Jednou jsem se rozhodl, chtěl jsem zvýšit svoje schopnosti vidět a ono to vidění souvisí nejenom s tím ostrým viděním, ale když vidíte špatně, i vnímáte špatně, žijete špatně, prostě chtěl jsem si tenhle ten hlubší prožitek vidění až do vnitřku někam opravdu vylepšit a prodloužit a proto jsem šel naprosto s vírou.
1: Pane doktore, jak se diagnostikuje šedý zákal? Jakým vyšetřením pacient u vás projde? A potom samozřejmě mě zajímá následné ošetření, po případě chirurgický zákal. Mm-hmm.
2: To vyšetření vlastně vždycky začíná rozhovorem s pacientem a už když začne mluvit, tak my máme stopu nějakou. To znamená, jdeme samozřejmě po té takzvané refrakci, to znamená po těch dioptriích a díváme se na to, jestli dioptrie jsou správně nebo ne, protože velká část pacientů může mít jenom špatné dioptrie, my je dokorigujeme a vidí zase dobře. No a potom podstoupí velmi jednoduché vyšetření, což je úplně základní výrobní prostředek každého oftalmologa, vyšetření na takzvané štěrbinové lampě, tedy na mikroskopu binokulárním, kterým si zvětšíme to oko. A ten název štěrbinová lampa znamená, že si zúžíme paprsek světla a on nám krásně prořezává jednotlivé struktury oka, tak jak svítí do něj a my krásně vidíme zákaly té čočky. Tím jednoduchým vyšetřením víme hned, že máme co dočinit se šedým zákalem. To pacientovi sdělíme, ale pak nastává ta důležitější fáze, protože to je diagnóza, kdy určíme tu nemoc. Zbývají nám další oftalmologická vyšetření, kterými vyloučíme jiné patologie oka. To je velmi důležité, protože musíme vědět, že zrakový nerv, centrální sítnice i nakonec ta periferní část jsou v pořádku, že na rohovce nemáme žádnou patologii, že fungují víčka a spojivkový vak je v pořádku. Takže vyšetříme dalších x struktur proto, abychom věděli, jaký zákrok můžeme nabídnout pacientovi. Tedy operace je skoro vždycky stejná, ale jaký implantát, jakou čočku mu můžeme doporučit. Ale po tomto diagnostickém setu vyšetření nastane velmi důležitá fáze, protože po rozhovoru s pacientem a po sdělení jeho přání si začneme vypočítávat ten implantát, který přijde do oka. To vypočítání toho implantátu je nesmírně náročné. Ona sice to za nás dělá dneska jedna mašinka, kde si pacient opře bradu a čelo, my zmáčkneme čudlík a vyleze nám nějaký výsledek. Ale ten výsledek pak musíme zkontrolovat, korigovat, případně přepočítávat ten výsledek dioptrií různými formulemi, rovnicemi.
1: Dovolím se jenom dotaz, jestli tato šikovná mašinka je na všech očních klinikách, anebo jde o nějaké
2: tadle
1: speciální.
2: Tohle musí být na všech očních klinikách, které chtějí operovat šedý zákal. Mm-hmm. Oni musí mít schopnost zkalkulovat tu čočku, která přijde do oka. My vezmeme 20 dioptrií, což je přibližná síla čočky lidské, 20 dioptrií dáme z oka pryč a nějakých 20 dioptrií v průměru musíme dát dovnitř, ale každý z pacientů má jinou hodnotu, kterou mu budeme implantovat podle parametrů, které na tom oku změříme, udělá to za nás tedy ten přístroj. A potom tedy je náročné to, že si položíme před sebe ty papíry, které vyrazly z mašinky, jak jsme si teď řekli, z toho přístroje, který měří a kalkuluje dioptrie, a říkáme si, jestli nám to sedí nebo nesedí, odpovídá, konfrontujeme si délku oka, zakřivení, úhly přední komory, hloubku přední komory. Je tam x parametrů v tom oku, které zohledňujeme, a to vše vůči implantátu, který jsme si na začátku už s pacientem domluvili, že by byl ten pravý implantát pro něj, tedy ta pravá čočka. A říkáme si, jestli to bude fungovat nebo nebude. Pak teprve nastává ta chirurgická fáze, tedy ta vlastní operace. Je to fakt krásný, elegantní výkon, který 2 mm otvorem se dostaneme k vlastní lidské čočce, otevřeme obal té čočky, vysejeme ten skalený vnitřek a do toho obalu, který tam jediný zůstane po té čočce, vložíme jako do nějakého igelitového sáčku ten nový implantát, který jsme si předtím spočítali, změřili a připravili. Během té operace, tak jak už tisíckrát jsem mluvil s pacienty, tak si většinou stěžují na 3 věci. Někteří z nich na to, když se nandá takzvaný rozvěrač na oko, protože musíme mít víčka držené nějakým mechanismem, aby bylo oko otevřené. Někteří z nich si stěžují na to, že první světelný impuls toho mikroskopu, kterým já se dívám do toho oka, tak je příliš silný a že je to oslňuje. A potom poslední fázi, kdy tam tlačíme tím malým 2 mm otvorem čočku, která má vlastně 12 mm v průměru, je srolovaná do takové ruličky, tak tam někdy cítí tlak na to oko v té poslední fázi. Tak teď si rád poslechnu, jak to vnímal pan architekt.
1: Jak jste to vnímal, pane architekte?
3: Tak to je skvělý, protože já jsem vnímal, myslím, při druhé operaci, to znamená, když proběhla operace pravého oka, tak jsem vnímal jenom tu poslední fázi. Předtím to roztahování, příliš velký světelný tok, to mě všechno připadalo úplně normální, na co si dokážu ne že zvyknout, ale přijmout. A u toho levého oka jsem ani to vkládání nebo to rozvírání, to rozbalování té čočky vůbec nevnímal jako problém. U toho pravého jsem to cítil.
1: Důležité poselství. Není se čeho bát v případě, že nám diagnostikují šedý zákal. Máme tady navíc příběh moderní medicíny pana architekta Pleskota, kterému se vrátil zrak přesně dle jeho zadání. Pane architekte, na čem právě teď pracujete? Co vám dělá radost?
3: Celkově ta práce, vůbec všechny složitý úkoly, které můžu řešit, ty nejsložitější mě nejvíc baví. Pořád chodím do práce rád a samozřejmě udržování zdraví, aby to sloužilo, je pro mě hrozně důležitý. Tak konkrétně jsme u medicíny, dělali jsme nedávno projekt Centrum experimentální medicíny na Albertově v Praze. A to Centrum experimentální medicíny se začne stavět. Takže to je jeden z projektů, který mi dělá velikánskou radost.
1: Gratuluju. A jsem ráda, pane doktore, že jste panu architektovi vrátil a zachoval zrak, že se budeme moci těšit na spoustu ještě vašich velkých architektonických počinů, protože přišla velká energie, odchází velká energie a ještě ostrovit.
3: Ještě klouby bych potřeboval.
1: To mi povídejte. Tak já vám moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu a hodně štěstí a zdraví.
2: Děkuji za pozvání.
3: Moc děkuji za pozvání taky.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni.

0: Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Jak změnil názory Čechů 7. říjen 2023? Začíná svátek Šavuot a Prahu navštívila izraelská historička Dina Porat. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Změnil 7. říjen 2023 postoj Čechů ke státu Izrael a ovlivnila válka v Gaze názory české veřejnosti na blízkovýchodní konflikt? To jsou otázky, které si kladli výzkumníci z Herzlova centra izraelských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Kladli je dohromady ve třech výzkumech. V lednu 2023, tedy ještě před 7. říjnem, pak těsně po něm v lednu 2024 a naposled v prosinci 2025 a mohou tedy data srovnávat. Co z nich vyplývá, nám prozradí ředitelka Herzlova centra Irena Kalhousová. Dobrý večer, co je hlavním zjištěním vašich tří průzkumů?
2: Tak nás vlastně zajímalo, jestli a pokud ano, jak moc se proměnily postoje Čechů vůči Izraeli, izraelsko-palestinskému konfliktu v posledních třech letech, které samozřejmě byly nabité událostmi. Nejprve to byl 7. říjen 2023 a potom více než dvouletá válka v Gaze mezi Izraelem a Hamásem. No ale zajímavé na tom našem průzkumu je, že vlastně ty pozice Čechů se příliš neproměnily, že Češi zůstávají obecně více proizraelští než propalestinští. Nicméně zase 40% Čechů nesouhlasilo s válkou v Gaze a naopak 30% zase jí schvalovalo. Takže vidíme, že Češi nemají rádi války, ale nezměnilo to ten jejich základní, řekněme, proizraelský postoj, který stále převažuje.
1: A dá se nějak říct, v čem se data před tím útokem a dnes liší nejvíc?
2: Možná bychom mohli říct, že se liší v tom, že ubývá těch nerozhodnutých, protože obecně lidí, kteří neví, nemají názor, je v některých otázkách až třeba 50%, tak těch, kteří neví, jak říkám, v souvislosti asi i s tím, jak hodně byl ten konflikt medializován, tak těch ubývá, ale vlastně zajímavé, jak se ty hlasy přelíjí a přelíjí se tedy spíše na tu proizraelskou stranu, než na tu propalestinskou. Ale ten nárůst pro palestinských pozic je tam také, i když tedy slabší.
1: Jak konkrétně průzkum probíhal? Koho jste se ptali a ptali jste se ve všech třech průzkumech na to též?
2: Tak my jsme vlastně pro ty první dvě vlny průzkumu měli společnost Ipsos a pro ten poslední průzkum jsme měli společnost STEM a ty se ptají vždycky zhruba tisíce Čechů, kteří reprezentují českou populaci, to znamená, jsou z různých oblastí republiky, různé platové třídy, velká města, malá města, vesnice, takže opravdu by to mělo reprezentovat českou populaci. A co se týče těch otázek, tak ta základní baterie otázek zůstává stejná, to je právě síla toho průzkumu, ale samozřejmě po 7. říjnu jsme tam dodávali otázky právě k 7. říjnu a v té poslední vlně jsme samozřejmě přidali také otázky k válce v Gaze a vůbec vlastně, jak Češi vnímají Izrael v souvislosti právě s tou válkou.
1: A co tedy v názorech Čechů hraje největší roli? Jsou to třeba volební preference, věk voličů, vzdělání? Co je nejdůležitější?
2: Podle těch dat, která máme k dispozici, hodně je důležitý věk a vidíme, že obzvlášť mladé ženy jsou vůči Izraeli kritičtější než třeba muži středního a staršího věku. No a potom samozřejmě stranické preference a tam to asi úplně nepřekvapí, že voliči středopravicových a pravicových stran, konzervativních stran jsou více proizraelští, ale zase nás docela překvapilo, že proizraelský postoj zastávají převážně i například voliči Pirátů. No ale samozřejmě, když se podíváme více na to levicové spektrum, tak tam je mnohem více lidí kritických vůči Izraeli a je to dominantní především u voličů komunistické strany. Co se týče voličů ANO, tak tam vidíme spoustu nerozhodnutých lidí, kteří jednoduše neví, nemají názor, takže tam vidíme, že opravdu voliči ANO jsou velmi pestrým mixem lidí s různými názory.
1: Říká Irena Kalhousová z Herzlova centra izraelských studií. Děkuji moc a hezký večer.
2: Děkuji moc za pozvání.
1: Ze Sionu vyjde zákon a slovo Boží z Jeruzaléma. Verš proroka Izajáše připomíná darování Tóry, které se slaví během svátku Šavuot. Ten letos začne už 21. května. Zpívá rabín Šlomo Karlebach.

0: Svoboda nemůže existovat bez pravidel. Tak by se dalo shrnout jedno z nejdůležitějších témat svátku Šavuot. Ten totiž připomíná, že Židé při cestě z Egypta dostali od Hospodina na hoře Sinaj desatero. Teprve tato pravidla změnila uprchlé otroky v národ, který měl poslání. S vrchním zemským rabínem Karolem Efraimem Sidonem o smyslu a duchovním významu svátku Šavuot mluvila Daniela Bruhová.
1: Od čeho je odvozen název svátku Šavuot? Ptám se vrchního zemského rabína Karola Efraima Sidona.
2: Je odvozený od podstatného jména Šavua, což znamená týden. A Šavuot je množné číslo týdny. A mění se tím to, že to jsou týdny po svátku Pesach až po svátek Šavuot. Je to 7 týdnů, čili 49 dní, a ten 50. den je právě ten svátek Šavuot. Splývá v jedno v tom našem kalendáři s tím zemědělským obdobím žní, co tady známe jako dožinky, čili konec pšeniční žně. A samozřejmě ne tady, ale v Izraeli.
1: A jaký je duchovní obsah tohoto svátku?
2: Šavuot je poznamenaný právě tím východem z Egypta, to je jako svátkem darování Tóry. V ten den toho svátku tak se shromáždil veškerý lid, všech 600 tisíc mužů a ženy k tomu a děti a tak dále, aby byli přítomni tomu, že se na Sinaji zjeví Bůh, což se taky stalo. A oni z toho desatera, který známe, slyšeli jenom první dvě přikázání.
1: Jak na to reagovali?
2: Nejdříve se šíleně polekali, poněvadž oni to viděli. To, co měli slyšet, tak vlastně viděli. Se lekli, že zešílej a že umřou, nebo že se s nima něco děje naprosto nepřístojného. Potom řekli Mojžíšovi, aby pro Bůh, na ně už ten Bůh nemluvil, poněvadž on je takový moudrý, tak aby si to vyslechl od něj sám a potom jim to předal. Takže ten Mojžíš vlastně jako je někým, kdo je prostředníkem mezi tím národem a Pánem Bohem.
1: A Mojžíš vystoupil nahoru, aby naslouchal Bohu.
2: Bylo to v době jarním, ta hora kvetla, muselo to být úžasný, ale když mluvíme o hoře, tak většina komentářů k tomu se shoduje na tom, že to moc vysoká hora nebyla, kukový kopeček. To důležitý na tom bylo to desatero, který v sobě nese celou Tóru.
1: Můžeme však říci, že Šavuot akcentuje významně desatero?
2: Samozřejmě, že jo, samozřejmě se čte to desatero v synagoze, připomínáme si to i jídlem.
1: Co se objevuje na talíři v tento svátek?
2: Pokrmy, který jíme, zvlášť na ten první den Šavuot, jsou většinou mlíční. Tam už nejsou žádný další příkazy, kromě toho, že to je svátek a nejdeme do práce a se máme věnovat hlavně Tóře.
1: A připomeňme, že synagoga se zdobí zelenými větvičkami. Proč?
2: To je to, co jsem říkal, že ta hora kvetla, takže to je ten důvod, proč ta bima, ten almemor, to, odkud se čte ta Tóra, je ozdobená květinama.
0: Svátek darování Tóry Šavuot doprovází i další žalm. Kdyby mě, Bože, tvá Tóra nenaplnila rozkoší, dávno bych už zahynul ve svém utrpení. Zpívá opět Šlomo

Na seznam 50 předních žen v Izraeli byla v roce 2018 časopisem Forbes zařazena historička Dina Porat. Téhož roku vydala knihu Nakam, což v hebrejštině znamená pomsta. Zásluhou nakladatelství Akademia je dostupná i v češtině. Věnuje se velkolepé

0: Šárka Švábová.
1: This book deals with the group of 50 people.
2: Tato kniha pojednává o skupině 50 mužů a žen, která měla za cíl vykonat odplatu za holokaust na životech 6 milionů Němců. Jak se vyvíjel váš pohled na jejich záměr a způsob myšlení?
3: Pravda, stali jsme se přáteli a vzájemně jsme se navštěvovali. Při každém setkání jsem pravila: poslyš, jsme dobří přátelé, ale zavraždit 6 milionů lidí nebyl zas tak dobrý nápad. A oni, kdyby s námi prožila holokaust, kdyby tam s námi byl Ježíš, připojil by se k nám. Takže se mi sice nezamlouvá jejich nápad, ale mám je moc ráda jako lidi. Souhlasím s jejich hlubokou analýzou poválečné situace, která směřovala k vytěsnění všeho kolem holokaustu. Norimberský proces se jim nezabýval. Příslušníci SS byli po stovkách tisíc posláni domů. Amerika postavila Německo zase na nohy. Nikdo nebyl za holokaust potrestán. Nikdo neměl v úmyslu uchovávat ho v paměti. Oni to pochopili a správně ve své analýze pojmenovali. Hledali ovšem nesprávné řešení v pomstě, místo toho, aby vsadili na vzdělávání a celosvětovou mediální kampaň, ke které jsme dospěli o hodně později.
2: Záměr mstít se zdaleka nezdílela většina Židů. Ta chtěla nechat minulost za sebou a upírala zrak ku předu, k přestavbě svých životů i nového místa pro život.
1: Rebuild their life in a new place.
4: Yeah, you know that the British who caught the survivors' ships.
3: Ano, víte, že Britové zastavovali lodě se zachráněnými Židy směřujícími do Izraele? Nechtěli, aby tam zakotvili. Místo toho je posílali na Kypr, aby tam po všech zkušenostech s nacistickými lágry opět žili v táborech. Tehdy došlo k obrovskému baby boomu. Lidé se neženili jen z velké lásky, znali se často jen 2-3 týdny, ale chtěli rodinu, chtěli obnovit život a vytvořit nové komunity, žít pospolu s dalšími Židy a bojovat o vlastní stát. Tohle byla jejich reakce.
2: Pomsta měla být pro skupinu mstitelů a k tomu vyrovnání se s historií. Jak byla potom všem schopná smířit se s ní a vetknout jí nějaký smysl?
1: Made sense of the history.
4: I don't compare it to the revenge taken by the Russians, by the Czech, by the.
3: Nemůžeme to srovnávat s pomstou, kterou na Němcích vykonali Rusové, Češi, Poláci, Řekové a další. Nechtěli se s Němci usmířit, chtěli je přísně potrestat. Ale Židé měli vždy dlouhodobou perspektivu. Jako národ jsme 3000 let staří a snažíme se dívat daleko do budoucnosti. Oni hlavně chtěli, aby se na holokaust nezapomnělo. Také chtěli varovat kohokoliv, kdo by v budoucnu zamýšlel udělat Židům něco podobného. Takže to mělo být varování, ale i snaha najít určitou spravedlnost. Spravedlnost ve světě, který zapomínal a holokaust nepotrestal.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Federální zpravodajská služba Švýcarska informovala, že zpřístupní dlouho utajovaný spis k nacistickému zločinci Josefu Mengelemu. Festival Open House představí 19. května aplikaci MemoMap Praha. Ta umožňuje studovat historii holokaustu přímo v ulicích města. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noémie Fingerlandová.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Předseda ústavního soudu Baxa na Trizně v Terezíně varoval před projevy autoritářství. Lebku svaté Zděslavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Podle Dominikánu z Jablonného je to zázrak. V německém Pforzheimu pyrotechnici úspěšně zneškodnili bombu z druhé světové války. Na zítra bude polojasno až oblačno. Ráno zejména v Čechách až skoro jasno, teploty 16 až 21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Miller. Pietní akt v Terezíně připomíná oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Trizny na Národním hřbitově se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, politici, pamětníci nebo skauti. Předseda Ústavního soudu České republiky

0: Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
1: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
0: Baxa varuje také před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého jí zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil. Řád dominikánů z Jablonného práci restaurátorů oceňuje, řekla za klášter sestra Roberta. Podle ní je překvapivé, že lebka vypadá nepoškozeně.
2: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to byla úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Stislavu, to je přímo vás nebe přímo.
0: Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonné Podještědí 35-letý muž. Podezřelého policisté zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Pyrotechnici v německém Pforzheimu úspěšně zneškodnili víc než 1,5 tunovou nevybuchlou bombu z druhé světové války. Podle místních úřadů operace trvala zhruba 15 minut. Z oblasti se kvůli zneškodňování muselo evakuovat kolem 30 tisíc lidí. Zpravodajský portál Tagesschau napsal, že šlo o jednu z největších podobných operací v Německu za poslední roky. Bombu ve středu objevili dělníci během stavebních prací. Sport. Fotbalisté Hradce Králové si v příští sezóně zahrají předkola evropských pohárů. V nastavové části šance ligy si zajistili čtvrté místo v tabulce výhrou 3-1 nad jistými mistry ze Slavie. Plzeň porazila Jablonec 5-0 a Sparta zvítězila v Liberci 2-0. Devátou etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Dán Jonas Vingegaard a připsal si druhé vítězství na probíhajícím ročníku. Jan Hirt dojel na 19. příčce. Celkové pořadí dál vede Portugalec Eulálio. Počasí. A zítra bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, jinde jen výjimečně. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Noční a ranní teploty 5 až 0 a místy přízemní mrazíky na východě kolem 6 stupňů, tisíce metrech na horách okolo 0 a v Jeseníkách a Beskydech kolem 3. Nejvyšší denní 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14. V tisíci metrech na horách okolo 10 a v Beskydech kolem 7.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Praze v komplexu Blanka směrem Smíchov a Břevnov havarovala osobní auta, blokuje tam pravý pruh mezi nájezdy z Troje a nájezdem na Letnou. A taky v ulici Sokolská v Praze, tam se stala nehoda, dvě havarovaná vozidla bez zranění z centra před Nuselským mostem. Na D10 na kilometru 61 ve směru Turnov, tam dejte pozor, vyskytují se tam zvířata na vozovce. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu hitparáda Česká dvanáctka.
4: Česká dvanáctka.
5: Představte si, v této hitparádě už jsme v roce 2026 slyšeli 60 nových českých písní a dnes to budou další tři, tedy 61., 62. a 63. novinka letošního roku. Ty novinky budou mít Eva Farná, skupina Genius Loci a můj dnešní host Heidi Janků. Je to novinka, kterou natočila s Heidi Bandem. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji vám dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. Tento měsíc, tedy měsíc květen, se překulil do druhé poloviny, máme druhou polovinu května A v dnešní hitparádě bude také jedno z překvapení a je to překvapení, které vám samozřejmě logicky hned takhle na úvod nemohu prozradit. Ale začneme písničkou, která je velikým hitem posledního pětiletí, protože právě před 5 lety v roce 2021 dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka. Je to hit Lucie Bílé s názvem Dobrý kafe.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá dnes na úvod a písnička, která má ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2021. V tom roce, v roce 2021, 23 písniček dostalo ocenění Zlatá česká dvanáctka. Letos zatím do této chvíle jen 4 písně. A mám pro vás dnešní novinky. Zpěvačka Eva Farná je v jednom kole, asi všichni víme proč. Není tomu tak dávno, co vyšel úspěšný singl Vzpomeneš si, Smiraj, který se stále drží mezi nejhranějšími hity našich rádií a byl také novinkou hitparády Česká 12. A už za měsíc čekají Evu 3 největší koncerty v životě v pražském Edenu a částečně i o tom je nejnovější singl, který se jmenuje Perpetuum mobile. Můžeme si poslechnout, jak Eva nechává své fanoušky prostřednictvím textu nahlédnout do svého životního tempa.

0: 61. novinka letošního roku Perpetuum Mobile a Eva Farná, autoři Eva Farná, Jan Vávra a Ron Janeček. Jak jsem říkal, Eva připravuje své tři velké koncerty a ten první bude v sobotu 13. června. Následovat bude nedělní druhý koncert a oslavy 20 let na scéně a skončí se v úterý 16. června.
1: Host České dvanáctky.
0: Ve studiu se mnou je jedna z nejpopulárnějších zpěvaček posledních 50 let naší populární hudby. Její příjmení je Janku. A já se tě teď musím zeptat, protože mě tady neustále někdo opravuje, nejen mě, i mé kolegy a kolegyně, jak je to s tvým jménem, jak se to píše, jak se to vyslovuje. Mohla bys to konečně vysvětlit tady v hitparádě Česká dvanáctka?
2: Velmi ráda to vysvětlím. Nejsi sám, kdo se mě na to ptá, nedávno jsem to taky řešila. Moje jméno vlastně není jméno, začnu tak trošku od hnědého uhlí. Heidi je zdrobnělina od Adelheid. Je to německé jméno. A ta zdrobnělina se píše Heidi a správně německy by se to mělo číst Heidi. Ale protože jsme v Čechách a já nejsem nějak stahovačná, tak mi vůbec nevadí, když mi někdo řekne Heidi.
0: Tak od teďka říkám Heidi a je to jasný. Heidi, rád tě vidím.
2: Já to
0: taky. Jsem měl říct na začátku, ale jak to bylo trošičku tajemný ten začátek, tak jsem na to zapomněl. A dlouho jsme se neviděli, takže já vlastně vůbec nevím, co je novýho.
2: No tak je toho novýho spoustu.
0: Tvoje kapela, co?
2: Ano, mám kapelu Heidi Band, která funguje někdy od roku 2018. Jezdíme takové ty open air, takové ty venkovní akce, máme se rádi se vidíme. No a kapela funguje dlouhodobě s tím, že jsme v repertoáru, nebo vlastně ten setlist, který jsme měli, se skládal víceméně z písniček z 80. let, protože tam těch hitů bylo nejvíc, ať už Fotka, Ztracený ráj, Dívčí internát, Já jsem já, samozřejmě když
0: já
2: se
0: mám nejvohranější single, to ti musím říct, protože já jsem se díval nedávno na singly, na svoji sbírku Kuře na grilu.
2: Ano,
0: to je nejvohranější.
2: Ano, to hrajeme taky. To hrajeme.
0: Jsem to asi mydl tenkrát, to už pro mě to byla nová vlna.
2: No bylo, to bylo trošku zjevení, že jo, to jsem měla kapelu Supernova, bylo to trošku zjevení. O mě si říkalo, že co neuspívám, tak uběhám. To už taky není pravda. Nicméně s kapelou samozřejmě hráváme a moc se na sebe vždycky těšíme.
0: No a teď máte novinku, máte novou písničku. Tak jak vznikla, jak se k ní došli a kdo ji napsal?
2: My jsme si řekli, že vlastně, když tvoří ten repertoár, ty hity nebo ty písničky z těch 80. let, že to je fajn, že lidi to znají, ale došli jsme k závěru, že po tolika letech, kdy už spolu hráváme, že by to chtělo trošku omladit repertoár. Adam nechal napsat text jednu paní nebo slečnu z Ostravy, básnířku. Mm-hmm. Asi mě má Adam dobře načtenou, protože paní během...
0: To kdy tě zná celý,
2: půl, no jasně, půl dne vystřihla takový text, který je vyloženě o mně. Ten text chvilku ležel ladem, protože moji kluci byli takový jakože laxní, že vlastně nemají čas na ty nové věci, nemají invenci. Adam tam trošku něco tvořil, ale nebylo to ono. A já jsem se potom naštvala. A ten text jsem zadala umělé inteligenci. Teda respektive ne já, jedna moje kamarádka. Umělá inteligence něco stvořila. Když jsem to potom pustila klukům, tak jejich hudební ego vystříklo do výšin nevídaných. A řekli, že tohle hrát nikdy nebudou. Jakože umělá inteligence. No ale chytli se trošku za nos a začali na tom pracovat.
0: Tak jak může ta umělá inteligence pomoct, že jo?
2: Ano, takhle, toto je správná pomoc umělé inteligence. Takže kluci začali pracovat, rozpracovali písničku, udělali aranž, udělali jako schéma, udělali melodii, no a takovou tu konečnou verzi tomu dal náš producent Marek Hoblík. Takže to je celé o naší nové písni.
0: A já myslím, že nejlepší vždycky je si ji poslechnout. Já ti moc děkuji, že jsi přišla a hodně štěstí.
2: Já moc děkuji za pozvání a doufám, že se písnička bude líbit.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Milé ženy a můj dnešní host Heidi Janku a její Heidi Band, hudba Adam Pavlík a Heidi Band a text Vava Čechová. Před námi je poslední dnešní novinka, jmenuje se Poločas rozpadu a hraje skupina Genius Loci.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Už teď se může hlasovat, protože známe všechny tři novinky a čekáme na 9 největších hitů týdne. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme klidně pro všechny písničky, které jsou v hitparádě, tedy pro tři novinky a 9 hitů týdne. A hlasovat můžeme pro každou z těch písniček, ale bohužel pro každou z nich jen jednou. I když i já osobně bych někdy nejradši poslal nějakému hitu třeba 4 nebo 5 hlasů, ale to prostě nejde. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První dnešní novinka, Perpetuum Mobile, Eva Farna, hit Mezera 12. Druhá novinka, Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit Mezera 11. A hit Mezera 10 má poslední dnešní novinka, celkově 63. Poločas rozpadu, Genius Loci, autor hudby a textu Ivan Brzobohatý. Před námi je aktuální žebříček, hned na 9. místě je Luděk Malár, který v poslední době chrlí jednu písničku za druhou a tady je jedna z nich, jmenuje se Přání v kapse. Hodně štěstí.

Hudba, text, zpěv, Luděk Malár, Přání v kapse, písnička, která byla před 14 dny novinkou, minulý týden byla na 8. místě a dnes je na místě 9. A na 8. místě je dnes hit, který se na to 8. místo vrací po 2 sedmičkách. Petr Janda a Jan Spikmátor, Starší kluk.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda, autor hudby, text Lukáš Koranda, starší kluk a mladý pán a rozdílné generace, ale jak jsme slyšeli, stejný názor. Petr Janda a Jan Smikmátor, 8. místo pro tento týden. Na 7. místě je hit, který je 8 týdnů v žebříčku a jmenuje se Dolomity. Je to hit, který pro kapelu My tři a vy napsal Jan Špalek.

Minulý týden 9. místo, předtím místo 6. a dnes také 6. To znamená návrat na 6., když zaspíváš Kateřina Ševidová a Radek Žalud. To je hit, který je v hitparádě 18 týdnů a je to zatím nejdelší pobyt v této hitparádě v roce 2026. Je to písnička, která má našlápnuto na platinovou českou 12 a má zlatou českou 12. A já hned dodám, že hlasy, které přicházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. Ještě připomenu číslo, na které posíláme hlasy, je to 900 1103. Zbývá 5 největších hitů týdne a na 5. místě je další z hitů, který už má zlatou českou 12 a může získat i platinu. Je v hitparádě 15 týdnů, má na svém kontě 4 vítězství a jmenuje se Loďky. Venuše.

Předminule čtvrté místo, minulý týden místo šesté a dnes postup na pětku, Venuše Loďky, hit, který během 15 týdnů, co je v hitparádě, už 10krát stál na stupních vítězů, ale nás ty dnešní stupně vítězů čekají až za chvíli. Kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak můžete buď na Spotify nebo na YouTube, najdete si můj kanál Martin Hrdinka Oficiál a tam je seznam, který se jmenuje Hitparáda Česká 12 2026. Je tam i následující hit, který si udržel čtvrtou pozici. Jmenuje se Maják, zpívá Jana Vaculíková.

0: Dva autoři a také dva interpreti, Josef Melen a Luděk Minka. Předminule novinka, předminule druhé místo, minulý týden také druhé místo a dnes místo třetí. A z toho je logické, že to je hit, který zatím ještě neopustil stupně vítězů. A když nastupoval do této hitparády, tak šel z nuly na druhé místo a je v hitparádě tři týdny. Pro mámu je písnička, kterou jsme právě teď poslouchali. A teď bude úplně jiný hit, celkem logicky. Na druhém místě je hit, který má na svém kontě jedno vítězství a jmenuje se Když léta běží. Zpívá Josef Wolter.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

0: Hudba a text Roman Šándor, zpíval Josef Wolter hit, který se jmenuje Když léta běží. Je to hit, který už také ví, jaké to je vyhrát hitparádu Česká 12. Je v hitparádě 7 týdnů, minulý týden 3. místo a dnes postup na dvojku. Do dnešního žebříčku se nedostala ani jedna z novinek z minulého týdne a ty novinky byly tyto: Blízko, skupina Poetika, Světla reflektorů, Petra Janů a Láska a Into Deep, Charlotte Gott. No a kdo je na místě prvním, se dozvíme za chvilku. Já jenom řeknu, že to je hit, který vyrovnal svůj rekord.
1: Česká 12. Rekapitulace.
0: Hlasovat v této hitparádě můžeme pro všechny písničky, tedy pro 3 novinky i 9 největších hitů týdne. Hlasovat ale pro ty hity můžeme pouze jednou. Máme 12 hlasů, ale hlasovat pro ty písničky můžeme jen jedenkrát. A hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. První dnešní novinka se jmenuje Perpetuum Mobile, Eva Farná a SMS-ku má hit Mezera 12. Druhá novinka Milé ženy, Heidi Janků, hit Mezera 11. A třetí novinka Poločas rozpadu, Genius Loci, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo Přání v kapse, Luděk Malár, hit Mezera 9. 8. Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit Mezera 8. 7. Dolomity, Mitři a vy, hit Mezera 7. 6. místo Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, hit Mezera 6. 5. Loďky, Venuše, hit Mezera 5. 4. místo Maják, Jana Vaculíková, hit Mezera 4. Místo 3. Pro mámu, Luděk Mink,

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Koaliční rada se podle premiéra Babiše bude návrhem zákona o veřejnoprávních médiích zabývat na konci května. Pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km na dálnici D3 se prodlouží až do konce letošního roku. Nepálský šerpa Kamirita vystoupal po 32. na Mount Everest. Víckrát se to nikomu nepodařilo. A zítra bude polojasno až oblačno, ráno hlavně v Čechách až skoro jasno, teploty 16 až 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Václav Miller. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice podle něj bude i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
3: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.

0: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala ji řada ministerstev a institucí. Předloha je podle nich nelogicky uspořádaná. Chybí v ní taky jasná definice pojmu média veřejné služby. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že připomínky očekával. Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km za hodinu na části dálnice D3. Na úseku mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným stát testuje rychlost vyšší než běžnou 130 od října. Aktuální maximální rychlost podle počasí určují proměnné dopravní značky, ale hlavně v zimě se 150 nedalo jezdit skoro vůbec. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky tak bude testovací provoz pokračovat do konce roku.
1: Pro odpovědné rozhodnutí potřebujeme delší a reprezentativnější sledování v různých ročních obdobích. Dálnice D3 je například jednou z důležitých tras směrem na letní dovolené do Středomoří a právě v létě zde tak můžeme čekat silnější dopravní toky.
0: Nepálský šerpa Kamirita znovu překonal vlastní rekord v počtu výstupů na nejvyšší horu světa. Na Mount Everest vylezl po 32. Rekord překonala taky šerpka Lhakpa, která na vrchol vystoupila po 11. Víckrát se to zatím žádné ženě nepodařilo. Oba rekordmani jsou profesionálními průvodci výprav do Himaláje. Ritovi je 56 a Lhakpa je 52 let. Sport. Italský tenista Jannik Sinner vyhrál turnaj v Římě. Ve finále porazil 2x6-4 Nora Ruda a jako druhý tenista historie ovládl všech 9 turnajů série Masters. Před aktuální světovou jedničkou to dokázal jen Srb Novak Djokovic. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer na západě se místy vyskytnou přehánky, jindy jen výjimečně, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm, noční a ranní teploty 5 až 0, místy přízemní mrazíky na východě kolem 6, v 1000 metrech na horách okolo 0 a v Jeseníkách a Beskydech kolem 3. Nejvyšší denní teploty pak 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14, v 1000 metrech na horách okolo 10. A v Beskydech okolo 7 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D46 mezi kilometry 10. a 7. ve směru Brno, tam jsou práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, tak jezděte opatrně, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: V Hlinsku vás vezmou do vesmíru i za špatného počasí. Hvězdárna tu totiž kombinuje klasické pozorování s moderním planetáriem. A právě z Hlinska teď budeme živě vysílat pořad Sedmi krásky na nebi.
2: Sedmi krásky na nebi.
3: Ano, dobrý večer, je to tak. Dnes vysíláme z planety Hlinsko.
4: Přesně tak, zdraví vás Jiří Dušek.
3: A Jiří Kokmotos. My vás tady vezmeme vlastně do vesmíru, ale hlavně na naší planetu, protože té je tady věnováno asi drtivá část té expozice, která je velmi zábavná, velmi hezká pro děti, pro dospělé. No a pokud přemýšlíte už teď třeba kam na prázdniny, tak zrovna Vysočina je bezvadná na volný čas. No a udělat si výlet do Hlinska stojí za to, protože je to malebné městečko se skanzenem vlastně a tady vlastně s nádhernou planetou.
4: Přesně tak.
3: Tak jo, přátelé, tak nás poslouchejte, můžete nám taky napsat, jak jsme na tom s pozorováním.
4: Přesně tak, protože dneska, když budete mít pěkné počasí, tak ke konci našeho vysílání bude nad Českou republikou přelétat Mezinárodní kosmická stanice a my vám řekneme, kdy a kam se dívat.
3: Tak poslouchejte a budeme rádi, když nám dáte taky vědět o vašich pozorováních, nebo když budete mít jakoukoliv vesmírně kosmonautickou otázku, můžete nám napsat na mail sedmikrásky@rozhlas.cz. Dobrý poslech.
2: Sedmi krásky na nebi. Astronomický výlet regionálních stanic Českého rozhlasu.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, což je pořad, který je věnovaný vesmíru, astronomii, kosmonautice. A dneska vysíláme z... Teď jsem přemýšlel, jak to nazvat vlastně, možná tak vědecké centrum, asi ano, dá se říct.
1: Odborně se říká Science Centrum.
0: Science Centrum, ano, přesně tak. Planeta Hlinsko, my tady během dnešního večera vystřídáme hned několik hostí, ale začneme s Janem Douckem, řekněme zakladatelem tady toho, nebo otcem zakladatelem, majitelem původní myšlenky tady planety Hlinsko, jak to je?
2: Krásný večer. Dá se to do jisté míry tak říct, byť samozřejmě zakladatelem toho všeho je vedení města, protože jasné, to zajistilo celý ten objekt. Nicméně ta myšlenka přišla opravdu z mé hlavy a z hlavy mých kolegů.
0: No, když se řekne to slovo planeta, tak teď jako tady ze sebe budu dělat chytrého, ale mě to tady řekli vaše kolegyně, že na konci je velmi, jsou ta tři písmena ETA, která je spojená tady s Hlinskem, teda už dávno tomu, že teď už tady vlastně z toho nic moc nezbylo, nebo spíš nic než moc. A takže ETA Hlinsko není, ale má to hodně jakoby společného tady s tím místem. Tak...
2: Je to přesně tak. My když jsme vymýšleli název toho objektu, tak jsme chtěli to slovo ETA do toho zakomponovat. A ten důvod je naprosto jednoduchý, protože teď jsme v budově, kde vlastně bylo administrativní centrum ETI, bylo tady i testovací centrum dole ve sklepě, tak byly takový ty testovací mašiny, mixery, dokud neschořela, tak podobně. No a co je důležité, že vlastně, když se podíváte z některých oken ven, tak uvidíte areál, kde se vlastně ty spotřebiče vyráběly. A my to tady trošku v té expozici máme i zakomponováno. Právě v jedné části, tak i ty spotřebiče v nějaké podobě jsou.
0: Jo, to můžeme říct asi celkem rovnou, že pokud jste lehčí nostalgici, tak jako já, tak tady jedno oko nezůstane suché, protože jsou tady takové ty vysavače, mlínky. Vy, kteří jste prostě, řekněme, starších ročníků, narozeni ještě před rokem 90, tak prostě všichni jsme to měli doma, že jo, protože nic jiného nebylo.
1: No, ale musíme asi taky říct, že zaprvé mnozí ještě do dneška používáme ty věci.
0: To je pravda,
1: jo?
0: Ano.
1: Ale že tady není to jenom jakoby muzeum, byť tady jsou ty původní jako výrobky, ale vlastně některé jsou i velmi zvětšené a člověk může dokonce do vysavače vejít, že jo, tady.
0: Ano, ano. No, to je, vlastně
2: je to přesně tak. Já vám řeknu proč, protože když jsme tady dělali ty expozice, tak jsme přemýšleli nad tím, jak téma atmosféry, které právě je spojeno s těmi exponáty, provázat vlastně s fyzikálními principy, které člověk využil, okoukal vlastně v té atmosféře a pak je použil v těch spotřebičích. Takže to je ten důvod,
0: což vlastně lux je, že jo? No.
2: Což vlastně lux je, lux funguje na principu podtlaku a podtlak je spojen se vzdušnými masami, které se kolem nás všude motají. Takže tohle jsme se snažili takovými často dlouhými a velkými oslými můstky propojit.
1: Já bych se vrátil teda na začátek, protože jsme se bavili o tom, že vy jste teda vymyslel ten koncept tady a to centrum tady není dlouho, že vlastně slavíte letos třetí narozeniny, nebo budete slavit třetí narozeniny.
2: Ano, že? Přesně tak, v září 22. jestli se nepletu, tak budou třetí narozeniny toho objektu. Bylo to první vzdělávací nebo science centrum, tedy chcete-li, v Pardubickém kraji, které bylo v tou dobou otevřeno. A ty tři roky ukázaly, že ta expozice je velmi živá, funkční a nejenom expozice, ale vlastně i ty přilehlé prostory, které tady jsou ve smyslu laboratoře, auly, konají se tady různé akce, takže je to opravdu objekt, který, já bych řekl, komunitně funguje.
0: No, je to tady moc hezké. My jsme dokonce, nebudeme to rozmazávat, ale slyšeli jsme rozpočet, s kterým to tady bylo stavené, a to teda nám zůstala vyset brada dole, když to tak řeknu, prostě za jak málo peněz jste udělali opravdu jako skvělou věc.
1: Teda. To bylo důležité, že jsi řekl, že za jak málo peněz, jo, protože to, tak jako by to...
0: Ano, mohlo se i obráceně, to uznávám, ne, tak že když dneska člověk vidí science centra za stovky milionů korun, tak vy se teda rozhodně nemáte za co stydět a je to tady opravdu pecka. My si to tady za chviličku projdeme, protože těch exponátů je tady hodně. My teď jsme vlastně v místě, kde je pokladna, kam vlastně přijdou návštěvníci úplně jako poprvé. Dokonce tady máte i stylové takové skříňky. To bych
2: ano,
0: měl
2: ano,
0: popsat.
2: Ano, ano.
0: To se hodí k našemu pořadu.
2: Přesně tak, my se tady na ně díváme a je tady 36 skříňek a na každé skřínce je nějaké souhvězdí, na jedničce je Hydra, na dvojce Pana a tak dále, to pokračuje. A ono to má určitou logiku, protože souhvězdí je 88, jestli se nepletu, mělo by to tak být, že? A tady jich máme 630 největších, prostorově největších, takže jsou tam vypsána, je tam vždycky znázorněno název a je tam i nějaká základní úderná věta o tom souhvězdí.
1: My bychom asi měli trochu uvést na pravou míru tu úvodní upoutávku. Vy tady nemáte planetárium, nicméně astronomické jakoby různé exponáty, těch tady je spousta. Dokonce tady jakýsi simulátor, řekněme, hvězdné pluhy nebo nejnápadnějších souvězdí. A tím nemyslím tady ty skřínky odkládací, ale vlastně se tady jako zobrazují, že jo, ty nejzajímavější obrazce. Takže jako ten vesmír tady je na každém kroku. Vidět.
0: Je to tak. A k tomu se dostaneme už za chviličku, takže poslouchejte dál pořad Sedmi krásky na nebi.
3: Sedmi krásky na nebi s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, kdy se spojují všechna regionální studia Českého rozhlasu od Plzně až po Ostravu a taky třeba přes Český rozhlas Pardubice, který je doma v Pardubickém kraji, odkud dneska vysíláme my konkrétně z Hlinska, z planety Hlinsko. Dalším naším hostem je Petra Plisková, ředitelka tohoto nádherného vědeckého centra. I vám dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům.
0: Tak, na vás bude trošku provést nás tady, což je vždycky do rádia taková jako nejméně vděčná atmosféra. Disciplína, protože člověk by rád vždycky řekl, no to máme tady takhle, se na to můžete podívat. To v rádiu úplně nejde, ale vezmeme to postupně. Vy máte už na začátku úplně dole, když se vstupuje sem vlastně do tohoto centra, do planety Hlinsko, pár takových jako zajímavých atrakcí.
2: Tady... Na venkovní expozici.
0: Ano, ano. Jedno se jmenuje, jak je to...
1: Cirkulon,
0: to tady Jiří Dušek se vrátil do dětských let.
2: Ano, já jsem v tom cirkuloval.
0: Cirkuloval, v tom pobíhal, v tom vyzkoušel, v tom trošku odstředivou sílu, taková vlastně jakoby nakloněná dokola plocha. Tak dole máte teda co? Kromě tady cirkulóny.
1: Tak ještě máme novou expozici, kterou jsme otvírali právě na začátku letošního roku. Je to expozice věnovaná, říkáme ji, cestujeme po planetách a je to taková deska na zdi, jestli mám popisovat pro posluchače, kde je 9 krásných otázek, kde si děti můžou vyzkoušet svoji paměť, svoje znalosti a podobně. A když ji vyluští a přijdou sem nahoru, tak tady máme takovou krásnou plazmovou kouli, kterou díky kódu, který právě získají vyluštěním těch otázek, tak můžou potom spustit.
0: Už na ně jdete takhle z hurta, ne? Od začátku.
2: Dobře, tak zvládnu tenhle vstupní kód získat. No. Ocitnu se tady vlastně ve třetím patře zrekonstruované budovy, protože pod náma je škola.
1: Učiliště. Neučiliště, ano.
2: A tady to centrum sídlí vlastně ve třetím a ve čtvrtém patře. Tak teďka jsme jakoby v tom třetím a třetím patře budovy a prvním patře centra.
1: Ty jste to řekl úplně přesně, je to tak. Jsme tady v místě, které je recepce a hlavně je to taková i odpočinková zóna, kde si třeba veřejnost nebo i ty školy mohou odpočinout, dát si svačinku a spočinout chvilku.
0: No ale vedle už je samotná expozice, kde se člověk může třeba vydat do středu země, že jo?
2: Ale... Víte, má takové tři tematické celky, jak jsem pochopil.
1: Tak my tím, že se jmenuje Planeta Hlinsko, tak se jmenuje opravdu planetě a my to máme z toho pohledu spíš z těch sfér, které na té planetě máme. Je to jedna sféra, kterou právě tady my vidíme už odsud, to je litosféra, kamenný obal země. A potom, když vstoupíme o patro výše, tak je to potom ještě hydrosféra a atmosféra.
2: Mm-hmm. Takže. A tomu vlastně náleží všechny ty exponáty, ať už interaktivní nebo informační tabule
1: tak
2: a podobně.
1: Všechno navazuje a je to vlastně celkem 19 expozic. Oni jsou číslované, ale není to chronologie prohlídky. U nás si může vlastně ten návštěvník chodit jak chce, samovolně, nepotřebuje k tomu žádného průvodce ani žádné pracovní listy, které samozřejmě máme, kdyby bylo potřeba, a školní skupiny chodí s lektorem.
0: Ale hodí se vzít si sebou mobil, protože tady můžete načíst QR kód a to je tady vlastně hned na začátku. A mi přijde úplně fantastické. No, že to tady můžete rozpohybovat, to je úplně super.
1: Tak máme takovou zajímavou věc, říkáme tomu, nebo je to rozšířená realita. A vlastně díky této rozšířené realitě se můžete ocitnout někde v prohorách, druhohorách, protože díky žaluzím, které uvidíte do kolečka celé místnosti, dokážete spustit právě tu rozšířenou realitu. A kolem vás dokonce může běhat i dinosaurus.
0: No, já to popíšu, na těch žaluzích jsou vlastně takové jakoby obrázky.
1: Černobílé kresby.
0: No, trošku to vypadá jako Zdeněk Burian, že jo? Když to psal ten dinosaurus, ano, jako ano, když ano. To tak řeknu. A vy na to namíříte, prostě stáhnete si tu aplikaci, že, přes ten QR kód, který tady máte, a namíříte to na ty žaluzie a ono to normálně jako zbarevní se a rozpohybuje se to. Je to teda fakt jako bezvadný.
1: Taková 3D animace, která nám představí právě tu dobu.
0: Ano, já jsem říkal už, že se tady Jiří vrátil do dětských let a co ho teda nejvíc ještě zaujalo, bylo, že se člověk může udělat tak jako ohromný výbuch, že, Kunětické hory.
1: Tak právě tady v té části, která je věnovaná litosféře, máme několik expozic a jedna je věnovaná sopkám. Mm-hmm. A když si budete chtít namíchat takovou sopku, která vybuchne a budete chtít udělat nejničivější výbuch, tak i to lze tady udělat, přesně tak?
2: No nicméně té expozici litosféře dominuje obrovský model planety Země.
1: Naše že jo? Když už jste ta planeta, ano. Planeta, ano. Pětimetrový.
2: A do ní se dá vstoupit, že dokonce
1: když
2: do té planety.
1: Když obejdete zezadu, protože zepředu je taková nenápadná, vypadá to...
2: No, jako nenápadná pětimetrová planeta, jako takže...
1: Myslím tím, že nejsou vidět žádné dveře, žádné vstupy. Vypadá to opravdu jako obyčejný globus, ale v nadrozměrném nějaké velikosti. A zezadu uvidíte krásný průřez, kde uvidíte i svítící jádro. Mm-hmm. A vlastně, když ještě vlezete dovnitř, je to taková jakoby trošičku labirintek maličký, tak tam nám běží na velké obrazovce takový 3D program, kde se dostanete opravdu do středu země.
2: Mm-hmm. To vlastně symboluje jako, ano, já jsem právě říct, že to symboluje jako výtah, že jo?
1: Tak, přesně
2: tak. Je to taková hezká podívaná.
0: No a co teda mě teda zase, já jsem se zase jako tady cítil trošku jako děcko a užil jsem si to. Vy tady máte simulátor zemětřesení, to prý je zejména oblíbená atrakce maminek s dětmi.
1: Ano, takové situace se tady stávají, že vidíme už od recepce, že se snaží uspat dítě právě tím, že nám ho dají do našeho zemětřesení.
0: To je zemětřesení ideální místo na uspávání dětí.
1: Ano, tak, přesně tak. No, to simuluje to vlastně pohyb stůl, toho kočárku. Ano.
0: Jo, to je takový stůl, který se vlastně jakoby hýbe.
1: Ano, přesně tak. Můžete si nasimulovat sílu právě toho zemětřesení o nejslabšího, kde ty děti ještě nespí a pak po to nejsilnější, kde nám usínají.
0: Ale ten hlavní princip je vlastně v tom, že, oni, že lidi se tam postaví, jsou tam kostičky normálně
1: ano,
0: jako
1: kostičky,
0: hrací.
1: Přesně, dva druhy, těžký a lehký, ještě ano, řekneme.
0: A ty se dají vlastně stavět na sebe, že si z toho postavíte třeba domeček, že, nebo nějakou věž, nebo něco takového. A podle toho, jak důmyslně a jak chytří jste, tak vám to buď to spadne, nebo
1: buď
0: nespadne.
1: Spadne.
0: Já na sebe můžu prozradit, že mi to spadlo už asi při 2 stupních Richtera, takže to bylo jenom takové chvění, když to tak řeknu.
1: Ale byla to vysoká věž, takže
0: obrovská.
1: To bylo logické.
0: Dobrá, těch věcí je tady hodně, ale já myslím, že už bychom pomalu mohli přeskočit do druhého patra. Každý návštěvník, který sem přijde, tak ke vstupence dostane takovou modrou kuličku.
1: Kapičku vody, ano. Tomu říkáme, ano. A je to takový malý suvenýr, který si pak odnese i domů, tak to říkám hned na začátku, abych třeba nalákala budoucí návštěvníky. A tu kuličku, protože se koulí, budete potřebovat v kuličkových drahách a ona nám bude nahrazovat to vodu, protože jsme tady nechtěli pracovat s vodou jako s tekutinou, tak řasy, že jo, pocákaný lidi, děti.
0: Jasné, no.
1: Takže vlastně nemáme tady ani kapku vody, ale přitom vysvětlíme celý princip koloběhu vody na naší planetě právě díky dřevěné modré kuličce.
0: A lidem dojde prostě třeba jenom, jak ta voda putuje krajinou vlastně z vyšších nadmořských výšek třeba do řek, že tady vlastně jste využili vlastně poměrně zajímavý terén okolí Hlinska, kde vlastně řeka Chrudimka, že do Labe.
1: Přesně.
0: A ta kulička se tam krásně tak jako kutálí po takovém modelu reliefu, že jo. Tak. Pak tam máte vodojem ještě taky, myslím, že jo.
1: Tak to je asi tak nejatraktivnější no. Z těch venkovních expozic, protože my tam máme ještě jeden veliký labirint, k tomu se pak třeba dostaneme. A tady si vlastně dokážeme tu vodu vyčistit, dokážeme dětem ukázat, že voda i něco stojí, je tam elektroměr, dokážeme se podívat, do jakého druhu čištění spadne a podobně. A všechno je to manuálně klikou, že roztočíte a vidíte, kam vlastně ta kulička všude může putovat. Jsou tam takové dlouhé vlastně jakoby potrubí průhledná, takže vy všude vidíte, jak ta kulička putuje, tím vodojenem, všecko máte vlastně krásně na očích.
0: Ano, mi tady už několikrát jako padlo, že to je skvělé pro děti, ale já musím teda i za sebe říct, že to je bezva pro dospělé, protože i vlastně nám, dospělým, tady ve spoustě věcí jakoby dojde, jak ty věci fungují a prostě trošku si osvěžíme ty věci ze školy, které už jsme si třeba dávno zapomněli, pak když se tím úplně nezabýváme. Těch expozic tady strašně moc, tak si pojďme dát teď trochu pauzu
2: a pak pokračujeme.
0: A pak budeme pokračovat. Posloucháte 7 krásky na nebi. Jenom ještě můžu dodat, že vlastně už nám chodí i nějaké maily, tak se k tím dostaneme na 7 krásky. @rozhlas.cz nám můžete psát.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Sedmi krásky na nebi, pořad o astronomii, o kosmonautice, ale dneska taky hlavně o naší planetě, o planetě Zemi.
1: On je taky potřeba říci, že lidé často vnímají, že vesmír je to, co je nad náma, ta hvězdná obloha, ale já vždycky dodávám, že vesmír vlastně je úplně všechno, protože naše planeta je součástí vesmíru, takže i lidé jsou součástí vesmíru, takže vesmír je úplně všechno. Takže vlastně
0: všichni jsme vesmír.
1: My si můžeme v tomhle pořadu vysílat, odkud chceme a vykládat si, o čem chceme, protože vždycky to bude o vesmíru.
0: To je pravda, ano, všechno je součástí vesmíru. Je to dobře trefené. A dneska jsme ale na planetě Zemi, ale zároveň taky na pobočné planetě Hlinsko. Tady v Hlinsku je to, musím říct, že fakt nádherné místo, že se vám tady, jednak je to teda nové celkem, že jak jsme říkali, 3 roky, těch expozicí je tady celá řada. Dokonce je takový labirintík, který máte, že jo? A ten taky vlastně souvisí s vodou, jak to je?
2: Tak jak jsme zmiňovali už při minulém vstupu, tak je to vlastně v části, která se věnuje hydrosféře, takže vodnímu obalu Země, aby jsme se vyjadřovali třeba i pro menší děti. A my uprostřed celého toho patra máme opravdu labirint, kde se stanete tou kapkou vody vy jako člověk. Cítíte se tak, jak se cítí voda u nás na planetě. Jsou tam klimatizační jednotky, takže v určité části je tam zima, protože když je voda v obloze, než spadne domů třeba dolů v podobě kapek, tak je chladno, ale když se dostane třeba do domácnosti, tak si ji ohřejeme, protože si chceme udělat čaj, takže v té místnosti je teplo, není tam teda 100 stupňů, to se nemusí nikdo bát, nebojte.
0: Sauna.
2: Sauna. A je tam i dalších pár překvapení, můžete se třeba spláchnout jako záchodem a vyplujete zase v rybnice, takže uvidíte sami.
0: Je to super, protože vy to máte s těma zvukovýma efektama, takže opravdu tam to spláchnutí člověk má.
2: Ano, přesně tak.
0: A v tom stísněném prostředí má člověk pocit, že tak putuje tu kanalizační trubkou.
2: trošku, ano, přesně.
0: Já jestli můžete předat na chvilku mikrofon Honzovi Douckovi. Mě by vlastně zajímalo trošku ty nápady těch expozic, jako jestli, kde jste na to přišli, protože vy jste...
1: Okopíroval se to, nebo to bylo, kde to přišlo samo?
0: Kde jste to okopíroval?
3: No, my jsme se nesnažili kopírovat, což je asi na tom vidět. Opravdu jsme měli snahu, aby ty expozice byly unikátní a byť jsme logicky navštívili různá science centra a s kolegy jezdíme i po světě, takže máme různé inspirace, tak jsme se stejně snažili to dělat unikátně, tak aby to byly věci, které jsou jenom a jenom tady a nikde jinde. Myslím si, že se to poměrně povedlo, že tady opravdu nemáme takřka nic, co byste viděli někde jinde.
1: To je pravda.
0: Jenom jsme na začátku zmínili ten vysavač obří, který má design takového toho starého eťáckého vysavače, který si myslím, že ještě jako si my dříve narození dobře pamatujeme. A jak tady říkala paní ředitelka, tak někteří to mají ještě určitě doma. Tak ne jako muzeální kousek, ale stále funkční. Tak co v tom vysavači člověk zažije?
3: My jsme ho měli mimochodem v hnědé barvě, tenhle vysavač. Co tam zažije? No, zažije tam vlastně to, jak vznikají vzdušné proudy. Pochopí, nebo snad pochopí, doufejme, já předpokládám, že ano, pochopí, jak to je vlastně s teplým a studeným vzdušným proudem na planetě Zemi. Pochopí, že to není úplně jednoduchá věc, ale snažili jsme se to nějakým způsobem zjednodušit a úplně na závěr ho to přenese do vysavače, aby zjistil, jak funguje podtlak, uvidí tam naše lítající kravičky a úplně na závěr, když by sem šel třeba někdo s mokrými vlasy po dešti, tak má možnost si tam ty vlasy vysušit, protože ten vysavač opravdu začne foukat, ten speaker, který tam je, začne křičet, protože jinak by to nebylo slyšet a zažijete zkrátka vysavač.
1: Taky tam máte mixer.
3: Ano, taky tam máme obrovský mixer.
0: Vlastně, no.
3: Přesně tak,
0: ano.
3: Je tam velký mixer, je to velká zvětšení na mixeru, který pak je tam vzadu ve vitríně, takže to lidé mohou porovnat. A mixer vlastně ukazuje, jak fungují vzdušné víry. Ukazuje to, jak musíte trošku tu energii do toho vložit, aby ten vír vznikl, takže máte možnost, a je to mixer takzvaně dvoumužný nebo dvouženský, jak se to vezme, ale je
0: tady
3: to třeba...
0: Tady bych klidně řekl normálně dvoumužný, protože to prostě fakt vyžaduje jako páru, to rozpohybovat.
3: Přesně tak, vyžaduje to páru.
0: A to nechci tady děvčata nějak jako podceňovat, ale...
3: Je to makačka, to je pravda, nicméně, když se vám to podaří a chytnete tam ten správný švung těch větrů, tak opravdu všechny ty objekty, které jsou vevnitř, vnesete a vidíte, jak se točej, jak rotujou podle nějakých pravidel a jak vlastně vypadá vír.
0: Ano, když si doma děláte smutí, tak to tak nedoceníte, tady to poznáte líp.
1: Ono samozřejmě tady asi do tohle centra, a budeme se o tom asi teďka bavit, chodí hlavně děti a já bych řekl, že tyhle exponáty jsou strašně důležitý, protože oni vybijou trošku tu dětskou energii, že? Jako, aby se trošku unavili a nedemolovali to tady systematicky.
2: Přesně tak, proto je venku ten cirkulon. Tak to je číslo jedna, kde jsme potřebovali ty děti vybít. Pak je tady těch 44 schodů a potom pár těchto expozic, které jsou opravdu fyzikálně, opravdu fyzicky náročné.
0: Potom...
2: Přesně tak. Jinak my jsme vlastně to koncipovali tak, že tím, že to je vzdělávací centrum, tak sem chodí děti hlavně školního věku, je tady doporučený věk 6+, ale jsme rádi za každého menšího návštěvníka, budoucího badatele, fyzika, astronoma, astronauta, protože i ty malé děti, když neumí číst, tak si tady určitě najdou to, co chtějí, co potřebují k tomu, aby měli hezký den a aby si našli něco, co je zajímá, třeba právě ty kuličkové dráhy. Jinak těch 6+ je doporučené proto, protože i ty expozice velikostně bezpečné, jako by jsou pro ty děti větší, ale hlavně tady spousta textu. Hmm. Takže nejenom ty expozice, ale spousta různých panelů, desek kolem, které obsahují ještě další nadstavbu, spousta informací k tomu.
1: Jak máte vlastně otevřeno?
2: Mám otevřeno 362 dní v roce.
1: Takže které tři dny zavíráte?
2: Štědrý den, Nový rok a Velikonoční pondělí.
1: Ty brďo.
0: Takže vy jste fakt normálně od pondělí do neděle, každý den?
2: Ano, včetně pondělka.
0: Teda, pěkně, to je super. Kolik sem tak přijde lidí?
2: Tak v průměru máme návštěvnost kolem 20 000 návštěvníků za rok. Hezky. Co teďka počítáme od začátku.
0: To je hodně dobré.
1: To je... Asi je potřeba taky říci, že to tady ale vedete v malém počtu. Jakože vy jako těk...
2: Počet zaměstnanců planety Hlinsko jsou 3,5 zaměstnance, když to vezmeme opravdu přepočítáno na recepci a na veškerou tu údržbu, co tady je. Plus samozřejmě máme lektory, kteří vedou vlastně ty odborné přednášky anebo ty školní skupiny. A potom máme spoustu brigádníků, kteří nám pomáhají třeba právě o těch víkendech, aby my jsme mohli být aspoň chvilku doma.
0: Hmm. Dobrá, tak jo. Máme 21 hodin 35 minut. V kolik že letí ta mezinárodní vesmírná stanice?
1: Chvilku po tři čtvrtě na 10.
0: Tak máme ještě čas, dobře. Tak,
1: v dalším vstupu si to asi
0: dalším vstupu si řekneme, co můžete
1: přípravu
0: vidět na obloze. A ne všichni můžete vidět, protože nám třeba píše Monika Krauzová, naše pravidelná posluchačka ze západu Čech, ze Sokolovska, kde píše, že od východu se zatahuje a je ještě celkem světlo, ale připomíná taky přelet mezinárodní vesmírné stanice. Tak než se vám zatáhne, tak vám ještě řekneme, co teď na obloze můžete vidět nebo během dnešních nocí a těchto dnů taky můžete vidět. Tak poslouchejte dál Sedmi krásky na nebi.

0: Tady jsou regionální stanice Českého rozhlasu, pořad Sedmi krásky na nebi. Dnes vysíláme z nádherného science centra planeta Hlinsko. Teď se dostáváme vlastně poprvé, bych řekl, v naší vysílací historii do toho, jak, nebo respektive do pocitu našich posluchačů, kteří žijí třeba v nějakém bytovém domě, protože my jsme vždycky měli možnost výjít ven a pozorovat noční oblohu, nebo vždycky jsme byli v nějaké prostě vězdárně, kde to šlo, ale tady jsme prostě v bývalé administrativní budově ve třetím patře, tady nemáme moc kam jako chodit ven.
1: No ale zeptám se vlastně, je tady něco vidět z oken? Máme tady výhled na něco zajímavého?
2: Myslíte objekty nebo oblohu?
1: Tak jaká je tady obloha? Je tady něco vidět, aspoň něco?
2: Je tady vidět pár souhvězdí, já jako nejsem na to úplně specialista, to možná vy budete lepší, ale není tady nic extra výjimečného, ale budou to klasická souhvězdí. Pravda je, že obecně jsme v oblasti, kde ten světelný smog je menší. Jasně, teď jsme ve městě, takže tady logicky svítí lampy, ale pokud bychom vyšli za město, tak jsme na rozhraní Železných hor a Žďárských vrchů a tady přece jenom například Seč nedaleká, tak je vyhlášena krásnými záběry fotografickými, které, pokud se nemýlím, i NASA.
1: Ano, on tam totiž je Petr Horálek, náš významný český astrofotograf, teďka dokonce dostal nějakou cenu od vlastně Pardubického kraje, takže ho taky tímto zdravíme. Nicméně, my se asi budeme podat hlavně o obloze teďka aktuální.
0: Ano, k tomu jsem se chtěl dostat, o aktuální obloze, tak teď budeš muset zapojit svoji fantazii a tak nějak posluchačům popsat, co vlastně můžu na té obloze vidět. A
1: pokud mají pěkné počasí.
0: Pokud mají pěkné počasí a dneska musíš myslet na to, že ty tu oblohu nevidíš a oni se na ní dívat můžou, takže tě můžou kontrolovat.
1: To je jednoduché, že my se vlastně zaměříme na to, co je vidět na obloze bez dalekohledu a co je hodně nápadné, tak je potřeba říci, že vlastně teď nad západním obzorem krásně, a to nemyslím jako jenom v tomto okamžiku, ale vlastně o těchto večerech září planeta Venuše, je to naprosto nepřehnutelná, taková velmi jasná v úzovkách hvězda, není to hvězda, je to planeta, a protože je vidět večer, tak se jí také říká večernice. Ta Venuše tak za půl hodiny, 3/4 hodiny zapadne, ale pořád nad západním obzorem o něco výš a o něco slabší, ale velmi nápadný i tak, bude Jupiter, další planeta sluneční soustavy. A jak už bylo lehce avizováno, dneska už za pár minut ve 21:49 se vpravo od Jupiteru objeví takový zářící bod, který bude putovat oblohou. Zhruba o 3 minuty později proletí kolem Polárky a kolem 21:56 zmizí nad východním obzorem. Tak to bude mezinárodní kosmická stanice. Jasností bude srovnatelná právě s tou Venuší, takže to bude skutečně velký nápadný zářivý objekt, který, když má člověk pěkné počasí, nebo když bude mít pěkné, nebo teďka má pěkné počasí, tak ho za pár minut uvidí. Pokud to nestihnete, tak za 90 minut poletí ještě jednou. A potom vždycky večer se dá chytit až do 25. května bude také přiletat na Českou republiku. Ale teď už za pár okamžiků.
0: Jakub Albert, náš taky pravidelný posluchač, nás zdraví z Prahy do východních Čech. Měsíc květen bude měsícem dvou úplňků. Přesně ten první tak. Už nastal 1. května a druhý nás čeká.
1: V neděli 31. května.
0: Máš to správně, Jakub to píše taky tak.
1: A protože je to druhý úplněk v jednom kalendářním měsíci, tak se někdy označuje jako takzvaný modrý úplněk. Aha. Byť teda on modrý nebude, bude to normální úplněk. Je to spíš takové ústní a neoficiální označení jakoby druhého úplňku, který nastane v jednom kalendářním měsíci. Tady to označení se prosazuje hlavně mezi novináři anebo v lidových kalendářích, ale astronomové tak jako blahoskloně to jen tak jako sledují. A
0: pro astronomy přecházejí to laický výraz.
1: Ano, přecházejí to laický výraz, anebo to používají v rozhlasovém vysílání.
0: Jo, aby to všichni pochopili, co jde.
1: Takže 31. května nastane druhý úplněk, je to jen taková jakoby kalendářní kuriozita, bude to určitě hezká podívaná a i když se mu říká modrý, tak nebude modrý, bude to normální klasický úplněk.
0: Fajn, dobře, tak máme všechno teď z té hvězdné oblohy.
1: Určitě ano.
0: Dobře, tak jo. Tak, jak jsem říkal, my vysíláme dnes z nádherného městečka Hlinska. Jsme zhruba nějakých 25-30 kiláků od Pardubic, říkám to správně.
2: Nějakých zhruba 40.
0: 40,
2: trošku dál.
0: Tak jsem se trochu seknul, nevadí. No každopádně je to místo, které má i velmi zajímavé okolí. Už jsme konec konců teda slyšeli, že tady je tady i solidní obloha, nebo jsou tady místa, kousíček za Hlinskem, kde se dá koukat na krásnou oblohu. Ale těch, řekněme, pozemských a astronomických zajímavostí je tady opravdu hodně.
1: A pokud si chcete ozvědět jako o těch zajímavostech trošku víc, tak si pořiďte naši knížku.
0: Jo, no vidíš,
1: ano. Sedmi krásky na nebi, která se jmenuje jako náš pořad.
0: Teď jste to mý posluchači měli vidět, protože Jirka mi tady začal ukazovat takový jako rukavem jako obdélník a já jsem netušil, co chceš říct, tak ten obdélník to měl ty tvarté knihy.
1: Ano, to, ano, ano.
0: Ano, knížka u Radioservisu Sedmi krásky na nebi. Přátelé, na léto se vám teda podle mě teď fakt hodí, protože je to vlastně takový, řekněme, astronomický bedekr Českou republikou.
1: Ano. Hlinsko tam je zmíněno taky, ale zatím jenom takovým jednoduchým odstavcem a v dalším vydání už bude mít celou kapitolu.
0: Ano, je to tak. Tak poslouchejte, my vás vezmeme teď na takovou tour tady kolem Hlinska, protože je tady spousta zajímavých věcí a říkám nejen astronomických. Tak poslouchejte dál Sedmi krásky na nebi.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tady je pořad Sedmi krásky na nebi, pořad věnovaný astronomii, kosmonautice, ale dneska vlastně té astronomii, která je spojená tady s námi, s planetou Zemí, protože té je věnovaná značná část expozice ve Science Centru Planeta Hlinsko. Jasně, Hlinsko, nádherné město, ale my se teď vydáme s naším hostem Henem Douckem i do okolí, protože těch, řekněme, astronomicko a teď řeknu ještě další slovo geologicko, zajímavých věcí je tady hodně. Tak je to na vás, kam nás vezmete?
1: Vezmu vás naprosto logicky do Národního geoparku Železné hory, protože to je území, které vlastně tady na planetě je nějakým způsobem stvárněno, je provázáno s planetou a do jisté míry planeta je takovým, řekněme, vstupním bodem do tohoto území. Je to území, které má nějakým způsobem definované hranice, ty nejsou úplně vidět, ale je to geologicky cenná oblast s více než 102 hornin, kde my, zaměstnanci geoparku, se snažíme ve formě příběhů, zábavných příběhů, vlastně interpretovat, ukázat tu geologii, tu pro lidi často nudnou geologii, taky ukázat v té zábavné formě, v příběhové formě, v různým způsobem. Naučné stezky, expozice, bodová zastavení a tak podobně.
0: No to by mě zajímalo, jak na to jdete, protože teda musím říct, že takzvaná šutrologie, to bylo strašný ve škole teda. Nevím, jak na to vzpomínají naši posluchači, ale já teda vždycky, já jsem akorát poznal ten buližník.
1: Ano, jsme to
0: ten byl
1: dobrý.
0: Ten buližník, ale to proto, on byl takový...
1: Měl specifický tvar, že jo?
2: Ne, on ho nepoznal, ale je to proto, že jsme vysílali z Hvězdárny v Ďáblicích, která je na buližníkovém vrchu. Do té doby nevěděl, že existuje buližník.
0: Pak byl ten magnetit, že
1: ano,
0: jo?
1: Tam byl to, magnet na tom.
0: Tam byl na tom magnet, ano, tak ten jsem poznal taky a tím jsem tak asi...
2: Tak žulu ne, asi poznáš. Ne? Vápenec, asi pískovec. Ne?
0: No, tak asi jo, no.
1: No, tak to je dobrý základ, že samozřejmě, ale nicméně je to tak, jak říkáte, no, ta výuka geologie na školách není úplně jako na topu, bych řekl.
0: A, to švanda to není, no.
1: No, není to jako šlágr, ale my se snažíme zkrátka tu geologii ukazovat jiným způsobem, tak, aby to ty lidi bavilo a netlačit to do nich horem dolem, ale tak jako na dotykově třeba, nebo formu různých maket, odlitku a tak dále. Ono to je vidět vlastně i tady na planetě, jak s tou geologií tady pracujeme. Mm-hmm. Mimochodem, ta geologie tady je navázána na rámcový vzdělávací programy, takže to je i smysl ukázat žákům, ale i pedagogům, že se s tím dá nějakým způsobem pracovat.
0: No a teda v tom parku, nebo respektive v tom geoparku, tak jak to tam funguje?
1: Geopark je obrovské území, má 777 kilometrů čtverečních, no, takže je to opravdu jako, je to na víkend, my říkáme, je to na víkend a říkáme, že za 2 až 3 dny tady poznáte geologii celých Čech. Aha. Při najíždění tady 150 kilometrů za 2 až 3 dny, po celých Čechách by to bylo s 1 nulou navíc za 2 až 3 týdny. Takže tady v malém jste schopni poznat tu geologii. Máme tady malé pískovcové skalní městečko, malý vodopád, máme tady malé sopky. Je tady zkrátka relativně všechno, ale v nějakém jako menším měřítku.
2: Ono to je vlastně taková kombinace nějakých naučných stezek, potom nějaké cyklostezky jsou to, jak jsem pochopil, takže člověk se tady vybere, co mu vyhovuje.
1: Pokud to vezmeme z toho turistického hlediska, tak je to přesně, jak říkáte. Jsou to jednak bodová místa provázaná třeba cyklostezkami, jsou to naučné stezky, různé kilometráže, jsou to různá návštěvnická centra vedle planety Hlinsko, třeba brána do pravěku v Pasíčkách u Proseče, případně Berlova vápenka v Závraci u Třemošnice s muzeem vápenictví. No ale pak je to i řada dalších věcí, které geopark dělá, jako je věda, výzkum, vzdělávání, výchova žáků nebo obecně všech různých skupin a regionální rozvoj. Geopark není pouze o tom cestovním ruchu, ale zaplňuje nebo zahrnuje všechny ty aktivity, které jsem zmínil a snaží se vlastně celostně rozvíjet to území ve spolupráci s dalšími partnery a to je vlastně to nejdůležitější. To není projekt jedné firmy, jednoho subjektu, ale je to projekt desítek partnerů, kteří vlastně jsou do toho nějakým způsobem zakomponováni.
0: Bezva. Pojďme ještě vybrat jeden typ, který tady je, má takový docela zajímavý, bych řekl, nadpis v našem scénáři Falešná hvězdárna v Chrudimi.
2: Tak to mám tak, říct já?
1: Já jsem z Chrudimi, ale no, tak, jestli to chcete říct, tak můžu. Falešná hvězdárna v Chrudimi je nádherný objekt v Břetislavově ulici, což je historické centrum města a je to, není to hvězdárna, ale je to dům, který si nechal postavit pan Midlář a dneska v tom domě je Muzeum loutkářských kultur. A opravdu je tam něco, co vypadá jako hvězdárna nebo minaret, chcete-li, A nejzajímavější na tom je na něj vystoupat, vyjít na takovou terásku a ten pohled, který tam uvidíte na centrální město a na Železné hory, je nezapomenutelný.
0: No, ale tam taky pobýval ty Hon Brahe, takže...
2: Nepobýval, to je právě pověst.
0: To je pověst. Aha,
1: takových tak... pověstí bohužel máme v Krudimi hromadu.
0: Nevadí, dobře. Tak děkujeme moc krát za to, že jsme dneska tady s váma mohli být na planetě Hlinsko. Bylo to bezvadné. Planetě přejeme, ať se jí daří. A přátelé, přijďte kdykoliv, prostě 362 dva dní v roce.
2: Webovská stránka, ještě řekněte rychle.
0: Webovou stránku, ano.
3: Tak je to jednoduché, www.planetahlinsko.cz.
0: Výborně. Tak řekla Petra Plisková a Jan Douce, kteří byli našimi dnešními hosty.
2: A my se ozveme 7. června z Hvězdárny ve Slaném.
0: Je to tak. Od mikrofonu se loučí a hezký večer přejí
2: Jiří Dušek
0: a Jiří Kokmotos. Sledujte hvězdy.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas, zprávy.
2: Předseda ústavního soudu Baxa na Trizně v Terezíně varoval před projevy autoritářství. Lebku svaté Zdislavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Podle dominikánů z Jablonného je to zázrak. Fotbalistky z KLDR přicestovali do znepřátelené Jižní Koreje. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno. Teploty 16 až 21 stupňů. U mikrofonu je Václav Miller. Pietní akt v Terezíně připomíná oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Trizny na Národním hřbitově se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, politici, pamětníci nebo skauti. Předseda ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
3: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
2: Baxa varuje taky před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizel. Řád dominikánů z Jablonného práci restaurátorů oceňuje, řekla za klášter sestra Roberta. Podle ní je překvapivé, že lebka vypadá nepoškozeně.
4: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to bylo úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro

0: nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Stislavu, to je přímo vás nebe přímo.
1: Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí 35-letý muž. Podezřelého policisté zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Do Jižní Koreje poprvé po 8 letech přicestovali severokorejští sportovci, konkrétně tým fotbalistek z města Nekujang, který si proti jihokorejskému Suwonu zahraje semifinále asijské ligy mistryň. Vstupenky na zápas podle agentury Yonhap vyprodali během jednoho dne. Sportovci z KLDR v Jižní Koreji naposledy závodili na zimních olympijských hrách v roce 2018. Země jsou od roku 1950 oficiálně ve válce a mají mezi sebou uzavřené pouze příměří. Sport. Fotbalisté Hradce Králové si v příští sezóně zahrají předkola evropských pohárů. V nastavbové části šance ligy si zajistili čtvrté místo v tabulce výhrou 3-1 nad jistými mistry ze Slavie. Plzeň porazila Jablonec 5-0 a Sparta zvítězila v Liberci 2-0. Devátou etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Dán Jonas Vingegaard a připsal si druhé vítězství na probíhajícím ročníku. Jan Hirt dojel na 19. příčce. Celkové pořadí dál vede Portugalec Eulálio. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno hlavně v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, jinde jen výjimečně. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Noční a ranní teploty 5 až 0 a místy přízemní mrazíky, na východě kolem 6, v 1000 metrech na horách okolo 0 a v Jeseníkách a Beskydech asi 3 stupně Celsia. Nejvyšší denní teploty pak 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14, v 1000 metrech na horách okolo 10 a v Beskydech kolem 7.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Stavební práce zdržují provoz Praze 6 v ulici U Brusnice mezi křižovatkami ulic Patočkova a Jelení. Rekonstruuje se tam tramvajová trať. Komunikace je proto částečně uzavřena. V Dobřichovicích, okres Praha Západ, na silnici 2. třídy číslo 115 opravují povrch vozovky. Doprava je kyvadlová, provoz jedním jízdním pruhem. Jezděte opatrně, Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už jsou tady hvězdné návraty.
2: Hvězdné návraty.
3: Kdyby se dal humor naučit, měli bychom jistě jednu z nejslavnějších univerzit na světě. Takhle nám musí stačit, že máme slavné školy herectví se slavnými profesory, kde se zrodilo mnoho hvězd české zábavy.
4: Já vidím, že toto opravdu nemáte lehké, tak já raději půjdu. Říkáte, výborně, že ten profesor skutečně přijel.
3: Profesor dějin české zábavy Patrik Rozehnal je připraven i dnes vyprávět o jedné hvězdě. Sraz si dáme s dámou, jejíž příchod na svět slavili 24. března roku 1925.
5: Dobrý, já ti naliju, to jsou skleničky po babičce, buď opatrný.
3: Ale já teď nebudu, díky.
5: Tu máš.
3: Já bych chtěl posluchače seznámit s vaším životem.
5: Prosím tě, a ne, abys mě usnídaně zase přečítal ty svoje hrozné texty, miláčku.
3: Tak alespoň dneska. Jenom hodinku, víc nebudu zdržovat.
5: Ale naposled.
3: Slibuju. Rád bych, kdybyste v archívu se mnou našla ukázky z vašich filmů a televizních pořadů.
5: Už to mám.
3: Tak výborně.
5: Ale tohle není všechno.
3: Nebojte, já jsem taky něco sehnal. Bavit nás bude i Irena Kačírková.
6: Víš, co tě čeká?
3: Zajímavé vyprávění o ženě, která se líbila.
6: Za to nedostanu ani 500 rublů.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

Pane Krejčík, ušijte mi písničku na míru, z něžných slov a z drobných not a z bílého papíru. Ušijte ji, prosím, tak, že sotva ji začnou hrát.

kdybych paní svět ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné.

0: jenom usmál, to kdybych paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil tuhle pro mě, a tu mám nejradši.
1: Hvězdné návraty.
2: Irena Kačírková spatřila světlo světa 24. března roku 1925. Narodila se do rodiny bohatého podnikatele, která patřila ke společenské smetánce. O mamince se říkalo, že je nejkrásnější ženou ve městě. Malá Irena byla rozmazlovaným jedináčkem, kterému se dostávalo všestranné péče. A už jako mladá byla nejenom nadpozemsky krásná, ale k tomu měla i herecký talent, který předurčoval k hvězdné kariéře. Jenže, jak se říká, narodila se do špatné doby. Když začala hrát na konci 40. let, její prototyp krásné, spanilé dívky francouzského střihu se prostě do těch budovatelských filmů moc nehodil. A tak si třeba v roce 1954 zahrála pokladní v komedii Cirkus bude v režii Oldřicha Lipského. I když hlavní roli tam měl Jaroslav Marvan. Přesto, hlavně v závěru, aspoň uslyšíte trochu reagovat Irenu Kačírkovou.
3: Rekreace. Na mou duši oni mají whisky na dnešek. Ale, víte, odpuste, ale to nejde, to neplatí. Víte, teď je náhradní den dneska. Víte, no, tenkrát, jak to bylo před těmi třemi měsíci, tak to bylo v pátek. A dneska jako, to je jako v pondělí. Víte?
4: Ano.
3: Co bylo tenkrát pátek, to je pondělí, to už, no to už vysíláte dohromady, spárka pondělí, no.
4: Ale já rozumím, prosím, o to prosím nejde, co tenkrát bylo, teď tady prosím, račte se podívat, tady jsou lidi.
3: No tak je pošlete domů, tady není ani noha.
4: No tak to prosím, to si něco zkuste, to si prosím, zkuste nehrát. Prosím, o toho jsou noviny a
5: pane,
4: takové
5: referente,
4: věci.
5: Pane, nejsme tady všichni, Voráček a Pata z Nový Vsi chybějí.
4: Počkejte, prosím vás, Voráčky, jděte si někam.
3: No tak to vidíte, vy tady nikoho nemáte a těch pár lidí, tak si vemte třeba k flekům a dejte nám pokoj, tady si to sebeste a neobtěžujte s tím.
4: Ale Voráček...
3: No? A co Voráček, to pomůžete mi do Voráčka.
4: Co to říkáte, prosím vás, tady jsou prosím stovky lidí, přece si je prosím nevezmu domů, já... Prosím, mám garsonku, hrát se prosím bude, cirkus prosím musí být, nebo laskavě prosím řekněte těm lidem, že se představení odkládá.
3: Co bych já komu říkal, jsem já nějaký portýr, abych vyhazoval lidi? Já jsem tady vedoucí, já odpovědný vedoucí, rozumíte?
4: Vy jste odpovědný.
3: No co?
4: Zodpovědný. Vy jste byrokrat, prosím.
3: Co jsme my, že jsme byrokrati? My tady žádný byrokraty nevedem, pane. To snad u vás. My se tady musíme umět točit, pane.
4: No,
3: to rozumíte?
4: No, to byste tedy musel dokázat, víte? To byste...
3: No tak dobrá. To já vám teda taky dokážu. Víte? Cirkus bude. Tak. Poklona. A je to. Co si dneska ty lidi dovolujou, no to přestává všecko, víte? On si řekne, cirkus bude, no tak bude. Cirkus bude a...
4: Vlastně jsem to řekl já, že já jsem to si...
3: No to se rozumíte, já jsem tomu cirkusu přece nemohl udělat ostudu, to je pravda. Ježišmarja Maničko, co budeme dělat? Teď je to na nás. My to přece musíme dát dohromady. No tak co koukáte, ženská?
6: Mám
3: ukažte,
6: já.
3: Že nejste obyčejná ženská z kasty a že umíte pořádně roztočit představení. Tady máte kabát, leďte do artistického učiliště, sežeňte, co se dá a hned mi zatelefonujte. Běžte, nezapomeňte telefonovat, rozumíte, tak? Běžte, tak. Tady to roztočíme i s ředitelstvím a už to poletí. Když něco řeknu, tak to bude, no, byrokrati. Vy tak scházel ještě něco takového si sem nasadit.
2: Irena Kačírková vyrůstala v bohaté rodině a dostalo se jí proto i elitní výchovy a vzdělání. Její tatínek prodával kožešiny, byl to majitel prodejny a zakázkového krejčovství. Po únoru 1948 ale přišel o svou živnost a neměl ani nárok na důchod. Irena se tak tehdy stala hlavní živitelkou rodiny. Mimochodem, obchodnicí nebo majitelkou obchodu se stala mnohokrát i na filmovém plátně nebo před televizními kamerami. Vzpomeňme třeba na film Dnes naposled v režii Martina Friče. Právě teď ve starožitnictví přijímá do komise koberec. Peršan.
7: Nerozmýšlejte se, paní Magdo, podívejte se, no. To je krása, ne? Vždyť jenom tahle bochra je bratru za 2000. Ten jamut, ten je zadarmo. Vazba. Na mě čeká venku taxík, víte? Kdybych ty prachy nepotřeboval hned, já bych si s těma peršanama věděl rady.
0: Tati, kolik máš v kase? Hm?
1: Co prodává ten pan Magdi?
0: Nic, to je pro mě. Kolik máš u sebe peněz?
1: Žádný. Já jsem všechno včera poslal.
0: Kdyby vám zatím stačilo 1000 korun,
7: bon,
0: tak bych vám večer dala zbytek.
7: Já bych si pro ten zbytek přišel třeba k vám.
0: Je? No, no, obtěžujte se. Kde vás najdu asi v 6 hodin?
7: V 6? U Krocu. Víte, kde to je?
0: Vím. Tak já tam přijdu.
7: Aspoň si jednou promluvíme trochu neobchodně.
0: Co pak jste nám přinesl, pane Taupe? No pojďte dál.
6: Až potom.
7: Tak večer 6. Bye bye, paní Magdo.
2: Tento film byl ve své době neuvěřitelnou peckou. Velmi nezvyklé téma, alkoholismu. A přitom film obsazený těmi nejlepšími herci. Je to něco podobného jako po x letech natočený Ikarův pád. A Irena Kačírková byla tu krásná a skvělá.
8: Hello, paní Magdo, máte pořád ještě ty dvě předložky, co se vám tu lepší nechal?
0: Proč?
8: Já bych totiž měl senzačního kupce. Dalo by se na tom 500 trhnout. To není špatný, co?
0: Ale já je mám doma.
8: Don, tak já s vámi pro ně skočím.
0: Jenomže já teď domů nejdu.
8: Škoda. Ale rozhodně se mnou počítejte, neprodávejte je.
0: No prosím.
8: A hele, tohle měl ráno Taupe u Krocu. Kdybyste mi celkem byla aspoň trochu rozumná řeč. A s vámi taky. Z nás dvou by mohli být prima společníci. Oba rozumíme obchodu a životu taky. Co tomu říkáte, Magdičko?
0: Jmenuji se Řeháková, pane Rendl.
8: O, pardon, pardon.
0: Chtěl jste mi ještě něco obchodně?
8: Ne.
0: Dobrou noc.
8: Bye bye, paní Řeháková. A ty, neprodávejte?
2: Do starožitnického krámu se Irena Kačírková vrátila před kamerou ještě jednou, a to v roce 1980, když byl natáčen Starožitníkův krám podle námětu Charlesa Dickense. Před kamerou se tak setkala třeba s Pavlem Trávničkem nebo Petrem Kostkou. A režii něj vedl Antonín Moskalik.
9: Dobré jítro, madam.
10: Díku.
9: Ano.
10: Neviděl jste dnes ráno takové stříbrné držátko na tušku?
9: Dnes ráno? Viděl. Viděl jsem jedno tlusté držátko úctyhodného vzezření, ale protože bylo ve společnosti obstarožního perořízku a mladého párátka, tak jsem si prostě netroufal ho oslovit.
10: Tak viděl jste ho nebo ne?
9: Neviděl, jak bych mohl. Teď jsem přišel.
10: Takže se muselo ztratit už včera. Nebo předevčírem. A taky jsem tady měla nůž stejného vzoru. Po otci. Poslyšte, vám se nestratilo nic?
9: Ne, madam, nic.
10: A zmizely dokonce kancelářské peníze, které zůstaly ležet tady na stole. Konkrétně 3,5 koruny.
9: To myslíte vážně? Nemůžete se mýlit?
10: Už jste někdy viděl, že bych se mýlila v takových věcech?
2: Už jako mladá Irena Kačírková chodila na tanec, učila se jazyky, předváděla dětské kostýmy. Rodiče ji vštěpovali, že musí za všech okolností dbát na úroveň a chovat se jako dáma. Když na sobě bude tvrdě pracovat, štěstí určitě otevře svou náruč a Irenu přijmou na vysněnou pražskou konzervatoř. Jak to s jejím životem bylo dál, se dozvíte hned po písničce. A že to bude život plný zvratů.
11: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička tu nebyla náhodně. Vyprávíme si přeci dnes o Ireně Kačírkové. A ona si v tomhle filmovém muzikálu Starci na chmelu v režii Ladislava Richmana zahrála učitelku. Diváci sledují příběh půvabné studentky Hanky, o kterou bojují dva hoši. Romantika v podkroví školy, kde jsou studenti ubytováni, ale končí necitlivým zásahem pedagogického dozoru.
2: Budeš vyloučen ze školy, Filipe. Musím to udělat. I kdybych stokrát raději věřila tomu, co si nám chtěl včera namluvit. Ale v jedné věci ti vyhovím. Přestanu pátrat po té dívce. Chci věřit, že tvůj trest bude dostatečnou výstrahou i pro ni. Posaď se někam, Hanko. Tohle je příliš vážná záležitost.
3: Teď už to můžu říct, soudružko. Až do včerejška jste nám všichni strašně křivdili. Dnes nás už soudíte právem.
2: Ticho! Víš, co tě čeká? Vyloučení ze školy. Opovržení. Hanba.
4: Já to beru, soudružko. Až na tu hanbu a opovržení.
1: Když jsme u té školy, o přijímacích zkouškách Ireny Kačírkové se na konzervatoři vyprávějí přímo legendy. V přijímací komisi tehdy seděl herecký bard Ladislav Pešek, známý svojí slabostí pro něžné pohlaví. Navrhl, aby součástí přijímacích zkoušek byla i promenáda v plavkách. A protože Irena to odkoukala od své maminky, manekýny módních přehlídek, ladně vešla do učebny, odložila kabátek a bylo rozhodnuto. Pak jí dali růži, ať předvede etídu, jak by ji sváděla. To byla přesně její parketa. Mezi pány v komisi to jenom zašumělo a bylo jasné, že se líbí. Neúspěch si tehdy vůbec nepřipouštila. Konzervatoří propůla Irena Kačírková jen tak mimochodem. Mezi studenty a studentkami patřila k těm nejtalentovanějším. Nepochybovala ani o tom, že po škole přijde hned nabídka z Prahy. A měla pravdu. Po ukončení studia přišlo lano z realistického divadla. Irena Kačírková tam vydržela pouhý rok. Zamířila se skupinou mladých herců, jako byl Svatopluk Peneš, Lubomír Lipský nebo Miloš Kopecký, do městských divadel pražských.
5: Jak já jenom vyklidím ty svoje věci?
6: Pomohu vám, Mada.
1: Tam se trvala v angažmá až do konce svého života. V úspěchu filmového muzikálu Starci na chmelu přišla i jiná, stejně úspěšná nabídka. Na účinkování v satirické komedii Bílá paní. Tu si zahrála právě Irena Kačírková pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského. A to v roce 1965. Jako paní Perchta z Rožmberka začne v socialistické obci konat skutečné zázraky.
7: Andulo, kde máš bejt, sakra? Anču, co blbneš, proboha?
8: Plní přání těch, kteří mě zavolali.
7: Odpuste, prosím, pardon, prosím to.
8: Kdo jsi, dobrý muži, a čeho si žádáš?
7: Já jsem tady, prosím, tajemník. Všem, milostivá paní, tedy, kdyby to bylo možné.
8: Ach, není třeba, již vím.
7: V tom případě, milostivá paní, kdybyste byla tak laskavá, já bych se mohl mě ančovat a... To je snad omyl.
8: Pak tedy odpust, neznalá jsem nových zvyků.
1: Mimochodem Zdeněk Podskalský na obsazení Ireny Kačírkové vzpomínal s gustem a říkal, Irena byla pro tu roli ideální. Měla v sobě přirozenou vznešenost, která v kontrastu s tou tehdejší funkcionářskou omezeností působila jako z jiného světa. Ona tu bílou paní nehrála, ona jí byla.
7: Františko, viděl jsi to?
9: Viděla.
7: Co budeme dělat?
9: Musíme se stmelit.
1: Snímek vidělo v kinech přes milion diváků, ale pro Kačírkovou měl hořkou pachuť. Po srpnu 1968 totiž skončil film v Trezoru a její jméno na seznamu těch, kteří provokují buržoázním zjevem. Důležitým filmem v jejím životě byl ale už mnohem dříve natočený snímek nazvaný Svědomí. Při něm se totiž Irena Kačírková zblížila se scénáristou Josefem Alojzem Novotným. Přeskočila jiskra a pak už to šlo ráz na ráz. V roce 1950 svatba, o rok později narození dcery. Tím ale dobré zprávy končily. Rodiče zcela bez prostředků a nároku na důchod se přestěhovali do hlavního města a Kačírková se ocitla v roli živitelky čtyřčlenné rodiny. Od režiséra Krejčíka pak dostala ještě roli Cyrille v Císařově pekaři. Když ale po rozkolu Vericha s Krejčíkem natáčení převzal Martin Frič, roli přeobsadil a pravděpodobně největší herecká příležitost jejího života byla Fuč. Cyrille pak hrála o 13 let starší Nataša Golová. O 3 roky později se s Verichem na natáčení přece jenom potkala. Zahrála si totiž parádivou princeznu Drahomíru v pohádce Bořivoje Zemana Byl jednou jeden král.
10: Přistup blíže, Drahomíro, a řekni, jak mě máš ráda.
11: Mám tě ráda jako zlato.
10: Zlato? Vzácný to prvek. No konečně, proč ne? Velmi dobře, Drahomíro.
1: Na soukromé vztahy Irena Kačírková příliš velké štěstí neměla. Manželství s Josefem Alojzem Novotným se po 3 letech rozpadlo a následovalo několik milostných románků, ale pravého muže už nikdy nepotkala. O mužích a o nevěře byla také hra Antona Pavloviče Čechova Zboristka, kde se na filmovém plátně a před kamerami potkala třeba s kolegyní Ivankou Devátou. Režii měl tehdy Pavel Kraus.
12: Co si přejete?
13: Je tady můj muž?
12: Jaký muž?
13: Jaký muž? Můj muž. Nikolaj Petrovič Kolpakov.
12: Ne, nikoliv, drahá paní, já žádného muže neznám.
13: Tak vy říkáte, že tady není.
12: Já nevím, na koho se ptáte.
13: Jste bídná, necitelná ženská. Ano, jste bídná, necitelná. Jsem tak ráda, že vám to konečně mohu říct. Kde je můj muž? Ostatně, ať tu je nebo není, mně je to jedno. Chtěla jsem vám jenom říci, že mu přišli na zpronevěru. Hledají ho. Nikolaje Petroviče hledají. Chtějí ho zavřít. Ještě dnes ho najdou a zavřou.
12: Co s tím?
13: A já vím dobře, kdo ho do té hrůzy dostal. Vy nestounice, vy prodejní tvore. Jsem slabá žena, slyšíte, vidětko? Jsem slabá, vy jste silnější. Ale je tu ještě někdo, kdo se postaví za mě a za moje děti. Bůh všemohoucí, ten je spravedlivý. Ten vám oplatí každou mou slzu, každou mou bezesnou noc.
12: Já, paní, o ničem nevím.
13: Lžete. Vím všechno a dobře. Znám vás už dlouho. Vím, že u vás poslední měsíce vysedával den co den.
12: Ale co na tom? Co na tom je? Bývám mnoho hostí a nikoho nedržím. Každý si dělá, co chce.
13: A já vám zase říkám. Přišli mu na zpronevěru, slyšíte? Zpronevěřil v úřadě cizí peníze. Pro takovou, jako jste vy, kvůli vám se rozhodl spáchat zločin. Poslyšte. To přece není možné, aby... Vy jste byla takhle necitelná. Aby ve vás nebyla ani stopa lidskosti. Vždyť má přece ženu a děti. že pošlou do vyhnanství, tak umřu i s dětmi hladem. Pochopte to.
1: Bývá zvykem, že do pořadu vybíráme i písničky, které souvisí s hercem, o kterém si vyprávíme, dnes tedy o herečce. Podobný úkol kdysi dostal i Luděk Nekuda v jednom televizním písničkovém pořadu.
9: Tady jsme ti vybrali písničky, ty si k ním něco vymysli a za odměnu pak si můžeš vybrat písničku z archivu sám. Tak jsem si vybral nezapomenutelnou Irenu Kačírkovou a neopotřebovatelného Josefa Becka.

0: starostí bůh.
1: Jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžko nepostačí, tak se má milá zhubní.
0: Dáme si do bytu,
1: dáme si lampu,
0: nalejeme
1: do ní petroleje.
0: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí,
1: a když dosvítí, tak se doleje. Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí,
0: a
1: když dosvítí, tak se doleje.

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když chytí a když dosvítí.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Irena Kačírková, která zpívala s Josefem Beckem, měla nálepku buržoazního děvčete, která se do těch budovatelských rolí ani trochu nehodila. Jednou ji prý posadili za volant traktoru, ale celý štáb se přitom válel smíchy a tak z toho nic nebylo. Z princezny prý nikdy nebude úderník.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tu písničku, kterou jsme slyšeli, naspívala už v roce 1957. A k chytlavému songu vznikl tehdy i televizní videoklip. Pravděpodobně vůbec první videoklip na světě. Rozverný duet ale vznikl v době, kdy Ireně Kačírkové vůbec nebylo do smíchu. Tehdy se chystala světová výstava Expo 58 v Bruselu a herečka měla být konferenciérkou v programu. Ten režíroval Miloš Forman a Alfred Radok. Jenže státní bezpečnost ji nutila ke spolupráci a Kačírková odmítla. Přišla tak nejenom o peníze, které mohly zajistit rodinu na několik let, ale taky o zahraniční renomé. Jak už jsme prozradili, měla šarm Pařížanky a dlouho se tradovala dokonce legenda o jejím románku s Fanfánem Tulipánem, Gérardem Philippem, kterého právě díky své brilantní francouzštině provázela při jeho návštěvě v Praze. To byl březen roku 1955, když přijel se svým divadelním souborem do našeho hlavního města. Velmi si spolu rozuměli, ale jak to bylo doopravdy, už nám asi nikdo neřekne. O mužích se rozpovídala Irena Kačírková také později v populárním televizním pořadu Luďka Nekudy Sešlost.

0: já mám takový plán. No plán, prostě takhle. Existuje, je velice běžné, že muži pronášejí myšlenky, filozofují o ženách. Méně běžné už je to naopak.
1: Jak to naopak? Chcete tím říct, že snad muži nefilozofují o ženách, ale já myslím, že filozofují a rádi. A pronášejí o nich i myšlenky, že? Nejčastěji s myšlenky.
0: Ne, pardon, já jsem to myslel naopak v tom smyslu, že méně běžné je to naopak, že ženy pronášejí méně myšlenky o mužích. Tak jsem vás chtěl poprosit, jestli byste nějakou tady třeba nemohla pronést.
1: Je, já? No? No, proč zrovna já?
0: No, protože mě připadáte jako něco, o čem takový ti vynálezci těch slepičích fóru, jo, jak jsou to...
1: Co z toho
0: že bude? O tom nemají ani tušení, že to existuje.
1: Proboha, co?
0: Moudrá žena.
1: Je, já a moudrá, jo. Kdo vám to řekl, prosím vás? No. A i kdybych náhodou byla moudrá, tak bych to před vámi přísně tajila. Žádná ženská tuhle vlastnost před mužem nesmí přiznat, zvlášť když je doopravdy moudrá.
0: Proč?
1: Se ptá proč.
0: No se ptám proč. No.
1: Protože mužský přece potřebuje přímo k životu, aby se k němu vzhlíželo, aby byl obdivovaný. No a když u své partnerky náhodou objeví nějaké to nepatřičné moudro, tak okamžitě znejistí, začne střečkovat a začne přehánět právě tam, kde na to vůbec nemá. No tím se stává ještě legračnější, než ve skutečnosti je.
0: Počkejte. Já jsem to tak rychle stačil spočítat, tleskal jeden muž, ostatní no, všechno tak, ženy. Vy jste totiž to formulovala, já no. Doufám, že jaksi omylem tak, že muži jsou legrační jaksi průběžně, nebo
1: je,
0: co
1: vy
0: pořád?
1: Vy teď vypadáte, jako když se zlobíte. Vždyť na vás mužích právě to roztomilí. Je, a víte, když jste nejlegračnější?
0: Ne.
1: Právě teď. Když se domáháte, abychom vás my ženy brali vážně.
0: No, tak promiňte, ale já teď nevím, co mám tady, sako, kalhoty dlouhý
1: no,
0: dokonce,
1: máte, no.
0: Motýla, já nevím, co je teď momentálně na mě legračního, aspoň z toho, co je vidět.
1: Nevíte to.
0: Ne.
1: A z toho si vůbec nic nedělejte. Vy byste to stejně nepochopil.
0: Jak to?
1: No jste přece muž, ne?
0: No, to bych prosil, to jsem. Co to byly za pochyby? Já to mám i písemně dokonce.
1: Písemně?
0: No jistě.
1: A vy si na to necháváte napsat zvláštní potvrzení.
0: Ale, ne. I když to není zajímavá myšlenka, nezajímavá myšlenka, ale ne, já myslím rodný list. Já sebou nosím rodný list.
1: Vy sebou nosíte? Jo, ukažte mi ho. Já
0: prosím.
1: Si tak ráda čtu v historických dokumentech. A poslyšte, vy jste mladý, vidíte.
0: Jo, tak to bude synův, podle.
1: Ne, je to váš,
0: je to
1: tak, nedá se s tím nic dělat.
0: Tak,
1: ale to by znamenalo, že máte rád večerničky.
0: Tak.
1: A pohádky, nezapírejte. V každém muži je kus chlapáku z dítěte, nemám pravdu.
0: No, s těma pohádkama pravdu máte, protože, přátelé, já jsem došel k takovému jednomu zjištění, takovou mírně detektivní cestou. Já jsem zjistil, že Irena Kačírková píše pohádky.
1: Si píše. Sama si pro
0: si
1: sebe.
0: Si píše pohádky a o to větší je to úspěch můj, že jsem jí ukehovořil, že si vzala jednu sebou a že by nám ji přečetla. Můžu vás poprosit?
1: A budete hezky poslouchat?
0: Budu poslouchat,
1: budete hodný.
0: Budu hodnej, nebudu zlobit, nebudu si s ničím hrát.
1: Ono je to o Popelce.
0: Popelku já rád. Hmm.
1: Takže. Byla jednou jedna a byly dvě a byly tři sestry. Tři sestry dál už se nemnožily z úcty k Čechovovi. Ta, co byla jenom jedna, byla Popelka, nebo spíš Popelka. Byla krásná jak růže a štíhlá jak laň, prostě hit. A chytrá, a mazaná, hlavně popelem. Věděla svý a chtěla prince a zámek a kočárek. Ne, už jsme řekli, že byla chytrá. Bydlela v chalupě, záměrně a pohádkově, v Benátkách, tedy u Prahy. Tam je nejvíc holubů a hrachu, kam naměla taky. A popel samozřejmě. Sypala do něj hrách, to holuby rádi. Popelka zase ráda holuby. nadívané. Vždycky jsi na hrách. Nikdo je nevaroval, Jánošíka neznali. Je jich škoda. A Popelka se popelila. A měla bílé ručky a zlaté vlásky a modrá očka, kočka. A malou nožku, dokonce dvě. A taky dvě sestry. Jak jinak, sestry Hátu a Gátu. A Gátu ne, ne, detektivky nečetly. Studovali. Dokonce rády až do konce. Práva a žurnalistiku. Extrémistky. Ještě k tomu byly dlouhé a široké. A taky bystrozraké. Takže co jim zbývalo? Být učené a vést řeči. Taky se chtěli vdát, přestože byly moudré a milé. Chuděrky, nevěděli, že hloupý Honza se chytá na buchty. A konečně chytrý princ taky. Když to zvěděli, napekli buchty. Znali jenom jedny, ty makové. Pozvali na ně dva Honzy a ti pak spali a spali a spali a bylo jaro. A všecko, všecičko kvetlo. Vykvetla i promoce. Hátě a Gátě. Princ rozdával diplomy. Rektor Ruda Princ. A byla veselice, veliká, převeliká a muziky hrály. Háta a Gáta netančili. Měli červený diplom a velké nohy. Dobré srdce k tanci nestačí, leda kardiologovi. A rektor Ruda Princ byl muž. Teď právě zrovna. Popelka tančila na špičkách, ctila klasiky a špičkové postavení. Princ pocítil zalíbení. Není divu, taková nožka. Kromě toho měl rád balet. Byl totiž už pán v letech. Uchopil nožku a vyzdvihl Popelku. Krásně. Nad hlavu i nad poměry. Poměr? Ale kdež? Pohádka. Manželství. Jak jinak? Háta je odávala, Gáta o tom napsala fejeton. Nějak se začít musí. To jenom Popelky nezačínají ani nekončí. Protože i princové, i rektoři jsou na buchty.
0: Já vám chci velice poděkovat. Vy jste řekla pěknou věc, že v každém muži je kus chlapa a kus dítěte. No. Tak já vám za toho chlapa děkuju, že jste přišla. A za to dítě vám děkuju za tu pohádku. Irena Kačírková.
2: Mnoho pamětníků si Irenu Kačírkovou bude pamatovat jako okouzlující učitelku francouzštiny z historicky prvního televizního výukového cyklu Cizí řeči. Irena tam vystupovala s další krásnou herečkou Marií Drahokoupilovou a se dvěma Francouzi. Francii prostě byla blízká. Byla noblesní, kultivovaná a taky vzdělaná, jak dokázala třeba i v 80. letech v populárním televizním soutěžním pořadu Šest ran do klobouku, kde partnerskou soutěžní dvojici vytvořila s Karlem Černochem.
3: Co je to šáší?
4: Co je to šáší? Nabídnu tři možné varianty. Moravský chrastí, to může být. Může to být název pro malého komika. A může to být zvláštní druh šachové hry. Šáší.
5: To je asi to první, že? Zkusíme to.
6: My jsme vzácně zajedno úplně chybně. Ano. Že to je to první.
4: První. Máte pravdu. A kterou otázku vyberete?
5: Tak. No, my bychom se přikláněli k tomu...
6: On mluví jako soudu. Stejně naklonění. Stejně naklonění.
4: Teď se nepřikláníte, ale vyberte.
6: Na trojku Sambucus nigra.
5: Ano, má to něco společného asi s mým jménem, nebo co?
4: Sambucus nigra.
6: Určitě.
4: Tak co to je Sambucus nigra? Může to být původní označení brazilské samby. Nebo botanický název pro černý bez. A nebo bambusový prut rybářů na Nigeru?
3: Dvojka.
4: Dvojka říkáte. Opět hádáme správně. Ano, je to botanický název pro černý bez. Máte druhý míček, vybíráte otázku a opět medlivě.
7: To jsem rád, že jsme nehráli proti sobě.
6: Je ztracený.
4: Tak prosím.
3: Ta štyrka je krásná. Já se nejdřív myslím, že to ten stařeček pagáč, ale on je to, co je to pagát? Štyřka.
4: Co je to pagát? Tak pagát.
5: No, tak.
4: Může být druh moravských tvarohových koláčů. Nebo
6: pagáč.
4: Rozstříhaný provázek.
3: Špagát.
4: A nebo nejnižší taroková karta.
6: Koláče, provázek, karta.
5: Ne,
3: Karel,
5: ale já si myslím, že to bude asi...
6: Já jsem teď ztracena.
5: Ta vědnička.
6: Ta jednička, to je pagát. To je pagáč, ten moravský koláč.
5: No, pagáč.
6: Jsou pagáče.
3: To je lidový vypraveč.
6: Ale narožní nás úmyslně máte, všimněte si toho.
3: To se smí přijde,
5: pardon, já ještě dám takovou taktickou věc. Ještě jednou bychom prosili ty...
4: Ano, koláče, provázek, karta.
5: Koláče, provázek, karta.
3: Já myslím, že úplně správně to rozstříhaný lidový vypraveč.
6: A jak nás máte?
5: Dobře, tak dáme tu... My se přikláníme ke kartě.
4: Ke kartě. Máte pravdu.
8: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: ještě tolik toho, co bychom o Ireně Kačírkové mohli říct. A taky řekneme v našem pořadu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přišel faktický zákaz vystupování v televizi a ve filmu, Irena Kačírková se uchýlila k práci za mikrofonem. Režisér Jiří Horčička, legenda rozhlasové tvorby, na Irenu často vzpomínal jako na umělkyni s absolutním citem pro text. Podle něj v rozhlase nepotřebovala gesta. Stačil jí dech. Své herectví ale ukázala třeba i ve filmové adaptaci nazvané Egyptologové, kde se potkala například s Milošem Kopeckým, Jiřím Sovákem a Jiřím Adamírou. Režii měl tehdy František Filip a šlo o komedii o mužích, kteří si založili metropolitní egyptologickou společnost, aby si uchránili alespoň částečnou volnost od manželek.
2: A nebudete tam nikdo schánět? Třeba tvoje žena? No co, když tam zavolá a zjistí, že tam nejsi?
3: No, tak jí řeknou prostě, že se...
2: Co pak jí řeknou?
3: Ale ne, ona nezavolá, proč by volala?
2: No, proč by nezavolala, jsem taky zavolala.
3: Jo, jenomže ty
2: máš... Já mám špatné svědomí, to je pravda. A co když ona taky?
3: Ale prosím tě, ona nesmysl.
2: No, ne?
3: Moje žena ne.
2: Miláčku, já mám strašnou žízeň. Přinesl bys mi sklenku sodovky? Udlovuji. Sodovku, ne?
3: Ano.
2: Dobrý den, tady Ajšemová. Mohla bych prosím mluvit s manželem?
4: No, to pak o to, ale musela byste říct, jak se jmenuje. Jmenu jako, víte? Takhle. No, tak vidíte, řeknu Ajšem a je to. Moment, já vám někoho zavolám, tady je blázinec s těma egyptologama podat. Moment.
5: Hello, kým bys Lenk? Řekl vám, paní Ajšemová, jistě, že je tady, ale právě se na ně dívám, tady v okne mám legraci z nich. Tam stojí kolem autáku a šťoura, nikdo tomu totiž nerozumí. Okamžiš, malý okamžiš, halo, Ajšem! No škoda, kdybyste zvolala, byla před malou chvílí, teďka někam odjel, já nechápu kam. Mám vás někam zavolat?
2: Ne, děkuji, já jsem jenom chtěla vědět, jak se mu daří, tak ho pozdravujte, ano. Děkuji vám, nashledanou. Ty miláčku.
3: Ano.
2: Jo, děkuji ti. Netrpíš ty náhodou schizofrenii?
3: Schizofrenii? Já nevím, jak to myslí.
2: No, já jsem se teď zrovna ptala. Jak se ti tam venku daří? A bylo mi řečeno, že výborně a že jsi zrovna někam odjel. Zřejmě asi jsem, viď?
3: To ti řekl ten tvůj předseda?
2: Na tom snad nezáleží, kdo mi to řekl. Já totiž předpokládám, že by mi to řekl každý, ne?
3: No tak podívej si, já vím, že to ode mě není nejstatečnější, ale prostě jsem se tak pojistil, kdyby náhodou volala moje žena. No, sama si přece říkala, že...
2: No, já ti to vůbec nezazlívám, naopak. Mně se to zdá tak krásně vymyšleno. Když si tak představím, že by to tak udělali všichni.
3: To by asi za to šlo.
2: Ano, jistě, to by nešlo. To by tam přinejmenším musel sedět někdo, kdo by bral za ty ostatní ty telefony.
3: No,

0: V roce 1955 získala Irena Kačírková angažmá v divadle ABC pod vedením Jana Vericha. Ten v ní rozpoznal typ moderní intelektuální herečky, která v tehdejším československém divadelnictví chyběla. A Verichovo hodnocení? Kačírková je vzácný úkaz. Je to krasavice, která má mozek. Ona rozumí vtipu v okamžiku, kdy ho teprve nadechujete. To je u hereček dar z hůry. V Těžké barboře mi byla partnerem, ne stafáží. Má v sobě rytmus, který se nedá naučit. S Janem Verichem, ale třeba i s Vladimírem Menšíkem a dalšími kolegy se potkala i v jednom televizním pořadu, kde vzpomínali na začátky u divadla.
1: Já jsem to myslela tak, že u divadla se nepamatuju na ty idylické doby, takový to, co vy pamatujete, to obrozenecký divadlo, no, rozumíte, ty
2: buditelské
1: časy. Ne, tak v té době se opravdu
2: ať
1: ještě
2: dělala. Ať mě Bůh odpustí, jak já tě na tom krásném těle ublížím.
1: Já jsem přišla prostě divadlo až v 50. roce, jo?
3: A co jste dělala do 50.
2: Děkuji,
1: Dívala jsem se na vás, pane Verich.
3: Já tě vás neznám z té doby.
1: No tak, abych to dopověděl.
4: Vy jste byla za svou na McDonald's, víte?
1: Bože, nechte mě žít. No, no. Tak jsem prostě přišla v divadlu v té době, kdy už se to divadlo bralo strašlivě vážně. Prostě byla taková nějaká zodpovědnost, no, se vyhlašovala. Když je zodpovědnost, no tak není legrace, nemám...
4: Jako za vás furt divadlo hořelo, mistře.
1: Jo.
4: Že u nás už teď jsme jenom hráli.
0: Největší kamarádkou Irny Kačírkové byla Nina Jiránková. Poznali se už jako holčičky na pískovišti v parku u pražské Písecké brány. Znovu se pak potkali u přijímacích zkoušek na státní konzervatoři. A po třetí v městských divadlech pražských, kam obě nastoupili. Nina Jiránková byla vždy přesvědčená, že kdyby Irna emigrovala, stala by se za hranicemi hvězdou mezinárodního formátu. V divadle ale naštěstí díky šéfovi Otu Ornestovi dostávala pěkné role. V roce 1962 si třeba s Václavem Voskou zahrála benátskou vdovičku.
1: Pravdu nezapřete, že máte výborný vkus a že jste vtělená galantnost.
5: Co se dobrého vkusu vtyče, to nemohu pošetce já sám posoudit. Ale v Paříži máme slovo váhu. Všichni pařiští krejči jsou se mnou ve styku, oni mi oznamují své inspiration a oni nepustí ven novou modu, dokud já nedám schválení.
1: Opravdu, hned je vidět, že máte nevšední vkus oblékání.
5: Nevím, Ramáky se tady si úplně. Se vám vám šedé, on nespí?
1: Ano, opravdu,
5: ty
1: detaily.
5: Já ztrácím čas, tak aby mi neužít.
1: Neužít. Čnůstkami.
5: Nikom sa neužičkami.

0: boží. Nejste svou vlastní paní? Žijte tak, jak žije každá rozumná žena?
1: Každá rozumná žena musí buď to žít sama, nebo si musí zvolit manžela.
0: No, je ještě třetí možnost. Ne. A když přejete, já vám povím o ženichu.
1: A kdo to je?
0: Reblo, váš odanistitel. Dám vám a trhá svou ruku, tak jako jsem vám dal tu monke.
1: Dejte mi nějaký čas na rozmyšlení.
0: Och, jenom mě nenechte do té doby umlčit.
1: Jo, pojďte přece trochu skromnější.
0: No, dám mě nedopřejte se mi snoubem, jsem to
1: nyní. Už jste příliš na
0: mě. Já pláhnu po vás, nemohu
1: vás další. Buďte skromnější, mám se vyslovit zřetelně.
0: Prosím, promiň, ty promiň.
1: Už zase. Dost těch pošetilostí, vstaňte přeci.
0: Srdce mi se vrželo, tak já nevstanu. Já nevstanu, nepodáte-li mi ručku.
1: Pojďte, pomohu vám.
0: Mrzí.
1: Vy jste příliš vychytralí.
0: A vy příliš svůdná. Ne.
2: Posledním celovečerním filmem Irny Kačírkové byly Sladké starosti, které natočila v roce 1984 na Slovensku s režisérem Jurajem Hercem. Pak už přišly vážné zdravotní problémy. Bylo to dáno její silnou závislostí na nikotínu. Tehdy ještě lékaři nezdělovali otevřeně diagnózy, ale Irena tušila, že má rakovinu žaludku a že brzy zemře. Čelila jí statečně, až do poslední chvíle. Podlehla jí 26. října roku 1985 v Praze. A taky si napsala vlastní epitaf. Spisovatel, malíř, skladatel, ti všichni mohou odložit svou práci na jinou, šťastnější chvíli, kdy nebudou právě trýzněni fyzickou nebo duševní bolestí. Herec tuto možnost nemá. A je-li schvácen k smrti, těžce nemocen, je ochoten umřít na jevišti, protože tam je jeho život. Tam jsou všechna jeho zrození, jeho prohry, vrcholy i jeho konec. Irena Kačírková.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
4: Milí posluchači, dobrý večer, krásnou noc. Vítám vás u dnešní noční linky ze zlínského studia Českého rozhlasu. Dnes se společně vydáme na cesty. Budeme si povídat o poznávacích zájezdech, o místech, která nám vzala dech, o setkáních, na které se nezapomíná, o suvenýrech, které máte doma, které vám stále připomínají ty krásné chvíle. A kdo ví, možná nám nasdílíte i nějaké pikantnosti o tom, jak jste se třeba na dovolené zamilovali. Možná jste procestovali kus světa, možná jste objevili jen jedno jediné místo, které vám přirostlo k srdci. A právě vaše vzpomínky a příběhy nás dnes budou provázet nočním vysíláním. Kam byste se rádi vrátili? Co vás na cestách nejvíce překvapilo nebo potěšilo? A kam byste se chtěli podívat třeba letos? Zavolejte nám, napište nám a pojďme si společně zpříjemnit dnešní večer. Budeme si povídat o cestování, o zážitcích a o snech. Moc mě zajímají zájezdy, na které se kdysi tak často jezdívalo. Pojďte mi zavolat.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
4: Je s vámi Jarka Barbuříková.

0: Dnes budeme v noční lince Českého rozhlasu cestovat po světě i po vzpomínkách. Kam vás zavedl váš nejkrásnější poznávací zájezd? Pan Hynek z Vysočiny nám otevře dnešní noční vysílání. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer, přeji vám i všem posluchačům. Je to krásné relace. No, mě zavedl, kam mě zavedl, tam jsem byl rád, protože my jsme s mojí ženou procestovali, prvně jsme jezdili po vlastech českých a to jsme procestovali od Šumavy k Tatrám a potom následovalo i zahraničí. A nedovedu posoudit momentálně, co bylo hezčí, co nás víc bavilo. Protože bohužel dneska už mě baví jenom vzpomínky, protože žena mě bohužel opustila a teď už mě nezbývá, než vzpomínat nad knihama a nad fotkama, protože my jsme plně dělali fotky, potom jsme měli nějaký albumy a potom jsme začali dělat fotoknihy. A to bylo to nejlepší. Že tam se dá otevřít tu fotoknihu a zavzpomínat na celou sérii, ať už to bylo tady nebo potom někde v zahraničí a potom následovala i kamera a prostě všechno. Ale co musím říct, kde se mě líbilo opravdu nejvíc, tak to bylo u moře a bylo to v Mars Alamu, kde jsem zažil opravdu tehdy to, po čem jsem vždycky toužil, že jsem si připadal, jako bych plaval v akváriu.
0: Aha, tam bylo, to zní dobře.
1: Tam byl nádherný podvodní svět a takže stačil šnorchl a když jsme tam přijeli, tak jsem prozíravě vzal ty šnorchly dva i dvoje brýle. A moje Jana říká, kde pak já tam v životě nevlezu, to jako já si nebudu potápět. Až jsem tam u té vody byl, tak potom zkusila jenom ty brýle si přitisknout k očím, no a za půl hodinky už plavala se šnorchlem a bavili jsme se celých 14 dní úplně fantasticky.
0: Hynku, to máte poklad, že máte tolik vytisknutých fotografií, že máte fotoalba, že máte fotoknihy, protože dnes už si spousta lidí nechává snímky jenom v mobilu a často si je nevytisknou, takže ty vzpomínky zůstávají jenom schované v tom telefonu, který se pak mnohdy třeba i ztratí, takže to se máte, že je máte. No a cestovali jste po vlastní ose, anebo jste vyráželi někdy z cestovní kanceláří? Co vám vyhovovalo víc? Svoboda vlastního plánování, anebo pohodlí organizovaného zájezdu?
1: Tak tady u nás po českých zemích a i na Slovensko, tak jsme jezdili většinou autem, nebo jenom autem. Protože jsme dojížděli. Prostě nevadilo mě řízení kamkoliv, takže to bylo autem. No a potom, až už to bylo do zahraničí, takže tam jsem potom, prvně jsme volili autobus, no a potom následně letadlo a bylo to vyřešené. Takže všechny...
0: Ale jezdili jste sami, nejezdili jste přes nějakou cestovní kancelář?
1: Cestovní kanceláři.
0: Aha, jo, takže byly to klasické zájezdy.
1: Ano.
0: Ano.
1: A prostě nebudu je jmenovat, použili jsme několik těch cestovních kanceláří, jsme použili, takže to bylo no krásný. No, říkám, zůstaň jenom vzpomínky a ty mě nikdo nevezme, ale říkám, je smůla, že už na to vzpomínání jsem já a když si sednu před skříň, před sekretář tady v obýváku a teď vidím ty spousty věcí, kterými jsme si vozili, i kdyby to byl třeba například kamínek z Kartága, jo, ale to prostě vím, že když ho vezmu, tak vidím jak jsme v tom Karthágu byli a tam se nesmělo tehdy fotit. A přesto ty fotky jsem tam odsud měl.
0: A jak jste se dostali prostě... až tam teda? To jste byli velcí cestovatelé.
1: No tak to bylo z cestovní kanceláři, že?
0: Ano, ano. Ano, ale to byl který rok? Zhruba.
1: Ježdamane, to už je hodně dlouho.
0: Mm-hmm.
1: Nedovedu si spomenout momentálně,
0: takže
1: který to
0: říkáte,
1: byl.
0: Že odsud jste si dovezli třeba talismany jako nějaké kamínky. A já se zeptám, zažili jste někdy na těch cestách nějaké jazykové nedorozumění?
1: No, to byla dobrá otázka, protože já jsem nebyl jazykově vybavený natolik, abych plynně se domlouval, ale zatím, kde jsme byli, tak vždycky jsme se domluvili, i když to bylo z části rukama, nohama, ale krása byla třeba, když jsme byli v Itálii a tam jsme narazili na jednoho prodavače. My jsme šli prostě po ulici a najednou si slyším, ahoj, jak se máš? Tak jsem se díval, kdo na mě mluví česky. No a tam se takový čmout na mě zubil a já povídám, tak jsem k němu zamířil a on měl normálně sešit a tam měl foneticky napsané věty v různých jazycích.
0: A zkoušel to?
1: Tak jsem mu řekl, že to má špatně napsaný.
0: Tak jste mu to opravil a naučil jste
1: jak to je, tak jsem mu to opravil, povídám, jak se máš, ty vole. A v zápětí druhý den už jsem slyšel, jak tam přicházela skupina českých turistů a už to trénoval, ahoj, jak se máš, ty vole.
0: Vy jste šprýmař, to je krásný aprílek takový, no.
1: A tam to bylo krásný, protože já jsem tam sedával, tam byla nádherná fontánka a u toho jsme sedávali s potěšením, se pozorovali prostě ten cvrkot, ale on vždycky přiběhl a snažil se mě nalákat, abych mu šel překládat, když tam přišli Češi. Ale nezapomněl nikdy něco, třeba my jsme tam byli s dcerama a kdyby to byly nějaké perličky navlečené na gumičce, ale vždycky něco přinesl. A když jsme odjížděli, tak manželce donesl krásnou plachetnici z mušlí. Jako odměnu za to, že jsem tam překládal.
0: A máte ji schovanou?
1: Mám, samozřejmě. Mám, to je... Ona byla trošičku prostě to, co asi mu neleželo na srdci, ale byl to dárek od něho a do dneška stojí na skříni.
0: Hinku, moc děkujeme, že jste nám právě vyotevřel dnešní noční linku vaším vyprávěním. Vy jste to říkal tak poutavě, že jste nás skutečně přenesl na vaše cesty a bylo to krásné, barevné. Opatrujte se, zavolejte zase někdy, ano?
1: Já vám děkuji, že jste mě zvedla telefon a hezkou noc vám přeji i budu poslouchat až do té jedné hodiny.
0: To budeme
1: rádi. Budu se těšit na příště.
0: Poznávací zájezdy nejsou jen o památkách, ale hlavně o lidech a příbězích. Budeme rádi, když ten svůj přidáte do noční linky i vy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 16 minut po 23. hodině. Vezměte nás dnes sebou na vaše cesty. Stačí jeden zážitek, nějaká vůně, jedno místo, na které se nezapomíná. Pan Michal je s námi. Vítejte, krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, Michal Sedlák z Myšlína. Posluchači mě znají z mých příspěvků psaných. A dneska máme téma poznávací zájezdy, objevujeme společně svět. A já teda se musím přiznat, že já jsem nikdy v Čechách na žádným poznávacím zájezdu nebyl. Žádnýho jsem se nezúčastnil, ale zúčastnil jsem se jednoho. A to bylo přímo až ve Vietnamu. To bylo v roce 2012, no, což je už... No, 14 let tomu nazad. A to jsme s tátou, já jsem vlastně byl ve Vietnamu poprvé, tenkrát to bylo poprvé, s tátou, protože mě tam nechtěl pustit samotného, takže jsme tam poprvé jeli společně, pak jsem byl ve Vietnamu ještě dvakrát a to už sám. A navštívili jsme tenkrát skrze teda nějakou cestovní kancelář tamnější zátoku Ha Long. To možná posluchači, kteří ve Vietnamu byli, tak vědí, že se jedná vlastně o tu jednu z největších přírodních pamětihodností v regionu. Ta zátoka Ha Long, ta se nalézá v Tonkinském zálivu, který je součástí Jihočínského moře. A je asi 150 kilometrů na východ od Hanoje. Jeli jsme tam autobusem a mě se tam tak strašně nechtělo. A víte proč? Protože já nemám rád zájezdy, organizovaný zájezdy. Já mám svobodnou mysl, já nějak potřebuji být závislý jenom sám na sobě a přizpůsobovat se nějakému programu, to prostě jsem zjistil, že to není pro mě. Nicméně teda táta na tom trval, tak já jsem teda svolil, tak jsme tam ještě jeli s jednou kamarádkou, kterou jsem tam měl navštívit, s kterou to pak stejně nevyšlo, ale to už je zase jiná kapitola. A měl tam s náma ještě jet její táta, ale on nakonec nejel, protože oni byli tak chuděloučká rodina, že on se prej styděl, že ona ani neměla to oblečení, aby tam s náma jel, takže to nás to trošku jako mrzelo, no, protože to je jedno, no, že ano. Tak jsme tam jeli, cesta, já nevím, no, tak nespomínám na ní jako úplně s nějakou radostí. Ty výhledy byly uchvatný, půvabný, jistě v té zátoce, samozřejmě ono je to tam taky přizpůsobený pro to turisty, že ano. My jsme tam nad asi v půli cesty zastavili na nějakém stanovišti a prodávali tam takový nevkusný sochy Budhy, velký, obrovský skulptury. Já nevím, že oni se s tím dělají, jako kdyby si řečíko hodili kopita hore, jsem si říkal, jo, taková krásná, třeba dřevěný, úplně precizní řezbářská práce. Já jsem si říkal, no stálo to samozřejmě klidně i několik tisíc dolarů. Tam je to tak přizpůsobený pro ty Američany, bohatý Amíky nebo západňáky, kteří prostě, já nevím, kdo si to kupuje, vždyť je to nevkusný. No, to je jiná kapitola. No nicméně, na té zátoce nemůžu říct, že by se mi tam nelíbilo. Zátocha teda mimochodem smrděla, jo. Páchlo to tam strašně. Ale to je asi k tomu. Jo, to k tomu patří, dobrý. Pluli jsme tam na takový lodi, dobrý, trošku jsem se bál, aby se nepotopila, ale pak jsme se teda vraceli, já jsem byl z toho dost unavený. Ta cesta je docela, ač to bylo jenom nějakých 150 kilometrů, tak ta cesta byla docela únavná, no. A já jsem se na zpáteční cestě, já už jsem se cítil tak svázený tím programem, tím takovou tu nesvobodu, já jsem potřeboval tu svobodu jsem potřeboval, jo. Takže já jsem se tam tak trošku ztratil, jsem si říkal, udělám si tady procházku. Na zpáteční cestě jsme totiž zastavili na jednom asi jiném ještě stanovišti. Potkal jsem tam teda nějaký Čechy, mladý, rozjívený, jo. Já jsem je poznal podle toho, že mluvili strašně vulgárně a že jsem na ně promluvil, tak se docela podivovali, no. Ale to je jiná kapitola. A já jsem se tam ztratil a oni tam na mě na tom autobuse, v tom autobuse čekali, jo, asi 5-10 minut. Tak to ode mě na jednu stranu bylo docela neohleduplný. Ale já jsem to prostě potřeboval tu volnost. No a říkal jsem si, už nikdy víc, prostě já se nenechám takhle organizovat. A já teď, když jsem potom cestoval do toho Vietnamu ještě, tak to už jsem cestoval na vlastní pěst sám a na vlastní pěst samozřejmě. Takže já nějaký bohatý zkušenosti s poznávacími zájezdy bohužel nemám. No. Pro mě to nějak není. Tak to je asi ode mě všechno, co bych k tomu řekl. Máte nějaké doplňující otázky?
0: No, mě by možná zajímalo, jestli jste ochutnal někdy v zahraničí něco, na co nikdy nezapomenete, něco hodně nezvyklého.
1: Zahraničí, no tak v tom Vietnamu samozřejmě jsem ochutnal místní speciality, to pochopitelně není asi člověk, kterýmu by vietnamská kuchyně nechutnala, ale mě už se tak nějak zprotivila, zešedněla už prostě nějak. No, jestli jsem ochutnal, no já nejradši mám polskou kuchyni, ruskou kuchyni a italskou kuchyni. To jsou taková trojice těch mých úplně nejoblíbenějších kuchyní. To jsou zážitky nevšední. Ale ono opravdu, v Polsku vám ty brambory pečení, které jsem ochutnal třeba v Gdaňsku, úplně chutné, jinak to v Praze nějak nenapodobíte. Já nevím proč, co oni tam do toho dávají, nějaký speciální tajemný ingredience, jo. Nebo jsem v Rusku, tenkrát se ještě smělo cestovat přes Moskvu, takže my jsme vlastně do toho Vietnamu, no, třikrát do Vietnamu, třikrát jsem vlastně jel přes Šeremetěvo, přes to letiště Šeremetěvo, tak jsem si tam vždycky zastavil, dal jsem si tam borš, je jich výborný. Tam i na obyčejném bistru na letišti mají výborný borš, který tady v Čechách, a levnej samozřejmě, takže to je taky zhruba, no a italská kuchyně, to je samozřejmě bez diskuze.
0: To má výborný pit. Překvapily vás tamní místní zvyky nějaké, když se vrátíme do toho Vietnamu?
1: No, tak to by bylo hodně dlouhý povídání, protože já jsem do té kultury docela proniknul. Ze začátku mi docela lichotilo to, jak se snažili si získat mou přízeň různými úsměvy a tak podobně, ale pak jsem jako trošičku ochladl a zjistil jsem, že to je z jejich strany hodně vypočítavý. No tak není se čemu divit, že ano. No a co se teda nějakých zvyků týče, my jsme navštívili tenkrát s tou kamarádkou tehdejší vlastně vesničku. To vlastně jen tak nikdo asi nezažije. To bylo kousek za Hanojí, asi 30 kilometrů. Ta vesnička se jmenovala Chile. A ta se specializovala zvláštní tím, že tam téměř všichni občané vlastně vyráběli takový ty tradiční klobouky, vietnamský klobouky, kónický klobouky ze slámy. Kónický klobouky ze slámy, jestli si vybavujete. No, jmenuju se Nona ve vietnamštině.
0: Jak jste to říkal? Tam,
1: tam to
0: Nona?
1: Měli fortunát, jo. Uh-huh. Prosím, Nona. No jo, vietnamština, tak to je taky jedna velká kapitola. No. Tak já už bych se asi měl rozloučit a aby to bylo trošku stylový, tak já bych se rozloučil teda asi vietnamsky. Popřál bych posluchačům noční linky příjemný poslech. Tak chúc bạn nghe chương trình này lại vui vẻ. Tak, doufám, že jsem to řekl dobře.
0: No, já, Michale, doufám, že jste nám nenadával.
1: Tu šťastnou cestu se řekne chúc bạn nghe. Tak to si ještě pamatuju, no.
0: Bohužel ale vám to nemůžu teda nijak oplatit, Michale, aby vás zaujala.
1: Řeknu vám teda, než já jsem tu vietnamštinu ovládnul, třeba na takový fakultě, tam se dva celý semestry, jeden celý rok učí jenom výslovnost vietnamštiny. No, tak, no nic, tak já už nebudu zdržovat. Tak
0: krásnou noc přejeme, děkujeme. Tak. Ať už jste procestovali svět nebo jenom pár oblíbených míst, vaše příběhy nás dnes zajímají. Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

zpěváce tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je

zas ceny spadly dolů a já s Marií všechno vzdám. Farmu nám v dražbě prodali,

noc jako každá jiná. To jenom muž tváří k zemi pát. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: Dálniční hlídka Pavel Vobek v noční lince Českého rozhlasu. Cestování nás obohacuje o zážitky, které nám nikdo nevezme. Který z nich vám utkvěl nejvíc v srdci? Právě na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Vítám další návštěvu a to je...
1: Jestli...
0: Jste to vy.
1: Halo, halo, slyšíte mě?
0: Zdravíme vás, ano, paní Nora.
1: Ano, ano.
0: Vítejte, už jsme ve vysílání. Než zaspívá kapela Elán, tak se moc rádi vyslechneme právě váš příspěvek k tématu.
1: No, tak to bylo začátkem roku 1994 na přelomu února a března. Mladší dcera tehdy už delší dobu mě přemlouvala: mamčo, prosím tě, tak se někam vypravme, ať do té ciziny všichni jako tam jezdí, tak ať se někam podíváme. A tak já přemýšlela, jsem si říkala, no dobře, uvidíme, pořád jsem byla v práci. A potom ona říkala, tak jedeme. A já říkám, a kam? No do Paříže. A představte si, to byl taky můj taková nějaká představa nebo takový sen, že bych se ráda podívala někdy, ne do Francie, ale přímo do Paříže. Byly jarní prázdniny, tak jsme si na to ten týden vzali to volno. Ve Frenštátě byla tehdy paní Busková, měla založenou cestovní kancelář, tak jsem šla za ní. Ona velice rychle mě všechno vyřídila, řekla, poslala tam okamžitě fax do toho místa, kde budeme ubytováni, poskytla mi veškeré informace, jak se dostaneme z Prahy, z nádraží Florence autobusem do Paříže, jak se tam platí taxiky, jaké jsou asi ceny, kolik si mám vyměnit peněz a na to ubytování, kterým vlakem, které číslo a to ostatní, že zjistíme už na nádraží. Takže jsme skutečně měli spoustu informací, takže jsme tam dojeli a hnedka na nádraží, když jsme taxíkem dojeli na nádraží v Paříži a chtěla jsem jít koupit jízdenku do toho vlaku, kde jsme měli jet do okolí Paříže, kde bylo to ubytování. Měla jsem sebou přibalenou příručku konverzace, protože jsem sice oprášila nějaké znalosti francouzštiny ze školy, ale přitom je nedopatření, protože jsem tehdy nosila brýle do dálky, ale na čtení mě to vadilo, tak jsem si je asi sundala a kabelku a ještě něco v ruce a podobně, no brýle skončily na zemi, hrub, obroučka se nalomila, Ježíš Maria, přijedem do Paříže a mě tady spadnou brýle a dcera prohlásila, no nic, seženem někde provázek, já si tě uvažu na provázek, budeš chodit za mnou, já vždycky zvednu ruku. Já jsem viděla celkem dobře, ale ne tak ty obrysy, takže ne, že bych byla přislepla. No a teď jsem si říkala, kde honem někoho sehnat, kdo mi ty brýle opraví. A teďka tam vidím paní v uniformě nádražní, tak za ní a nějak se mi to vysvětlila a ona mě ukazovala tam do podchodu a to. A já si říkám, Ježíš Maria, kde já tu budu teďka bloudit? A ještě s těmi zavazadly, co jsme měli, já jí drapla pod paží a česko-francouzsky se mi to nějak řekla. Ona nás dovedla přímo do té optiky, která tam byla v suterénu. No, tam jsem se taky nějak rychle domluvila. Hold brýle mě opravili, pán mi potom napsal cenu a mě to napadlo, že to je zřejmě za ten materiál, co tam museli udělat nebo co to. A já ještě napsala, a kolik jako práce, tak mi napsal celkovou cenu. Dcera akorát česky kolem prohlásila, to je nejlepší, přijedeme do Paříže. Matka řekla, že musíme šetřit, že tolik peněz na rozhazování nemáme a ona si tu nejdřív nechá spravit brýle. No ale do místa určení jsme dojeli, tam jsem byla překvapená, tím fakt jsem bylo všecko vyřízeno, v recepci nás uvítají, a paní ta serou, ano, na ten týden, pan hotelier potom říkal, tak jestli tady budete ten týden bydlet a jestli chcete snídaně a večeře, tak mi řekl, jakou mi dá na to cenu, cena byla přijatelná, tak jsem souhlasila, měli jsme vždycky jídlo perfektně nachystané, bylo tam velmi příjemné, ubytování příjemné. Já už si nepamatuju podrobnosti, jak jsme se vždycky ráno do Paříže nějakým způsobem dostali i tím příměstským vlakem. No, někdy nás ten pan hotelier i svezl. Brousili jsme celý den po Paříži, uchozené jsme byli. Já chtěla poznat ten běžný život, jak to tam vypadá. Náhodou jsme dostali tam koupit plán metra, dcera ho měla na krku pověšený v igelitové složce, takže vždycky dělala vůdce smečky v tom metru, ona je taková vysoká, dlouhé nohy, tak už kráčela kus přede mnou, zvedla jenom ruku a tak já hub hub hub za ní. A když jsme potom dojeli na místo určení, tak po schodech, když jsme vyšli na úroveň chodníku, tak já vždycky říkala, moment, počkej, já musím tady nasát ten pařížský vzduch a hudbu. Tam z trampačů byla taková ta typická hudba ve smyslu takových těch francouzských šanzónů. To mě úplně okouzlovalo. No a já tam hlavně, no pochopitelně po památkách jsme chodili, ale já tam chtěla poznat běžný život. A tak jsem si všímala obchody, celé prosklené, bylo pěkně, tam bylo už tehdy jaro, začátek března, tam už kvetly kytky v parcích. Ty obchody byly otevřené do kořán, tam byly třeba z obchod z oděvy, ty věšáky, ty stojany a ženy tam chodily a běžně tak si brali z těch věšáků 2, 3, 4, 5 kusů, hodili si přes ruku, šli do kabinky, vzadu tam u takového stolku seděla prodavačka, měla tam zapnuté rádio, u nohou seděl pejsek, ona poslouchala rádio, ale měla si všechno pod kontrolou, nikdo tam neříkal, nesmíte si brát víc než jeden kus do té kabinky, nevláčejte to po zemi, nikdo tam nikoho nepeskoval, no já byla unešena. Když jsme šli kolem kadeřnictví, tak to víte taky, to jsem všecko tam prohlížela a to jsem viděla, jenom se tam tak běžně stříhalo a potom takové volné účesy vyfoukáváním. Od té doby jsem si taky už nedala nikdy trvalo a nechávala vždycky jenom vyfoukat. Nebo když jsme šli, tak vidím, že tam dělníci něco opravovali, ten chodník, dali tam zábranu a když jsme se večer vraceli, bylo to všecko opravené, perfektně uklizené, zábranu odstranili a bylo všecko v pořádku. Taky jsme tam zažili jednu demonstraci.
0: Já bych vás jenom moc poprosila, kdybychom se dostali k nějaké pointě, protože už jsme přetáhli.
1: No vidíte, a já jsem říkala, že to dneska budu kontrolovat, že budu hledět na hodiny a zase jsem zapomněla. No tak pointa je ta, že jsme tam spoustu věcí odkoukali. Já do dneška si to pamatuju, i ten pohled z hora, když jsme tam z Eiffelovky nebo odkud ještě se dívali na ty mansardní byty. Takže mám ty obrázky z Paříže ve svých očích zapsané hluboko a doufám, že na do smrti. Byl to krásný, krásný výlet. Ve zdraví jsme ho ten týden absolvovali a v pořádku jsme se vrátili a nejhorší byla potom cesta akorát z Prahy vlakem do Frenštátu. Ta byla z té cesty nejhorší. Ty ostatní byly dobré. Tak to je všechno.
0: Paní Noro, vy jste skvělá vypravěčka. Já to říkám vždycky a i dnes to mám na jazyku. Děkuju, že jste nám vyprávěla. Myslím,
1: ráda,
0: že byste vyprávěla ještě dál, ale už si to musíme nechat na příště.
1: Já vím, ozvěte, ale to jsou zase jenom moje vzpomínky. Já to jenom takhle vytahuju z mozku. Já to před sebou pořád vidím, ty obchody a čeho jsem si tam
0: ano,
1: chtěla všimnout.
0: My jsme účesu, to pochopili, říkáte
1: oblečení,
0: to barvitě.
1: Módy.
0: Jako by jsme tam byli tehdy s vámi. Tak přejeme krásnou noc a pojďme poslouchat příběhy ostatních. Naslyšenou, paní Noro.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes v Noční lince společně listujeme pomyslným cestovatelským albem. Přidáte do něj i svou vzpomínku? Volejte Noční linku, zdraví vás Jarka Barboříková.

0: Poznávací zájezdy nám často přinesou víc než jenom fotografie. Jakou vzpomínku jste si z cest přivezli vy? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte se s námi povídat, stejně jako paní Marie. Ta volá z Dobříše. Je to tak?
1: Ano, ano, ano. Tak já bych chtěla říct, že jsem měla to štěstí, že jsem byla jako členkou odborového hnutí, což dneska není moderní, ale byl to už Českomoravský odborový svaz školství. A každé prázdniny se dělaly zájezdy. Takže my jsme byli, já nevím, v Turnově jsme bydleli, v Rovnožnově pod Radhoštěm a viděli jsme toho spoustu hradů, spoustu zámků. Ale vy jste se také zmínila na začátku, že se má hovořit o těch vztazích. Nás jezdil autobus a všichni téměř jsme se tam znali. Takže to bylo jako večer posezení a vždycky tam byl takový závěrečný večer, že se tam prostě udělala skoro taková estráda, na které byl v táboře přítomen Jan Žižka. A prostě bylo to strašně pěkné. Takže když teď vidím nějaké ty soutěže, kde domov můj s panem Hámou, tak téměř všechny ty otázky bych uměla odpovědět, protože jsme toho spoustu zažili. Ale nejdůležitější pro nás opravdu byly ty vztahy. Dneska už teda bych se nikam neodvážila, ale stále si s těmi účastníky telefonujeme a vzpomínáme, jak to bylo pěkné. Ale jestli bych mohla, tak nejkrásnější a nejzajímavější zájezd byl na Normandské ostrovy. To jsou ostrovy, které patří k Anglii, ale jsou tedy mezi v Lamanšském průplavu, prostě u Anglie. A tam teda to bylo něco úžasného. Autobus tam nesměl, ten musel zůstat ve Francii, tam jsme dojeli lodí, týden jsme tam bydleli, byl tam největší příliv a odliv, ale co tam bylo nejkrásnější, tam vám byly úzké cesty, proto tam nemohly ty autobusy a kolem těch cest byly prostě samí kytky. Jako jsou u nás keře, tak tam byly kytky. A teď já si nespomenu, jak se jmenovaly, ale jsou to ty veliký koule. Růžový, bledě modrý, bílý. No, teď tak nevím, teď ukažte, co znáte. No,
0: velké koule, nevím.
1: Ale opravdu teda to bylo něco úžasného. I jsme tam byli, jak autobusové nádraží, to jste byla normálně vále. Žádný autobusy, rozevřela se opona a tam stál váš autobus a někam jsme jeli. No teda jako ten ostrovní autobus. No to bylo úžasný tedy. Opravdu to stále. Pak už ty zájezdy nebyly, protože se to asi hrozně prodražilo tím, že ty řidiči s naším autobusem museli čekat v té Francii v Saint-Malé. Ale to bylo úžasný tedy. Tam jsem byla s rodinou tedy. Takže ale na všechno vzpomínáme. Žádné fotoknihy teda máme z těch srandiček, co jsme jezdili s těma odborama, ale opravdu úžasný. Takže mám na co vzpomínat. Tak to jsem jenom takhle chtěla říct, ale že je strašně důležité na těch společných zájezdech byly ty vztahy, který jsme tam navázali a který
0: ano,
1: jsme tam měli.
0: Já jsem právě doufala, že právě o této atmosféře těchto starých, dobrých poznávacích autobusových zájezdů budete mluvit. Tak zkuste to rozvést.
1: Jako jak rozvést? No tak to můžu, no tak tady to bylo pro celý okres Příbram. No a jelo se třeba, já nevím, Rožnov pod Radhoštěm.
0: A znali jste se vždycky nebo ne?
1: Prosím.
0: Znali jste se s těmi...
1: S některými ano, a když už potom se jezdilo, tak už jsme se znali všichni. To byl autobus 40 lidí a znali jsme se téměř všichni. Maximálně tam byly 2-3 noví. Pan řidič nám jezdil stále stejný, no prostě bylo to úžasné, opravdu. Ale to, ona totiž to byla zásluha naší paní vedoucí, Zdeňky Sedloňové, která vždycky něco vymyslela. Když jsme třeba šli na Říp, tak říkala holky, a na tom Řípu nás bude vítat praotec Čech. A já jsem jí říkala, a toho, kde ho seženeš, toho, máš někoho? Ona povídá, mám. Já povídám, kdo to bude dělat. No to budeš dělat ty, jo. Takže, a ta byla taková, že by jí nikdo, že by jí neřekne. Takže to opravdu nemělo chybu. Pak se dělala třeba přehlídka oteplování, že je, tak tam byla přehlídka kalhotek, že když byly nejdřív zimy, tak bombardáky, pak těžeš delší kalhotky, až to došlo na tanga, až bude veliký vedro. No. Prostě úžasný vždycky společenský večery tam byly.
0: Výborně, takže zábava, hudba, dobrá společnost.
1: A mám na to opravdu spoustu vzpomínek krásných a bohužel ta vedoucí naše velitelka už nežije. A i to rozloučení měla strašně krásný. To ona to všechno naplánovala. Tam mi řekla, a ty budeš mluvit na tom pohřbu. Ale pak to bylo úplně jinak, že se udělalo sezení a do těla tam přijel i pan Dobšík. Jestli víte, kdo to je. To je obršéf odboru školství, tak přijel i na to posezení,
0: František
1: že
0: Dobšík.
1: Jsme tam na ní vzpomínali. To bylo opravdu úžasný. Úžasný a ta parta právě ty nejskalnější tam byly na tom posezení asi 30 lidí a tak jsme na ní zavzpomínali. To jsem chtěla říct, že opravdu jsme si to užili. Tak to jsem, a byli jsme i v cizině, teda ve Švédsku, ve Finsku. A do Chorvatska se jezdilo. Takže a nebylo to za nějaký drahý peníze, protože jsme byli ubytovaní na internátech. Že nám to zařídila, že internát o prázdninách volnej, takže jsme byli na intru. Tak to jsem takhle chtěla říct a vzpomínáme na to s láskou všechny a všichni, kteří jsme tam byli. Tak to jsem vám chtěla říct.
0: A já jsem ráda, že jste vzpomínala i tady s námi, s posluchači Českého rozhlasu. Opatrujte se, pojďme si poslechnout kapelu Šalom a příběh dalšího posluchače, dalšího
1: volícího. Dobře, tak se mějte a ať se vám podaří usnout.
0: Děkuju. Která země vás překvapila nejvíc? Kam byste se rádi ještě podívali? Noční linka dnes patří cestování a vašim zážitkům.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Svět je plný krásných míst a zajímavých lidí. Kam vás zavedla vaše nejhezčí cesta? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a zapojuje se paní Eva, která volá do Zlína ze Sokolovska. Zdravíme.
1: Dobrý večer. Zdravím vás všechny a chtěla bych se s vámi podělit, ale nebyl to příjemný poznávací zájezd. Můj manžel odcházel v 90. letech, odcházel do důchodu, do předčasného důchodu a od ROH dostal jako dárek dva poukazy na zájezd do Sovětského svazu, do Moskvy a po těch městech velkých. No, tak jsme se těšili a prostě, když jsme přiletěli letadlem do té Moskvy, tak jsme měli v autobuse takovou tu organizátorku, která nás měla na starosti, tak nás zavedla nás do hotelu. Ubytování jsme měli perfektní v hotelech, stravování dobré, všecko. No a začalo to. Takový závod jsem v životě nezažila. Tenkrát mi bylo 54 let, byli tam daleko starší účastníci, byli jsme z celé republiky a prostě program, bylo to jak na vojně. Dopoledne ani nám neřekli, kam půjdeme a už se jelo autobusem a prohlíželi se, prostě řeknu vám, že nevím, jestli to bylo 10 dní nebo 14 dní, to už mě prostě uteklo. Prostě takový blázinec jsem ještě nezažila. Je fakt, že jsme byli v Moskvě, v Oděse, v Kišiněvě a už ani nevím kde, ale dopoledne, odpoledne, mezi tím nás odvedla zase na ten oběd. Všude jsme měli hotely, po stránce ubytování to bylo perfektní, ale ten blázinec, mě všechno splynulo, prostě všechny ty návštěvy muzeí a já nevím, co všecko jsme viděli. Já už jsem byla tak unavená a když na to dneska vzpomenu, tak si říkám, proč já, když jsem byla tak hrozně utahaná, že jsem třeba jednou nevynechala, ale ona, ta organizátorka, to bylo jak na vojně. I v tom autobuse se chovala tak protivně, jo. No a my jsme všecko jsme na rozkaz zvládali. No, potom jsem nakonec dostala veliký průjem, protože v těch byl krásných hotelech,

0: z toho člověk pak nemá nic, žádnou radost a pohodu si neodnese, jak jste říkala, zážitky z muzeí splynuly. No a teď zpětně si říkáte, že jste měla říct ne a nepůjdu, ale jak asi člověk je v tom kolotoči, tak se neodvažuje vystoupit a jít proti teda té vaší delegátce.
1: No,
0: přemýšlím si, jak se to tak stane, že tam takový člověk pracuje, že na ní někdy nepřišly nějaké recenze, aby ji teda vyměnili, protože to si taky neumím představit.
1: No, přijela jsem tak utahaná jako nikdy a to jsem ještě byla, nebyla nejstarší, tam byly i manželské páry daleko starší, mě tenkrát bylo, jak říkám, asi 54 let, já jsem byla úplně vyřízená. Když jsme přišli někde do těch obchodů trošičku, když jsme měli náhodou nějaké volno, tak jsem byla překvapená, ty obchody nebyly prázdné, ale třeba prodávali tam čtyři věci a ty čtyři věci v těch pultech, ty tam byly snad ve sto exemplářích, jo? Sto kousků stejných. No a můj muž si koupil něco na rybaření. No, když jsme potom vešli do takových... No, v potravinách to bylo hrozné, ale jak říkám, nebyly ty regály prázdné, protože oni to tam vystavili všechno tisíckrát. No, ještě dneska si divím tomu, že jsem se nespříčila a že jsem aspoň nějakou tu akci nevynechala, když mě to tak ničilo. Krásná města, všecko, ale už si dneska pamatuju jenom tu most.
0: A řekněte, dokázala jste si z té cesty odnes přece jenom i něco hezkého? Co to bylo?
1: Ne, neodnesla, já jsem byla úplně utáhaná. Já jsem byla ráda, když jsme přijeli domů a řekla jsem si, v životě už na poznávací zájezd nejedu.
0: No tak dá se říct, že to byla dovolená, na kterou nikdy nezapomenete, i když v trošku jiném slova smyslu. Evi, děkuji, že jste se k nám dnes přidala, chvíli s náma vysílala noční linku, bylo to milé.
1: Ano, všechny vás pozdravuji, ať se vám daří. Naschledanou.
0: Originální příběh z dovolené z poznávacího zájezdu přinesla do vysílání Českého rozhlasu paní Eva ze Sokolovska. Uvidíme, kdo se dovolá jako další. Už to bude po půlnoci. Teď kapela Queen.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, krásný večer. Vítám vás u druhé hodiny Noční linky. Máme 7 minut po půlnoci, je to nový den s datem 18. května. Vítejte v novém pracovním týdnu. Dnes v noci společně cestujeme v Noční lince. Vracíme se na poznávací zájezdy do měst, k mořím i do hor, ale hlavně do vašich vzpomínek, které jsou často tím nejcennějším suvenýrem. Pokud vám v hlavě právě teď vyskočí nějaká příhoda z cest, klidně nám zavolejte nebo napište. Ať už to byl zájezd plný smíchu nebo spíš dobrodružství, které už byste nikdy nechtěli zopakovat, i to sem patří. Volejte Jarku Barboříkovou 731 800 900 nebo napište na náš web rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás a posílám kapelu Olympic.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 11 minut po půlnoci. Dnes v noci společně objevujeme ve vysílání Českého rozhlasu Svět z pohodlí domova. Zavolejte a vezměte nás na místo, které vás učarovalo, stejně jako to právě teď udělal pan Pepa ze Šlapanic. Zdravíme vás.
1: No tak já zdravím všechny posluchače i vás. A měl bych takový zážitek, já to mám procestovaný poměrně dost. Sice pokud jsem sloužil na vojně, tak jsem mohl se tak cestovat akorát po vlastech českých a slovenských, ale od 70. roku pak mám procestovaného to do... A nejkrásnější, bych řekl, byl v 85. roce zájezd do Paříže, lépe řečeno na Skubidánu, to byl výměný rekreační pobyt z Air France jako
0: Pane Pepo, teď jste nám vypadl, ale zkuste pokračovat dál, třeba si to domyslíme. Rozuměli jsme to, že to byl výměný pobyt?
1: Výměný pobyt. Jako, já když jsem nastoupil, tak dva roky pod nástupu jsem se stal předsedou závodního výboru v Brně a tak každý měsíc jsem jezdil do Prahy a vždycky jsem dovezl nějakou tu rekreaci zahraniční a tak pokud jako měli zájem a dovezl, dostal jsem také Francii do Skubidánu na 14 dní, i to bylo výměny Aeroat a Air France jako jejich odbory a nikdo nechtěl, až jedna prodejkyně letenek jako takže by jela, tak jsme odletěli do Prahy a společně výprava na ten Skubidán. No a její hobby byla franština, čili tam se seznámila s Claudem, jako, ale to nebyl Debussy, ale prostě místní. A s ním dala slovo a seznámili se, tak ten nás po Francii povozil jako mimo jiné, co ti odboráři jejich s autobusem tam nám nabídli to. A takže na Mont-Saint-Michel přes celou Francii uprostřed někde jsme se nakrmili a je prostě, no tak byl to výborný zájezd, jako jeden z nejlepších, protože potom jsem měl ještě s druhou manželkou, to jsem byl, pardon, vdovec první.
0: No tak Paříž a její atmosféra si člověka často opravdu získá a ve vás nechala tak silné vzpomínky, že přetrvávají poměrně živě až dodnes. Tak co dál, to byla Paříž, Francie?
1: To byla Francie, no a pak jsem teda první manželkou v 80. roce na Kubě, po 8 letech jsem se znovu oženil a tak na svatební cestě zase na Kubě. Nejlepší bylo v Montrealu, tam se měnili nebo plnili no, jako aeroplán, no tak prý tam můžete zůstat, kdo chce tady za, jako no jeden když si tam zůstal z zájezdu, ale ten byl ze Zlína a to jsem chtěl říct
0: jakože se nevrátil no, tak, zpátky jakoby, že emigroval, nebo jak to myslíte?
1: No emigroval tam aha, jeden
0: a ze Zlína zrovna, vidíte to
1: prosím?
0: No my dnes vysíláme ze Zlína, tak mě to zaujalo
1: no tam byl jako staniční mechanik, tak ten, no tak taky byl odborář, byli, tak že tam zůstal to, no tam říkal zrovna ten vedoucí zájezdu, říkal, kdo chcete, tak tam jsou dveře, a tak říkal, no ne, ale co bych řekl, já bych potom první zkušenost, že bych tam neemigroval, protože bych se nenajedl. Ta strava, co nám dali jako na palubu v tom Montrealu, tak to mě vůbec nechutnalo. No tak to jako...
0: To je krásný důvod, že byste se nenajedl. Dobře.
1: No, tak bych se nenajedl. Takže to bylo, ale potom ještě jeden první zájezd ještě s první ženou, tak jsem dostal Leningrad tenkrát, tak to byl taky pěkný zájezd.
0: No, Pepa, vždycky nová žena, nový zájezd. To už je
1: no,
0: třetí.
1: Jako to byla skupina, to byly vždycky výměny s odborama, jo?
0: Dobře.
1: Letecký a tam jsme byli 10 dní a na 30 kilometrů od toho Leningradu, no a teď si nespomenu, jak se to jmenovalo, říkám, byl to okopírovaný Louvre, co jsem byl z Francii, tak tam jsme byli potom v Paříži, tak no, tak na Eiffelovku, takže to byl jeden, ta Francie jako nejkrásnější, no Kuba, no a poslední se jsme byli, to jsme si zaplatili Egypt, 12 dní. No.
0: Pepo, užíval jste se, znělo to nádherně. Teď jsme ale překročili čas, který máme určený vždycky na jedno vyprávění, takže se budeme muset rozloučit. Ale já věřím, že jste nás vzal přesně tam, kam jste potřeboval. Ani si to snad nepamatuju. Kuba, Francie, Egypt, ještě, nádhera.
1: Ještě jednu připomínku, prosím vás, za toho špatného socialismu měli, bych řekl, trošku blíž sobě. Já jsem dělal předsedy v Šelaru ve Šlapanicích a vždycky, jak bylo výročí, tak jsme udělali výstavu. Teda rok předtím se uvařila medovina, pak jsme napekli ze 100 kilo.
0: Já jsem ráda, že máte tolik energie na povídání v takové noční hodině, ale to už by nebylo k tématu a opravdu bychom si už měli dát písničku. Takže se s dovolením rozloučím, poděkuju a schovejte se to na příště. Budu ráda, když zavoláte. Ano. Ozvěte se.
1: Podle tématu.
0: Přesně tak. Ze Zlína zdraví do celého Česka Jarka Barboříková, posílám Věru Špinarovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Každá cesta má svůj příběh, někdy je veselý, někdy je dojemný, někdy dobrodružný. O ty vaše se dnes můžete podělit v noční lince Českého rozhlasu. Volejte 731 800 900 a nebo pište rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz.

0: Někdo cestuje za mořem, jiný za atmosférou starých měst. Jaké bylo vaše nejkrásnější dobrodružství? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. A teď se nám je bude vysílat pan Václav. Odkud voláte?
1: Já vám ze středních Čech.
0: Tak pojďte nám povídat, nevím, z jaké strany to vezmete. Bude to zájezd po vlastní ose, nebo...
1: Začal od prvního po poslední cestování, jestli dovolíte.
0: Dobře.
1: Byl jsem do roce 91 den v Lipsku, pak jsme s manželkou po 90. roce se věnovali cestování, navštívili jsme celkem 21 zemí světa.
0: 21, Václave.
1: Ano. A pokud bych měl hovořit o nejkrásnějších místech, tak by to zaprvé byla Dominikánská republika, kde vlastně vzniknul takový ten systém toho velkého krásného obsreslování, ale tam nádherná tráva, nádherný moře. Když se dostanete mimo ty velký pláže, jeden můj kolega tam lítal a říkal, ležel jsem vedle tamhle horce. My jsme byli na severu, nádherný koupání, to je Dominikánská republika. Druhá nádhera je Zanzibar. Tam se akorát musí cestovatel dát pozor, aby měl zájezd moře na Indický oceán, protože k Tanzánii jsou takový jenom mokrý kousky, kde jsou různý pro Indii nebo pro Japonce ty rostliny všelijaký, ale pokud by chtěl někdo v Evropě být někde blízko a zažít Karibik, tak bych včera doporučoval Sardinii. Sardinie je nádhera. Nádherný moře, krásný písek, čistá modrá voda, pěkný počasí a příjemný lidi a celkem bezvadný ubytování. Je to tak 2 hodiny, 2 hodiny, 20 minut letu, ale je to nádhera, je to kužití, opravdu, to si člověk pochutná, taková ta krásná, čistá, bledě modrá vodička. Doporučuju Sardinii jako ze všeho nejlíp. Ale protože, jestli dovolíte, už je mi dneska 80 let a skoro nechodím, tak bych pro ty, kteří by chtěli se kapánek léčit, přitom poznat trochu světu, tak bych doporučil Španělsko, jmenuje se to Marmore. To je taková písečná kosa, na jedné straně je Středozemní moře, a na druhé straně je také Středozemní moře, ale jakoby jezero, které je plno léčivého bahna.
0: Tam jsou vodopády, je to tak?
1: No a to je, tam se jezdí především dámy léčit nebo udělat mě kůži novější, jako, ale mažou se všichni tím bahnem a působí to na bolesti.
0: A vy jste tam tedy, Václave, byl a vy jste na sobě viděl nějakou
1: tam
0: změnu?
1: Byl jsem tam dvakrát, je to změna, včera doporučuju. Jo, je to konec Španělska, jižní Španělsko, ale jmenuje se to Marmore, dělá tam hotely, třeba Delfín, cestovní kancelář. A pro zdraví, pro ty, kdo si chtějí užít trochu ciziny, trochu takového toho společenského života, toho honosního jídla, ale i ubytování a toho všeho. A přitom se trochu léčit, vřele doporučuju.
0: Děkujeme za tip. Václave, 21 zemí světa, to je neuvěřitelně velké číslo.
1: A ještě bych mohl mluvit o nejhorším pobytu.
0: Můžete.
1: Máme ještě minutu?
0: Ano.
1: Bohužel byla to Izrael.
0: Aha.
1: My jsme byli v Tabě, v Egyptě, na Sinajském poloostrově, to kvůli válce teď zavřeli 7 kilometrů od izraelských hranic, tak jsme jeli na výlet. 3x tam kontrolovali autobus, 3x tam kontrolovali doklady, nesměli jsme mít předtím žádným jižním státě návštěvu. Když jsme přišli k koukání poprvní, kde nás kontroloval teda člověk nebo dáma, seděla ve sklení kuchyni, dala jsem jí pas, ona řekla, máte zbraň, takovým způsobem, jako to, já říkám, vy mluvíte česky, na to se dívejte, kam jedete? Tak jsme říkali, jedeme turisticky. To bylo první uvítání. A druhý vám povím, nejsem věřící, nejsem křesťan, i když církve si vážím kvůli tomu, jak rozvíjela svět a tohle to všechno. Ale tak, jak se chovají v Jeruzalémě, v cestě Ježíše Krista, těch 10 zastavení, tragédie. Plno lidí, nevidíte nikam, ramenem strkáte do vysící kejty, tohle, tamhle, to je podle mě devastování kultury. To je konec. A pak přijdete k poslednímu bodu, kde je teda kostel, kde je pochován Ježíš Kristus, tam se střídají po hodinách církve, kapánek to člověka, tak to všechno mrzí, jak se lidi k sobě chovají. Byli jsme tam, čekali jsme 2 hodiny, pak se střídali, odpustili to křesťaní a nastupovali pravověrní. Ne, že by pustili lidi do hrobu, ale museli běhat to všechno vyfoukat tím jejich kouřem, takovým tím to obejít, až teprve zjistili vlastně od myšlenky křesťanský, tak teprve pustili lidi dolů ke hrobu, aby se šli podívat, jestli je to teda skutečně Kristův hrob. Lidi by se měli uvědomit na celém světě, jak jsme to poznali, je spousta výborných a dobrých lidí. Ale jako... Já vám ještě povím jednu věc, čeho si ve vztahu nejvíc ceníme s manželkou. Byli jsme v Zanzibáru a bydleli jsme v super hotelu a tohle to všechno člověku, to bylo občas líto. Jezdili jsme na zájezdy přes ty pralesy a přes to. Děti chodili v modrobílých uniformách, krásně bílí nažehlený, přitom chodili pro vodu, jezdili na kole 20 kilometry, bydleli v kýši, jak to ty matky dokázali, to byla nádhera.
0: Václave, no, pokud bychom s vámi měli procestovat 21 zemí světa, tak to bychom tady vysílali až do rána, takže bohužel teď už se budeme muset rozloučit, ale věřím, že to nejdůležitější jste řekl, co jste chtěl sdílet a my jsme za to moc rádi. Hezky se to poslouchalo. Teď vám přejeme krásnou noc a posíláme Tomáše Kluse. Noc je ideální čas na vzpomínání. Dnes vzpomínáme na krásné cesty, krásná setkání. Tak se přidejte k našemu povídání o poznávacích zájezdech.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnes večer cestujeme ve vysílání Českého rozhlasu bez kufrů a letenek jenom pomocí vašich vzpomínek a příběhů. Paní Alena je s námi z Poruby. Vítejte, krásnou noc i vám.
1: Taky vám krásnou noc, dobrý večer, dobrý večer. Chtěla bych se taky podělit o cestování, tak vlastně už nějak za mladá se hlavně cestovalo přes to CKM, cestovní kancelář mládeže, tak to byly takové ty zájezdy Bulharsko nebo NDR a tak dále. Potom autem třeba Maďarsko nebo Rakousko jsme si projeli. Teď jsme byli na zájezdě, to bylo v roce 77, to bylo vlakem družby. A teď si vzpomínám na tu paní, co přede mnou, ne přede mnou, ale tam hovořila. Byla to návštěva vlakem družby teda do Sovětského svazu, kde jsme většinou spali v lůžkovém voze v tom vlaku. Akorát jsme spali 2 dny v Leningradu, 3 dny v Leningradu, 2 dny v Moskvě. Tak to si na to vzpomínám, že to byl taky honem, honem, rychle na hotel, rychle vybalit kufry, rychle k autobusu, honička to byla. No ale tam můžu říct třeba jako to tehdejší Leningrad, to jsme tam spali v takovém krásném hotelu, který stavili Švédi, krásný hotel, bylo to u Finského zálivu, tak Leningrad teda teď Petrohrad je jako nádherné, krásné město, opravdu na to mám zapomenutelné vzpomínky, no i Kyjev je teda prostě krásná, nádherná. No ale říkám, teď to bylo takový rychle, honem, honem, spěch. A mě tenkrát bylo 33 roku, takže jsem byla ještě mladá, jako ano. Pak si taky vzpomínám, jako potom jsme jako letecky, tak to jsme byli na Malorce, a na to si vzpomínám a o tom si stručně mluvit. To byl letecký zájezd, jako dovolená na 8 dní na Krétě. A tam jsme byli někde ubytováni, to bylo někde úplně nějaké takové, to nebo někde na pláži hotely, nebo něco, to bylo takový nějaký přízemní menší hotel, kde spali akorát, jsme tam byli ubytováni Češi a Němci, jo, to bylo, takže tam nebyly nějaké pláže, hotely, krásná, nádherná příroda, to tam je. A my jsme se tam domluvili, jsme se tam seznámili s jednými manželi a tak dále, tak s nima jsme se domluvili, jsme se tam dozvěděli, že tam je taková takzvaný oslý ostrov, jako takový ostrovek, tak jsme tam jeli teda taxíkem, tam taxíky levné, jsme jeli do určitého přístavu, to bylo asi nějakých 15-20 kilometrů. Tam byla jako loď velká, která snad jezdila jenom jedenkrát týdně nebo dvakrát týdně, asi hodinu, na takzvaný oslý ostrov. To byla taková, tam nás vysadili a říkali, za 2 hodiny nebo za 3 hodiny musíte být zase zpátky, protože kdybychom zpátky na tu loď nebyli, tak bychom tam 3-4 dny museli někde, a to tam byla samota, tam nebylo nic, jako jo. A tam jsme šli přes takové ty pěší, ty duny, jako, že to jsme víc padali do toho písku, asi tak 3/4 hodiny jsme šli tam dál, a tam to byla taková moře, nedotknutelná příroda, krásné, to bylo úplně nádherná, bledě modrá voda, kde jsme byli, viděli až na dno takové bílé, takové no něco nádherného, krásné čisté modře, to je mám nezapomenutelný, krásné teda vzpomínky, no a tam jsme se jako koupali, no tak tam jsme byli asi, myslím, 2 hodiny a zase jsme potom přes ty pěší duny šlapali zase k té lodi a jeli zpátky. Jinak bychom se nedostali, že tam bylo kutová taková rezervace, taková nějaká, kde jednou nebo dvakrát za týden přijela loď, tam měla lidi, nevím kolik, 50 nebo kolik, prohlídli 2 hodiny jsme tam mohli ležet na tom a zase zpátky. Tak to bylo něco takového nádherného, na co nikdy nezapomenu. A tak, jak jsme tam byli ubytováni, tak před námi v tom moři, v tom zálivu, kotvil zrovna princ Charles s těmi dvěma syny. Asi tam 5 dní kotvil a neviděli jsme, no nám říkali, to je tady loď od Charlieho a tak dále. Tak na to si jako ještě na to vzpomínám. Takže mám hodně jako takových těch vzpomínek z těch různých zájezdů takových a těch jako, no, teď jsem sice 12. tu jsem asi jako projela v některých, třeba jsem byla 2x nebo 3x a tak mám vzpomínky, plno Alp, plno těch vzpomínek a tak jako, no, bylo to krásné a už je to pryč. Dneska už mám určitý věk, takže už jsem dojezdila, dochodila všechno. No.
0: A v jakých momentech nejčastěji vzpomínáte? Když někdo vypráví, nebo když vidíte nějak nějaký dokument v televizi. Otevíráte často alba, listujete jimi?
1: No, já tady těch alb mám strašně hodně, velké alba, takové ty malé alba, že to jsme ještě fotili tím klasickým fotoaparátem, ano, takže hodně mám alb, takže vždycky tom si jako listuju. A nejkrásnější vzpomínky vlastně na tu Krétu, říkám, ačkoliv ubytování, srovení tam nestalo za nic, ale o to tam zase byla ta nádherná, krásná příroda. Potom i na tu Malorku, no a tam potom ta Leningrad, teda tedyž Petrohrad, tak to je taky krásné město teda, no a tak jako Rakousko samozřejmě a takové ty jako no. V Jugoslávii, to jsme zase tenkrát v Jugoslávii, jsme byli přes CKM a to jsme si taky udělali s mužem takový výlet, že jsme jeli stopem, ano, jsme tam jeli na syn a jeli jsme až tam na Plitvická jezera. To je tam, kde byl točený Vinnetou. No, tak u toho jezera jsme taky byli, tak na to taky velice vzpomínám, mám tam jako tyhle taky, no, tak to jsou takové moje vzpomínky, no.
0: Děkujeme za ně, jsme rádi, no, že jste s náma listovala vaším pomyslným cestovatelským albem.
1: Ano, dobře, tak děkuju jako moc krát, zdravím všechny zase a zase se budu těšit, až se zase dovolám a tak, no.
0: Budeme se těšit,
1: děkuji,
0: paní Alenko.
1: Děkuji vám moc taky.
0: Loučíme se.
1: Krásně, ano, taky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Cestování nás obohucuje o zážitky, které nám nikdo nevezme. Který z nich vám utkvěl nejvíc v srdci?
3: Se snáší déšť, s tmou se

0: Je přesně 3:15. Dnes jsme spolu v noční lince Českého rozhlasu sbírali cestovatelské příběhy. Noční linka bude pomalu končit, ale ještě stihneme nějaké příspěvky. Třeba ten od paní Jany z Jižních Čech. Vítejte ve vysílání.
1: Děkuji a všechny vás zdravím a moc děkuji, že jste zvedla můj telefon. Já bych jenom v krátkosti řekla, že mám tento životní zájezd na paměti, nikdy nezapomenu, protože to byl můj první a poslední zájezd v životě. A byl to zájezd s Čedokem za účelem emigrace. Já jsem byla v té době posluchačkou 5. ročníku na medicíně.
0: Aha.
1: Rok dopředu jsme museli si zařizovat všechny doklady. Už jenom si zařídit ten zájezd bylo vysilující. A když se to uskutečnilo, tak já byla po promoci už 14 dní. Takže úřady nevěděly, že už jsem hotová lékařka. Takže jsem pořád cestovala vlastně jako studentka 5. ročníku. Na hranicích byl to kombinovaný zájezd vlakem a na hranicích všechny mladé lidi z vlaku vysadili a byli jsme důkladně prohledaní, mě se dívali i do drdolu, jestli tam něco nemám schovaného. A už jsem byla tak z toho zdeprimovaná, že už se mi opravdu nechtělo nikam jet. A nakonec zahoukal vlak, že už se rozjíždí. A teď sledovali, jak na to zareagujeme. A já jsem zareagovala s úžasnou úlevou. Já jsem jim řekla, to jsem ráda, že jsem to zmeškala, protože nám budete muset vrátit teď 10 000 korun. To byly velký peníze, byl to zájezd na celý týden po Evropě. No, nakonec řekli, no to ještě zastavíme, tak jsme všichni naskákali zpátky do vlaku a okamžitě se mě začali, předtím jsme s ním jeden s druhým nemluvili a začali ptát, a kde jste to měla schovaný? A já jsem říkala, já nemám nic, já jedu jenom na zájezd, opravdu jsem neměla nic, jenom, myslím, 7 liber se měla dostat v Anglii, protože jsme museli dopředu zájezd zaplatit v českých korunách a potom v každé zemi nám uvolňovali ty peníze naši vedoucí. A když jsme přijeli do Anglie, tak jsem kontaktovala svého vedoucího, že si prodlužuju zájezd v Anglii. On mě řekl, s emigrantama se nebavím. Já jsem si došla i na československý vyslanectví, jestli bych mohla pokračovat ve studiu. A oni řekli, to jste si měla vyřídit už v Praze. A já jsem řekla, to by mě vůbec nepustili na zájezd. Takhle jsem byla ještě naivní. Vrátila jsem se do hotelu, tak jsem se s nima rozloučila. Naštěstí jsem měla už spolužačku z medicíny v Anglii, která mě jako přišla naproti a už jsem s nima nepokračovala dál. Ovšem, čeho jsem se všimla, že v každé zemi nás ubývalo. Maminka mě přišla potom naproti za týden na nádraží a zjistila, že jenom 4 se vrátili ze 40 cestujících. A to byly ty tajní, co nás hlídali. Se mnou i na pokoji tam v Anglii byla jedna asi 40-letá paní a mě, když jsme měli půl dne volno v Anglii, v Londýně, tak se mě ptala, kam půjdu, já jsem říkala, že jdu do lékařské knihovny. A ona řekla, já taky. A já jsem říkala, jo, vy taky studujete medicínu? A ona řekla, ne, ale moje dcera chce jít na medicínu. Takže jsem si byla absolutně jistá, že je to jedna z vedoucích, že mě hlídá. Ovšem, tím, že moje známá v Anglii si pro mě přišla, říkala si na anglickým, dala jsem to písemně napsané pro vedoucího zájezdu, že ze studijních důvodů nepokračuju v cestě. A tak to skončilo.
0: Jak vás přijala nová země?
1: Úžasně. Úžasně. Na to nikdy nezapomenu. Tím, že jsem byla po promoci, tak jsem měla na mikrofilmu ofotografovaný celý svůj diplom. Došla jsem si okamžitě na lékařskou komoru, tam si ověřili s Karlovou univerzitou moji totožnost. Okamžitě do 14 dnů jsem byla poslaná na Clinical Attachment Assessment v Sary, malej cottage hospital to byl. A tam jsem měsíc pracovala jako lékařka, jako sekundářka. Byla jsem přidělená jiný Angličance také po promoci, abych sledovala všechny ty postupy. Zjistili, že moje lékařské znalosti jsou dobrý a ten jazyk ještě byli tak slušní. Říkali, ale domluvíte se pacienty, jen si vzpomeňte na zvěrolékaře, ten taky nemluví jazyky zvířat a taky je umí vyléčit. Mm-hmm. Takhle slušní byli, úžasní. A nebo kolikrát, když potom pak už jsem byla hned zařazená mezi ostatní Angličany jako sekundářka, tam se tomu říká house officer, senior house officer, potom je registra a pak je consultant. To je trošičku jiná stupnice, než jsme zvykli tady. Ale na to nikdy nezapomenu. I konzultanti, to znamená šéfové primáři oddělení, byli tak slušní. Vždycky říkali, já jsem vždycky, I don't speak English. Já jsem znala pouze tu školní angličtinu. A oni říkali, oh, you speak better English than we speak Czech. Takhle byli úžasní. Teda poté to bylo po sametové revoluci, pardon, po ruské invazi po roce 68. A tohle to byla jediná možnost, jak legálně opustit Českou republiku, Československo, nelegálním s legálním zájezdem pro nelegální imigraci s Čedokem.
0: A podařilo se vám udržet kontakt s domovem?
1: Ano. Byla jsem stále maminka, dokonce dostala i lepší místo, protože tím, že mě musela zaplatit ten drahý zájezd, si musela vypůjčit. Já jsem tady totiž přišla o tatínka. Tatínek byl profesorem matematiky, fyziky, odmítl v 50. letech vstoupit do komunistické strany a oni ho vyhodili, stál se z něho pomocný dělník, kopal kanalizaci pro vodohospodářskou službu v Českých Budějovicích, kde jsem se taky narodila. Já jsem 100% Jihočeška, 300 let starýho rodu po mamince a 300 let starýho rodu Čechů po tatínkovi. Takže já se tady cítím moc dobře. Takže tohle to je vlastně už mimo váš...
0: Ano, ale byl to krásný příběh. Já jsem moc ráda, že jste se nám ozvala.
1: A mám mnoho nádherných vzpomínek. No,
0: tak doufám, že se vám podaří někde to napasovat k nějakému dalšímu tématu a že znovu zavoláte do nočního vysílání Českého rozhlasu.
1: Je moc líto, že lidi nejsou na sebe hodní tady. Nepomáhají si. Já bych jim tak přála, zvlášť těm mladým lidem, aby jsme si pomáhali tak jako normální šťastní lidi.
0: Jani, děkujeme za vaše poselství a přání. Loučíme se.
1: Děkuju moc. Děkuju, že jste vyslechla můj příběh.
0: Milí posluchači, noční linka se chýlí ke konci. Děkujeme, že jste byli s námi, že jste sdíleli svoje příběhy, vzpomínky i chvíle, které vás na cestách potkali. Přeji klidnou noc a i při vysílání dalších pořadů Českého rozhlasu se těší Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí, tak zase v takový krásný společnosti. No, snad to platí o našem divadle pokaždé, ale dnes, jak by ne, když je naším hostem básník a dramatik, herec a kabaretier, ale především pan Jiří Suchý.

svačil, na bříšku plavovlasé dívky a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím kole.

To máte s Jiřím Suchým. Nedávno mi jeden kamarád po návštěvě v semaforu povídá: člověče, tak bych ti chtěl být zase někdy tak mladej, jako bude Jiří Suchý za 15 let. No a je v tom všechno. Jiří Suchý je neskutečný až přírodní úkaz ve své neutuchající energii. Ostatně tu měl ale odjakživa. Třeba když se v 60. letech upsal rozhlasu s tím, že si bude den co den večer povídat s posluchači v takzvaném gramotingltanglu. A jak už sám název napovídá, nechyběla u toho ani LPčka z domácí i světové diskotéky.

0: ledu.
1: Má poklona, hlásí se vám Jonáš. Jonáš se vám hlásí, otevírám jako obvykle svůj gramotingle-tangle, abych vás potěšil několika písničkama z různých dob a z různých dílů světa. Dneska to bude nejspíš strašný program. Jednak nevím, o čem povídat, no ale to bývá častějc, ale jednak nemám ani moc sdílnou náladu. Unavený jsem taky, to já porád. A navíc mám kvalt, ale úvazek je úvazek. Musím zde hovořit. Kdybych měl celou půl hodinu dělat třeba jenom blém, blém, blém, blém. Musím prostě, to je tak, když se podepíše smlouva. A nikoho z posluchačů ovšem nejspíš nezajímá mé momentální rozpoložení. Ani mě nezajímá zpravidla rozpoložení pánů, kteří mluví do rádia. Vy chcete, a to plným právem, hodnotný pořad, a já tady zatím uměle získávám čas jalovým povídáním. Teď by byla na místě sebekritika. Každá minuta je dobrá, sebekritika přijde vhod. Čím delší, tím lepší. Nejdřív ale trochu hudby a potom se pustíme do sebekritiky. Poslechněte si Patty Page, která zaspívá skladbu The Whole World is singing my song.

Musím tedy sebekriticky doznat, že jsem ve své povýšenosti, jak o mě jednou správně řekl jeden český básník, provedl zase jednu nepředloženost. Říká se jí gramotingle-tangle a je to částečně nepředloženost, částečně hudební pořad. Ve své píše jsem se rozhodl vysílat dnes a denně a je třeba sebekriticky doznat, že jsem to realizoval mnohdy za cenu toho, že svým programem nic neřeknu. Ano, skutečně nic neřeknu. Nejednou jsem zvolil i únikový způsob zábavy. Zábavu, která nás, řekl bych, odvrací od našich denních problémů. A nechal jsem se ovlivnit nezodpovědnými provokatory a pokračoval jsem v těchhle plitkostech. Ano, já pokračoval. A tak jste mohli vyslechnout, dejme tomu, smyšlenou a nic neříkající scénku ze Saharské pouště nebo nesmyslné povídání o ničem taky, nebo dokonce návod na výrobu pouzdra, kde pod rouškou praktické pomoci posluchačům jsem je vlastně mystifikoval. Ti bystřejší brzy prohlédli, že jako nemám potřebnou kvalifikaci k tomu, abych radil, jak si vyrobit pouzdro, ale co ti ostatní, hloupější posluchači, kteří v dobré vůli se pokusili o výrobu pouzdra, podle mýho návodu. Jak se asi ti dívají na to, že jsem je připravil o čas, o dřevo a o další chuť k ruční práci, když místo slibovaného pouzdra vyrobili nepotřebnej paskvil. Považte, kdyby takhle mystifikovali veřejnost třeba i ostatní hlasatele a komentátoři. Kdyby vám v meteorologickém hlášení řekli zítra zaručeně prší a vy jste zrušili výlet a pak byste pozorovali z okna činžovního domu nejkrásnější den roku. Nebo kdyby si hlasatele vymýšleli zprávy třeba, oznámili, dejme tomu, že královna Alžběta se stala kandidátkou komunistické strany Velké Británie a že Chodsko se prohlásilo samostatným státem. A hned na to by třeba začal kurz angličtiny pro začátečníky a ten pan lektor by učil vlastně rumunsky a po absolvování by udělal z účastníky kurzu zájezd do Londýna a tam by je nechal a zmizel. Takhle nezodpovědně jsem si tedy počínal i já, tehdy, když jsem realizoval některé mystifikace a to jenom proto, že bych jinak neměl o čem povídat a to by ohrozilo mý postavení. Kaju se a přehrávám další desku, jmenuje se Singing in the Rain.

0: Tak tedy už to víte, mystifikoval jsem vás, a teď se podržte, 200krát k dnešnímu dni. Ano, dneska už po 200 vám tady nezodpovědně říkám různý polopravdy. Nedávno jsem například uváděl desku Sunny Boy, jakože je z filmu Sunny Boy, a ona je zatím z filmu Spívající blout, jo, a podobně.
1: Myslíte si, že moje sebekritika je upřímná?
0: Ne.
1: Kdepak? Zase mi jde jenom o to, abych se mohl vytahovat, že mluvím do rádia, takhle před známejma. Kdybych se teď nekritizoval, tak řeč by stála a o takovýho komentátora nemá zájem ani Československý rozhlas. A tak se veřejně hanobím a schazuju a přitom to nemyslím upřímně. Ta kritika je z vypočítavosti, ta moje sebekritika. Já se přiznám, to je sebekritika z vypočítavosti. Konečně to není taková vzácnost, sebekritika z vypočítavosti. To je běžný jev v naší společnosti, ale do rádia to dělám jenom já. A to je právě to ošklivý. Do rádia. A tak teď upřímně, lituju svý neupřímný sebekritiky a kritizuju se znova a důraznějíc. Dokonce bych vás rád seznámil se svým lidským profilem, abyste konečně pochopili, že od člověka s takovou minulostí nemůžete nic lepšího čekat. Jenomže se nepamatuju, co jsem psal v posledních dotaznících a byl bych nerad, kdyby se to nějak rozcházelo. To chápete, že jo, to chápete. Tedy tím nechci říct, že bych do kádrových dotazníků nepsal o sobě pravdu, ale znáte to, někdy má člověk o sobě přece jenom lepší mínění, jo, a tak se popíše jako schovývavějíc a jindy zase propadnu depresi a píšu druhý dotazník a tam se setřu, mám zlost na sebe třeba, vylíčím se tam velmi negativně, to prostě přijde na náladu.
0: Zkrátka docházím sebekriticky k názoru, že jako člověk jsem napováženou a mrazí mě při pomyšlení, že to celá řada posluchačů neví. Dokonce tady pan Josef s Evou z Jaroměře mě vám poslal řád gramofonu, takový krásný metál v etui a s dekretem. A ten hodný pán s Evou si dokonce zapamatovali, že nesnesu samet a připojujou upozornění, že etuje je vyložena sametem, tak abych se ho jaksi náhodou nedotk. Já se ho skutečně nedotk, děkuju za řád, přijímám ho, ačkoliv vím, že kdybych měl trochu cti v těle, že bych toto nezasloužený vyznamenání vrátil. A když on je vám to takový hezký, takový maličký gramofonek, jo, s destičkou, jen tak si prostě visí na takovým podvazečku a na sponce s třemi brilianty. Ještě 17krát se opovážím a pak jako když utne. U příležitosti 200. gramotingletanglu bych vám rád vysvětlil taky, proč se nedostavil před mikrofon Jiří Šlitr. Věděl jsem předem, že by určitě přišel v naději, že bude třeba nějaká malá oslava. A tak jsem podnikl vše, abych jako odpoutal jeho pozornost od téhle události. No, nedalo mi to celkem velkou práci. Poslal jsem mu knihu Trampoty Brouka Pitlíka, takže touto dobou je zabořený v četbě a čte a čte. A my si můžeme v klidu pustit poslední desku, Pol Anka. A tak schutí do toho.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Když už tu byl zmíněn právník doktor Jiří Šlitr, tedy čtoucí Brouka Pytlíka, oba pánové, Suchý a Šlitr, byli protagonisty rozhlasového pořadu Předpůlnoční party. Vysílala se v roce 1968 jako převážně hudební program a stejně jako Gramotingle Tangle i tady byla spoluautorem jedna rozhlasová legenda jménem Jiří Bauer.
2: Dobrý večer, Jiří.
3: Těpic.
2: Všimli jste si všichni, že jsem dneska zdravil první pana doktora Šlitra. Dobrý večer, Jiří.
4: Dobrý večer. Já jsem si to všiml zvlášť dobře.
2: Protože ono mu to bylo minule líto. Já vás velice vítám jménem nás všech na vaší druhé předpůlnoční party. Paž já jsem, jak jsem se dověděl, hostitel váš. My jsme si dneska rozhodli a dohodli, že vás překvapíme hned na začátek a že si můžete zeptat kohokoliv na cokoliv. A on vám, kohokoliv na cokoliv, a on vám odpoví, a to nejen odpoví, on vám odpoví názvem některé z vašich skladeb, kterou když uhodnete, tak zpíváme my všichni, když neuhodnete, tak zpíváte vy sami. Ptejte se, pane doktore, na cokoliv, kohokoliv.
4: No já to, my můžeme klást takovou otázku, na kterou třeba nejde odpovědět některou z našich skladeb. Já vím, třeba když se zeptám, lze tu krásu popsat slovy, jo, tak chápu, že se může najít, někdo řekne tu krásu, nelze popsat slovy. Ale když se zeptám třeba, kolik může stát takovýhle citron?
2: Tak já odpovím Tereza, klidně.
4: A jo, no tak to samozřejmě. Ano, tak to jaksi, to je dadaistická
2: to,
4: hra.
2: Ano, jen to jako hra, jako tak, bez
4: zábran. Já jsem myslel, že to je jaksi realismus, jo.
2: Neskoušej mě, zkus hrát jakoukoliv otázku.
4: Tak ten citron pomineme, tak třeba co říkáte tomuhle saku? Třeba ví laskavě.
5: No vypadá jako kdyby pán byl malíř podle toho vkusu.
2: To je krásný.
4: Aha. Na mou ruku.
2: A teď hádejte, pane Rostov, teď hádejte.
4: On si bude říkat, pán byl...
2: O žluvě tam nic nebylo. To jsme ještě napsali.

0: Prosím, pan doktor Schlitter se může ptát.
1: Já mám strašný strach teď, že třeba padne název písničky, kterou už jsme dávno zapomněli. No. Co se stane potom? Prostě tahle hra má za úkol nás zkompromitovat před rozhlasovou veřejností, že jo?
0: Naopak, dokázat, jakou máte geniální paměť.
1: Tak s chutí do toho.
2: Čím jste si tak krásně odbarvila vlasy?
3: Barvy laky.
0: Tohle to bude velice těžší. To bude velice těžší.

0: Tak hra byla pěkná a abychom jaksi podali doklad, že i my jsme se připravili na dnešní večer. My jsme si totiž přemýšleli, co bychom vám tady měli zaspívat a došli jsme k názoru, že bychom dneska mohli obrátit svou pozornost k jiným autorům, než jsme my, k neméně dobrým tedy. Já bych hlavně dneska bazíroval na textařích. Hudebníky si třeba vezmeme zase příště, hudební skladatele, ale dneska bych se zaměřil na několik textařů, který byli nějak mými vzory a který jsem měl rád a jejich písničky jsem rád zpívával a zpívávám dodnes, jenže dneska už jaksi nemám k tomu tu příležitost a tak využívám tyhle možnosti, že tady člověk si přece jenom může dopřát pomyšlení a rád bych si zavzpomínal na některé písničky, například na tuhletu. Víš, co to je Hamlet?
1: Hamlet, že?
0: Musím tedy říct, že melodie byla nakonec tak dokonalá, že jsem kapituloval a že jsem jaksi řekl, že skutečně ten mladík má budoucnost, jestli si ho vezmu samozřejmě pod protektorát. A tak jsem si řekl, z toho něco udělám a skutečně začal jsem ho cepovat.
2: Tohle z něj vyrostlo.
0: Koupil jsem si cep tedy, že? Cepoval jsem ho a dneska, prosím, dneska už mě tady docela třeba může doprovázet do rádia a tak. No. Vylíčil jsem to správně, že jo?
1: Odpovídá to
0: skutečnosti.
1: Nepokroutil ani jedno slovíčko.
0: No. Tak zkusíme.
1: Ten na něm právě tak hezký, že on je tak pravdomluvný takový.
0: Nechval mě, prosím tě. Nechval mě před večerem. Já si musím vzpomenout, jak to začíná. Aha, už vím, ano. Nevím, proč mě napadlo. Jo, je to ono.
1: Ano.
0: Tak jedem. Nějakou předehru, musíš to rozjet. Já se nemůžu...

náhle zželelo a já jsem vstal a zaspíval. Pane Hamlet,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V roce 1977 se pánové Jiří Suchý a Jan Werich potkali hned dvakrát v pražské Lucerně, totiž na oslavě narozenin Westpocketky, jakožto chvíle z rodu osvobozeného divadla. A o rok později bylo oběma dokonce povoleno, aby natočili společný silvestrovský dialog. Co na tom, že se nakonec ten rozhovor nemohl odvysílat? V rozhlasovém archivu naštěstí zvuková stopa vzácné spolupráce Jana Wericha a Jiřího Suchého zůstala. A tak si teď můžeme aspoň kousek připomenout.
2: Pardon, takovej malej dotaz. Nejsem vám náhodou povědomý, že se tak na mě koukáte?
3: A víte, že nevím? To je zajímavé. Já na vás koukám z tohohle profilu. Vy nejste vůbec povědomý. A z druhého profilu jste hodně. Tak teď nevím, na čem jsem. A já jsem vám povědomý.
2: No, vy, jak bych to řekl, z tohohle profilu mě nejste povědomý. Z toho druhého taky ne. Ale z Anfasu strašně.
3: Ty zajímavé, to hodně lidí říká, že s Anfasu jsem to celý já. Jestli my jsme se třeba neviděli někdy.
2: To je možný.
3: Byl jste někdy v Černošicích, v Dolních, ne v Horních.
2: V Dolních Černošicích? Ne.
3: Tak on tam teď celý, a co? Hory Matky Boží.
2: Hory Matky, ne, tam taky ne, tam jsem nebyl.
3: Taky ne.
2: Víte, nejlepší by bylo, kdyby jsme vyeliminovali všechny místa, kde jsem nebyl. Potom by jsme vyeliminovali všechny místa, kde jste nebyl vy. A posléze by jsme vyeliminovali všechny místa, kde jsme nebyli oba a zbydou nám ty místa, kde jsme oba byli a v tom budeme pátrat. Tím si to strašně zjednodušíme.
3: Tedy eliminační metodou.
2: Eliminační metodou se doeliminujeme z dárného výsledku, ano. Abych tak řekl.
3: Ano.
2: Čili kde jsme nebyli?
3: Tak třeba v úterý. Byl jste někdy v úterý?
2: V úterý? Jo, tam jsem každý týden, samozřejmě.
3: No to je úterý s malým U, já myslím úterý s velkým U.
2: No to se musí napsat na začátek věty a máte to s velkým U.
3: Ale ne, tohle je velký U všude. To malým U. Když jedno úterý nejste, tak pak už nejste nikdy. Ale to v tom s velkým U, tam jste... Třeba i ve středu.
2: No počkat, tomu nerozumím.
3: To je obec, nebo...
2: Obec úterý?
3: Obec úterý.
2: To je zvláštní. To
3: nebo městečko, je to nedaleko Konstantinových lázní.
2: Konstantních?
3: Ne, Konstantinových, jako je Mariánské lázně, Františkovy lázně, tak tady je Konstantin... Má taky lázně, Konstantin.
2: Taky má lázně, aha. Tak tam jsem taky nebyl.
3: Tak tam jste taky nebyl.
2: No podívejte se, já myslím tohle, my se asi nedobabráme k tomu místu, kde jsme se viděli. Ono je to nějaký moc složitý. Co kdyby jsme začali uvažovat, kdy jsme se viděli? Víte, v čase, kdyby jsme se začali...
3: V časovém prostoru,
2: kdyby jsme se...
3: Já mám takový dojem. 5 let, že to je, co jsem vás viděl.
2: No já jsem vás taky viděl tak před 5 lety.
3: No to máte vy 5 let?
2: No, vy 5 let. To máme 10 let, jsme
3: deset
2: se neviděli.
3: 10 let jsme se neviděli. Pane, a takhle se potkáme.
2: A najednou se potkáme a oba zrovna.
3: A oba.
2: No, to je zvláštní. Tak co pořád děláte takhle? Bydlíte pořád tam, co bydlíte?
3: Tam, co bydlím.
2: Jo.
3: Ovšem já to změnil, já jsem... Jak byla ta alej od vchodu přes předsíň, ta dubová, to jsem dal vykácet.
2: Tu dubovou alej jste
3: jsem dal
2: vykácet, to je hřích.
3: No tak duby mají žaludy, jak znám.
2: To mají, ale kvůli tomu jste je nemusel kácet.
3: A ty žaludy padají.
2: No jo.
3: A rádi je kdo? Prasata. Černá zvěř, mi tam chodila, celý růdle v noci a ryli, chrochtali přitom, rozumíte, žvandali všelijak,
2: žvandali
3: se nedá spát.
2: No jo, to jsem... se nedá, no. A co takhle třeba pytláci se vám
3: taky,
2: tam...
3: Taky.
2: No jo, tak to...
3: Číhali venku obyčejně a když ten růdl opouštěl dům kránu, tak po nich stříleli, pak se hádali, kdo trefil co a jak a to se nedalo spát.
2: Jste se nevyspal, to věřím.
3: A dal jsem tam trávu, trávník, anglický.
2: Jo, vy máte anglický, v té předsíni máte anglický trávník.
3: Jo.
2: No jo, ale ten chce péči, že jo, ten chce péči.
3: No, já mám strojek.
2: Seka, na trávu?
3: Na holení.
2: Jo, na holení.
3: a tím to dělám. A to byste nevěřil, to je vám, to je no jak samet.
2: Elektrický samozřejmě, elektrický. Že jo? No poněvadž břitvou to by se to asi holilo špatně no, dost,
3: toho mýdla na to mydlení, no, to kde bych se bral. A ta štětka, to by musela být velká, pěkná štětka. No, no nemám dost mýdla.
2: V té předsíni, my jsme mývali, jestli si pamatujete, lipovou alej.
3: Ano, ano, bzučeli tam včeličky.
2: Bzučeli tam včeličky, už nebzučej. Já jsem to nechal vykácet taky.
3: A proč?
2: No, jak bych vám to řekl, já tam mám teďka chmelnici.
3: Nepovídej.
2: Chmel tam
3: pěstují. A proč?
2: No, když tam byly ty lípy, tak mi tam chodili stařenky na lípovej květ, kdežto teďka mi tam chodí studentky na brigádu.
3: Aha, no a to máte dost velký dům, ne? Pač, kam je dáte na noc, kam je uložíte?
2: No, tak to už si nedělejte s tím starost. Hejte, a co takhle třeba poustevníci se vám tam nedrželi?
3: No, teď ne, teď mám pokoj, ale měli jsem tam... Měl jsem tam, jak je ta alkovna, jestli se pamatujete,
2: no, no.
3: Tak se mě tam vzdmuli parkety, podlaha. A vidím, že se to vzdouvá, a jsem si řekl houba, třeba, nebo laníž. Nebo
2: laníže, no.
3: Ne, nebo na to rostlo. Pak jsem si všiml, že to jde nahoru, dolů, jako když dejchá někde. Tak jsem vyrval. Ty parkety a tam byl stočený a spal poustevník.
2: A co jste s ním dělali?
3: Já na něj vzal DDT.
2: DDT na poustevníky? To není dobrý.
3: Proč?
2: To je slabý moc. DDT. Na poustevníky je nejlepší TBC.
3: No jo, dobře. A kde seženu TBC?
2: No tak to musíte mít známý a seženete i TBC. Když jsou známí. S tím já mám zkušenosti s poustevníkama. My jsme měli, jak jsme měli takovou tu knihovnu velikánskou, jestli se na ní pamatujete.
3: V koupelně. Nádherný kus.
2: Krásná. Tak my takhle z jara koukáme, čekáme, kdy začne rašet, kdy se zazelená. A ono pořád nic. Naopak najednou začaly žloutnout listy, začaly vypadávat z knih.
3: Nepovídejte. A čím to bylo?
2: No tak počkat, říkáte nepovídejte a potom se mě ptáte, čím to bylo.
3: A to není zákaz povídání, to je jako zvolání údiv.
2: Jako nepovídejte, jako údiv. Tak to je ale matoucí údiv. To jsou lepší používat takový ty údivy jednoznačný. Víte, když řeknete třeba kýho víra, tak vím, že...
3: To je dobrý, je to dobrý. Kýho víra, to je lepší.
2: Že to pěkný.
3: Tak já to opravuju, kýho víra na toho poustevníka.
2: No tak s tím poustevníkem... Ta knihovna prostě začala nám to žloutnout, tak jsme ji museli porazit. A co byste řekl? V kořenech poustevník.
3: Kýho víra, znovu říkám.

0: řetěze rost, až z něj vyrost hafan. Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
1: Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
0: Jak to, že ten

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Ačkoliv Jiří Suchý stále a neúnavně píše své další hry nebo upravuje ty starší do programu Davidského semaforu, naštěstí, i když tedy nevím, kde ten čas bere, naštěstí má čas i na další umělecké aktivity. Patří mezi ně i dvě knížky. Klaun si povídá s Bohem a ta druhá, která je té první literární sestřičkou, Klaun to zkouší znovu. Obě jsou takovou zajímavou esencí plnou úvah a otázek kolem Bible, náboženství. Tak, jak to někdy možná prožíváme všichni, ale bojíme se zeptat nahlas. A tak to za nás udělal básník. Díky, pane Jiří. A zdaleka nejen za to. A tomu je závěrečné, zůstávejte ve zdraví a opatrujte se, patří samozřejmě jako vždycky všem, ale Jiřímu Suchému přece jen dneska trochu víc. Protože básníků je nám potřeba jako soli.
2: Takže tady jsme hned u první kapitoly. Čtu. Kdo vlastně jsem a odkud se bere nápad? To je název. Když jsem byl mlád, nedokázal jsem si představit, jak budu vypadat, až zestárnu. Teďka už to vím. Stojím před zrcadlem, hledím si do očí. Zrcadlo nelže. Fotografie lže. Na některý fotce vypadám velmi obstojně, na jiné zas jak idiot, a to přesto, že byly třeba pořízeny během jednoho dne. Nevím, která z nich je pravdivější a radši se na to nikoho neptám. Jako malý chlapeček jsem vypadal úplně jinak a taky jsem jinak myslel. Když jsem měl při nástupu do první třídy oznámit, na jaké náboženství budu chodit, nevěděl jsem. Do kostela mě sice maminka vodila každou neděli, ale zapomněla mi říct, zda je to kostel katolický nebo českobratrská modlitebna, nebo zda je to pravoslavná církev či židovská synagoga nebo že by mešita. To jsem nevěděl. A tak na dotaz paní učitelky, co jsem zač, vsadil jsem na církev římskokatolickou a představte si, že jsem se strefil. Dětství jsem prožil v prostředí, řekl bych, velmi římskokatolickém. Když jsem se stal dospělým Suchým, ocitl jsem se uprostřed jiného světa. Tomu, čím jsem byl tehdy tak náhle obklopen, se říká sekularizace. Já jsem poznal oba světy, které stojí příkře proti sobě a shledal jsem, že si navzájem nerozumějí. Nic novýho, ale v obou těchto světech jsem našel výborné přátelé a tak se mi přihodilo, že jsem začal mít porozumění pro ty i pro ony. Pouze k bigotním křesťanům a militantním ateistům jsem přilnout nedokázal. Nemám rád krajnosti, jsou poznamenány zaslepeným a urputným předsevzetím, za žádnou cenu nepochopit toho druhýho. Naučil jsem se tedy mít pochopení pro ty i pro ony a začal jsem poznávat i příčiny jejich vzájemného neporozumění. Tuhle výhodu může mít nejspíš jenom ten, kdo uprostřed obou těchto světů žil a zná tudíž důvěrně nejen myšlení, ale i jazyk těch i o něch. A někdy si myslím, že řada nedorozumění je způsobená právě odlišností jazyka. Vyloučit ze svého slovníku slova, která tu druhou stranu dráždí, to byl můj první krok při hledání vzájemného porozumění se stranou opačnou. Stojím teď tedy mezi oběma těmito světy a zdá se mi, že mám k těm i o něm stejně daleko či stejně blízko. Čtu názory těch i o něch, což by v mé jednoduché mysli mělo způsobit řádný zmatek. A víte, že ne? Naopak, mám z toho pocit, že můj přístup k tomuto velkému tématu není povrchní. No a když už se tady tak chválím, zmíním se ještě o jedné dobré stránce toho svého přemýšlení. Nemyslím si, že jsem majitelem pravdy. Velmi rád uvítám hlasy těch, kteří se rozhodnou mé uvažování pomocí argumentů rozvrátit. Čeká je však těžká práce. Obávám se totiž, že ne každému jejich argumentu porozumím. Jsem člověk exaktním myšlením jaksi nevybavený, tedy nejsem blb, jo? Ale jenom přece jenom vidím věci svým způsobem. Mnohokrát jsem totiž o sobě četl, že jsem básník. A přiznám se, že je mi to tak trochu žinantní. Básník, jo. Ale teď se mi to hodí a tak to připouštím. Jsem tedy básník a jako takový mám něco, čemu se říká imaginace. Česky bych to nazval zduřelou představivostí. Tato imaginace má jednoho záhadného konkurenta. Dokážu si díky úpornému přemýšlení představit i mnohé nepředstavitelno. Ale setkávám se občas i s tím, že si náhle něco představím, aniž bych si to představoval. Dostaví se to bez onoho procesu představování prostě. Naskočí to samo od sebe. Dejme tomu, ohřívám si párek a pojednou mě napadne, že promění-li se zbraně v hudební.

0: co se dá s tímto nečekaným, kde se vzalo, tu se vzalo, všechno udělat. Takové blesky z čistého nebe se mi občas, čas od času prostě přihodějí. V mém mozku existoval pojem hudební nástroj. Jo? A v tom též mozku se vyskytoval kdesi i pojem zbraň. I třetí pojem, proměna, se mi tam někde vyskytoval a budete se třeba divit, ale mám tam uleženo ještě mnoho dalších pojmů, možná že milion, co já vím. Ale zmíněné tři pojmy, zbraň, hudební nástroj a proměna, se zčista jasna srazí v jediný nápad. Ani zatřepat hlavou jsem nemusel a srazili se. Stalo se to bez mé vůle, jak si samo od sebe. Jak bych taky mohl usilovat o něco, o čem jsem ještě před chvílí neměl ani tušení. Dostaví se to samo a posléze se ukáže, že je to velmi cenný nápad. Když občas vezmu do ruky nějakou tu svou knihu a zabloudím do lyriky, které jsem se v minulosti dopustil, tak žasnu, jak mě tohleto nebo tohleto vůbec mohlo napadnout, kde se to v mé hlavě vzalo. Zdá se mi dokonce, že je to mému myšlení cizí. Nikdo mi dosud uspokojivě nevysvětlil genesi nápadu. Buď jsem zatím nenašel toho správného člověka, anebo to nejde. Ale pokud se najde někdo, kdo by mi to vysvětlil, budu ještě hledat někoho, kdo by mi vysvětlil, proč by to nemohlo být třeba jinak. Jak vlastně na nápad se dívají materialisté, když nápad není hmota? Mozek je hmota a myšlenky jsou jeho plody, ale nápad není v tomto případě plod mého myšlení, nápad se dostaví. Odkaď? A proč? Pravověrný křesťan by mi možná řekl, že mě osvítil Duch Svatý. S tímto vysvětlením se však může spokojit člověk obdařený smyslem pro mystiku, abstrakci, spiritualitu. Co si mají ale počít ti, jimž je takové myšlení odepřeno? Existují lidé s praktickým myšlením, kteří dokážou nepraktickému intelektuálovi vyměnit prasklou pneumatiku a ještě mu k tomu vysvětlit i princip Heveru. Ale s pojmem osvícení Duchem Svatým si poradit neumějí, tedy aniž by jim to v životě scházelo. Co na to Bůh? Nemůže přece dirigent symfonického orchestru se zlobit na toho, kdo nemá hudební sluch, a tak si nekupuje lístky na jeho koncerty.
1: Jo, když je mi nejhůř, zvednu oči vzhůru. Tam, kde tuším songy andělskýho kůru. Jo, když je mi nejhůř, zvedám oči k nebi. Tam, kde tuším ruce probodnuté hřeby. Já nemám zdání, kdo ty ruce probod.

teče do bot, že je tu něco, co mi oči vzhůru zvedá. Možná, že ty ruce se mi jenom zdají a andělský kůry vůbec nespívají. Nevím, kde je pravda.

vím jenom o tom, že když mu teče do bod, že je tu něco, co mi oči vzhůru zvedá. Stoupám k tobě, Bože, nechci světa svody.

Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.